0: šíleně a nikdo mi to nechce věřit. Já si pamatuju, i když u nás na konci druhé světové války střílela Kaťuša před barákem. Takže, a fakt si to pamatuju, protože na mě spadla, zřejmě to byla zásluha
1: Cože?
0: Tý, spadla na mě bříza na můj kočárek, tehdy já si pamatuju, jak ležím v tom kočárku a přede mě leží ta věc.
2: Měl...
0: To se, ale pak už zase dlouho nic, pak někdy
2: pak
0: já
2: do
0: zase...
2: 30 nic.
0: Zhruba,
2: se
0: ale
2: nic nedělo.
0: Tohle si opravdu živě pamatuju, ale jenom jako takový blackout, ne zase, že by to byla celá story, to ne. Ale to mě mohlo být takový 2-3 roky, no.
2: Takový, ale... dramatický nástup do života.
0: No. Takže ale vy jste určitě chtěl nějaký jiný zážitek, ale nevím, jaký, z kterého dětství.
2: Já bych řekl
0: nebo
2: asi
0: třeba,
2: takhle.
0: Pardon,
2: ano,
0: nebo
2: povídejte.
0: Třeba, když mě tatínek mlátil přes prstičky, když jsem cvičil na housle pod jeho dohledem, tatínek byl tedy, bohužel už byl, houslista, docela slušný
2: účel. No a na to se chci
0: ptát. To je ono. Tak když mě trestal, tak to si taky velmi živě pamatuju, ještě teď mě to skoro bolí.
2: Já tady mám právě otázku, když jste přišel na svět, tak vy jste se ocitl ve společnosti samých muzikantů. Dědeček, otec, dva strýci, jeden bratranec. Možná, že byste tu rodinu mohl vůbec víc představit.
0: Ono to nebylo zas tak idylický, ta rodina se různě rozcházela, teda její jaksi klíčoví členové. Maminka se velmi záhy rozešla s mým tatínkem, tím houslistou, leč já jsem tam samozřejmě pořád, on na dálku a já jsem tam docházel a on na dálku dohlížel, abych byl tedy veden k hudbě, což se moc nedařilo, protože já jsem, pamatuju si třeba, chodil tady z jeho popudu do piána k paní učitelce Říhové a strašně se mi nechtělo cvičit. A myslím si, že a dodnes tedy tím trošku trpím, jsem k tomu neměl ani nějaký zvláštní předpoklady k hře na piano. A nebavilo mě to a měli jsme takový ponurej pokoj, v kterým jsem vždycky byl zavřen a tehdy ještě to byly takový starý stavby a bytelný dveře, takže skutečně nebylo slyšet do jiné místnosti. Já jsem tam strávil třeba 2 hodiny s tím, že všichni předpokládali, že cvičím. Já jsem necvičil a teď jsem samozřejmě vždycky přišel do té hodiny a neuměl jsem, takže já jsem několikrát a musím říct, že úspěšně předstíral, že se mi porouchal zámek u té aktovky a ta bajerka nešla vyndat. Ale no tak nakonec výsledek je ten, že na piano neumím, to je bohužel. Takže naše rodina se takhle rozcházela, takže ne, že bychom se tam scházeli a pořádali tak nějaké takovéhle večírky nebo. Potom později, ale to už bylo později zase, když jsem přišel na Akademii muzických umění do Brna, tak jsem bydlel u jednoho z trejdy a tam skutečně to probíhalo a to jsem jim hrozně záviděl, že na nic neumím, že se k ním nemůžu připojit, že to mi připadalo takový opravdu hodně, hodně kulturní.
2: Já bych možná tady připomněl, že vlastně další z vaší rodiny jaksi významné jméno je pan Miloš Štědroň, který se v Brně zabývá spíš vážnou hudbou, že? I když psal také šanzony a...
0: Tak já, kdybych měl být upřímnej, on k tomu moc, on jazzman moc není, ale prostě je to tak dobrý muzikant, že to v podstatě projde a napsal řadu přeci pro provázek, řadu krásných písniček, které se dají vnímat i jako teda v žánru populární.
2: Myslím, že baladu pro banditu?
0: Tak, celou.
2: Že jo? Já vždycky, když se ptám na dětství, tak mám takovou vděčnou otázku, kterou tady opakuji. Po kom myslíte, že víc jste, anebo co máte z maminky, co máte z tatínka?
0: No, když mluvím o muzice, tak maminka, já ji mám hrozně rád a pořád si voláme, ale je nemuzikální, to je potřeba říct. Nicméně hrála na piano hrozně s chutí, veškerýho Ježka znám vodní. A zajímavé je, že teď v mém novém angažmá, dokonce teprve jsem narazil na to, že mě to naučila s chybama. Jsme se dali jsme nějaký osvobozený.
2: Já bych měl tady už teda dopředu prozradit, taky se k tomu dostaneme, že vy jste od minulé sezony vlastně posilou divadla Semafor.
0: To bylo to jsme trošku předběhli v tom pořadu, o kterém jste se už zmiňoval v předmluvě. Tam to bylo řečeno tak, aby se to celá situace zjednodušila, ale členem divadla Semafor jsem ve skutečnosti teprve od pondělka, od 16. Aha. září.
2: Od mých narozenin.
0: Pozor, to není tak jednoduché, já nevím, já hrozně přeskakuju teda tematicky, ale fakt je, že třeba bychom se k tomu už nedostali. To byl můj sen od jak živá, být členem divadla Semafor, a povedlo se mi to až teda vlastně v důchodovém věku.
2: Když zatím člověk jde, víte, jak
0: když
2: se to nakonec...
0: Jde, jak se to nakonec... No, fakt je, že jsem i třeba dělal neúspěšně konkurs v nějakém roce 64. A měl jsem přímluv, třeba jsem byl na vojně s Míšou Štibichem a to byl kamarád od Ládi Hrabánka a ten mě tam propašoval. A nepovedlo se. Dobře, placenou procházku. Tuhle jsme s panem bratrem vzpomínali. Teda on si nepamatoval samozřejmě, ale já jsem...
2: On si nepamatuje takových věcí, to je vám hrozně.
0: Já jsem mu to vnucoval tu a tak pak už dokonce jsem zjistil s potěšením, že v nějakých novinách to uvedl, jakože si to pamatuje.
2: Já musím odbočit, ale já jsem mu musel vysvětlit, že Leona Machálková je slavná a že začínala v Semaforu, tak od té doby tvrdí vždycky, no my jsme tam měli Leonu Machálkovou. Anuka jsme odkojili a tak. No, vrátím se k tomu dětství vašemu. Jaký jste byl školák? Stálo tady...
0: Takový docela nudnej. Jsem mýval samý jedničky. Trošku jsem, myslím, v 8. třídě, kdy na mě šla puberta, tak jsem malinko tak jako zakolísal, ale hned jsem zase se zvetil, zpamatoval.
2: Při vaší vizáži se vám vůbec divím, že jste tu školu udělal, protože jste musel mít jiné starosti.
0: No, 8. třídu, když to mi bylo 12 nebo kolik. Ale fakt je, že no, to nebudu předbíhat.
2: Holčičky šílely, že jo?
0: To není pravda, proč by šíleli.
2: Ne?
0: Já jsem teprve se skultivoval lety a úpornou jaksi snahou, to ne, že by vždycky to bylo takhle, to ne.
2: To vám nevěřím. No, v kolika letech jste pochopil, že vám nic nezbude a budete se muset věnovat muzice taky?
0: Muzice jsem vzdoroval dlouho. Já jsem šel do umění, tak říkajíc, přes divadlo, přes herectví. Já jsem vykonal úspěšně zkoušky na Akademii muzických umění, tedy Janáčkovu v Brně, a tam jsem... Samozřejmě potom, protože jsme byli takový ročník, který, nebo ne vůbec, to byla koncepce té školy a možná i dodnes, to už nevím, syntetického herectví. A tam teda patřil, kromě tance, který mi pravda nikdy moc nešel, už asi nepůjde, tam teda patřila i muzika a zpěv a tyhle žánry, takže jsem se k tomu dostal a začal jsem ještě přidruženě teda studovat u tehdy pana Kočaře, soukromně jsem bral hodiny zpěvu a začal jsem zpívat, no a pak jsem teprve, říkám, to mi bylo těch, já nevím, 17-18, začal litovat, že jsem se té muzice nevěnoval, přestože mě tatínek do toho nutil pořádně.
2: Ale dohnal jste to dobře, myslím.
0: No.
2: Já jsem... No, teď jste tady vlastně říkal, že jste začínal jako jaksi herectvím, ale vrátíme se ještě do toho dětství, tak měl jste ještě jinou představu o svém povolání?
0: No,
2: dlouho nic a pak
0: vím, že, ale tak to se nedá brát vážně, to byl nějaký nábor a jak tak člověk je schopen té reklamě stupině podlehnout, tak jsem se chtěl stát vojákem, v 10 letech jsem chtěl nastoupit.
2: Nevzali vás naštěstí.
0: Ne, rozmluvili mi to rodiče, rozumně, ale teda už jsem brečel a dupal jsem nožkama a říkal jsem, jak budu nešťastný, když mi to nedovolí. A nevím, co mě na tom tak lákalo, asi ta uniformička nebo něco takového. No a tak hlavně to bylo v Moravské Třebové a to bych byl teda odloučen od rodiny. Potom díky atletice, kterou jsem provozoval na Gimplu, převážně tak jsem přišel do styku s některýma těma chudáky dětmi, kteří tam teda skutečně, kterým to rodiče nerozmluvili. A přestal jsem teda litovat.
2: Takže vy jste vystudoval JAMU, stal jste se hercem, ale hned od prvopočátku jste působil na malých scénách, teda v té éře takzvaných divadel malých forem. Já to tady připomenu, v divadle X byla velice populární. Myslím, že X61, X62 vždycky jako...
0: No X60 bylo, on to bylo po vzoru Dčka vždycky rok dopředu, čili 61 jsem tam začal být, to bylo v roce 60.
2: To byla XK, potom v divadle Večerní Brno jste působil, pak jste byl v Praze v divadle Apollo,
0: ano.
2: Teď jste v Semaforu a vy jste nikdy nezatoužil jako po velkým jevišti kamenného divadla, nebo je to náhoda, že jste šel po malých scénách, nebo jste se zaměřil na ně?
0: Tak ne, že bych vůbec se nikdy neodstnul na velkým jevišti, ale vždycky to byly jenom takový víceméně jednorázový exkurze. Hrál jsem třeba krásnou věc kdysi v 67. na Národním divadle, nebo dnešním Národním divadle v Brně. Ale shodou okolností, no, já vím, že třeba my jsme chtěli jít po škole do... angažmá výhradně s Láďou Frejem, že jsme byli takový kamarádi, že jsme si mysleli, že musíme být spolu. Nicméně on potom dostal modrou knížku, já jsem musel na vojnu, takže jsme se rozešli. Ale měli jsme bohužel nabídku jenom do toho, spolu jenom do toho Večerního Brna. Jinak jsme měli solově různé nabídky. A ještě vlastně jsme měli nabídku, ta byla pikantní v tom, že námi přijel takhle, měli jsme jít, že my jsme jezdili jako ta Xka do jako takový stálý hosté, dá se říct, divadla na Zábradlí, který mu tehdy šéfoval pan Grossman a kde byl dramaturgem, ale původně technikem Václav Havel. A Václav Havel nám přijel do Brna tehdy nabídnout angažmán, nebo asi přijel, ale když nás viděl, teda převážně mě, když viděl, protože já jsem skutečně v této, to hrdě přiznám, v té roli nebyl dobrý. Každý něco pro vlast. Hrál jsem tam s Vatónem a taková. Prostě to byla spíš pedagogický úkol, než skutečně role. Tak on potom sice za námi přišel, my jsme se znali dobře, jak z toho našeho účinkování nezábrali, ale nabídku už nepřednesl. Takže tam jsme málem teda mohli, to bychom asi tomu bychom byli asi dali přednost před Večerní Brno. Nicméně Večerní Brno bylo v Brně a byl tam šéfem tehdy námi obdivovaný Evžen Sokolovský a tak prostě nás to zatáhlo tam.
2: Já tady mám některá jména z toho Brna, jako v XC, že jo, pan Radim Vašinka, Petr Skoumal tam působil tež,
0: pan dobrý kamarád z těchto.
2: Pan Frej, ve Večerním Brně pan Sokolovský, pan Luboš Ogoun, ale také například Lubomír Černík a byl tam Karel Augusta. Opět pan Frej, můžete nám o někom povědět něco víc, s kým jste něco zažil zajímavého v tomto působení?
0: Teď mě něco jako příhoda přímo nenapadá, možná, že si vzpomenu, ale fakt je, že když jste řekl Černík, tak to je zase, to byl nepochybně bohem políbený komik a vůbec teda...
2: I literát vlastně, že?
0: Tak, strašně šikovný člověk, ale on o tom konec konců napsal knihu s velkým problémem v alkoholismu. A protože se vědělo, on tam měl tedy i ženu, tam samozřejmě byl zcela klíčová postava ve Večerní Brně, okolo něj vlastně Večerní Brno původně vzniklo. Ale vědělo se, že on na všechna představení nepřijde a pokud přijde, tak že nebude třeba schopen hrát. A proto já jsem v určitý době vyfasoval takovou velmi nevděčnou pro začátečníka, čerstvého absolventa roli, že jsem musel být připraven, že teda zaskočím. A když se něco takového stane, a to mě teda opravdu nesedělo, tenhle způsob nástupu do divadla. A víceméně vděčně jsem, i když to nemůžu vyčítat panu Černíkovi, který se s tím samozřejmě trápil, až utrápil, ale pro mě to byla, jak říkám, ne příliš výhodná pozice.
2: Já bych s dovolením tady o panu Černíkovi řekl pár slov. To byl skutečně, já jsem si ho tak zafixoval jako brněnskýho Ivana Vyskočila. On měl i tu bratku tmavou, že jo, a brýle.
1: A i takový ten projev, ten tenorek, takový.
2: Ano, ano.
1: Dědeček nenese nic, povídám si, aha, byl si pro důchod.
0: Jsme ho milovali, my jsme ho obdivovali a napodobovali.
2: On byl opravdu obrovský talent, dokonce psal i písňové texty velice kvalitní, ale ten alkohol ho naprosto zničil, čehož on si byl na konci života vlastně vědom, dostal se snad z toho a napsal vám román, který se jmenuje Chobotnice, který je tak upřímný, že vám úplně jde mráz po zádech a vlastně ho, ten román, nevím, jestli se ho dožil, ale román vyšel a pan Černík už tady není. Ale bohužel to, co na sebe tam prásknul, kdy v době, kdy měl třeba roli ve filmu na Barandově a on prostě ležel v delíriu někde na hotelu a všechno prošvihával, bylo to prostě, je to hrozná zpověď a lituje tam toho, že bohu tak to prostě promarnil svůj talent, ale toto je zábavný pořad, takže líp jste udělal, že právě tím, že jste citoval pana Černíka, zatímco já to takhle hodím. No, ale tak je to zároveň trošku nostalgie, tak proč tu neříct i takovouhle informaci. V čem pro vás bylo Brno cenné? Já si myslím, že to bylo taky tím, že třeba orchestr Gustava Broma, že jste mohl zpívat s touhle vynikající kapelou, ale nechci vám podsouvat vzpomínky. Povězte něco o Brnu.
0: No, tak to je další fenomén brněnský. Kapela Gustava Broma, to prostě... Ale konec konců o tom svědčí oficiální zápisy, že to byla nejenom brněnská, než kvůli naše, nejenom evropská kapela,
2: vidím,
0: to byla dokonce světová kapela svého času. Leč v trošku jaksi výlučným žánru v jazzu, oni sice měli takovou éru, kdy my jsme, já jsem chodil na Gimple s Borisem Hübnerem a tak jsme to vnímali souběžně a ten Brom se nám líbil tehdy, když zpíval ty svoje popový, řekněme, šlágry. Chodil jsem s jednou dívkou, to se nemělo stát. No, ale potom už se nám malinko tím jazzem se nám malinko odrodil. I když se nám to líbilo, ale už to prostě nebylo tak všeplatný. No a já, když jsem přišel do X-ky, dá se říct, během, že tu jsem navštěvoval během studií, tak jsem se tam několikrát dostal právě do profesionálního vztahu s Bromem a s jeho orchestrem, že jsme dělali nějaký televize a podobné věci a některé zkoumalové písničky se natolik líbily, že je Brom nahrál. A tak jsme se znali a když jsem potom přišel z vojny z Auzu v roce tuším 66, tak jsem zjistil, že Večerní Brno se natolik změnilo a natolik byl tam jiný šéf a už tam samozřejmě nebyla tak zajímavá atmosféra, nebo zdaleka ne, to je hodně slabý výraz, který jsem zvolil. A rozhodl jsem se, že prostě už tam nenastoupím, respektive byl jsem tam asi 14 dní. A jako spása z nebe ozval se najednou Brom, s kterým jsem v tom mezičase natočil, on byl někde v zahraničí, natočil jsem s ním, s jeho kapelou teda nějaký snímek. On to slyšel, líbilo se mu to a v té kritické době, kdy jsem opravdu nevěděl, co budu dělat, mi zavolal a říkal, nazdar, Juro, máš pas? A za 14 dní jsme byli spolu už někde v západní Evropě, takže to bylo... To bylo hrozně hezký období, ale trvalo jenom asi rok a do něho se ještě vešlo ten rok asi 67-8, do něho se muselo ještě vejít moje účinkování v rádiu, kde jsem v té době, a to bylo ohromné. Já nevím, jestli je to obecně známý jméno, ale můj dobrý duch Vladimír Fuchs, existovala taková dvojice, pan Tuček Fuchs a ti nejenom, že napsali spoustu a zpívali spoustu takových hezkých songů, povídce, já nevím, satirických tehdy se říkalo, ale myslím si, že docela kvalitních. Ale napsali právě pro Večerní Brno, nebo spolu napsali řadu textů, myslím tím dramatických textů. A napsali třeba Akci H, a spolu napsali Hamleta 4. a podobně. A ten Vláďa Fuchs tehdy dělal lektora textu nebo takovýho redaktora pro písňové texty a tam přivzal mě tam, já jsem začal v tom rádiu pracovat a hrozně mě to bavilo dělat právě tyto věci, takový pořady a psát písničkový texty nebo pokoušet se o to. A do té doby se mi dokonce muselo vejít ještě účinkování v tom už řečeným Národním brněnským divadle. Takže to byla hrozně hezká doba, ale chtělo se mi prostě pořád dál a dostal jsem nakonec nabídku od Jirky Štajdla k účinkování v divadle Apollo a jak říkám, po roce, po tomhle krásným brněnským roce jsem ty nabídky využil.
2: Vy jste se zmínil o textech písňových, který píšete prakticky dodnes, dá se říci?
0: No,
2: vzpomeňte na ten první třeba. Můžete, jak jste se k tomu dostal? Že vás napadlo na nějakou muziku, nebo jste sehnal textaře, nebo jste si sám plánovitě řekl, zkusím to?
0: No, tak víte, jak to je, to prostě člověk...
2: Nevím.
0: Když máš... říkával Luděk Nekuda, respektive citoval jednoho nějakého krajana, říkal, když máš talent, tak se neubraníš. Ale... Fakt je, že takhle to prostě nějak přišlo. Je fakt, že těch textů, já jsem toho zanechal a skoro je mi to líto, když jsem slyšel, nebo viděl teda to CDčko, a který jsem vydal asi před půl rokem a hlavně teda ten buklet, nebo tu textovou část, kde teda mám, já nevím, většinu textu, jak jsem si říkal, že to konec konců nebylo zas tak úplně špatný, ale pravda je, že jak to začalo, nevím, a nikdy to u mě nějak dominantní nebylo. Nebo nevím, ani si nespomenu žádný nějaký velký šláger, který bych byl napsal. A vůbec potom, když člověk přijde do styku s lidma, jako je váš pan bratr, tak ho ty choutky přejdou.
2: To odradí, no. Věc. Já jsem se vás ptal, v čem bylo pro vás Brnocené. Mám tady otázku hned na to, co vám dala Praha. Můžete srovnat ta dvě města, poněvadž každý mělo nějaký kouzlo pro vás. Co vám v Praze chybělo brněnskýho a co v Brně pražskýho? Není to příliš rafinované?
0: No je, ale... rafinované to je, ale ne, možná příliš to... Ale nevím, jak bych... Hlavně nevím, jak bych na to odpověděl, protože fakt je, že Brno je maloměsto, že jo? Tady v této sféře, co se kumštu týče, tam se všichni, včetně výtvarníků a prostě rozhlasových pracovníků, muzikantů, herců, scházejí víceméně na tom takovým... v tom středoboru u Vočku, to je taková, nevím, jestli ještě dnes, ale tehdy to bylo taková kavárnička a tam se všichni za ten den minimálně jednou stavějí. No a tak tady to nebylo, že v Praze to nebylo, no tak to v Praze mi třeba chybělo úplně nejzákladnější, já jsem neměl kde bydlet, že když jsem se přistěhoval, tak jsem v té době jsem měl teda ženu, nebo tehdejší ženu jsem měl v Liberci, takže to bylo přece o něco jednodušší, ale dojíždět se stejně moc nedalo, takže jsem bydlel v Redutě, protože to patřilo pod státní divadelní studio, které měl ředitelství v Redutě, v takovým, tam, kde je teď ten divadelní sál, tak v té šatně, ale úplně až v té zadní místnosti, a ta místnost nebyla dost velká na to, abych tam mohl mít postel, takže jsem tam spal takhle do L.
1: A hlavně jsem tam mohl jít teprve, když zavíral bar, protože jinak to zaprvé nemělo cenu, a protože tam byl hluk a ani bych se tam nedostal.
2: V kolik,
1: takže...
2: v kolik zavíral bar, smím-li vědět?
1: No, ve dvě, ve tři, ale tak to jsem byl mladý a to jsem dokázal přežít, ale tady jenom určitou dobu. Pak mi tatínek Karla Gotta sehnal takovou ubytovnu a tam to už bylo přece jenom...

0: s orchestrem Karla Vlacha, mi předal takový byteček hotelový domě na Petřinách. Takže aspoň Praha 6, ale no, ne, už dej víc.
1: Pane Štědroni, jedna otázka se tu musí týkat vaší role prince v televizní Popelce. To musí, bohužel. To asi pro vás, jak jste se zatvářil. Co říkáte tomu, že jste s Josefem Zímou dnes už dva legendární princové? Paradoxně on už barevný tenkrát a vy ještě černobílý. Připomínají vám to diváci dodnes?
0: Tu barevnost ne.
1: Ne. No to jste byl černobílý, ale tu Popelku jako
0: ale
1: poháčku.
0: Ale připomínají mi to neustále. Já už jsem rezignoval, už to připomínám i sám, protože proč se tomu vyhejbat. On je to zřejmě moje životní téma, protože já jsem to hrál poprvé ve 13 letech, prince v Popelce, ještě v Liberci. To bylo, jak jsem zvlčil, jak jsem měl ty problémy, dokonce nějakou trojku.
1: To jste neřekl.
0: Nebylo to přímo, říkal jsem to,
1: jo,
0: no, ale to jedno, to nebylo zase tak významný, protože, jak jsem říkal, hned jsem se potom polepšil zase. Ale tak jsme hráli jako v rámci nějakého večírku, takového třídního, dokonce možná školního Popelku. A zajímavý je, že Popelku hrála Markéta Zinerová. Byla moje spolužákyně, řečená Keta, že jo, my jsme jí říkali Keta, a ona teda byť hodně menší než já.
1: Vy jste měl hodně malý Popelky, vidíte?
0: No vlastně Eva Hrušková taky byla malinká, nebo je malinká, no. A pak jsem to hrál ještě na Gimplu, zase nějak nevím proč, to bylo už ve Vyškově, na Moravě. Zvolili tohle téma a mě teda obsadili do prince a pak jsem hrál už tohodle filmového prince, leč aby to nebylo ještě všecko, tak ještě do loňska nebo do letoška, do jara jsme hráli Popelku s muzikou Zdeňka Bartáka, která vlastně je napsaná na půdorysu na tom scénáři toho filmu v Praze v Goya Music Hallu na výstavišti. Ale tam jsem teda samozřejmě nehrál prince, tam jsem hrál dokonce dvě role, ale to bylo právě na tom zajímavý a proto jsem to hrál rád, dvojroli. Někdy teda jenom jednu a nebo druhou a no. Nehrál jsem vypravěče a tatínka. No takže to je téma.
1: Takže nevyhýbáte se k tomu, jako když vám to lidi připomínají.
0: Takhle životem prostě vleče.
1: Nerozdáváte pohlavky.
0: Ne, a pravda je, že k tomu kusu Bartákovu se pravděpodobně ještě někdy vrátíme, jestli se povede adaptace tam toho sálu.
1: Tak. Jak to, že o vašem soukromí je toho tak málo známo, zvláště v dnešní době? Prozraďte nám z něj něco, jako třeba, jak je to s manželkama, jak je to s potomkama. Můžete něco popustit?
0: No,
1: jako,
0: ale určitě.
1: Tady mezi slušnýma lidma, my to nikam neřekneme. My to řekneme akorát o půlnoci zpátku na sobotu.
0: No tak ten důvod, proč je o mě tak málo známo, je asi prostý, že nejsem prostě zajímavý. A i kdybych teda ten zájem přitahoval, tak si myslím, že jsem natolik nudnej, že tak spořádaně a veškerý svý necnosti tak dovedně skrývám, že by nebylo o čem psát, co vlastně teda zveřejňovat, co publikovat. Já jsem ženatej podruhý, z prvního manželství devítiletýho, který skončil už dávno v roce 72, mám dnes už 37letýho syna.
1: Který dělá co?
0: Který dělá nějaký kouzla s počítačem.
1: Ano, tak rozumím, takže to stačí.
0: Kterým příliš sám nerozumím, ale tak jako dělal to nějakou dobu i v české televizi, takže to asi umí, ale teď už je na volný noze a hlavně pracuje v Brně, takže takový úplně přesný přehled o jeho fungování nemám. A jsem od roku 73

0: ženatý po druhý a z toho manželství máme dalšího syna, který taky dělá s počítačem. Ale ten, já to o tom vím hodně, protože bydlí, já teda má firmu, reklamní agenturku poblíž našeho bydliště a jeho dcera, naše tedy vnučka k nám stále a dochází a je velice vítána. Je to takový slunce.
1: No, tak vy máte takovýhle životopis, to se nedivím, že no, blesk to nezajímá.
0: Říkám, no. Takže...
1: Jste slušný člověk.
0: Ale nehodlám...
1: Podívejte se na drobnýho.
0: No, to je samozřejmě lepší.
1: Já si to můžu dovolit, protože jsme s Milanem kamarádi. Navíc tady Střezivojice nedaleko, že jo. I když už prý tam není, ale to jsem zavet někam.
0: Není on, ale zase já ho sleduju, protože my jsme spolu byli i na vojně s Milanem.
1: Vy jste byli na vojně spolu?
0: No, on byl můj mazák, i když je mladší. Já jsem už byl po teda absolutoriu, on šel rovnou. A on vlastně tamtud teprve šel do semaforu a zpíval Kočku a svůj, že jo, myslím, dodnes největší šlágr. Já jsem ještě v té době teda bohužel musel dělat ten konkurs, no, což bylo trapný. On se na mě jako člen semaforu chodil dívat. Ale on ovšem, aby se kruh uzavřel, teď se svou novou dívenkou, s Jolankou Smyčkou, která je mimochodem teda bezmála členkou semaforu, se přistěhoval, respektive zařídili takovej, jak to nazvat, no prostě byt, u nás ve vedlejší ulici, takže já ho mám pod dohledem, občas spolu dokonce hrajeme tenis tam na místních kurtech zvaných Primaska.
1: Tak, já už to vedu vlastně k takovým soukromým, k tomu vašemu soukromí, jak odpočíváte, co je prostě, čím se zabýváte, jak si nejraději, když nespíváte, máte nějakýho koníčka?
0: No pravděpodobně ten tenis, na který jsem už trošku narazil.
1: A co Prima vařečka třeba?
0: Ne, vůbec ne, to absolutně ne. To ne, to
1: každý vaří totiž.
0: A já tím hrozně přicházím právě třeba o ten blesk a o tyhle časopisy, protože tam většinou chtějí, abych jim řekl nějaký recept, tak to opravdu odmítám. Jakkoliv nejsem v tomto ohledu nějak striktní, tak no, pravda, unikly mi asi dva recepty, ale ty jsem skutečně si nechal vymyslet toho člověka, který vermoci chtěl napsat ten článek, takže to sám bych v životě nesvedl, to, co tam vím, že nějakou mřížkovanou roládu jsem. To mám opravdu doma schovaný, ale neskoušel jsem to. Takže tenis a dokud to teda tělo dovolí. A teď dokonce se trošku perverzně uspokojuju, co se teda fyzicky týče i na rotopedu. Jakkoliv mě to nebaví, tak jsem se naučil u toho se učit, číst
1: si. Jste takový, spousty... že si to můžete dát i před televizi a dívat se na zprávy.
0: To mi žena zamítla. To nechce, abychom měli v obývacím prostoru a tak to musím mít takhle v takovým zvláštním pokojíku, ale nosím si tam takový malinký televizurek taky. Dokonce jsem si pořídil nabíječku na baterie, aby... No prostě to mám zmáknutý.
1: A pociťujete jako, že vám to dělá dobře?
0: Dělá mi to dobře, oni se zřejmě vyplavějí nějaký látky. Opravdu mě to... A na rozdíl od toho tenisu mi to neoblížuje, protože tenis už mi bohužel, jak říká můj ortoped, prostě odrazí dopady, to už nemá být v tomhle věku.
1: Ale tak. No. Ortoped, prosím vás. Jak, co tomu ortoped může rozumět? No. Ale mám tady dobrou otázku hned zatím. Už víte, čemu se začnete věnovat, až se jednou rozhodnete stát se důchodcem? Už je to tady.
0: Pozor, já se v tom jako nevyznám v tým.
1: Dovedete si to představit vůbec, tu situaci?
0: Tak moc ne, ale fakt je, že mě to jako kalendářně vzato čeká někdy v příštím roce a kolik mi musí, asi 61 a 2 měsíce, no tak nějak. Takže někdy v létě příštího roku, a už mě ta paní několikrát volala, ta z toho našeho, oni jsou teď hrozně hodní. Jestli to, upozornila mě na některé nedostatky, který tam ten můj materiál u nich má, který jsem teda napravil, a teď už jenom čekám, až to budu skutečně moct přihlásit, protože, ale já nevím, jestli to můžu, jestli potom můžu, tyhle okolnosti neznám, jestli potom vlastně můžu ještě třeba pracovat, nebo...
1: Určitě.
0: No pracovat asi jo, ale asi vydělávat.
1: Zadarmo.
0: No, takže to zatím nevím, to, prosím?
2: 2 roky ne.
3: Vydělávat strašně málo.
2: 2 roky málo a potom už je to jedno.
0: Jo. No. Oni to mají dobře vymyšlený, no tak. Tak to právě ještě nevím, jestli se na to skutečně teda vrhnu, ale kdybychom o tom měli hypoteticky přemýšlet, tak bych nic neměnil. Já teď žiju, musím tady zaťukat, teď žiju tak jako docela spokojeně. No, rozhodně bych nevymyslel nic podobného jako ten Milan Drobný. Tomu skutečně, i když člověk neví, i když člověk samozřejmě nikdy neví, ale tohle si na sebe... Na starý kolena úples, to chce teda velkou představivost. A nebo já nevím, nějaký speciální dar, který já nemám.
1: Já taky ne.
0: Vy už tak, že teda, pardon,
1: no, ne,
0: to se mísím do organizace.
1: Mister.
0: Já jsem, my tady mluvíme, jako kdybych od jak živa a pořád zpíval bez nějakého přerušení, a ona to není pravda. Já jsem vlastně takový navrátilec. Já vlastně teprve asi rok se znova pokouším v téhle branži existovat, a přiznám se, že teda je to příjemný pokoušení se, ale já jsem asi 10 let, nebo tak 9 určitě, myslel, že už jsem těhle skopičin zanechal. Já jsem pracoval, dokonce jsme postavili svého času takovou fabričku, ne, že bych sám, ale podílel jsem se na tom, na lustry v Kamenickém Šenově, a pak jsme se rozešli s těmi partnery a docela dramaticky, a začal jsem dělat v reklamě, dokonce jsem zase jsem se to rychle naučil, jak tehdy to v tom roce 91-92 do nás pěchovali, tak jsem pojal pocit, že už to všecko umím, takže jsem si založil vlastní firmu, ta zkrachovala, tak jsem se potácel až do Loňska. Dokonce poslední, ano, v roce 91 jsem, což bylo, to ale zaslouží takovou vzpomínku, byť letmou, jsem moderoval Silvestra v Československé televizi. To je něco přece, o čem kumštíři sní, že jo. A mně se to vyplnilo v tak hnusné podobě. Já nevím, jestli si to někdo pamatuje, abych byl radši, kdyby to já nepamatoval. No, ale je to dlouho, je to 10,5 roku, a bylo to opravdu příšerný. Když já jsem samozřejmě praktik, nebo byl jsem v té době, jsem pořád říkal, pánové, bude to krátký. Ano, bylo to o 20 minut kratší, za 5 minut 30 a na 12 jsme neměli co hrát. A mě, ty všichni lidi, kteří to zřejmě dělali poprvé a už nikdy potom to, já je nechci jmenovat, ale měl bych z toho chutí. Tak ti všichni, ti mě prostě vyštvali do sálu, dělal jsem tam nějaký úplně stupidní rozhovory. To všecko šlo živě ven, samozřejmě. S Jardou Štercelem a já nevím, kdo tam už seděl. A prostě jsme to pitlikovali, a teď hlavní bylo, že já jsem byl, jak ta scéna byla tak nějak vytvořena, úplně odříznutý od toho štábu. A já jsem skutečně na svých u Vietnamce zakoupených hodinkách, to už jsou, no, ty jsem vyhrál v tenise, tyhle. Ale to jsem měl daleko horší hodník, jsem typoval a celému národu jsem oznamoval půlnoc. skončilo to tím, že tam vniknul úplně, tak bylo Silvestra, tak proč ne, úplně opilý Karel Hezmánek a chtěl si odvést svoji ženu, která to se mnou konferovala. A teď se tam na ní vrhal a ona byla tak zmatená, že teď jsme měli v ruce skleničku a mikrofon a ona začala mluvit do té skleničky. Pak jsme měli po půlnoci ještě jeden výstup a ty, co to organizovali, tak už prostě tak na to zapomněli. A teď na tom jevišti bylo v Karlíně. Na tom jevišti prostě už byl takový zmatek, že to nešlo uskutečnit. Nicméně přece jenom nějaká kamera ještě vyjela, my tam v tom chumlu jsme ještě říkali něco úplně jiného, než... To byl tak příšerný zážitek, že jsem si říkal a taky, a to byl takový bezprostřední poput, proč jsem si říkal, tak to opravdu nemusím. To no a kromě toho ten život byl natolik jaksi barevný a s novejma barvama kapitalismus, že? Tak jsem si říkal, že a teď mi všichni říkali, jak každých 100 tisíc, ne, že bych měl 100 tisíc, ale prodal jsem auto a chalupu a prostě jsme se do toho opřeli a každý a říkali, jak z té koruny, každý z té koruny se stane dolar. A tak ne, že bych se nebavil, ale přece jenom v tom kumštu je trošku zábavně než v té kanceláři. Ale škoda těch 10 let. Jako v tom smyslu, že...
1: No, já myslím, že než se s vámi rozloučím a než se rozloučím s naším hostem, takže přichází přesně ten okamžik, kdy se využijí tady další dva mikrofony a kdy poprosím pana Štědroně, aby vzal hudební nástroj do ruky a zapěl nám něco.
0: No, já si dovolím... Jak bylo řečeno teda, tak jsem dělal v životě leccos, ale převážně jsem zpíval šlágry a dovolím si teď připomenout několik úryvků z takových těch asi nejznámějších z nich.

Dámy a pánové, milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 150. Nostalgické muzeum zábavy. Jehož hostem byl člen divadla Semafor, zpěvák a herec Jiří Štědroň. No a já vám mohu v tuto chvíli už jenom popřát dobrou noc a dobrý příští den a ujistit vás, že za týden se s vámi se všemi budu těšit opět. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Uvádí pořad Zpátky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl Zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film, vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Jeden z nejvíc ikonických spisovatelů moderní historie, ne-li ten vůbec nejikoničtější, tak to je Franz Kafka. Tomuto neobyčejnému autorovi, který byl ve své době přehlížen, ale po smrti zásadně ovlivnil tisíce dalších autorů, budou dnes věnované naše životopisy.
3: Franz Kafka, poprvé.

0: Víte, co to právě hraje?
1: Nemám ponětí.
0: To je hymna státu Izrael, židovského státu.
1: Židé mají svůj stát, svůj vlastní stát opravdu?
0: Ano, i s Jeruzalémem, do kterého jste chtěl kdysi dávno odjet.
1: To už je ale dávno. Myslím, že jsem ale nechtěl tak odjet, jako spíš utéct, vymanit se z těsného obětí matičky Prahy. Ale počkejte, to mi vrtá hlavou. Jestliže existuje opravdu židovský stát, tak to muselo být poté, co jsem jaksi odešel, pro Židy velice šťastné století.
0: Myslím, že ne. Ale to je jiný příběh.
1: Ale povíte mi o tom něco. Co se stalo s mými sestrami, co se stalo s Milenou?
0: Snad později se k tomu dostaneme. Mluvme teď o vás.
1: Ano, jistě, ptejte se.
0: Už jste to řekl. Matička Praha. Tam jste se 3. července 1883 v domě na rohu Kaprovy a Majslovy ulice narodil. Byl jste prvorozeným synem obchodníka se střižním, módním a galantérním zbožím, slunečníky, deštníky, holemi a bavlnou. Jaký byl váš otec Herman?
1: Začínáte příkře. Tak můj otec pocházel z jižních Čech, dědeček Jakob byl košer a řezník z Voseku, to byla taková vesnice, kousek od Strakonic. Měli těžký život, vlastně je velice obdivuhodné, jak se otec vypracoval. Z chudého domku z vesnice to dotáhl mezi přední občany do paláce na Staroměstském náměstí. Vypracoval se.
0: Nepříjemné je poslouchat otce, když vypráví, jaké útrapy musel v mládí snášet a ustavičně přitom dělá uštěpačné narážky, jak si dnes lidé a hlavně jeho děti šťastně žijí.
1: To jsem si napsal do deníku, ano. Víte, já bych rád naslouchal, ale on nevyprávěl, on se chlubil, on obviňoval a to byla muka.
0: Ale rodiče vás měli rádi.
1: Ale nerozuměli mi, protože jsem byl sám. Ano, v domě byl personál, ale rodiče ne. Víte, jak je těžké vnímat samotu v domě plném lidí, kde chybí blízká lidská duše, to je k nesnesení. Rodiče byli od rána do večera v obchodě, nechápali můj svět, ba co víc, vůbec ho nechtěli objevit.
0: Tak to bývá. Prostě hodně pracovali, aby vás děti zabezpečili. Určitě si otec přál, abyste byl jako on a pokračoval v jeho práci.
1: Ne, podívejte se, vy to nechápete. Otec byl pro mě mírou všech věcí. On byl silný, velký, rozložitý a já byl hubený, slabý a tenký. On ze svého křesla vládl světu a vládl nemilosrdně a já byl jen... Byl jsem pro něj zcela ztracen. Ano, já připouštím, byl jsem tvrdohlavý, jak už děti bývají, maminka mě jistě také rozmazlovala, ale nemohu zkrátka uvěřit, že se mnou bylo obzvlášť těžké pořízení. Nemohu uvěřit, že bych za přátelské slovo, za tiché uchopení za ruku, za laskavý pohled neudělal, co by si jen kdo přál. No ale ne každé dítě má dost vytrvalosti a nebojácnosti, aby hledalo tak dlouho, dokud nenarazí na laskavost.
0: Později jste mu způsob jeho výchovy vyčetl v dopise. Obvinil jste ho, že uměl s dítětem zacházet jen tak, jak byl on sám stvořen, se silou rámusem.
1: Ale ten dopis jsem nikdy neodeslal, takže jak to víte? Ano, rozumím. O tom asi taky později, že?
0: Ale také jste o otci napsal, že se umí smát krásným, tichým, souhlasným smíchem, jaký je slyšet jen velmi zřídka a který může toho, komu je určen, naplnit dokonalým štěstím.
1: Ano. To jsem také napsal. A vy se teď také usmíváte.
0: Promiňte, jen jsem si vybavila vaši první fotografii. Je vám asi rok, máte košilku s krejzlíkem, holé nožky, trochu jako takový andělíček a sedíte ve velkém křesle. Tedy nabručený andělíček. To jen tak, snažím se vás pochopit.

0: Byl jste sevřený ve zvláštním světě pár pražských ulic. Snad až příliš přecitlivělé dítě, které marně hledá ven cestu z bludiště plného křivých zrcadel. Cestou ze samoty mohla být škola. Kam vás dali rodiče zapsat?
1: Otec dlouho ve svém životě váhal mezi češtvím a němectvím, protože v Praze ty dva živly soupeřili a on váhal, kam se přiklonit. No a nakonec se rozhodl pro německou výchovu. Asi myslel, že je to výhodnější pro budoucnost. Začal jsem tedy chodit do německé chlapecké obecné školy na Masném trhu. Bylo to jenom pár kroků od našeho domu. Naše kuchařka, taková malá, suchá, hubená se špičatým nosem, s vpadlými tvářemi, nažloutlá, ale víte, pevná, energická, velice sebejistá, tam mě vodila každé ráno do školy. No a strávil jsem na Deutsche Knabenschule 4 roky.
0: Vzpomínali na vás jako na vzorného žáka, skromného, tichého. V září 1893, to vám bylo 10 let, jste nastoupil na staroměstské německé gymnázium a po maturitě jste pokračoval na pražské německé univerzitě. Vybral jste si ke studiu chemii? Proboha, proč? Vždyť vaším dlouholetým nepřítelem byla matematika.
1: To byl omyl. Myslel jsem, že to má pro mě určitou perspektivu, ale celkem za to jsem chemii i hned opustil a přešel na práva. Vy možná nevíte, že tenkrát mohli Židé studovat vlastně jenom medicínu nebo práva, protože jiné obory, které by vás předurčovaly ke státní službě, byly Židům v rámci monarchie vlastně zapovězeny. No a medicína a práva byla povolání svobodná. Ale stejně mě zajímala především literatura a historie umění a také filozofie.
0: Bavila vás práva?
1: Což pak vás může bavit biflování, omílání 100krát, 1000krát, 100 000krát vyřčených věta floskulí. Prostě to přijmete, neboť jiné cesty není. Dokonce jsem chtěl tenkrát odejít do Mnichova. Pobyl jsem tam asi 2 týdny a zase se vrátil do matičky Prahy, která mě stále svírala svými drápy. No, jiné cesty nebylo, ale naštěstí jsem se mohl vzdělávat i jinak, přesně tak, jak já jsem chtěl, jak jsem cítil, jak jsem toužil. Na škole byl takový studentský spolek, víte? Tam se mohlo číst, debatovat, dovídat se věci, které mě zajímaly, tam jsem tenkrát opravdu žil.
0: Tam jste se také potkal s Maxem Brodem.
1: Oh, ano. Max Brod. Co vy o něm víte?
0: Tehdy student práv, váš oblíbený přítel, budoucí spisovatel a hlavně muž, který vás jednou i proti vaší vůli proslaví po celém světě a zachrání vaše dílo. Ale to hodně předvíhám.
1: Ano, jistě. O tom asi až později, že?
0: Max nebyl jediný váš přítel. Byl jste součástí malého společenství.
1: K mým přátelům, tedy k mým nejbližším přátelům, tenkrát patřil třeba Hugo Bergman. S tím jsme se spřátelili ještě na obecné škole a mimochodem spolu jsme si vybrali tu nešťastnou chemii a spolu ji také statečně opustili. Ale nebyl to jenom on, měl jsem víc blízkých přátel, třeba... Znáte jméno Franz Werfel?
0: Samozřejmě.
1: Vidíte to, takže jestli si o mě myslíte, že jsem byl jenom podivín, který sám seděl doma, tak to ne, to ne. To se velice mýlíte. Tehdy jsem chodíval do kaváren, kde se diskutovalo o politice, o filozofii, zkrátka o všem. Třeba v kavárně Louvre, anebo jsme chodili do Arka. Praha v tu dobu žila a my žili v ní a s ní.
0: To si umím představit. Jen jsme odbočili od vašeho studia. Navzdory vašemu sebetrýznění, že nedokážete dostudovat, že nejste tak chytrým, aby to vedlo ke zdárnému konci, jste to dokázal. Stal jste se doktorem práv a byl před vámi skutečný život.
1: Byla přede mnou literatura.

0: Píše se rok 1906 a z vás se stal doktor práv. Jste zajímavý mladý muž, který má za sebou první literární pokusy, máte dobrou školu i rodiče v postavení. Všechno je před vámi. Jakou budoucnost jste čekal? Co jste chtěl dělat?
1: Psát.
0: No jistě, ale já jsem měla na mysli, čím jste se chtěl živit. Ani dnes není snadné se uživit psaním.
1: Ano, uživit. Hlavní je existence, vidíte. Chtěl jsem hlavně psát a zaměstnání jsem potřeboval takové, aby mne příliš od mé práce. Prosím, povšimněte si rozdílu mezi zaměstnáním a prací. Zkrátka, aby mě od psaní nezdržovalo. Chtěl jsem místo, kam mohu přijít brzy ráno a brzy po obědě odejít. Odpočinout si a pak psát a psát a psát. A tak jsem po praxi nastoupil v říjnu 1907 do pojišťovny Assicurazioni Generali.
0: Byl jste spokojen? Byla to vaše první práce, tedy zaměstnání.
1: Spokojen. Víte co, povězte mi vy, jak si představujete takové zaměstnání?
0: Snad jako dnes. Obří budova, kanceláře s úředníky, všude spousta papíru, tak jak to k pojišťovně patří.
1: Ano, ano, přesně tak. A ještě k tomu přidejte pracovní dobu od 8 hodin do 6 do večera, přidejte nařízení, že nesmíte mít v kanceláři žádných osobních věcí, požádat o dovolenou jste směla jednou za 2 roky na 14 dní a úřad vám může kdykoliv nařídit práci přes čas, a to prosím zadarmo. Hltal jsem hodiny mimo kancelář jako divé zvíře. Bylo mi líto i spát. Kojil jsem se naději, že se přes tuto pojišťovnu dostanu do některé z jejich poboček v cizině, víte? Myslel jsem tenkrát na Terst a začal jsem se dokonce učit italsky. No, přidělili mě do oddělení životního pojištění a zůstal jsem v Praze. Promiňte, teď nevím, na co jste se ptala. Ano, ano, už vím, jestli jsem byl spokojen. Vydržel jsem to rok a nastoupil do Arbeiter- und Fallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen in Prag, neboli v češtině dělnické úrazové pojišťovny v Praze.
0: V úrazové pojišťovně jste vydržel 14 let, až do svého penzionování kvůli nemoci v roce 1922. To je zvláštní. A vždycky jsem si myslela, že jste byl neúspěšný úředník, který svou práci, teda promiňte, zaměstnání nezvládal. Ale není to pravda. Vy jste za ta léta udělal v dělnické pojišťovně skutečnou kariéru. Navíc jste si polepšil s pracovní dobou. Byla od 8 do 2 hodin.
1: No, když myslíte, že jsem si polepšil, dobrá. Je pravda, že jsem začínal jako pomocný úředník za 3 koruny denně a 10% příplatku. No a odcházel jsem jako vrchní tajemník ústavu. A považte, dokonce si mne tam nechali i po vyhlášení samostatného Československa v roce 1918, kdy musela většina Němců odejít. No a já jako loajální a výkonný úředník jsem zůstal. To je tedy ta kariéra, o které vy mluvíte. Pochopte, mě nevadila ta práce, jak vy říkáte. Pro mě to byl jenom zmarněný čas. Vlekoucí se hodiny bez podnětů, bez příběhů, hodiny vysávající tolik potřebnou energii.
0: Ale už jste psal?
1: Ano, ano, už jsem psal. Začal jsem publikovat třeba v časopise Hyperion. Tam vyšly v roce 1908 mé první prózy. A tenkrát jsem si začal psát také deník.
0: A také jste cestoval. Tu s Maxem Brodem na dovolenou k Lago di Garda, později spolu do Paříže, do Berlína, do Itálie.
1: Ano, ano. Max mi byl stále velkou oporou.
0: Začal jste ovšem podrobně pozorovat i své tělo a svou duši. Nechal jste si dokonce vypumpovat žaludek a stal jste se vegetariánem.
1: Ale mne trápily revmatické bolesti. Zdálo se mi, že do mě vnikají hroty, které mne nebetyčně zraňují. A vůbec jsem si nedokázal představit nějakou budoucnost s tímto tělem. A do deníku jsem si tehdy poznamenal. Je jisté, že hlavní překážkou mého vývoje tvoří můj tělesný stav. S takovým tělem nelze ničeho dosáhnout. Budu si muset zvyknout na jeho ustavičné selhávání. Moje tělo je příliš dlouhé na to, jak je slabé. Nemá špetku tuku, aby vytvářelo blahodárné teplo, aby uchovalo vnitřní oheň. Nemá tuk, z něhož by se duch mohl někdy nasytit i nad svou denní potřebu a celek přitom netrpěl újmu. No, vidíte. A jak to dopadlo? Měl jsem pravdu, že?
0: trošku hypochondr, že?
1: Počkejte, počkejte, vy vůbec nevíte, že jsem rád jezdil na bicyklu, že jsem spal u otevřeného okna, chodil jsem plavat, že jsem vesloval. Zkrátka jsem se opravdu věnoval svému zdraví a vy říkáte hypochondr. Víte, já jsem zkrátka nevěřil lékařům, té klasické medicíně, co vás jenom řeže a píchá injekce. Já byl příznivcem medicíny alternativní. Ta totiž vyrůstá z přírody a do přírody přeci člověk patří. Tam má své místo. No a proto jsem rád jezdil na venkov a rád se opaloval a arci, že i nahý. No a že jsem nejedl maso zvířat, proboha, proč bych měl?
0: Já to chápu. Já maso nejím také. Jen se snažím pochopit, proč jsem mladý, úspěšný právník s dobrým místem, s přáteli, se společenským životem a také s prvními literárními úspěchy cítí tak strašně vnitřně rozbit. Takže obvinuje všechny, že mu ublížili.
1: Takže ano. Jak jsem mohl pořádně psát, vždyť v domě byl pořád takový hluk. Rodiče, sestry, všichni mluvili a chodili kolem mne. Nemohl jsem se soustředit, myslel jsem, že zešílím a psaní mi nešlo. Slova nepasovala k sobě, jen jsem škrtal a přepisoval a nic nebylo dobré. No a pořád to zaměstnání. Bože, jak mě to zdržovalo. A přitom jsem věděl, že musím psát, že to musím ze sebe všechno vyvrhnout. To byla otázka mé existence, jejího smyslu. Víte, když se v mém organismu ujasnilo, že psaní je nejplodnějším směřováním mé bytosti, upřelo se k němu vše. A ladem zůstaly ležet všechny schopnosti zaměřené k radostem. Pohlaví, jídla, pití, filozofování a především hudby. Ve všech těchto směrech jsem ochabl. To bylo nutně třeba, jelikož mé síly byly celkově tak nepatrné, že jenom soustředěny mohly aspoň trochu sloužit účelu psaní.
0: To jste si napsal do deníku na počátku roku 1912, kdy jste se už definitivně ztotožnil s psaním. Pracoval jste na prvním velkém díle, na Nezvěstném, Der Verschollene.
1: Ano, ano, ale nikdy jsem Nezvěstného nevydal.
0: To máte pravdu. Za vašeho života ten příběh 16-letého Karla, který se vydá do Ameriky a s bezbřehou naivitou objevuje svět a lidi v něm, opravdu nevyšel.
1: Ale no jistě, vždyť jsem si výslovně přál, aby vše, co jsem napsal, spálili. Jak je tedy možné, že vy to víte? A rozumím, málem bych zapomněl, vy víte víc než já.
0: Mimochodem, vzpomínáte si na scénu v Nezvěstném, jak Karel stojí a schyluje se ke střetu mezi dvěma hrdiny, Topičem a Šubalem? Napsal jste o Karlovi. Kdyby ho tak viděli rodiče, jak v cizí zemi před váženými osobami hájí dobro, a i když dosud nezvítězil, přece jen je dokonale připraven k poslednímu vítěznému boji, změnili by pak své mínění o něm. Posadili by si ho mezi sebe a pochválili ho. Pohlédli by mu jednou, jedinkrát do očí, které jsou jim tak oddány? Kdo se vlastně ptá? Karel nebo Franz?
1: Co myslíte?
0: Myslím, že vím. Rok 1912 byl váš opravdu přelomový rok. Začal jste psát i proměnu, Die Verwandlung. A také jste potkal vaši první osudovou ženu.
1: Ano, Felis Bauerovou. Kde pak jsou mé osudové ženy?

0: Mluvme teď o ženách. Než se ale dostaneme k vašim láskám, povězte mi něco o sestrách. Měl jste tři, že?
1: Ano, přesně tak. Eli, ta byla nejstarší, pak se narodila Vali a nakonec Otla.
0: Která vám byla nejbližší?
1: Otla. Určitě Otla byla mým spojencem. Byla nejmladší, bylo mezi námi 9 roků rozdílu, ale byla velice odvážná. Dokonce se dokázala vymanit z otcovy vůle. Dokonce se mu jednou i postavila.
0: Opustila dokonce i otcův obchod?
1: Ano, přesně tak. A nejenom to. Víte, ona se chtěla věnovat zemědělství. Později hospodařila na statku našeho švagra Karla Hermana v Siřemi v západních Čechách. Tam jsem se mohl ukrývat a odpočívat. Když jsem se necítil dobře, tak mi pomáhala a starala se o mě. No, Otla, naše bojovnice. Představte si, že se spřátelila s Čechem a nežidem. Josef David se jmenoval. Paradoxní jméno pro křesťana do naší rodiny. No a nakonec si ho vzala. Navzdory všem. Taková byla Otla. Byla statečná.
0: Dokonce statečnější, než si myslíte.
1: Počkejte, vy mě děsíte. Co se vlastně stalo s mými sestrami? Úplně na začátku našeho rozhovoru jste říkala, že Židé mají svůj vlastní stát a Otla se velice zajímala o myšlenky sionismu, určitě by se odstěhovala. Povězte mi, co je...
0: Neodstěhovala se. Žádná z vašich sester se neodstěhovala. Ale, promiňte, o tom snad budeme mluvit později.
1: Jistě.
0: Vraťme se k vašim láskám. Max Brod vás seznámil v létě roku 1912 s Felis Bauerovou. Tato Berliňanka se měla na dlouhých 5 let stát vaší nejdelší, ale také nejsložitější láskou. Dokonce jste se 2x zasnoubili. Vy jste se vážně chtěl oženit?
1: No, snad ano. Ačkoliv popravdě řečeno, jsem si neuměl představit, jak píšu a v bytě se batolí a křičí děti a povykuje žena a tak dál. Možná ten strach, že bych přišel o energii k psaní, mě odrazoval. I když na druhé straně byly konvence, byla tady matka, ta si stále myslela, že psaní a vlastně i moje nemoci jsou jakási hra. A že až budu mít ženu a děti, tak se začnu chovat jako solidní a zodpovědný muž. Asi si to i tak přála, možná to myslela i dobře, to já nevím. Nechápala, že když si z duše vyrvu psaní, vyrvu si tak srdce z těla.
0: Napsal jste Felis 10 dopisů. Snad jich dohromady víc než vašeho celého díla. Z těch dopisů místy až mrazí, jak jste se před ní obnažoval. Ukazoval se jako vlastně její pozornosti nehodný.
1: Byl jsem jenom upřímný.
0: No to jistě, ale vypisovat pravidelně a podrobně ženě, o kterou stojím, všechny své fyzické i psychické nemoci a úzkosti. Psal jste o bězech, které máte o slabém těle, dokonce jste naznačoval, že nejste dost zdravý pro manželství a už vůbec ne pro otcovství. No, věru, podivný způsob namlouvání. A přitom to vlastně byla jen dopisová láska. Viděli jste se za těch několik let jen párkrát.
1: Podívejte se, já jsem to považoval za správné. Tak jsem to zkrátka cítil, musel jsem jí říct, jak se vnímám. Ale téměř každodenní psaní dopisů pro Felis, někdy jsem psal dokonce 2, mě vyčerpávalo a odvádělo od mé vlastní práce. A já jsem potřeboval psát. A tehdy jsem také začal koncipovat proměnu.
0: Zrodil se váš nový hrdina, Řehoř Samsa. Jak to jen začíná?
1: Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté hnědé břicho, rozdělené obloukovitými výstuhami, na jehož vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak, že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy, se mu bezmocně komíhaly před očima. Co se to se mnou stalo? Pomyslel si.
0: Nelehký život cestáka v rodině, která mu nerozumí. Koho mi to jen připomíná? Ale pojďme dál. Myslíte, že Felis rozuměla vašemu psaní?
1: No, doufal jsem v to, ale asi marně. A myslím, že si vážila toho, co umím, že píšu, ale jestli tomu je rozuměla.
0: Promiňte, ale pro mě je takový vztah jen trápení. Vy jste se dokonce zasnoubili, pak zásnuby zrušili, zhoršil se i váš zdravotní stav.
1: Ano, zásnuby měly být v červnu 1914, ale nakonec z nich sešlo.
0: Pokud vím, napomohla tomu jistá Gret Blechová. Tu přeci v době, když váš vztah skomíral, za vámi poslala jako svoji přítelkyni Felis. Vy dva jste se zblížili, že? Tedy přinejmenším jste si vášnivě psali. A pak, když jste přijel na zásnuby do Berlína, tak to byla ona, kdo mírně řečeno váš sňatek s Felis neschválil. Považovala vaše spojení praktické, spíš materiálně založené Felis s vámi přecitlivělým nepraktickým zoufalcem za nerozumné. Za měsíc po této vaší osobní katastrofě ale začíná jiná tragédie, větší. První světová válka. Vy jste nerukoval, protože pojišťovna byla strategickým úřadem, který musel fungovat.
1: Ano, a byl bych chtěl, ale stejně by mě asi kvůli zdraví neodvedli. No, tak jsem psal. Začal jsem tehdy koncipovat proces. A psal jsem zase po práci až večer. A taky v noci, jak jsem byl zvyklý. Někdy i do 5 hodin do rána, dokud mi to mé tělo umožnilo. Někdy mě zradila úporná bolest hlavy a v kanceláři se to pak přes den nedalo vydržet.
0: A zas píšete, Felis, a zase se chcete zblížit, jako by toho utrpení nemělo být dost. S čím jste to vlastně bojoval? S touhou po ženě, kterou jste vlastně vnitřně odmítal? A zas jí píšete lítostivé dopisy, že vás trápí zas bolesti hlavy. Relaxujete v Mariánských lázních, flirtujete s dívkami, ale stejně se znovu zasnubujete zase s Felis.
1: Vynechala jste jednu šťastnou událost, nebo chcete-li okolnost?
0: Jakou?
1: No, už jsme tady přece mluvili o mé nebojácné sestře Otle. Byla to ona, kdo si najal tajné doupě, malý domek ve Zlaté uličce, aby se mohla scházet se svým milencem. A považte, moje milá Otla mě v tom tichém místě nechávala psát. Vzal jsem si tam vždy po práci z domova večeři a prožil tam večer. Psal jsem do půlnoci, no a pak jsem se tiše vracel do svého bytu.
0: Nezamlouvejte to. V červenci roku 1917 ze svatby s Felis zase sešlo. Nebylo vám dobře, vidíte?
1: Měl jsem chrlení krve, to je příšerná věc. Jenom si to představte, pusa plná krve. Ale já vím, proč to bylo. Doktoři mluvili o nachlazení, o zánětu průdušek, ne, kdepak. Já jsem už tehdy věděl, že to bude můj konec, že je to tubera.
0: Prosím.
1: A nebyla to obyčejná nemoc. Ne. Zaplatil jsem tak za těch 5 let zápasu se sebou a s Felis. Duše už to nevydržela a rozpoutala v mém těle boj. Má nemoc v sobě obsahovala

0: Vzala vás k sobě sestra Otla na statek do západních Čech do Siřemy, kde hospodařila. Venkovský vzduch a práce vám měli udělat dobře. Ať tak či tak, vaše nemoc, zpočátku zdaleka nějak hrozná, se stala dobrou záminkou pro definitivní rozchod s Felis. A víte, jaké byly další osudy Felis?
1: Za necelé dva roky po našem definitivním rozchodu se vdala. Vzala si berlínského obchodníka, byla zajištěná. Snad to bylo to, po čem vnitřně toužila mít svoji jistotu. Ve mně ji 5 let hledala, ale marně. No a co s ní bylo pak, nevím, to jistě víte vy líp než já, že?
0: Líbilo se vám na venkově? Byl jste v Siřemi šťastný?
1: Ano, byl. Byli jsme s Otlou dokonalý pár, rozuměli jsme si. Ona mi nebránila, abych žil tak, jak jsem chtěl, abych spal u otevřeného okna, štípal dříví, pomáhal na poli a tak dál. Kdybyste mě tehdy viděla, úplně jiný Franc než v Praze. Otla na mě měla tenkrát mateřský vliv, dohlížela na mě, bála se o mě. I to mi dělalo dobře. Že jedna blízká duše vzala tak pevně do ochrany tu mou rozitřelou. A bylo to navzdory nemoci a válce jedno z nejkrásnějších a nejšťastnějších období mého života.
0: Ale váš zdravotní stav se navzdory tomu všemu nezlepšoval. Nemoc vás už nechtěla pustit ze svých drápů. Píší se léta 1917 a 1918 a vy stále častěji žádáte pojišťovnu o předčasné propuštění ze zdravotních důvodů. Nevyhoví vám. Zatím ne. Ale posílají vás na zdravotní dovolené.
1: Ano, ano, přesně tak. A tak jsem musel zatnout zuby a dát se v plen lékařům a sanatoriím, kterým jsem se chtěl celý život vyhnout.

0: Vaše zdraví, to je kapitola sama pro sebe. Na jednu stranu vás omezuje, to když vás trápí úporné bolesti hlavy nebo kašel, na druhou stranu osvobozuje od nenáviděného zaměstnání v pojišťovně. Sanatoria a penziony se stávají vaším druhým domovem. Vlastně i vznik nového československého státu na sklonku roku 1918 prožíváte na léčebné kůře.
1: Ano, ten čas jsem si s tými přestávkami trávil v penzionu v Želízech u Mělníka. Nebylo to jako u sestry na statku v Siřemi, ale nebylo to špatné, prospělo mi to.
0: Také se tam objevila jistá žena, přesněji dívka Julie Vohrysková, dcera správce jedné z pražských synagog. Děvče z chudé rodiny. Příteli Brodovi jste ji popsal jako nepříliš komplikované stvoření, které rádo užívá zábavy. Bylo jí 28, když jste se seznámili, a vám už bylo 36. Zase jste měl pocit, že nejste tak plně odsouzen k samotě.
1: Ano, v létě 1919 jsme se zasnoubili.
0: Už jste se svatby a rodinného života tak nebál, jako s vaší první velkou láskou s Felis?
1: Ne tolik, jen kdyby nebylo otce. Nesouhlasil s tím vztahem, bylo by to podle něj nerovné manželství, nevhodné, protože Julie neměla majetek. Jakoby majetek a rovné postavení zajišťovali šťastné manželství.
0: Už jste otcův skutečný nebo domnělý útlak nemohl vydržet, že? Toužil jste mu to vše vykřičet do tváře, vše, čím se na vás provinil, ale použil jste způsob pro vás typický. Namísto osobní konfrontace jste mu začal psát dopis. Brief under father.
1: Vy si myslíte, že jsem zbabilec, že jo?
0: Ne, to ne. Já jen, že jsem nečetla větší obžalobu, než je

0: skoro jako před soudním tribunálem. Dáváte mu za vinu téměř vše.
1: Podívejte se, je velice dobře možné, že i kdybych vyrostl zcela mimo jeho vliv, přece by se ze mne nemohl stát člověk, jakého on by si přál. I tak by ze mě pravděpodobně byl člověk neduživý a úzkostlivý, váhavý, neklidný a tak dál. Ani Robert Kafka, ani Karl Herman, ale přece někdo úplně jiný, než ve skutečnosti jsem. A byli bychom spolu mohli výborně vycházet. Já bych byl šťastný, kdybych ho měl za přítele, za šéfa, za strýčka, za dědečka, dokonce, i když s většími výhradami, i za tchána. Ale jako otec byl pro mě příliš silný. Tím spíš, že mý bratři zemřeli, když byli ještě malí a sestry přišly o hodně později. Musel jsem tedy první náraz snášet úplně sám a k tomu se mi zdaleka nedostávalo sil.
0: Tvrdé.
1: Ano, možná, nevím. Možná máte pravdu. Možná jsem byl v tom dopise příliš příkrý. Já to vím, vidím vám to na očích. Řeknete, že mě rodiče, tedy hlavně otec, finančně podporovali, že vždy, když mi bylo nejhůř, tak jsem se mohl vrátit domů, že mě milovali. Já vím.
0: Napsal byste to tak znovu?
1: Proboha, co ode mě chcete slyšet? Vždyť víte stejně dobře jako já, že jsem ten dopis otci nikdy neodeslal.
0: No, ale Julii jste si stejně nakonec nevzal.
1: Ne, nevzal. Objevila se Milena.

0: Píše se rok 1920, vám je střídavě lépe a hůře, už dříve vyšly vaše prozy Venkovský lékař a V kárném táboře. V zaměstnání vás dokonce i přes vaše dlouhodobé zdravotní dovolené povyšují na tajemníka. Jenže ještě nezačalo jaro a vás zase zradilo zdraví. Odjel jste na zdravotní dovolenou do Merána.
1: Ano, tam mi to svědčilo. Přibral jsem, dobře se mi dýchalo, měl jsem vegetariánskou stravu a také jsem psal.
0: Hlavně dopisy Mileně. Mileně Jesenské, tato Češka, nežidovka, křesťanka, překladatelka a novinářka se stala po Felis Bauerové vaší další osudovou ženou. Byla vdaná nějak šťastně a žila ve Vídni. Byla to výjimečná žena, emancipovaná, odvážná.
1: Víte, ona měla v sobě oheň, byla živel, byla mi vlastně partnerem v literatuře a to jsem u předchozích vztahů nepoznal. A jenom kolik dopisů jsme si vyměnili.
0: Jistě, ten váš život v dopisech. Pro vás jakoby arch papíru byl dějištěm života, ne život sám. Opět píšete sebeobvinující dopisy, stejně tak jako předchozím láskám. Dopisy, které Milenu děsily, také trošku dramatizujete, snad abyste ji získal na svou stranu. Nechtěla opustit svého manžela. Vlastně jste se, myslím, osobně setkali jen párkrát.
1: Ale na tom nesejde. Miloval jsem ji a moc by mě zajímalo, jaký měla potom život. Byla velice talentovaná.
0: Ravensbrück.
1: Prosím?
0: Ravensbrück.
1: Aha, o takovém místě nikdy nemluvila. Odstěhovala se? A že zrovna do Ravensbrücku.
0: Snad vám to později vysvětlím. Teď pojďme k vám. Zase už je vám mizerně, v dopisech píšete o smrti, strach z ní nemáte, bojíte se jen bolesti. V Praze v pojišťovně jste jen pár měsíců a zase vás čeká sanatorium. Ještě vám není 40, vážíte něco přes 50 kilo a vaše trápení jsou nekonečná.
1: Ano, odjel jsem tenkrát do Tater, Matliary se to tam jmenovalo. 8 měsíců života, až do léta 1921. Polehával jsem na balkóně, zabalený až po uši v dece. Snažili se mě vykrmit, aby tělo bylo odolnější. Také jsem trávil čas hovory o literatuře. Spřátelil jsem se tam s mladým maďarským studentem medicíny, Robertem Klopštokem. Mluvili jsme spolu hodiny, co taky dělat jiného v sanatoriu pro tuberáky. No a nakonec jsem stejně musel odjet zpátky do Prahy. Zase do pojišťovny. Promiňte, já se musím napít. No a život po návratu do Prahy se vrátil do starých kolejí. Bydlím u rodičů, chodím do zaměstnání, občas se také potkám s přáteli. Nudné časy. Co si píšu, stále se léčím a jsem stále unavený. Snad víc životem než fyzicky. Mám pocit, že se mi nic nedaří. Ani to manželství jsem nedotáhl dokonce. Vlastně jsem se ani nikdy plně neosamostatnil od rodičů. A hodně věcí jsem nedopsal.
0: V tomto rozpoložení odjíždíte na léčení do Špindlerova mlýna. Tam ve vnitřní úzkosti a tmě začínáte psát své velké dílo, román Zámek.
1: Ano, Das Schloss. Píšu ho na jaře a v létě 1922 i po návratu ze sanatoria.
0: Ačkoliv jste ho nedokončil, mnohé jste předvídal jako vizionář. Třeba to, jak se hlavní hrdina K. dovídá, k čemu jsou noční výslechy.
1: Ano. Copak nebyl předvolán k nočnímu výslechu a neví, proč jsou noční výslechy zavedeny? Noční výslechy. A tu se K. dostalo nového vysvětlení jejich smyslu. Mají přece jedině ten účel, aby se strany, na něž se páni nevydrží dívat za dne, vyslechly rychle, v noci, za umělého osvětlení a aby páni měli možnost hned po výslechu všechnu tu ošklivost zaspat.

0: Vážně myslíte, že jsem něco předpovídal?
1: Zcela jistě, věřte mi. Jen je mi líto, že jste ho nedopsal. Proč jste vlastně sepsal závěť, v níž jste si přál, aby vaše práce byly zničeny? Vždyť psaní byl váš život, zničením toho, co jste napsal, byste zmizel i vy. Vlastně by po vás zůstaly jen ty vzorně zúřadované spisy z dělnické úrazové pojišťovny.
0: Snad jsem si to přál, protože jsem nebyl zcela spokojen s tím, co jsem napsal. Nebyl jsem si tím jist. Literatura a psaní pro mě přeci bylo vše a já prostě nebyl stoprocentně přesvědčen, zda to, co jsem napsal, stojí za to zachovat. Nedokázal jsem posoudit, zda jsem naplnil maximum věcí, zda jsem dost dobrý, dost pravdivý vůči sobě i vůči světu. Jako opravdový spisovatel, jako ti, které jsem celý život obdivoval a vlastně jim tak trochu záviděl. Ti, kteří jen psali, bez povinnosti zaměstnání, bez kradení minut a hodin po nocích v temných koutech. Nevěděl jsem, jestli vedle nich obstojím. To je vše. Rozumíte mi?
1: Nevím. Snad. Škoda, že jste své romány nedopsal. Ani Zámek. Asi to souviselo zase se zdravím. Byl jste na tom tak zle, že už i pojišťovna povolila. Dočkal jste se svého vytouženého penzionování. V 39 letech. To bylo vysvobození.
0: Vysvobození ale... před koncem, jste chtěla říct, vidíte? Ne, tušil jsem, že... Ne. Věděl jsem, že už moc času nemám. Jen jsem netušil, kolik přesně síly mi ještě dá mé tělo.
1: Necelé 2 roky. A mimochodem, zase u toho bude žena.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Franz Kafka, popáté a naposledy.

0: Zbavil jste se nenáviděného úřadu zaměstnání v pojišťovně. Poslali vás do penze.
1: Ano, a konečně došlo na má slova. Všichni ti doktoři to museli uznat. Byl jsem nemocen, vážně nemocen.
0: Proto jste v létě 1922 odjel do Plané nad Lužnicí. Říkalo se, že voda z Lužnice má zázračné účinky. Bylo to v té době jedno z nejvyhledávanějších letovisek. Navíc tam byla vaše sestra Otla, která si s rodinou pronajala patro v jednom domku. Našel jste potřebný klid?
1: Krajina tam byla nádherná, vzduch, lesy a tak dál. Ale klid ne, ten jsem nenašel. Všude bylo tolik hluku.
0: Hluk. Hluk byl váš celoživotní problém, že?
1: Vám hluk nevadí?
0: No ano. Mám ráda ticho, jenže stoprocentní ticho už dneska nenajdete. I vás v Plané rušili hluky běžného života, zvířata, lidé, vesničané z povozy, školní mládež na výletě. On to vlastně nebyl hluk. Byly to zvuky života.
1: No dobře, když myslíte. Ale mě to zkrátka vadilo. Nedařilo se mi za takových podmínek psát. Na podzim jsem se vrátil do Prahy, nic moc už jsem nenapsal, ještě mi bylo mizerně, že jsem spoustu času proležel, promarněný čas.
0: Tak nějak mezi prsty s příležitostnými návštěvami přátel, jako byl třeba Franz Werfel, se změnil starý rok v nový 1923. Bez velkých známek zlepšení, v bytě rodičů, bez větší možnosti psát, jen se sny o přestěhování do Palestiny. Vůbec by mě nenapadlo, že vy, tak pevně přikován k Praze, a promiňte mi ten výraz, v posledních momentech života se odhodláte k něčemu tak zásadnímu, jako opuštění rodného města. Vždyť kolikrát jste o tom mluvil, jak jste to plánoval, Terst, Mnichov, Berlin, nebo ta zaslíbená Palestina. A to jste byl zdravý a stejně jste neodjel.
1: Věřte, že jsem nepřekvapil jenom vás, ale i sebe. Snad to tak zařídil osud. Nebo tedy vy řeknete, žena, dobře, ať je po vašem. V létě jsem odjel na ozdravný pobyt k Baltskému moři. Byly to, myslím, lázně Müritz.
0: A tam jste se seznámil s mladou ženou. Pracovala jako pomocnice v letním táboře východožidovských dětí, Dora Diamantová. Spolu jste se rozhodli, že budete žít v Berlíně. No je to neuvěřitelné, ale vy jste se tam skutečně odstěhoval.
1: Počkejte, proč neuvěřitelné?
0: No, po tolika letech, když jste nedokázal překročit kruh vnitřní Prahy, vy zvyklí na své soukromí, v životě jste s žádnou ženou nezdílel společnou domácnost a teď z posledních sil se seberete a odstěhujete do malého berlínského bytu.
1: Splnil jsem si jenom to, o čem jsem snil, sama jste to řekla.
0: Jenže Berlín roku 1923 nebyl nejlepším místem k životu. Zuřila hyperinflace. Co před hodinou stálo 5 marek, stálo za hodinu třeba 20. Měl jste sice penzi od pojišťovny, kurz ale nebyl výhodný. Museli jste se uskrovňovat, dokonce i několikrát stěhovat. Začínalo to být zlé. Neměli jste peníze na známky, na dopisy. Jídlo jste si ohřívali nad zbytky svíček.
1: Ano, bylo to zlé, ale myslím, že jsem byl šťasten. Věřte nebo ne, hodně jsme se s Dorou smáli. Ona mě milovala, vlastně myslím, že ani neznala nic z toho, co jsem předtím napsal, ale milovala mě. Jen tak, jenom proto, že jsem to byl já. Zdálo se mi, že jsem v Berlíně konečně unikl všem těm démonům. Dora je dokázala zahnat.
0: A také vám byla oddána, že? Dokonce pod vaším dohledem pálila některé vaše zápisky, tak jak jste si přál. A předčítal jste jí, co jste tam napsal. Zvláštní idyla. Ale neměla dlouhého trvání. Berlin možná prospíval vaší duši, ale rozhodně nepomáhal vašemu tělu. Na konci roku se váš stav velmi zhoršil. Měl jste vysoké teploty, musel jste ležet, ale i v okamžicích, kdy to trošku šlo, jste psal. V Berlíně jste pak nakonec napsal povídky Malá paní, eine kleine Frau a Doupě, Der Bau.
1: Bylo mi tam zdravotně zle, hodně zle. Ale stále jsme s Dorou bojovali, zas se přestěhovali, zas trochu žili a tak dál. Jenom pro boha žádné další sanatorium, jak mě přemlouval Brod nebo strýček Levy.
0: Ale nakonec vás Max Brod stejně v březnu 1924 odvezl do Prahy. Ztratil jste hlas, jen jste šeptal, nevážil jste, myslím, ani 50 kilo, ale zase jste psal. Jako byste nemohl jinak. Napsal jste povídku Zpěvačka Josefína a nepamější národ. Vyšla i v novinách. Ale lékaři...
1: Podívejte se, já nevím, co věděli lékaři, ale já jsem si byl jist, že můj hrtan ničí tubera. Byla se mnou tenkrát i Dora, oba jsme věděli, že je to zlé. Víte, jak jsem říkal, že jsem se až tak nebál smrti, ale bál jsem se bolesti. Nepřejte si zažít, jaké to je, když vám oteče krk, každé polknutí je, jako by vám hrdlo řezali žiletkami.
0: Neunikl jste ani tomu sanatoriu. Dokonce hned několika, že?
1: Ano. Zkoušeli jsme kde co. Přírodní léčbu, inhalování, pobyt na vzduchu, obstřiky, nakonec i ty odporné injekce. Přátelé na mě stále mysleli, scháněli ty největší kapacity lékařské vědy. A stále u mě byla Dora, taky Klopštok. Vzpomínáte si, ten student medicíny, co jsem se s ním seznámil v Tatrách. Pořád mi byly kruce.
0: A tak jste ještě požádal Doru o ruku. Konečně manželství. Ale její otec, ortodoxní žid z Polska, vás odmítl. Manželství vám nebylo souzeno.
1: Asi to byl osud. Jen jsem si myslel, že by to tak bylo správné.
0: Je vám dobře? Sotva vás slyším, napijte se, prosím, tady je voda. Píšete mi lístek? I tehdy v posledních dnech v rakouském sanatoriu doktora Hoffmana jste Doře psal už jen lístečky. Nemohl jste mluvit ani psát další texty, byl jste zesláblý, vzpomínal jste na dětství, hodně na otce, snad jste hledal smíření, snad... Vše marné. 3. června 1924 doktor práv, spisovatel Franz Kafka, umírá. Bylo mu 41 let. Pohřeb se konal o pár dní později v Praze. Mimochodem, víte, kdo vám napsal nádherný nekrolog?
1: Ne.
0: Milena Jesenská napsala o vás: svět viděl plný neviditelných démonů, kteří ničí a rvou člověka nechráněného. Byl příliš jasnovidný, příliš moudrý, aby dovedl žít, příliš slabý, aby bojoval. Znal lidi, jak je dovedou znát jen lidé velké nervové citlivosti, kteří jsou samotní a vidí až prorocky člověka z jediného zákmitu tváře. Znal svět neobyčejně a hluboce, sám byl neobyčejným a hlubokým světem.
1: A teď mi odpovíte na mé otázky vy, ano? Slíbila jste to.
0: Ano, pokusím se.
1: Takže, jak to, že znáte mé práce? Přál jsem si, aby byly po mé smrti zničeny. I deníky.
0: Max Brod vás neuposlechl. Domníval se, že nemá právo zničit génia. Ještě v polovině 20. let nechal vydat Proces, Zámek i Ameriku, jak přejmenoval nezvěstného. Vaše dílo mělo obrovský ohlas po celé Evropě. Začali vás překládat. Brod vám zasvětil svůj život, napsal i váš životopis. Jak jste spolu někdy snili o Palestině, on do ní odešel a dočkal se i toho židovského státu. Mimochodem, víte, že dnes patříte k světově nejznámějším spisovatelům? Pyšní se vámi i Praha. Váš portrét nosí lidé na tričkách, pijou kafe z hrnku s vaší tváří.
1: A čtou mě?
0: Ano, ano. Někteří vás i čtou.
1: Zvláštní. Jak se dařilo sestrám a jak se dařilo mým láskám? Když jsem se vám podíval do papíru, které jste měla v průběhu tohoto rozhovoru při ruce, viděl jsem, že skoro všechny mají datum úmrtí ve 40. letech, tedy téměř všechny, co se stalo.
0: Už nemáme moc času. Náš pořad končí.
1: Slíbila jste mi to.
0: Tak dobře. Byla válka a Němci začali vyvražďovat Židy a ostatní méně cenné národy.
1: Počkejte, co je tohle za nesmysl, jak vyvražďovat, pro Boha, o čem to mluvíte?
0: Odpustíte, já vám to nedokážu vysvětlit, ono se to vysvětlit nedá. Říká se tomu holokaust nebo Shoah. Všechny tři vaše sestry byly zavražděny v koncentračních táborech a přítelkyně Gret Blochová tam skončila také. Pravděpodobně stejný osud potkal i Julii Vohryskovou, stejně jako dalších 6 milionů Židů. A nacistům neunikla ani Milena Jesenská, ta talentovaná česká novinářka, bojovnice proti fašismu. Byla zavražděna v koncentračním táboře Ravensbrück. Jen Dora Diamantová a Felis Bauerová unikly a prožili své více či méně šťastné životy s vaším odkazem.
1: Prosím vás, dost. Já tomu vůbec nerozumím, už toho nechte. Není mi dobře.
0: To je mi líto. Nechtěla jsem takhle skončit náš rozhovor, ale nedal jste mi na vybranou. Je mi to opravdu moc líto, pane doktore Franci Kafko.

0: Poslouchali jsme životopisy a příběh německy píšícího pražského spisovatele France Kafky. Připravila Ivana Pustějovská. V režii Michala Bureše účinkovali Filip Čapka a Vlasta Hartlová.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Milí přátelé, přejeme vám spoza světel ramp příjemné chvilky a zároveň zveme ke druhé závěrečné schůzce se staršími písničkami zpěváka s výzorem sportovce Milana Drobného, kterou pro vás připravil Jiří Kasal a provázet jí bude Martin Šustr. V případě té první skladby se ještě vrátíme do jeho semaforských časů.

0: Kytky se smály, tak tuto více než 40 roků starou písničku Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra zpíval Milan Drobný se Zuzanou Burjánovou a Jaromírem Majerem v semaforské hře Zuzana je všude jako doma. My však se vzpomínajícím Milanem Drobným za chviličku poskočíme ještě o něco více dopředu. Tento zpěvák se představil na pódiích plejády domácích i evropských festivalů, včetně známé přehlídky Midem ve francouzském Cannes.
1: Když tam jste na jevišti s lidma takového kalibru jako ten Attard a já nevím, Tom Jones a spousta dalších, který teď si momentálně, Elton John samozřejmě tam byl a další obrovský hvězdy, George Harrison. A tak je zvláštní, že třeba přes noc se tam stal obrovskou hvězdou Viktor Baglajenko, Gruzinec dvoumetrovej, nebo ty Francouzi jsou fixovaný na ty Rusy, nevím proč, ale je to tak. Oni, když tam byli Alexandrovci, tak my jsme nevěděli, že tam jsou, ale viděli jsme najednou, že jde publikum, nějací jdou po ulici a skákají a plácají se přes nohy a dělají takový kozáčky. No oni si to zkoušeli, co viděli na tom koncertě. No a tenhle ten Baglajenko, který tam zpíval s dvěma balalejkama a s harmonikou, tak prostě měl fantastický úspěch a do rána desku a hnedka by tam opravdu se stal hvězdou a frčel by, jenže tam byly ty fízlové z toho Gosconcertu, tak ho zametli a nedovolili mu nic natočit a otáhli ho do Balšoj rodnoj strany a byl po ptákách.

0: co mě lákala.
1: Před písničkou Ladislava Štajdla a Michála Prostějovského Najdu klíč a vejdu branou vyprávěl její interpret Milan Drobný o svém zážitku z přehlídky v Cannes. Do atmosféry popmuzikálních festivalů, byť už opět v časech 60. let, mířila také melancholická balada Pláču, pláču, sůl, která připomene výjimečný čich na hity letos zesnulého skladatele Karla Svobody.
2: Karel Svoboda rád tvoří a nechává mluvit do toho interprety, tak u něj doma jsme přemýšleli, co a jak, že by to mělo být, aby to bylo zpívání, jsme byli ovlivněni, že jdem na festival, kde bude řada zpěváků jako Tom Jones a tak dále, tak tu písničku jsme dělali proto. No a takže, aby to bylo takový vlezlý a aby to i trošku bylo do swingu. No a pak ještě myslím, že to dovršil Jirka Štajdl výborným nápadem, to Pláču sůl, co se pak v Německu zpíval jako Also weine ich.
3: Vážila má

0: Nyní se vrátíme ještě do roku 1968. Výraznějším úspěchem Milana Drobného v těch časech byl duet Ukryj vám rozpaky s Naďou Urbánkovou, ale jak vám za chvilku poví, těch mladých žen, které s ním tuto písničku taktéž pánu Suchého a Šlitra zpívali, bylo více.
1: Představte si, že já jsem to natočil na desky s Naďou a Ondra Suchý, když jsme dělali v Nostalgii v Semaforech, Nostalgie v Šemánovicích, co máte, takový muzeum Semaforech tam na té vesnici. A on mi říkal, to si zpíval ještě s jinýma zpěvačkama. A já pak to teda jsem nespíval. Sadili jsme se o nějakou flašku a představte si, že já jsem to dokonce v televizi natočil s Hanou Paceltovou a zvlášť taky s Helenou Blehárovou. A já jsem si to už vůbec nepamatoval, až mě ukázal ten prostě záznam, tak to bylo. Ale co je na desky, tak to bylo s Urbánkou. Tato krásná taková médium swingová písnička.

0: Milan Drobný byl spolu s Jiřím Brabcem a Jiřím Grossmanem zakladatelem Country Beatu. Vedle toho natáčel například s orchestry Karla Vlacha a Karla Krautgartnera. No a v pozdějších 60. letech Milan Drobný hledal dílem rockový výraz v kapelách, které měly vesměs anglické názvy. New Force, Rainbow či Jollies.
1: New Force byla taková zajímavá sestava, kde jsme dělali s Myšíkem dohromady a vůbec s muzikantama, který měli obrovskou perspektivu, a jelikož to bylo na začátku 68. roku, tak jsme připravili ten koncert, který si myslím, že byl dost dobrý, a jak prostě přišel srpen, tak řada těch lidí zůstala venku, včetně mě, já jsem tam byl do listopadu, a takže se to rozpadlo. Je to škoda, protože Bůh ví, co by z toho vzniklo. A další ta skupina Jollies, nebo jak jste říkal, Rainbow, to jsme dělali, já už se ani nespomenu teď, co to bylo za věci, ale rozhodně z toho něco vzniklo. Vím, že ještě bylo taky jedna skupina, ze kterou jsem dokonce dostal bronzovou cenu na mezinárodním festivalu v Německu, ale prostě ono to vždycky tak nějak vycházelo z toho, co bylo dostupné z těch muzikantů. Znáte to, když muzikant někde něco provedl na zájezdě, byl malér, já měl průšvih z toho, ten muzikant nic, za měsíc on jel dál s jinou kapelou a já se musel třeba postavit zase něco jiného, no tak, aby se to neobměňovalo, neboť žádný to jméno nebylo tak slavný, jako ze začátku, když jsme postavili Country Beat, proto se takhle střídali ty jména, ale většinou tam byly 50% určitě stejný muzikant. Jo!

0: Jásej, ženu máš. K tomu vyzýval Milan Drobný za podpory již zmíněné skupiny Jolies. Při pohledu na 40 let kariéry zpěváka i autora, jemuž jsme věnovali 2,5 hodinky, se dá říci, že ji charakterizuje jakási stylová roztříštěnost. Zpíval swing, střední proud, big beat i country. Ještě než se s vámi rozloučíme, zeptáme se Milana Drobného, zda se ke svým písničkám z mladých let v současnosti vrací.
1: Rozhodně, že bych si udělal chvilku a pouštěl si svoje, nepouštím, ale teď jsem nedávno svoji přítelkyni, která to chtěla vidět, pustil nějaký ze záznamu televizní pořady moje, kdy jsem dělal s kapelama, no tak jsem viděl, protože to je poměrně mladá žena, tak že jí to velice zajímalo a chtěla zase pouštět další, ale to jenom ne kvůli tak z mojí slušnosti, ale viděl jsem i po určitý době, že si pamatuje některé písničky z toho a tak.
0: No a teď už vám, milí přátelé, autor pořadu Jiří Kasal a od mikrofonu Martin Šustr děkuji za poslech a přeji pěkné následující dny.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Mě vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi dobrá, protože? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Dobrý den, milí posluchači, vám přeje opět z Tandemu Jan Rosák. Tandem je mým prostřednictvím připraven představit vám také dalšího významného hosta. Je jím dnes předsedkyně Akademie věd České republiky, paní profesorka doktorka Eva Zažímalová, kandidátka věd. Vítám vás. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jsem moc rád, že jste si na nás udělala čas. Dovedu si docela představit, že toho času nemáte příliš, takže následujících takřka 60 minut pro nás oba a doufám, že i pro posluchače bude příjemný. Snažit se o to budu nejenom já, ale taky hudební režie, která právě teď přichází s úvodní vstupní vítací melodií.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
5: Medicine man.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Takže první písničku máme za sebou a já vám mohu představit alespoň trošičku svého dnešního hosta, paní profesorku Evu Zažímalovou, ale myslím si, že to představení, to hlavní, bude spíš na vás. Čili prozraďte nám, kde jste se narodila, jestli pak ve vaší rodině bylo nějaké vědecké zázemí, jestli už tam bylo zaděláno na to, že tím vaším životním směřováním bude opravdu věda.
2: No tak narodila jsem se v Praze, jsem Pražák tělem i duší, v Praze jsem byla i vzdělávána, takže z pohledu dnešní vědy vlastně by to tak být nemělo, že já jsem bohužel díky minulému režimu neměla šanci nikdy vyjet někam ven. No zázemí vědecké v rodině jsem vlastně měla, protože tatínek pracoval na jednom z ústavů Akademie věd a tehdy Československé akademie věd a vlastně i jeho otec, nedá se říct, že by dělal vědu, ale on, jeho velkým koníčkem bylo šlechtění růží. On byl zahradník, psal knížky zahradnické.
1: Čili to byl váš dědeček?
2: To byl můj dědeček z tatínkové strany.
1: Jsme na tom stejně, můj dědeček byl taky zahradník, ale zámecký.
2: Aha. No můj dědeček pracoval v nynějším tedy výzkumném ústavu rostlinné výroby. Tehdy byl v Troji, pak se přestěhoval do Ruzině a on tam měl na starosti pomologickou zahradu. Ale to šlechtění růží byl jeho koníček a napsal několik knih, tu nejvýznamnější pak bohužel komunisti dali do stoupy, protože se jim to nehodilo.
1: Ale nehodilo to se jim nelíbilo na knize o růžích?
2: To nebylo o růžích, to bylo jako celkově zahradnictví, nevím, co se jim na tom nelíbilo. Asi to, že ta knížka by byla drahá na výrobu, protože tam bylo spoustu fotografií a ty jsou prostě drahé.
1: No a to znamená, že tohle to všechno na vás mohlo, a to mě zajímá, jestli taky mělo vliv, že jste se rozhodla třeba už, dejme tomu na základní škole, vstoupit do kroužku botaniky.
2: Já musím přiznat, že mě botanika nikdy nějak zvlášť nepřitahovala. Já jsem vždycky měla hrozně ráda zvířata a měla jsem ráda přírodu, s rodičema jsme pravidelně chodili do lesa, pak když jsme měli chatu, tak jako na té chatě jsme až tak moc času netrávili a pořád jsme tam chodili kolem po okolí, takže tam ty posázavské jedlobučiny mám prochozené. Takže, že bych znala jsem stromy samozřejmě, znala jsem ty základní rostliny, to ano, ale že bych nějak zvlášť tíhla přímo k botanice, to ne. Navíc můj tatínek, který tedy byl synem zahradníka, v podstatě, když to řeknu s nadsázkou, nerozeznal kosatec od blatouchu.
1: Vážně.
2: Což jako jeho dědeček špatně nesl. Teda jeho otec je můj dědeček, ale já jsem se pak nějak k těm rostlinám, že jako jsem se vlastně pak celý život zabývala rostlinami, tedy z toho řekněme molekulárně biologického a biochemického hlediska vrátila teda díky různým náhodám, ale musím říct, že v té rodině to zůstalo, protože moje dcera vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu.
1: No tak prosím. No a ta vaše studia středoškolská, bylo gymnázium, předpokládám?
2: Ano, ano.
1: A na gymnáziu taková ta biologická věta?
2: Ano, biologicko-chemická třída.
1: Ano, ano. A tam už vás to teda popadlo jako přímo.
2: Tam jsem to, mně se ty předměty líbily, líbila se mi i chemie, to jako proti tomu jsem nic neměla, ale když jsem končila gymnázium, tak se mi hrozně líbila geologie, já jsem teda jako od malinka měla ráda kamení, když to tak řeknu. Můj dědeček měl doma sbírku minerálů, on je jako rodina teda mé maminky, pocházela z Českého ráje a dědeček chodil na Kozákov sbírat tam polodrahokamy. A to bylo jeho hobby, on teda byl vlastně pracoval na berňáku, takže byl úředník, ale jako tohle byl jeho velký koníček a pak ještě sbíral teda bibliofilie, takže to bylo jako z druhé strany mé rodiny, jinak moje maminka je právnička, takže ta jako k té vědě nikdy moc blízko neměla, tak vlastně jsem vždycky měla ráda kamení a tak jsem chtěla dělat geologii a strašně mě fascinovaly sopky, takže jsem měla načtenou literaturu vulkanologickou.
1: Bere vás to do dneška?
2: Hrozně se mi líbí. Ano. A taky jsem jich pár teda díky svým různým zahraničním cestám v rámci teda profese, taky jsem jich pár viděla a strašně se mi jako líbí pořád.
1: Líbí se vám kvůli té erupce? Máte takovou trochu eruptivní povahu taky?
2: To nemám, ale mě na tom fascinuje ta síla přírody, kde se člověk cítí, že je úplně malilinkatý a přesto jako tomu může rozumět, že to jsou prostě fyzikální procesy. ale prostě se mi to líbí.
1: No, takže po tom gymnáziu bylo zcela jasné, když už se nastoupila tuhletu cestu, že vaše další studia budou už přímo odborná.
2: Přírodní vědy, to bylo jasné. Já jsem pak trošičku jsem jako koketovala s myšlenkami na architekturu, protože jsem hrozně ráda chodila po Praze a dívala jsem se po různých budovách v různých stylech, ale v té době, kdy já jsem se rozhodovala, co budu tedy dělat dál po gymnáziu, architektura byla velmi výběrová věc a já jsem jako nepocházela z politicky silné rodiny, tedy v rámci minulého režimu, takže mi bylo jasné, že se tam nemůžu dostat. No a takže jsem se rozhodovala, jestli teda ta geologie nebo chemie a tam zasáhl otec a řekl, že teda geologie pro ženu, teda že není vhodné povolání.
1: Tam by se mohla udřít, to je pravda, protože
2: takže jsem teda šla na chemii. No.
1: Na chemii, takže to bylo jasné, chemicko-technologická?
2: Ne, přírodovědská fakulta.
1: Přírodovědská, výborně, dobře, tak a k tomu dalšímu směřování mého dnešního hosta, profesorky Zažímalové, se dostaneme za chvilku.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Dnes je můj dnešní host, paní profesorka Zežimalová, předsedkyní Akademie věd. Ale ještě předtím, než jste se dostala k této funkci, vlastně trochu tak malinko administrativní, manažerské, co si budeme povídat, tak jste byla výhradní vědkyně. Který byl váš obor, kterým jste se po studiu na fakultě opravdu zabývala a možná, že se pořád ještě trochu zabýváte?
2: Tak mě vlastně na fakultě, já jsem studovala předmět, který se jmenoval chemie odborná. První 2-3 roky jsme měli hlavně matematiku, fyziku a takovou tu anorganickou chemii, fyzikální chemii. Od třetího ročníku dál jsme se specializovali a to už mi bylo jasný, že chci dělat biochemii. A strašně mě zajímaly vztahy mezi strukturu a funkcí proteinu. To znamená bílkovina, jak vypadá, jak to ovlivňuje tu její biologickou funkci. A vlastně v průběhu teda své diplomové práce jsem pracovala na takzvaných lektínech, což jsou bílkoviny, které jsou schopny rozpoznávat a vázat cukry. A když jsem pak dodělala tu diplomovou práci, tak jsem chtěla i v rámci teda tady toho zájmu pracovat na receptorech pro živočišné hormony. A měla jsem vyhlídnuté místo, jenomže shodou okolností to byla skupina ve stejném ústavu, kde pracoval můj otec. A to mi prostě bylo řečeno, samozřejmě nepřímo, že vůbec nepřipadá v úvahu, abych pracovala na stejném ústavu, jako pracuje můj otec. Na fakultě mi řekli, že sice mám červený diplom, ale nepřipadá v úvahu, abych tam dělala postgraduální studium. No a tehdy byla alternativa Akademie věd, tak jsem se dívala na témata, která byla vypsána na Akademii věd. A na mém mateřském ústavu experimentální botaniky tenkrát bylo vypsané téma na metabolismus rostlinných hormonů. No a tak jsem si řekla, tak zrovna to nejsou receptory, ale metabolismus, enzymy, to taky má vztah k té struktuře a funkci proteinu. Tak jsem se přihlásila, konkurs jsem vyhrála a to mě přivedlo na ústav experimentální botaniky.
1: Řekněte mi, paní profesorko, co, jak si je výstupem pro nás, pro laiky, z toho vašeho výzkumu? Jinými slovy, k čemu je nám to potom dobré?
2: Ano, to je naprosto v pořádku, tato otázka a vůbec není hloupá. No, rostlinné hormony, teda ono je to takový termín trochu převzatý z té živočišné fyziologie, i když u těch rostlin je to malinko jinak, ale jsou to v zásadě signální látky, které vlastně, když máte rostlinný organismus, vyšší rostlinu, více buněčný organismus, spousty orgánů, tak musí být nějaký způsob, jak ta rostlina, ten jejich vzájemný vývoj a růst koordinuje. A k tomu právě slouží tyhle ty látky. A takže by se dalo velmi zjednodušeně říct, že ty rostlinné hormony třeba ovlivňují to architekturu té rostliny, jak ta rostlina vypadá, jak bude reagovat na své okolí a podobně. Takže a z toho už vám je asi jasné, že tam je spousty aplikací třeba v zemědělství.
1: Třeba dejme tomu nějakým způsobem zvyšovat výnosy?
2: Například. Ano. Velmi zjednodušeně řečeno.
1: Ano. To znamená, já nevím, v globálu odstraňovat prostě světový hlad. To si budeme povídat.
2: I to by se tak dalo říct, ano. Velmi zjednodušeně.
1: Tak já si myslím, že nám tohleto zjednodušené vysvětlení zatím stačí a za chviličku si budeme povídat možná o věcech, které jsou zdánlivě méně odborné, ale určitě neméně zajímavé.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: To, co mě teď zajímá, a já nepochybuji o tom, že i naše posluchače, to je, abychom vás, paní předsedkyně a paní profesorko, představili tak trošku jako člověka mimo ten váš vědecký obor. Řekněte mi, já se vrátím teď trošičku proti proudu času, když jste byla malou holčičkou, malou evičkou, a byla jste v rodině, hrála jste si, tak na co nejčastěji? Kdo byl váš takový dětský idol, dětský hrdina?
2: No, já vlastně, když jste se ptal, na co jsem si hrála, tak já jsem měla, bohužel teda musím říct, měla mladšího bratra a my jsme si hráli s plyšovými zvířátky. Takže jsme si hráli na zoologickou zahradu, na to, jak to vypadá někde v Africe a podobně.
1: Pořád tam byla ta příroda?
2: Pořád, jo? Pořád, to neustále. A ty hrdiny, já jsem vlastně neměla nějakého hrdinu, tak takhle. Já jsem samozřejmě vyrůstala v době Vinnetu, a takže pro mě Vinnetu a Old Shatterhand, to bylo prostě čtení, tenkrát se pamatuju, někde na tom prvním stupni základní školy, to jsem četla Vinnetu a tenkrát nebyl v češtině, tak jsem ho četla ve slovenštině, takže jsem se naučila docela jako číst slovensky dobře. No a možná od toho Vinnetu a jako vlastně tam pramenil ještě mu jeden velký zájem a to jsem vždycky viděla, jak Vinnetu a Old Shatterhand jezdí na těch svých koních a já jsem strašně toužila od malinka jezdit na koni. A tenkrát to bylo velmi obtížné se k tomu dostat, protože za prvé to rozhodně nebyl sport, který by ten minulý režim podporoval, protože to bylo bráno jako buržoazní sport. Absolutně nechápu z jakých důvodů, protože ježdění na koni je prostě ze 70% péče o ty koně.
1: To je pravda, ale oni si představovali komunisti, že na nich jezdí aristokracie.
2: Ano, a nosí nos nahoře a pak takhle odevzdá otěž. No tak to samozřejmě, tak jako ta realita je úplně jiná, ale trvalo to dlouho, až jsem se přes různé známé ve svých 16 letech dostala na jízdárnu na Pohořelec a tam jsem začala jezdit. A to byl můj obrovský zájem. Ale já jsem v té době vlastně, ale mnohem dřív než ty koně, měla ještě jeden zájem, ke kterému mě teda přivedla moje babička z maminčiny strany, která hrála na klavír, takže mě teda učila hrát na klavír. To na mě teda nějaké výrazné stopy nezanechalo, ale ona mě přivedla do Kýnova dětského sboru. Takže já jsem pak 8 roků zpívala v Kýnově dětském sboru, z toho tedy 4 roky v tom koncertním oddělení, takže jsme zpívali třeba i na Pražském jaru nebo v Národním divadle v operách, kde jsou dětské sbory. A strašně ráda na to vzpomínám. A pak teda ale moje, tak já jsem žádný velký talent na zpívání nebyla, a pak jsem teda v pubertě dost ztratila hlas, ale ne sluch, takže doteďka, když bych se snažila zpívat, tak slyším, že zpívám falešně. Takže
1: já jsem si říkala, jestli náhodou nespíváte pořád v nějakém akademickém sboru?
2: Ne, ráda bych, ale
1: a existuje něco takového?
2: No, tak existuje akademický orchestr a samozřejmě existuje spoustu různých jako sborů, kde bych zpívat mohla. Nakonec můj předchůdce, pan profesor Drahoš, jako má velmi pěkný bas a zpívá.
1: To je pěvec,
2: zpívá v
1: ano.
2: Kantikorum Jubilo, takže jako samozřejmě mě to by se našla tahle možnost, ale já prostě díky těm svým různým alergiím, které mám, tak prostě jsem ten hlas ztratila, ale jako dítě jsem měla poměrně znělý alt, takže jsem vlastně i v tom dětském sboru třeba jsme zpívali, já nevím, Handlovo Aleluja z Oratoria Mesiáš, což je tedy čtyřhlas, a já jsem zpívala vlastně tenorový part. Takže
1: tak teď nevypadáte úplně
2: ne,
1: na ten
2: soprán. Ne. No, takže na to mám hrozně hezký vzpomínky, ale moje tedy zářná v uvozovkách pěvecká kariéra skončila v 68. roce, to mi bylo 13, když byla vlastně, ono to bylo docela řehole, my jsme měli zkoušky 3x, 4x týdně, pamatuju se, že vždycky pravidelně bylo pondělí, středa, pátek a v sobotu odpoledne. A byli večer, takže vždycky jako od 6:30 do 7:30. A v té době jsme měli v Masné ulici na Starém Městě a tehdy, že jo, na podzim 68. byla Praha plná vojáků ruských a maminka se naprosto oprávněně bála mě tam pouštět samotnou a neměla čas na to, aby chodila se mnou. Takže to byl jeden důvod a druhý důvod byl ten, že já jsem v té době tak během asi půl roku dorostla do své současné výšky. Takže výsledek byl, že jsem v té době byla už o hlavu větší než Torádor v Carmen. A to pak bylo velmi nevěrohodné.
1: No, já vám řeknu, vzhledem k těm vašim zálibám, kdybyste bývala napsala jako záliby do přihlášky, třeba dejme tomu na nějakou vysokou školu, jízda na koni a piano, tak to nevím, jestli by to byly body plus. Tedy,
2: no, to asi nebyly.
1: To asi nebyly.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak jste to slyšeli. Můj dnešní host, předsedkyně Akademie věd České republiky, paní profesorka Zažímalová, má kromě dalších zálib také ve velké oblibě muziku. Ale ta muzika, kterou jste zpívala v Kinově dětském sboru, by nám tady teď jako vaše písnička nebo hudba na přání asi pravděpodobně trošičku čněla tak malinko, kdybychom dali nějaké to oratorium, tak já si myslím, že vaše záliba v muzice bude obsahovat určitě i něco takového populárnějšího. Co říkáte?
2: No tak já, když jsem chodila do toho Kinova dětského sboru, tak jsem přímo programově a z dnešního pohledu i hloupě zamítala veškerou současnou hudbu. Takže pro mě Beatles bylo něco naprosto pokleslého v té době. Ano, přiznávám se, že to nebylo moc chytré, teď mám Beatles ráda, ale jako řekla bych, že ten můj vkus, pokud jde o tu současnou hudbu, populární hudbu, teda musím zdůraznit, jako se moc nevyvíjí, takže já jsem zůstala nakonec teď u těch Beatles, mám ráda Simona Garfunkla a prostě...
1: Pani doktorko, v tomhle tom si tak konvenujeme, ani nevíte jak.
2: takže v tomhle směru jako z té populární hudby asi tohle, no a jinak mám ráda barokní hudbu, romantickou hudbu, takže to částečně se týká i toho mého zpívání.
1: No, tak romantická hudba, to by možná s tím Simonem a Garfunklem docela souhlasilo. Tak, může být něco, co ze Simona Garfunkla bychom mohli zařadit, abychom vám udělali velikou radost.
2: No, Most přes rozbouřené vody.
1: Víte, že jo, dáme si ho.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Laik si představuje, že vědec sedí ve své vědecké laboratoři, bádá, to znamená většinou takový ten schematický pohled je vědec dívající se do mikroskopu, případně si potom něco důležitého zapisující, anebo zapalující kahan pod křivulí. Ale pracuje vědec opravdu takhle, pracuje sólově, anebo je ve vědě důležitá spolupráce, neboli tandem?
2: Tak ten tandem to navozuje, že jo, pocit, že to jsou dva lidi a ještě řekněme...
1: Tak minimálně dva.
2: Tak ano, ono to strašně záleží na oboru. Jsou obory, kde ti lidé pořád ještě pracují víceméně solo, hlavně teda humanitní obory, nebo třeba možná teoretická fyzika, ale většina těch experimentálních oborů, nebo téměř všechny experimentální obory vyžadují tým, to jako minimálně dvou lidí, spíš víc. A samozřejmě záleží na tom, jestli je to obor, záleží i na tom, jaké vlastně potřebujete přístrojové vybavení, protože čím pokročilejší a rozmanitější přístrojové vybavení potřebujete, tím víc potřebujete specializovaných lidí, kteří dovedou s těmi přístroji pracovat a interpretovat ty výsledky, takže třeba v tom oboru, kde se pohybuju já, což je tak pomezí biochemie, molekulární biologie, cytologie, tak tam opravdu potřebujete tým minimálně několika lidí, aby ty výsledky opravdu a teď vlastně nejenom to, potřebujete ten svůj tým, kde máte nějakou tu svoji specializaci, ale bez poměrně široké mezinárodní spolupráce se neobejdete.
1: Až takhle mezinárodní. Až takhle. Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli si své spolupracovníky do toho tandemu, případně rozšířeného tandemu, vybíráte, dejme tomu, podle jejich erudice, anebo taky třeba podle charakteru.
2: No, stavět tým je velmi choulostivá záležitost a zvlášť tedy ve vědě, protože vědci velmi často jsou velmi výrazně profilovaní lidé s velmi výraznými vlastnostmi, povahovými a tam samozřejmě ten tým dá dohromady tak, aby tam nedocházelo k nějakým velkým třenicím a naopak, aby se ti lidé vzájemně doplňovali. Není úplně prvoplánově jednoduchá záležitost. Málo kdo z nás a ve vědě prakticky nikdo nemá nějaké školení ve smyslu, jak se má manažersky správně budovat tým a podobně, takže to spíš děláte intuicí nebo na základě nějakých svých jako řekněme zkušeností, které získáte a jako já jsem měla štěstí, že jsem opravdu měla tým velmi dobrý z části teda z mých bývalých studentů a musím říct, že jsme tam měli aspoň tedy z mého pohledu moc hezkou atmosféru a dobře jsme si rozuměli, ale byli tam jako lidé, třeba lidé, kteří nebyli až tak moc šikovní v laboratoři, nebyli třeba ukáznění v tom smyslu, že by prostě měli přesně rozplánovaný čas na ty experimenty a ty experimenty třeba přesně dodržovali nějaký časový režim, ale byli kreativní a přicházeli s výbornými nápady a naopak tam byli zase naopak ti, kteří byli dobře zorganizovaní a vlastně jakoby dotahovali ty nápady těch druhých, takže ono je to velmi křehká rovnováha a navíc se to mění. Takže to je takový ten tým sám o sobě je velmi zajímavý organismus.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: To, co před písničkou řekl můj dnešní host, paní předsedkyně Akademie věd, doktorka, profesorka Eva Zažímalová, je velice zásadní, protože dneska nevedete jenom nějaký tým, který pracuje na nějakém úzkém oboru, ale vedete tým v podstatě všech vědců České republiky. Jste předsedkyní všech vědců u nás. To znamená, to, co jste před chvilkou říkala, tak to musíte hodně rozšířit. Navíc vědec, který pracuje na svém oboru, tak nemusí prostě brát v úvahu to, jestli se na Ústavu pro jazyk český taky o něčem bádá, případně na dalším ústavu prostě se vymýšlí, dejme tomu, nové stavební hmoty. Ale teď vás tohle to zajímat musí.
2: No tak já bych nejdřív opravila trošku to, co jste říkal. Já nejsem zdaleka předsedkyní všech vědců v České republice.
1: Vážně ne?
2: Ne, ne.
1: Kdo vám uniká?
2: No tak Akademie věd vlastně z té, řekněme, lidské kapacity té oblasti výzkumu a vývoje v České republice má asi jenom necelých 20%, asi 17%. Produkujeme teda skoro 40% těch nejlepších výsledků, to bezesporu. Ale zdaleka to nepokud, to jsou, jako věda se dělá i na vysokých školách, dělá se i na ústavech, které zakládají třeba jednotlivá ministerstva. Já jsem tady zmínila ten výzkumný ústav rostlinné výroby, ten nespadá pod Akademii věd, ten spadá pod ministerstvo zemědělství. Takže to jenom, abych
1: vidíte, tahle uvedla... struktura nám trochu uniká nám lajkům.
2: Jasně, no tak není divu, mě uniká zase struktura lecčeho jiného. To na tom není špatného, já to jenom opravuju, aby to, takže jako, ale nicméně i na té Akademii věd je tam asi 8,5 tisíce lidí, z čehož tak velmi zhruba řečeno, no, tak já nevím, 40% nebo k 50% jsou teda vědečtí pracovníci, ten zbytek je nějaký podpůrný personál a jako samozřejmě jsou to lidé z těch nejrůznějších oborů. Vlastně na Akademii věd se řeší všechno možné, počínaje astronomii, přes matematiku, informatiku, fyziku, inženýrské obory.
1: Musíte do toho
2: chemii,
1: tak
2: biologii.
1: No minimálně.
2: Až teda k těm humanitním a sociálním vědám. No, já jsem teď vlastně v té funkci jsem necelé 2 roky, asi roka, 3/4 teďka. A já jsem za tu dobu vlastně objela skoro všechny ústavy Akademie věd. Těch je 54, z těhož teda 52 je vědeckých. Nejsou stejně veliké, jsou tam teda veliké rozdíly ve velikosti. Ještě mi zbývají teda 2 vědecké a 1 podpůrný. A jako je to velmi různorodá směs. Na druhou stranu jsou tam určité rysy stejné, že jo? Oni mají stejný zájem. Prostě v tom svém oboru být co nejlepší, produkovat co nejlepší výsledky. A samozřejmě jsou z 95, možná ještě víc procent hnání zvědavostí. Takže jako snahou prostě rozkrýt nějaké mechanismy nějakého děje nebo poznat nějaký materiál nebo nějaký společenský proces nebo najít nějaké nové historické prameny a správně interpretovat a podobně. Takže já jsem se strašně moc naučila během těch návštěv po těch ústavech. Bylo to hrozně zajímavé. Jako moc mě to těšilo. Někdy jsem teda byla s odpuštěním utahaná jako kůň, protože ona ta jaksi psychická únava je daleko, řekla bych, teda aspoň pro mě drtivější než ta fyzická. Ale strašně moc jsem se dozvěděla a strašně mě to potěšilo, protože když vlastně si povídáte s lidmi, který ten základní zájem, to znamená takovou tu zvědavost a touhu potom poznat nějaký nový věci, jako ta je všade stejná a když vidíte, kolik těch lidí je a s jakým nadšením to dělají, tak je to radost. Samozřejmě, že se člověk během těch návštěv dozvěděl spoustu problémů, se kterými se potýkají.
1: Asi pravděpodobně všude tak trochu jim chybí peníze.
2: Ano, o to jde vždycky až v první řadě. Ano, tak samozřejmě jako ty peníze, to je velký problém, protože to si taky asi většina lidí neuvědomí, že my, když teda teďka použiju velmi nehezký termín z managementu, když jde o lidské zdroje, já teda opravdu ten termín nemám ráda, ale přiznám si, že neznám teda lepší v tomhle případě, tak my o ty lidské zdroje soutěžíme na trhu na celém světě. Protože věda je kosmopolitní, věda je jenom jedna na celém světě. A jakmile se nějaká země uměle uzavře prostě do nějaké skořápky, tak vždycky ta věda na to strašlivě doplatí. A potažmo na to doplatí samozřejmě i průmysl a všechno ostatní, protože jako nemůžete mít dobrý průmysl bez dobré vědy, to prostě nejde. Takže jako ta věda je tím základem, ale tím, že je kosmopolitní a v dnešní době už, jak jsem před chvílí říkala, ji nemůžete dělat uzavřený do své škatulky, aspoň ne v těch přírodovědných oborech a technických oborech, tak my vlastně máme hrozně nevýhodnou pozici, protože my bychom strašně rádi měli i nějaký lidi ze zahraničí, ale prostě ty platové podmínky a vůbec teda celkový ten ta úroveň života tady, i třeba jazyková vybavenost lidí na ulici, když to tak řeknu, je prostě horší, než je na západ od našich hranic.
1: No já bych řekl zatím. Doufejme.
2: Zlepšuje se to.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Hostem dnešního tandemu, vlastně prvního tandemu v novém roce, protože nám začíná nový rok 2019, musíme si zvyknout na tu novou číslovku, je předsedkyně Akademie věd České republiky, paní profesorka doktorka Eva Zažímalová, kandidátka věd. Ale já se vás chci zeptat, paní předsedkyně, říká se vám radši paní předsedkyně, paní profesorko, paní doktorko?
2: Víte co, mě je to jedno.
1: Člověk si nemůže zvyknout, co je pro vás příjemnější jako titul. Dobře, tak dejme tomu,
2: víte,
1: paní profesorko.
2: Víte, jak to dopadá s mými kolegy v zahraničí? Já mám tak nevyslovitelné příjmení pro ně, že vždycky učiní několik pokusů a pak se pokorně ptají, jestli by mi nevadilo, kdyby mi říkali Evo.
1: Já si myslím, ano. Ve vašem případě, jak si příjmení, to nemusí být v Americe úplně snadné, pochopitelně. Ale já se vás chci zeptat, když nám začíná ten nový rok, co byste, dejme tomu, české vědě popřála, jako v podstatě její čelná představitelka, ale kromě toho taky, protože vaši předchůdci ne využili, ale dejme tomu, jak si přestoupili po svých vědeckých jaksi funkcích a podobně na politickou dráhu. Nemáte taky namířeno někam do politiky?
2: Dobře, já to vezmu po pořadě. Co bych přála české vědě? Možná budete překvapený, my jsme před chvíličkou mluvili o těch penězích, ale abych na první místo dala stabilitu a předvídatelnost. Myslím předvídatelnost toho formálního zakotvení těch institucí v Česku, které se zabývají vědou. Nejstrašnější pro vědeckého pracovníka je, když neví, co bude za rok, za dva, za tři. Mm-hmm. Protože my plánujeme dlouho dopředu. Ty jako naše opravdu takové ty plány na x let dopředu musíme dělat, abychom podle toho mohli pokračovat. A když nevíte, jestli dostanete grant nebo něco podobného, tak to s tím plánováním je špatné. Mm-hmm. Takže hlavně stabilitu a předvídatelnost z toho prostředí, ale pak samozřejmě taky jako rozumné finanční zabezpečení. No a k té vaší otázce, chodil jste kolem toho hezky jako okolo horké kaše. Ano, ano. Já politické ambice nemám. Já si myslím, že vlastně na tom místě, kde jsem, se snažím dělat tu práci co nejlíp a jako zatím jsem o žádné politické kariéře neuvažovala.
1: Ne, škoda, vypadali byste výborně na známkách.
2: Děkuju.
1: Tak možná, že to, co není, bude třeba v budoucnu. Každopádně moc děkuju dnešnímu hostu, paní předsedkyni České akademie věd, paní profesorce Evě Zažímalové. Moc vám přeju samozřejmě osobních úspěchů, hodně zdraví a ať ten rok 2019 je ten, na který budeme rádi vzpomínat.
2: Děkuju vám a to zdraví je to nejdůležitější.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dnešní pořad Ta naše písnička otevřela lidová písnička v úpravě Williama Béreše, Když jsem šel v Praze po rinku. Dnes nás čekají samé lidové písničky. Především ty známé a tak bude jistě stačit uvést název upravovatele a interprety. Ve druhé polovině nás čeká ještě informace o tom, jaké akce můžeme navštívit v měsíci květnu. Teď už ale první písnička. Nechoď Janku přes Polanku zpívají Anna Ptáčková, Marie Trčková, Vojta Trčka a Pavel Fojtů za doprovodu Kotáranky. Písničku upravil a kapelu řídí Josef Filgas. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

A je tu další známá lidová, Zelení hájové. Hudbu upravil Petr Fink a slova Jiří Voldán. Zpívají Josef Zoch a dcera zpěváka Jaroslava Slováčka, což není nikdo jiný než první moderátorka rozhlasové dechovkové hitparády Dušica Zimová.

Další lidová je z jižních Čech a má název Od tábora až k nám. Upravil Ladislav Kubeš starší a s malou českou dechovkou zpívají Irena Číšková, Blanka Tůmová, Josef Opelt a Pavel Zelníček.

Joška Černý za doprovodu orchestru Václava Hybše nabídne další notoricky známou lidovou O hřebíčku zahradnický. Zbývá dodat, že autorem úpravy je Václav Hybš.

teď nás čeká směs lidových písniček. Má název Lístečku dubový. Autorem aranžmá je Antonín Pecha a zpívá a hraje Veselka Ladislava Kubeše.

A teď slíbená informace o tom, jaké akce s českou a moravskou lidovkou a dechovkou nás čekají v měsíci květnu. Dětská pěvecká soutěž ke stému výročí narození Fanoše Mikulického se koná v Domě kultury Hodonín v sobotu 5. května. Suchdolanka bude hrát v Kolíně na Zámecké v neděli 6. května ve 14 hodin. Moravanka vystoupí v Kyjově v úterý 15. května večer. První festival dechových hudeb se koná v Golčově Jeníkově v neděli 20. května od 13 hodin. 20. ročník soutěže Zlatá křídlovka bude probíhat 20. května v Domě kultury Hodonín. O týden později, v neděli 27. května, se koná festival Vtelenská dechparáda v Jizerním Vtelně u Mladé Boleslavy od 14 hodin. Hudba Hradní stráže a Policie České republiky vystoupí v rámci festivalu Pražské jaro ve Valdštejnské zahradě v Praze. V neděli 27. května od 15 hodin tam budou znít skladby Františka Kmocha v původní úpravě. A teď k dalším písničkám. Známou lidovou Lásko Bože Lásko v úpravě Františka Pavluše nabídne mistřiňanka s Miloslavou Paškovou a Marií Žákovou. A Zlatá muzika s Josefem Zímou přidá jihočeskou Na břehu Blanice, kterou upravili Áďa Doško a Miroslav Čermín. Hezký poslech Dvojky Českého rozhlasu přeje Vláďa Brandt.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, zavítal 21. září roku 2002 zpěvák a herec Jiří Štědroň. Setkání bylo velmi milé, samozřejmě i zábavné. Jiří Štědroň nám ba i zaspíval. No a vy právě teď můžete být necelou hodinku s námi. A ještě dodám jednu zajímavost. Dnes má Nostalgické muzeum zábavy malé jubileum. Už 150. vydání. Tak a teď už račte dál do zaplněného sálku a příjemně se bavte.

0: Dámy a pánové, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám našeho dnešního milého hosta, zpěváka a herce, pana Jiřího Štědroně. Tak pane Štědroni, začínáme u toho dětství, jak jsme se domlouvali. Já teď nevím, která bude nejpříhodnější otázka. Já mám vlastně čtyři s tím, že budu možná improvizovat trošku, ale první je, v životě lidském přichází období, kdy se člověku začnou stále častěji vybavovat konkrétní obrázky z dětství. Co se vám vybavuje z dětství vašeho?
1: No, záleží na tom, z jaké úrovně mého dětství, ale fakt je, což zní šíleně a nikdo mi to nechce věřit, já si pamatuju, i když u nás na konci druhé světové války střílela Kaťuša před barákem, takže, a fakt si to pamatuju, protože na mě spadla, zřejmě to bylo, byla zásluha tý, spadla na mě bříza, na můj kočárek, tehdy já si pamatuju, jak ležím v tom kočárku a přede mě leží ta
2: věta.
1: Ale pak už zase dlouho nic, pak někdy...
2: Pak do 30 nic.
1: Zhruba, ale tohle si opravdu živě pamatuju, ale jenom jako takovej blackout, ne zase, že by to byla celá story, to ne. Ale to mě mohlo být takový 2-3 roky, no.
0: Takový, ale dramatický nástup do života.
1: No. Takže ale vy jste určitě chtěl nějaký jiný zážitek, ale nevím, jaký, z kterého dětství.
0: Já bych řekl
1: nebo
0: asi
1: třeba,
0: takhle.
1: Pardon, ano, nebo povídejte. Třeba, když mě tatínek mlátil přes prstíčky, když jsem cvičil na housle pod jeho dohledem, tatínek byl tedy, bohužel už byl, houslista, docela slušný.
0: No, slušnej, no učil, a na to se chci ptát.
1: To je ono. Tak když mě trestal, tak to si taky velmi živě pamatuju, ještě teď mě to skoro bolí.
0: Já tady mám právě otázku, když jste přišel na svět, tak vy jste se ocitl ve společnosti samých muzikantů. Dědeček, otec, dva strýci, jeden bratranec. Možná, že byste tu rodinu mohl vůbec víc představit.
1: Ono to nebylo zas tak idylický, ta rodina se různě rozcházela, teda její jaksi klíčoví členové. Maminka se velmi záhy rozešla s mým tatínkem, tím houslistou, leč já jsem tam samozřejmě pořád, on na dálku a já jsem tam docházel a on na dálku dohlížel, abych byl tedy veden k hudbě, což se moc nedařilo, protože já jsem, pamatuju si třeba, chodil tady z jeho popudu do piána k paní učitelce Říhové a strašně se mi nechtělo cvičit. A myslím si, že a dodnes tedy tím trošku trpím, jsem k tomu neměl ani nějaký zvláštní předpoklady ke hře na piano. A nebavilo mě to a měli jsme takový ponurej pokoj, v kterým jsem vždycky byl zavřen a tehdy ještě to byly takový starý stavby a bytelný dveře, takže skutečně nebylo slyšet do jiné místnosti. Já jsem tam strávil třeba 2 hodiny s tím, že všichni předpokládali, že cvičím. Já jsem necvičil a teď jsem samozřejmě vždycky přišel do té hodiny a neuměl jsem, takže já jsem několikrát a musím říct, že úspěšně předstíral, že se mi porouchal zámek u té aktovky a ta bajerka nešla vyndat. Ale no tak nakonec výsledek je ten, že na piano neumím, to je bohužel. Takže naše rodina se takhle rozcházela, takže ne, že bychom se tam scházeli a
0: pořádali
1: tak nějaké takovéhle večírky nebo. Potom později, ale to už bylo později zase, když jsem přišel na Akademii muzických umění do Brna, tak jsem bydlel u jednoho z trejdy a tam skutečně to probíhalo a to jsem jim hrozně záviděl, že na nic neumím, že se k ním nemůžu připojit, protože to mi připadalo takový opravdu hodně kulturní.
0: Já bych možná tady připomněl, že vlastně další z vaší rodiny jaksi významné jméno je pan Miloš Štědroň, který se v Brně zabývá spíš vážnou hudbou, že? I když no, ne, psal to... také šanzony a...
1: Tak já, kdybych měl být upřímnej, on k tomu moc, on jazzman moc není, ale prostě je to tak dobrý muzikant, že to v podstatě projde a napsal řadu přeci pro provázek, řadu krásných písniček, které se dají vnímat i jako teda v žánru populárním.
0: Myslím, že baladu pro banditu...
1: Tak, celou.
0: Že? Já vždycky, když se ptám na dětství, tak mám takovou vděčnou otázku, kterou tady opakuji. Pokud myslíte, že víc jste, anebo co máte z maminky, co máte z tatínka?
1: No, když mluvím o muzice, tak maminka, já ji mám hrozně rád a pořád si voláme, ale je nemuzikální, to je potřeba říct. Nicméně hrála na piano hrozně z chutí, veškerýho Ježka znám od ní. A zajímavý je, že teď v mém novém angažmá dokonce teprve jsem narazil na to, že mě to naučila s chybama. Dali jsme nějaký osvobozený.
0: Já bych měl tady už teda dopředu prozradit, taky se k tomu dostaneme, že vy jste od minulé sezony vlastně posilou divadla Semafor.
1: To bylo to jsme trošku předběhli v tom pořadu, o kterém jste se už zmiňoval v předmluvě. Tam to bylo řečeno tak, aby se to celá situace zjednodušila, ale členem divadla Semafor jsem ve skutečnosti teprve od pondělka, od 16. Aha. září.
0: Od mých narozenin.
1: Pozor, to není tak jednoduché, já nevím, já hrozně přeskakuju teda tematicky, ale fakt je, že třeba bychom se k tomu už nedostali, to byl můj sen, odjak živá, být členem divadla Semafor a povedlo se mi to až teda vlastně v důchodovém věku.
0: Když zatím člověk jde, vidíte, jak
1: když
0: se to nakonec...
1: Člověk jde, jak se to nakonec... No, fakt je, že jsem i třeba dělal neúspěšně konkurs v nějakém roce 60, tuším 4. A měl jsem přímluvce, já jsem byl na vojně s Míšou Štibichem a to byl kamarád od Ládi Hrabánka a ten mě tam propašoval. A nepovedlo se. Dobře placenou tak. Procházku. Tuhle jsme s panem bratrem vzpomínali. Teda on si nepamatoval samozřejmě, ale já jsem...
0: On si nepamatuje takových věcí, že mám hrozně.
1: Já jsem mu to vnucoval tu a tak pak už dokonce jsem zjistil s potěšením, že v nějakých novinách to uvedl, jakože si to pamatuje.
0: Já musím odbočit, ale já jsem mu musel vysvětlit, že Leona Machálková je slavná a že začínala v Semaforu, tak od té doby tvrdí vždycky, no my jsme tam měli Leonu Machálkovou. Anu K. jsme odkojili a tak. No, vrátím se k tomu dětství vašemu. Jaký jste byl školák? Stálo tady...
1: Takový jedna... docela nudnej. Jsem mýval samý jedničky... Trošku jsem, myslím, v 8. třídě, kdy na mě šla puberta, tak jsem malinko tak jako zakolísal, ale hned jsem zase se zvetil, zpamatoval.
0: Při vaší vizáži se vám vůbec divím, že jste tu školu udělal, až jste musel mít jiné starosti.
1: No, 8. třídu, když to mi bylo 12 nebo kolik. Ale fakt je, že no, to nebudu předbíhat. No,
0: holčičky šílely, že jo?
1: To není pravda, proč by šíleli.
0: Ne,
1: já jsem teprve se skultivoval lety a úpornou jaksi snahou. To ne, že by vždycky to bylo takhle. To ne.
0: A vám nevěřím. No, v kolika letech jste pochopil, že vám nic nezbude a budete se muset věnovat muzice taky?
1: Muzice jsem vzdoroval dlouho. Já jsem šel do umění, tak říkajíc, přes divadlo, přes herectví. Já jsem vykonal úspěšně zkoušky na Akademii muzických umění, tedy Janáčkovu v Brně a tam jsem... Samozřejmě potom, protože jsme byli takový ročník, který, nebo ne vůbec, to byla koncepce té školy a možná i dodnes, to už nevím, syntetického herectví. A tam teda patřil kromě tance, který mi pravda nikdy moc nešel, už asi nepůjde, tam teda patřila i muzika a zpěv a tyhle žánry, takže jsem se k tomu dostal a začal jsem ještě přidruženě teda študovat u tehdy pana Kočaře. Soukromně jsem bral hodiny zpěvu a začal jsem zpívat, no a pak jsem teprve, říkám, to mi bylo těch 17-18, začal litovat, že jsem se té muzice nevěnoval, přestože mě tatínek do toho nutil pořádně.
0: Ale dohnal jste to dobře, myslím.
1: No.
0: Já jsem... No, teď jste tady vlastně říkal, že jste začíná jako jaksi herectvím, ale vrátíme se ještě do toho dětství, tak měl jste ještě jinou představu o svém povolání?
1: No,
0: dlouho nic a pak
1: vím, že, ale tak to se nedá brát vážně, to byl nějaký nábor a jak tak člověk je schopen té reklamě stupině podlehnout, tak jsem se chtěl stát vojákem, v 10 letech jsem chtěl nastoupit.
0: Nevzali vás naštěstí.
1: Ne, rozmluvili mi to rodiče, rozumně, ale teda už jsem brečel a dupal jsem nožkama a říkal jsem, jak budu nešťastný, když mi to nedovolí. A nevím, co mě na tom tak lákalo, asi ta uniformička nebo něco takového. No a tak hlavně to bylo v Moravské Třebové a to bych byl teda odloučen od rodiny. Potom díky atletice, kterou jsem provozoval na gymplu, převážně tak jsem přišel do styku s některýma těma chudáky dětmi, kteří tam teda skutečně, kterým to rodiče nerozmluvili. A přestal jsem teda litovat.
0: Takže vy jste vystudoval JAMU, stal jste se hercem, ale hned od prvopočátku jste působil na malých scénách, teda v té éře takzvaných divadel malých forem. Já to tady připomenu, v divadle X byla velice populární. Myslím, že X61, X62 vždycky jako...
1: No, X60 byl, on to bylo po vzoru Dčka vždycky rok dopředu, čili 61 jsem tam začal být, to bylo v roce 60.
0: To byla XK, potom v divadle Večerní Brno jste působil, pak jste byl v Praze v divadle Apollo,
1: ano.
0: Teď jste v Semaforu a vy jste nikdy nezatoužil jako po velkým jevišti Kamenného divadla, nebo je to náhoda, že jste šel po malých scénách, nebo jste se zaměřil na ně?
1: Tak ne, že bych vůbec se nikdy neodstnul na velkým jevišti, ale vždycky to byly jenom takový víceméně jednorázový exkurze. Hrál jsem třeba krásnou věc kdysi v 67. na Národním divadle, no dnešním Národním divadle v Brně. Ale shodou okolností, no, já vím, že třeba my jsme chtěli jít po škole do... angažmá výhradně s Láďou Frejem, že jsme byli takový kamarádi, že jsme si mysleli, že musíme být spolu. Nicméně on potom dostal modrou knížku, já jsem musel na vojnu, takže jsme se rozešli. Ale měli jsme bohužel nabídku jenom do toho Večerního Brna. Jinak jsme měli solově různé nabídky. A ještě vlastně jsme měli nabídku, ta byla pikantní v tom, že námi přijel takhle, měli jsme jít, že my jsme jezdili jako ta Xka do jako takový stálý hosté, dá se říct, divadla na Zábradlí, který mu tehdy šéfoval pan Grossman a kde byl dramaturgem, ale původně technikem Václav Havel. A Václav Havel nám přijel do Brna tehdy nabídnout angažmán, nebo asi přijel, ale když nás viděl, teda převážně mě, když viděl, protože já jsem skutečně v této, to hrdě přiznám, v té roli nebyl dobrý. Každý něco pro vlast. Hrál jsem tam s Vatónem a taková. Prostě to byla spíš pedagogický úkol, než skutečně role. Tak on potom sice za námi přišel, my jsme se znali dobře z toho našeho účinkování na Zábradlí, ale nabídku už nepřednesl. Takže tam jsme málem teda mohli, bychom asi dali přednost před Večerní Brno. Nicméně Večerní Brno bylo v Brně a byl tam šéfem tehdy námi obdivovaný Evžen Sokolovský a tak prostě nás to zatáhlo tam.
0: Já tady mám některá jména z toho Brna, jako v XC, že jo, pan Radim Vašinka, Petr Skoumal tam působil tež, že jo,
1: pan dobrý kamarád z těchhle.
0: Pan Frej, ve Večerním Brně pan Sokolovský, pan Luboš Ogoun, ale také například Lubomír Černík a byl tam Karel Augusta. Opět pan Frej, můžete nám o někom povědět něco víc, s kým jste něco zažil zajímavého v tomto působení?
1: Teď mě něco jako příhoda přímo nenapadá, možná, že si vzpomenu, ale fakt je, že když jste řekl Černík, tak to je zase, to byl nepochybně bohem políbený komik a vůbec teda...
0: I literát vlastně, že?
1: Tak, strašně šikovný člověk, ale on o tom konec konců napsal knihu s velkým problémem v alkoholismu. A protože se vědělo, on tam měl tedy i ženu, on tam samozřejmě byl zcela klíčová postava ve Večerní Brně, okolo něj vlastně Večerní Brno původně vzniklo. Ale vědělo se, že on na všechna představení nepřijde a pokud přijde, takže nebude třeba schopen hrát a proto... Já jsem v určitý době vyfasoval takovou velmi nevděčnou pro začátečníka, čerstvý absolventa roli, že jsem musel být připraven, že teda zaskočím. A když se něco takového stane, a to mě teda opravdu nesedělo, tenhle způsob nástupu do divadla. A víceméně vděčně jsem, i když to nemůžu vyčítat panu Černíkovi, který se s tím samozřejmě trápil, až utrápil, ale pro mě to byla, jak říkám, ne příliš výhodná pozice.
0: Já bych s dovolením tady o panu Černíkovi řekl pár slov. To byl skutečně, já jsem si ho tak zafixoval jako brněnskýho Ivana Vyskočila. On měl i tu bratku tmavou, že jo, a brýle.
2: A i takovej ten projev, ten tenorek, takovej. Ten,
0: ano, ano.
2: De dědeček nenese nic, povídám si, aha, byl si pro důchod.
1: Jsme ho milovali, my jsme ho obdivovali a napodobovali.
0: On byl opravdu obrovský talent, dokonce psal i písňový texty velice kvalitní, ale ten alkohol ho naprosto zničil, čehož on si byl na konci života vlastně vědom, dostal se snad z toho a napsal vám román, který se jmenuje Chobotnice, který je tak upřímný, že vám úplně jde mráz po zádech a vlastně ho, ten román, nevím, jestli se ho dožil, ale román vyšel a pan Černík už tady není. Ale bohužel to, co na sebe tam prásknul, kdy v době, kdy měl třeba roli ve filmu Na Barandově a on prostě ležel v delíriu někde na hotelu a všechno prošvihával, bylo to prostě, je to hrozná zpověď a lituje tam toho, že bohu takto prostě promarnil svůj talent, ale toto je zábavný pořad, takže líp jste udělal, že právě tím, že jste citoval pana Černíka, zatímco já to takhle hodím. No, ale tak je to zároveň trošku nostalgie, tak proč tu neříct i takovouhle informaci. V čem pro vás bylo Brno cenné? Já si myslím, že to bylo taky tím, že třeba orchestr Gustava Broma, že jste mohl zpívat s touhle vynikající kapelou, ale nechci vám podsouvat vzpomínky. Povězte něco o Brnu.
1: No, tak to je další fenomén brněnský. Kapela Gustava Broma, jo, to prostě... Ale konec konců o tom svědčí oficiální zápisy, že to byla nejenom brněnská, než kvůli naše, nejenom evropská kapela, to byla dokonce světová kapela svého času. Leč v trošku jaksi výlučným žánru v jazzu, oni sice měli takovou éru, kdy my jsme, já jsem chodil na Gimple s Borisem Hübnerem a tak jsme to vnímali souběžně a ten Brom se nám líbil tehdy, když zpíval ty svoje popový, řekněme, šlágry. Chodil jsem s jednou dívkou, to se nemělo stát. No, ale potom už se nám malinko tím jazzem se nám malinko odrodil. I když se nám to líbilo, ale už to prostě nebylo tak Všeplatný, no a já když jsem přišel do X-ky, dá se říct, během, že tu jsem navštěvoval během studií, tak jsem se tam několikrát dostal právě do profesionálního vztahu s Bromem a s jeho orchestrem, že jsme dělali nějaký televize a podobné věci a některé zkoumalové písničky se natolik líbily, že je Brom nahrál. A tak jsme se znali a když jsem potom přišel z vojny z Auzu v roce tuším 66, tak jsem zjistil, že Večerní Brno se natolik změnilo a natolik byl tam jiný šéf a už tam samozřejmě nebyla tak zajímavá atmosféra, nebo zdaleka ne, to je hodně slabý výraz, který jsem zvolil. A rozhodl jsem se, že prostě už tam nenastoupím, respektive byl jsem tam asi 14 dní. A jako spása z nebe ozval se najednou Brom, s kterým jsem v tom mezičase natočil, on byl někde v zahraničí, natočil jsem s ním, s jeho kapelou, teda nějaký snímek. On to slyšel, líbilo se mu to a v té kritické době, kdy jsem opravdu nevěděl, co budu dělat, mi zavolal a říkal, nazdar Judo, máš pas? A za 14 dní jsme byli spolu už někde v západní Evropě, takže to bylo. To bylo hrozně hezký období, ale trvalo jenom asi rok a do něho se ještě vešlo ten rok asi 67-8, do něho se muselo ještě vejít moje účinkování v rádiu, kde jsem v té době, a to bylo ohromné, já nevím, jestli je to obecně známý jméno, ale můj dobrý duch Vladimír Fuchs, existovala taková dvojice, pan Tuček Fuchs a ti nejenom, že napsali spoustu a zpívali spoustu takových hezkých songů, povíce, já nevím, satirických tehdy se říkalo, ale myslím si, že docela kvalitních. Ale napsali právě pro Večerní Brno, nebo spolu napsali řadu textů, myslím tím dramatických textů. A napsali třeba Akci H, a spolu napsali Hamleta 4. a podobně. A ten Vláďa Fuchs tehdy dělal lektora textu nebo takovýho redaktora pro písňové texty a tam přivzal mě tam, já jsem začal v tom rádiu pracovat a hrozně mě to bavilo dělat právě tyto věci, takový pořady a psát písničkový texty nebo pokoušet se o to. A do té doby se mi dokonce muselo vejít ještě účinkování v tom už řečeným Národním brněnským divadle. Takže to byla hrozně hezká doba, ale chtělo se mi prostě pořád dál a dostal jsem nakonec nabídku od Jirky Štajdla k účinkování v divadle Apollo a jak říkám, po roce, po tomhle krásným brněnským roce jsem té nabídky využil.
0: Vy jste se zmínil o textech písňových, který píšete prakticky dodnes, dá se říci?
1: No,
0: vzpomeňte na ten první třeba. Můžete, jak jste se k tomu dostal? Že vás napadlo na nějakou muziku, nebo jste sehnal textaře, nebo jste si sám plánovitě řekl, zkusím to?
1: No, tak víte, jak to je, to prostě člověk...
0: Nevím.
1: Když máš... říkával Luděk Nekuda, respektive citoval jednoho nějakého krajana, říkal, když máš talent, tak se neubraníš. Ale... Fakt je, že takhle to prostě nějak přišlo. Je fakt, že těch textů, já jsem toho zanechal a skoro je mi to líto, když jsem slyšel, nebo viděl teda to CDčko, a který jsem vydal asi před půl rokem a hlavně teda ten buklet, nebo tu textovou část, kde teda mám, já nevím, většinu textu, jak jsem si říkal, že to konec konců nebylo zas tak úplně špatný, ale pravda je, že jak to začalo, nevím, a nikdy to u mě nějak dominantní nebylo. Nevím, ani si nespomenu žádný nějaký velký šláger, který bych byl napsal. A vůbec potom, když člověk přijde do styku s lidma, jako je váš pan bratr, tak ho ty choutky přejdou.
0: To odradí, no. Věc. Já jsem se vás ptal, v čem bylo pro vás Brnocené. Mám tady otázku hned na to, co vám dala Praha. Můžete srovnat ta dvě města, poněvadž každý mělo nějaký kouzlo pro vás. Co vám v Praze chybělo brněnskýho a co v Brně pražskýho? Není to příliš rafinované?
2: No je, ale... Rafinované to je, ale ne, možná příliš to... Ale nevím, jak bych... Nevím, hlavně nevím, jak bych na to odpověděl, protože fakt je, že Brno je maloměsto, že jo? Tady v této sféře, co se kunštu týče, tam se všichni, včetně výtvarníků a prostě rozhlasových pracovníků, muzikantů, herců, scházejí víceméně na tom takovým... v tom středoboru u Vočku, to je taková, nevím, jestli ještě dnes, ale tehdy to bylo taková kavárnička a tam se všichni za ten den minimálně jednou stavějí. No a tak tady to nebylo, že jo, nebo v Praze to nebylo, no tak to v Praze mi třeba chybělo úplně nejzákladnější, já jsem neměl kde bydlet, že jo, když jsem se přistěhoval, tak jsem v té době jsem měl teda ženu, nebo tehdejší ženu jsem měl v Liberci, takže to bylo přece o něco jednodušší, ale dojíždět se stejně moc nedalo. Takže jsem bydlel v Redutě, protože to patřilo pod Státní divadelní studio, které mělo ředitelství v Redutě. V takovým, tam, kde je teď ten divadelní sál, tak v té šatně, ale úplně až v té zadní místnosti. A ta místnost nebyla dost velká na to, abych tam mohl mít postel, takže jsem tam spal takhle do L. A hlavně jsem tam mohl jít teprve, když zavíral bar, protože jinak to zaprvé nemělo cenu, a protože tam byl hluk a ani bych se tam nedostal.
0: Kolik zavíral bar, smím-li vědět?
2: No, ve dvě, ve tři, ale to jsem byl mladý a to jsem dokázal přežít, ale tady jenom určitou dobu. Pak mi tatínek Karla Gotta sehnal takovou ubytovnu a tam to už bylo přece jenom. To bylo v sousedství zrovna zase pana Vyskočila, na kterého jste vzpomněl, říkali, byl v Dejvicích a jsme se vždycky potkali a pamatuju si, že první jeho, co ke mně pronesl, bylo: vidím, že slušný člověk, vidíte v Dejvicích. No, ale já jsem tam dlouho nebydlel, protože asi jsem nebyl zas tak úplně slušný, protože pak jsem víceméně na černo, ale když už popisuju tuhle stupiní historii svého bydlení, tak jsem se na černo za Václava Týfu, to byl trumpetista Karla Vlacha, s kterým jsem mezi tím už zase dělal, s orchestrem Karla Vlacha, mi předal takový byteček hotelový do mě na Petřinách. Takže aspoň Praha 6, ale no, ne, už dej více.
0: Pane Štědroni, jedna otázka se tu musí týkat vaší role prince v televizní Popelce. To musí, bohužel. To asi pro vás, jak jste se zatvářil. Co říkáte tomu, že jste s Josefem Zímou dnes už dva legendární princové, paradoxně on už barevný tenkrát a vy ještě černobílý. Připomínají vám to diváci dodnes?
2: Tu barevnost ne.
0: Ne. No, to jste byl černobílý, ale tu Popelku jako
2: ale
0: pohádku.
2: Ale připomínají mi to neustále, já už jsem rezignoval, už to připomínám i sám, protože proč se tomu vyhýbat. On je to zřejmě moje životní téma, protože já jsem to hrál poprvé ve 13 letech prince v Popelce, ještě v Liberci, to bylo, jak jsem zvlčil, jak jsem měl ty problémy, dokonce nějakou trojku.
0: To jste neřekl.
2: Nebylo to přímo, říkal jsem to,
0: jo,
2: no, ale to jedno, to nebylo zase tak významný, protože, jak jsem říkal, hned jsem se potom polepšil zase. Ale tak jsme hráli jako v rámci nějakého večírku, takového třídního, dokonce možná školního Popelku. A zajímavý je, že Popelku hrála Markéta Zinerová. Byla moje spolužákyně, řečená Keta, že my jsme říkali Keta, a ona teda byť hodně menší než já.
0: Vy jste měl hodně malý Popelky, vidíte?
2: No vlastně Eva Hrušková taky byla malinká, nebo je malinká, no. A pak jsem to hrál ještě na Gimplu, zase nějak nevím proč, to bylo už ve Vyškově na Moravě. Zvolili tohle téma a mě teda obsadili do prince a pak jsem hrál už tohodle filmovýho prince, leč aby to nebylo ještě všecko, tak ještě do loňska, nebo do letoška, do jara.

0: No takže to je téma...
1: Takže nevyhýbáte se k tomu, jako když vám to lidi připomínají...
0: Takhle životem prostě vleče...
1: Nerozdáváte pohlavky.
0: Ne, a pravda je, že k tomu kusu Bartákovu se pravděpodobně ještě někdy vrátíme, jestli se povede adaptace tam toho sálu.
1: Tak... Jak to, že o vašem soukromí je toho tak málo známo, zvláště v dnešní době? Prozraďte nám z něj něco, jako třeba, jak je to s manželkama, jak je to s potomkama. Můžete něco popustit?
0: No,
1: jako,
0: ale určitě...
1: Tady jste mezi slušnýma lidma, my to nikam neřekneme. My to řekneme akorát o půlnoci zpátku na sobotu.
0: No tak ten důvod, proč... Je o mě tak málo známo, je asi prostý, že nejsem prostě zajímavý. A i kdybych teda ten zájem přitahoval, tak si myslím, že jsem natolik nudnej, že tak spořádaně a veškerý svý necnosti tak dovedně skrývám, že by nebylo o čem psát, co vlastně teda zveřejňovat, co publikovat. Já jsem ženatej podruhý, z prvního manželství 9letýho, který skončil už dávno v roce 72, mám dnes už 37letýho syna.
1: Který dělá co?
0: Který dělá nějaký kouzla s počítačem.
1: Ano, tak rozumím, takže to stačí.
0: Kterým příliš sám nerozumím, ale tak jako dělal to nějakou dobu i v české televizi, takže to asi umí, ale teď už je na volný noze a hlavně pracuje v Brně, takže takový úplně přesný přehled o jeho fungování nemám. A jsem od roku 73 ženatý podruhý a z toho manželství máme dalšího syna, který taky dělá s počítačem. Ale ten, já to o tom vím hodně, protože bydlí, já teda má firmu, reklamní agenturku poblíž našeho bydliště a jeho dcera, naše tedy vnučka k nám stále a dochází a je velice vítána, je to takový slunce.
1: No tak vy máte takovýhle životopis, to se nedivím, že no, blesk to nezajímá.
0: Říkám, no. Takže...
1: Jste slušný člověk.
0: Ale nehodlám...
1: Podívejte se na drobnýho.
0: No to je samozřejmě lepší.
1: Já si to můžu dovolit, protože jsme s Milanem kamarádi. Navíc tady Střezivojice nedaleko, že jo. I když už prý tam není, ale to jsem zavet někam.
0: Není on, ale zase já ho sleduju, protože my jsme spolu byli i na vojně s Milanem.
1: Vy jste byli na vojně spolu?
0: No, on byl můj mazák, i když je mladší. Já jsem už byl po teda absolutoriu, on šel rovnou. A on vlastně tamtud teprve šel do semaforu a zpíval Kočku a svůj, že myslím, dodnes největší šlágr. Já jsem ještě v té době teda bohužel musel dělat ten konkurs, no, což bylo trapný. On se na mě jako člen semaforu chodil dívat. Ale on ovšem, aby se kruh uzavřel, teď se svou novou dívenkou, s Jolankou Smyčkou, která je mimochodem teda bezmála členkou semaforu, se přistěhoval, respektive zařídili takovej, jak to nazvat, no prostě byt, u nás ve vedlejší ulici, takže já ho mám pod dohledem, občas spolu dokonce hrajeme tenis tam na místních kurtech zvaných Primaska.
1: Tak, já už to vedu vlastně k takovým soukromým, k tomu vašemu soukromí, jak odpočíváte, co je prostě, čím se zabýváte, jak si nejraději, když nespíváte, máte nějakýho koníčka?
0: No pravděpodobně ten tenis, na který jsem už trošku narazil.
1: A co Prima vařečka třeba?
0: Ne, vůbec ne, to absolutně ne. To ne, to
1: každý vaří totiž.
0: A já tím hrozně přicházím právě třeba o ten Blesk a o tyhle časopisy, protože tam většinou chtějí, abych jim řekl nějaký recept, tak to opravdu odmítám. Jakkoliv nejsem v tomto ohledu nějak striktní, tak no, pravda, unikly mi asi dva recepty.

0: Ale ty jsem skutečně si nechal vymyslet toho člověka, který vermoci chtěl napsat ten článek, takže to sám bych v životě nesvedl, to, co tam vím, že nějakou mřížkovanou roládu jsem. To mám opravdu doma schovaný, ale neskoušel jsem to. Takže tenis a dokud to teda tělo dovolí. A teď dokonce se trošku perverzně uspokojuju, co se teda fyzicky týče i na rotopedu. Jakkoliv mě to nebaví, tak jsem se naučil u toho se učit, číst si.
1: To je takový, spousty, že si to můžete dát i před televizi a dívat se na zprávy.
0: To mi žena zamítla. To nechce, abychom měli v obývacím prostoru, a tak to musím mít takhle v takovým zvláštním pokojíku, ale nosím si tam takový malinký televizurek taky. Dokonce jsem si pořídil nabíječku na baterie, aby... No prostě to mám zmáknutý.
1: A pociťujete jako, že vám to dělá dobře?
0: Dělá mi to dobře, oni se zřejmě vyplavějí nějaký látky. Opravdu mě to... A na rozdíl od toho tenisu mi to neoblížuje, protože tenis už mi bohužel, jak říká můj ortoped, prostě odrazí dopady, to už nemá být v tomhle věku.
1: Ale tak. No. Ortoped, prosím vás. Jak, co tomu ortoped může rozumět? No. Ale mám tady dobrou otázku hned zatím. Už víte, čemu se začnete věnovat, až se jednou rozhodnete stát se důchodcem? Už je to tady.
0: Pozor, já se v tom jako nevyznám v tým.
1: Dovedete si to představit vůbec, tu situaci?
0: Tak moc ne, ale fakt je, že mě to jako kalendářně vzato čeká někdy v příštím roce a kolik mi musí být, asi 61 a 2 měsíce, nebo tak nějak. Takže někdy v létě příštího roku, a už mě ta paní několikrát volala, ta z toho našeho, oni jsou teď hrozně hodní. Jestli to, upozornila mě na některé nedostatky, který tam ten můj materiál u nich má, který jsem teda napravil, a teď už jenom čekám, až to budu skutečně moc přihlásit, protože, ale já nevím, jestli potom můžu, tyhle okolnosti neznám, jestli potom vlastně můžu ještě třeba pracovat, nebo...
1: Určitě.
0: No pracovat asi jo, ale asi vydělávat.
1: Zadarmo.
0: No, takže to zatím nevím, to, prosím?
2: 2 roky ne. Vydělávat strašně málo. 2 roky málo a potom už je to jedno.
0: Jo. No. Oni to mají dobře vymyšlený. No, tak to právě ještě nevím, jestli se na to skutečně teda vrhnu, ale kdybychom o tom měli hypoteticky přemýšlet, tak bych nic neměnil. Já teď žiju, musím tady zaťukat, teď žiju tak jako docela spokojeně. No, rozhodně bych nevymyslel nic podobného jako ten Milan Drobný. Tomu skutečně, i když člověk neví, i když člověk samozřejmě nikdy neví, ale tohle si na sebe na starý kolena úples, to chce teda velkou představivost. A nebo já nevím, nějaký speciální dar, který já nemám. No,
1: nějaký... Já taky ne.
0: Vy už tak, že teda, pardon,
1: no, ne,
0: to se mísím do organizace.
1: Myste.
0: Já jsem, my tady mluvíme, jako kdybych od jak živa a pořád zpíval bez nějakého přerušení, a ona to není pravda. Já jsem vlastně takový navrátilec. Já vlastně teprve asi rok se znova pokouším v téhle branži existovat, a přiznám se, že teda je to příjemný pokoušení se, ale já jsem asi 10 let, nebo tak 9 určitě, myslel, že už jsem těhle skopičin zanechal. Já jsem pracoval, dokonce jsme postavili svého času takovou fabričku, ne že bych sám, ale podílel jsem se na tom na lustry v Kamenském Šenově, a pak jsme se rozešli s těmi partnery a docela dramaticky, a začal jsem dělat v reklamě, dokonce jsem zase jsem se to rychle naučil, jak tehdy to v tom roce 91, 92 do nás pěchovali. tak jsem pojal pocit, že už to všecko umím, takže jsem si založil vlastní firmu, ta zkrachovala. Tak jsem se potácel až do Loňska. Dokonce poslední, ano, v roce 91 jsem, což bylo, to ale zaslouží takovou vzpomínku, byť letmou, jsem moderoval Silvestra v Československé televizi. To je něco přece, o čem kumštíři sní, že jo. A mně se to vyplnilo v tak hnusné podobě. Já nevím, jestli to někdo pamatuje, abych byl radši, kdyby to já nepamatoval. No, ale je to dlouho, je to 10,5 roku a bylo to opravdu příšerný. No, když já jsem samozřejmě praktik, nebo byl jsem v té době, jsem pořád říkal, pánové, bude to krátký. Ano, bylo to o 20 minut kratší, za 5 minut 30 na 12 jsme neměli co hrát. Ty všichni lidi, kteří to zřejmě dělali poprvé a už nikdy potom to, já je nechci jmenovat, ale měl bych z toho chutí. Tak ti všichni, ti mě prostě vyštvali do sálu, dělal jsem tam nějaký úplně stupidní rozhovory. To všecko šlo živě ven, samozřejmě. S Jardou Štercelem a já nevím, kdo tam už seděl. A prostě jsme to pitlikovali a teď hlavní bylo, že já jsem byl, jak ta scéna byla tak nějak vytvořena, úplně odříznutý od toho štábu. A já jsem skutečně na svých u Vietnamce zakoupených hodinkách, tohle, to už jsou, no, ty jsem vyhrál v tenise, tyhle. Ale to jsem měl daleko horší hodinky, jsem typoval a celému národu jsem oznamoval půlnoc. A končilo to tím, že tam vniknul úplně, tak byl Silvestra, tak proč ne, úplně opilý Karel Hezmánek a chtěl si odvést svoji ženu, která to se mnou konferovala. A teď se tam na ní vrhal a ona byla tak zmatená, že teď jsme měli v ruce skleničku a mikrofon a ona začala mluvit do té skleničky. Pak jsme měli po půlnoci ještě jeden výstup a ty, co to organizovali, tak už prostě tak na to zapomněli. A teď na tom jevišti bylo v Karlíně. Na tom jevišti prostě už byl takový zmatek, že to nešlo uskutečnit. Nicméně přece jenom nějaká kamera ještě vyjela. My tam v tom chumlu jsme ještě říkali něco úplně jiného. To byl tak příšerný zážitek, že jsem si říkal a taky... A to byl takový bezprostřední poput. Proč jsem si říkal, tak to opravdu nemusím. No a kromě toho ten život byl natolik jaksi barevný a s novejma barvama kapitalismus, že? Tak jsem si říkal, že a teď mi všichni říkali, jak každých 100 tisíc, ne, že bych měl 100 tisíc, ale prodal jsem auto a chalupu a prostě jsme se do toho opřeli a každý a říkali, jak z té koruny, každý z té koruny se stane dolar. A tak ne, že bych se nebavil, ale přece jenom v tom kumštu je trošku zábavně než v té kanceláři. Ale škoda těch 10 let. Jako v tom smyslu, že...
1: No, já myslím, že než se s vámi rozloučím a než se rozloučím s naším hostem, takže přichází přesně ten okamžik, kdy se využijí tady další dva mikrofony a kdy poprosím pana Štědroně, aby vzal hudební nástroj do ruky a zapěl nám něco.
0: No, já si dovolím... Jak bylo řečeno teda, tak jsem dělal v životě leccos, ale převážně jsem zpíval šlágry a dovolím si teď připomenout několik úryvků z takových těch asi nejznámějších z nich.

Dámy a pánové, milí rozhlasoví posluchači, končí dnešní v pořadí již 150. Nostalgické muzeum zábavy. Jehož hostem byl člen divadla Semafor, zpěvák a herec Jiří Štědroň. No a já vám mohu v tuto chvíli už jenom popřát dobrou noc a dobrý příští den a ujistit vás, že za týden se s vámi se všemi budu těšit opět na shledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro, je pondělí s datem 18. května 8 hodin a já vás vítám u poslechu prvního pohodového rána tohoto týdne. S přibývajícím věkem se mění nejenom naše tělo, ale i to, co skutečně potřebujeme na talíři. Proč seniori často jedí málo bílkovin? Jak velkou roli hraje pitný režim a jsou doplňky stravy opravdu nutností anebo spíše dobře promyšlenou reklamou? Naším dnešním hostem bude výživový specialista Petr Havlíček a budeme mluvit o tom, jak jíst ve vyšším věku tak, aby člověk měl energii, sílu a chuť do života.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Mnoho seniorů říká, já už toho tolik nesním, jenže právě ve vyšším věku tělo často potřebuje kvalitní výživu víc než kdy dřív. Ubývá svalová hmota, mění se trávení, člověk méně pije, někdy ztrácí chuť k jídlu a přitom právě správný nastavený jídelníček může výrazně ovlivnit kondici, energii i celkové zdraví. Jak na to, tak o tom si budu povídat s naším dnešním pohodářem, výživovým specialistou Petrem Havlíčkem. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Když se řekne stravování seniorů, co je podle vás ta úplně největší chyba, kterou lidé ve vyšším věku dělají?
2: Já si myslím, že to je takový ten pocit, že na nich už moc nezáleží a že vlastně tím pádem ani nemají důvod si pro sebe chystat jídlo, takže se velmi často odbývají takovými různými polotovary, věcmi, které jsou dobře rozkousatelné, jsou chuťově velmi výrazné, ale tudíž často i velmi nutričně nehodnotné, to znamená, nemají dostatek kvalitních živin, které právě senior pro to zdravé stárnutí potřebuje.
1: Hodně se v poslední době mluví o bílkovinách, o jejich příjmu denním vlastně napříč všemi věkovými kategoriemi. Řekla bych, že právě u seniorů je to ještě o to výraznější právě, že tolik nedbají mnohdy na ten jídelníček. Když bychom se měli podívat na to, co tady lidé ve vyšším věku jí a co by měli jíst, jak by podle vás vypadal takový ideální den?
2: Asi nevím, jak by vypadal ideální den, protože velmi záleží na tom, jak je senior aktivní, protože celá řada seniorů, která je velmi fyzicky aktivních, má spoustu přátel, zájmů a je neustále někde venku, a pak je celá řada seniorů, která je velmi neaktivních a tráví čas u televize, maximálně nějakou procházkou s pejskem venku, ale je to velmi omezené. Takže každý z nich by ten jídelníček měl mít trošku jiný. Ono v základu se neliší od běžného stravování vlastně nás všech. Jenom, jak jste správně říkala, vlastně od určitého věku velmi výrazně nabývá na významu příjem bílkovin, a to speciálně po 60. až 65. roce věku, kdy my máme už data, že vlastně organismus už daleko hůře reaguje třeba na příjem bílkovin. Je takový otupělý, to znamená, nechce ty svaly příliš obnovovat. Hmm. Takže právě to, co jsem říkal, že seniori v tom jídelníčku velmi často mají, jsou dost často právě pokrmy bez bílkovin. Takže já bych doporučil se zaměřit právě na dostatek bílkovin. Chápu, že třeba v tomto věku už maso pro spoustu z nich je buď obtížně rozkousatelné, špatně stravitelné, nebo příliš cenově vysoko. Takže zkusit se zaměřit i třeba na trochu jiné typy bílkovin, jako jsou třeba mléčné výrobky nebo luštěniny, po případě i nějaká ryba, která na druhou stranu chápu, že cenově je trošku někde jinde, vajíčka a tak dále. Takže nemusí to být jenom maso, jak si celá řada lidí myslí, ale máme spoustu dalších velmi kvalitních zdrojů. A samozřejmě nezapomínat i na dostatek vlastně ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků, to znamená na dostatek vlákniny, protože nevyživujeme jenom sebe, ale vyživujeme i náš střevní mikrobiom, který ale zase potom dává signály našemu mozku, našemu imunitnímu systému a tak dále, to znamená výrazně nás ovlivňuje. A právě ta vysoce zpracovaná strava nehodnotná nám mikrobiom poškozuje, takže pak to může přispívat i ke vzniku celé řady takových těch chronických onemocnění.
1: Já bych chtěla otevřít tady ještě jedno velké téma, i když vím, že na něj nemáme úplně moc času, a to jsou doplňky stravy, které samozřejmě na nás útočí ze všech stran. Nicméně, když se zaměříme opravdu na tu vyšší věkovou skupinu, myslíte si, že je opravdu dobré právě pro seniory, aby suplovali případně nějaké prvky, potravy právě v těch doplňcích stravy?
2: Tak je to samozřejmě jedna z cest, jak vlastně tu stravu trošku zhodnotit, případě, že senior nekonzumuje úplně to nejlepší, co by mohl, nicméně, nebo má nějaká omezení, nicméně bych to vždy doporučil konzultovat s odborníkem, ale jak jsem říkal, jak jsme se bavili o té bílkovině, tak samozřejmě, pokud vím, že mám problém s bílkovinou, tak dneska už existuje celá řada i proteinových koncentrátů, to znamená, jak tu bílkovinu tam doplnit jinou formou než z toho klasického jídla. Pak celá řada seniorů má deficitní příjem vápníků, to znamená, to vlastně i se objevují osteopenie a osteoporózy, takže doplnit vápník. Celá populace máme nedostatek vitamínu D3, takže společně s tím vápníkem je vhodné doplňovat vitamín D3, ideálně i s vitamínem K2. Takže bychom našli určitě celou řadu smysluplných doplňků, které, ale jak jsem říkal, už na začátku bych doporučoval vždy konzultovat s odborníkem na základě i vlastně stravovacích návyků a životního stylu daného seniora.
1: Já jsem moc ráda, že to říkáte, protože mnohdy si lidé myslí, že je to jenom reklama, že se nás výrobci snaží pouze nalákat na to, abychom tedy měli strach a tudíž šáhli po těch doplňcích stravy, ale ono to opravdu význam má, ale jak jste říkali, dobré, nejprve to skonzultovat s lékařem. No a poslední věc, kterou tady dnes spolu nemůžeme vynechat, tak to je pitný režim, protože s ním máme občas problémy úplně všichni. Ví se, že seniori mívají ještě větší, protože ten pocit žízně už tolik nemají, nicméně ono je to opravdu velmi důležité, blíží se nám léto, tak pojďme se ještě zaměřit trošku i na toto. Jak vlastně si pohlídat to, abychom správně pili a kolik vlastně bychom tady měli denně vypít, protože ono se to také mnohdy liší podle toho, jak zrovna se někdo probudí. Bývaly to 2 litry, 3 litry, tak Petře Havlíčku, dejte nám tu správnou informaci.
2: Já chápu, že zase někdo bude chtít slyšet to jedno konkrétní číslo, takže 2,5 litru, ale to tak opravdu není, protože vlastně množství tekutin, které člověk potřebuje, se odvíjí od celé řady faktorů, jako je venkovní teplota, fyzická aktivita, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu a tak dále, takže jedno číslo není. Já bych řekl, že to první, to zásadní je vždycky se podívat, aspoň když už necítím pocit žízně, na to, jak vypadá moje moč. Jestli je tmavá, tak je jasné, že pije málo, jestli je světla, tak to vypadá, že ten pitný režim by mohl být dostačující. Nicméně není to ten, nelze spoléhat pouze na to. Já bych spíš řekl, že by to mohlo vycházet z tělesné hmotnosti. Udává se nějakých zhruba 0,3 decilitru nebo 300 ml na 10 kg tělesné hmotnosti, což pro člověka o váze, doufám, že jsem to spočít neprořekl dobře, 70 kg jsou zhruba 2 litry tekutin, ale jak říkám, to velmi záleží na aktivitě daného jedince, protože pokud bude celý den pracovat na zahradě a bude na něj svítit sluníčko, tak bude určitě potřebovat mnohem víc, než když se bude pohybovat v klimatizovaném prostoru, ale i tam je potřeba dávat pozor, protože většinou ten vzduch je suchý, takže těch tekutin zase potřebujeme malinka to víc. Já bych řekl jednu věc, mít u sebe pořád pití, mít ho na očích, pokud nevnímám, požádat nebo nainstalovat si nějakou aplikaci nebo požádat třeba děti, aby mě to upozornilo vždy, když se potřebuji napít, pokud vím, že mám zásadní problém s pitným režimem. A pak je to ještě o tom, co pít. Vlastně celá řada lidí a nejen seniorů říká, že čistá voda je neuspokojuje nebo nedělá jim dobře, že potřebují pít slazené. Abych předtím důrazně varoval, dneska se dají koupit i vody ochucené bez cukru, bez umělých sladidel jako nouzové řešení v těchto situacích, ale základem by pořád měla být čistá, kvalitní pitná voda obohacené třeba ve vysokých teplotách i o nějaké minerální vody, protože právě pod cením ztrácíme i část minerálních látek, které elegantně tou minerální vodou můžeme doplnit.
1: Velmi cenné informace nám dnes v pohodovém ránu dal výživový specialista Petr Havlíček. Moc za ně děkujeme. Já vám popřeji, ať se vám daří a doufám, že se zase na pohodě uslyšíme, protože je ještě spoustu témat, která jsme neprobrali a myslím, že by tady mohla zaznít. Tak se budu těšit zase někdy příště naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem krásné dny. Naschledanou.

8 hodin 21 minut, vy posloucháte pondělní pohodové ráno. No a my se teďka podíváme do skautského světa. Skauti letos znovu spustili dárcovskou výzvu, která má pomoci rodinám v nepříznivé ekonomické situaci se zaplacením letních táborů. Loni takto vybrali víc než 1 000 000 korun a díky tomu mohlo odjet na tábor 439 dětí, které by jinak pravděpodobně zůstaly doma. Letošním cílem programu nazvaného Dostupný skauting je 900 tisíc korun a podpora 430 dětí a mladých lidí. Sbírka je aktuálně za polovinou a vzkazy některých dárců dokazují, jak důležitým momentem života letní tábor je. Skauti dlouhodobě usilují o to, aby byla celoroční činnost dostupná všem dětem a také mladým lidem bez ohledu na finanční situaci jejich rodičů. Vzhledem k tomu, že skaučtí vedoucí pracují na táborech jako dobrovolníci, tak právě skautské tábory patří mezi finančně nejdostupnější. Průměrná délka tábora jsou 2 týdny a loni stál zhruba 3 000 korun. Přitom letní tábor je pro skauty a skautky klíčovým momentem roku, kdy si upevňují přátelství, učí se samostatnosti i spolupráci a navíc se k tomu ještě baví. Příspěvek je určený pro účastníky táborů ve věku 6 až 26 let, tak pokud vás právě tahle ta informace zaujala, chtěli byste pomoci některému skautovi nebo skautce k tomu, aby mohli jet na tábor, tak se podívejte na akci nazvanou Dostupný skauting.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Co rozhodně v pohodovém ránu nesmí chybět, je předpověď meteorologa, v dnešním případě meteoroložky Taťány Míkové, tedy meteoroložky České televize. Dobré ráno.
2: Krásné, dnes můžu říct často polojasné nebo úplně jasné ráno. Ale i z toho máme dneska výjimky, protože musím říct, že ti, kdo nás poslouchají na severovýchodě v Moravskoslezském kraji a části Olomouckého, tak si říkají, ježiš, to někteří mají slunce na obloze a my tady jsme pod nízkou oblačností, tak je pozdravujeme taky a určitě během dne by se měla rozpočítat.

0: většinou mezi těmi jednotlivými jádry bouřek a přehánění místa, kde moc pršet nebude. Ale abychom to nebrali moc obecně, posluchače určitě zajímá, co bude dneska a mělo by být polojasno až oblačno. Ráno a dopoledne ještě na tom severovýchodě východě může být až zataženo s doznívajícím deštěm, ale už bude mít jenom občasný charakter a postupně i tam se oblačnost odpoledne rozpustí. Naopak v Čechách počítejme s tím, že bude odpoledne přibývat oblačnosti, naskáčou takové ty kumuly, co jsme měli v předcházejících dnech a z nich se budou vyskytovat místy přehánky, ojediněle i bouřky.
1: Tak takové dnes tady bude počasí, nám o něm pověděla meteoroložka České televize Taťána Míková. Děkuji za to, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Já se na to budu těšit, tak když dovolíte, ještě dodám teploty, na které jsem
1: napomněla. Já jsem si říkala, že tam nebyly.
0: 16 až 21 stupeň Celsia bude to rozpětí pro dnešní maxima nejčastěji, ale na východě, severovýchodě, kde bude dopoledne ještě hodně mraků, tak počítejte, že budou teploty jenom kolem 13-14 stupňů. Zítra se to už ale srovná.
1: Tak teď už je to kompletní. Děkuji za dnešní předpověď a budu se těšit na pohodě naslyšenou příště.
0: Já taky, příjemný den.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Domorodci v Jižní Americe už před stovkami let používali tuhle bylinu k obkladům na rány. O jejich léčivých účincích víme od 16. století už také v Evropě. O kterou rostlinku vlastně jde a jak může utužit naše zdraví, to nám v bylinkové lékárně prozradí kolegyně Eva Bucharová.
1: Bylinkářka Venuše Studničková jí říká lichouš a myslím si, že patří mezi její nejoblíbenější. Lichouš, tedy lichořeřišnice, je bylinka opravdu nádherná. Někdo ji dokonce pěstuje opravdu jenom pro její zářivé květy. A jiní ji pěstují pro její chuť. Chuť listů je taková pepřová, ostrá. Listy jsou výborné jako koření, do salátů třeba. A konečně jsem u toho, že lichořeřišnice je úžasná léčivka. Podporuje hlavně plíce a močový měchýř. Ty nejvíc trpí chladným počasím a bývají náchylné k bakteriálním nákazám. Lichouše nasaďte hned na samém začátku zánětu močových cest nebo dýchacích cest. Čerstvou šťávu z bylinky můžete i přiložit na rány, umí zničit mikroorganismy a dezinfikovat. Od jara do podzimu si tuhle krásku můžete pěstovat na zahrádce nebo i v květináči. Jenom pamatujte, že lichořeřišnice nemá ráda přesazování. Semínka zasejte přímo do půdy a pečlivě ji zalévejte.
0: Tak to byla bylinková lékárna. V hlavní roli nejenom Eva Bucharová, ale také lichořeřišnice. A teď už Petr Spálený.
2: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

Modlitba pro Kateřinu Horovicovou patří dodnes mezi stěžejní díla maturitní četby. Autora novely Arnošta Lustiga připomíná nová výstava památníku národního písemnictví. Má podtitul Svědek rozvratu lidskosti a my se na ní v pohodovém ránu zajdeme podívat už za chvíli.

0: Svědek rozvratu lidskosti. Tímto podtitulem označuje památník národního písemnictví novou výstavu o Arnoštu Lustigovi. Od spisovatelova narození letos uplyne 100 let. Jeho povídky a novely se zařadily mezi pilíře české moderní literatury a staly se předlohami pro významné filmy nové vlny.
1: Tady stojíme před vitrinou, kde je umístěna filmová klapka z filmu Dita Saxová s nápisem Filmové studio Barrandov a jde o rok 1967 a jeden z filmů na základě scénářů Arnošta Lustiga.
2: 12letá přeživší holokaustu, která po válce žije spolu s dalšími děvčaty s podobným osudem v internátu spravovaném pražskou židovskou obcí. To je Dita Saxová, hrdinka jedné z Lustigových novel počátku 60. let. Z filmu režiséra Antonína Moskalika se dochovala právě tato klapka. Díváme se na ní s ředitelem památníku národního písemnictví Michalem Stehlíkem.
1: Je to opravdu ukázka toho, že ta literatura překonala tu hranici a mluví tím filmovým obrazem, což je v podstatě pro to svědectví ta hlavní tematizace.
2: Arnošt Lustig prošel getem v Terezíně i vyhlazovacími tábory Buchenwald a Osvětim. Jen souhrou náhod se mu podařilo uniknout smrti.
1: Ono se zdá, že po roce 1945 si všichni v republice uvědomili hrůzu genocidy, jenomže ta svědectví přicházela postupně a zároveň nebyla tak docela uvěřitelná. A to je příběh vlastně Arnošta Lustiga, který, když má svoje zážitky mezi Terezínem a dalšími tábory, tak to vypadá až fantaskně. A on vlastně to si uvědomí, že to nemůže jenom vyprávět, ale musí to dostat nějaký literární tvar, který zároveň musí být uvěřitelný.
2: Ano, takže teď jsme vstoupili do té hlavní místnosti této výstavy. V jejím středobodu je právě pracovní stůl Arnošta Lustiga s telefonem, lampičkou, psacím strojem a poznámkami.
1: Stěny kolem nás akcentují ty filmové obrazy, to znamená už zmíněné Démanty noci.
2: Své nejznámější dílo, Modlitbu pro Kateřinu Horovicovou, Lustig napsal v horečném záchvatu inspirace prakticky přes noc. Sám novelu označil za svůj tvůrčí vrchol a prohlásil, že by na ní nezměnil jediné slovo.
1: Byť je to vlastně natočeno jako svým způsobem takový kabinetní film.
2: Výstava připomíná i Lustigův 20-letý americký exil a taktéž období návratu do Čech. V roce 1995 se spisovatel stal šéfredaktorem české verze časopisu Playboy.
1: Arnošt Lustig je člověk, který se nebojí života, bych to řekl. Velmi otevřeně komunikoval o mnoha tématech, včetně vztahů mužů a žen. A je tady hezký rozhovor nazvaný jeho citátem: literatura kotví v mravnosti, i když popisuje nemravné.
2: Další artefakty na výstavě pak dokládají úzké přátelství se spisovatelem Otou Pavlem. Ve speciální místnosti památníku pak lidé uvidí současné reakce středoškoláků, jak na ně působí Lustigovy novely plné autobiografických prvků. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

Posloucháte Pohodové ráno dnes s datem 18. května roku 2026. No a když se podívám do toho, jaké písničky nás ještě čekají, tak už za chvíli třeba Milan Drobný a jeho Mužný vous. No a po 9. hodině se rozhodně nenechte ujít tandem Honze Rosáka. Bude se to datovat na rok 2018, kdy jeho pozvání přijal slovenský herec a politik Milan Kňažko. Takže tohleto je to, co bezprostředně bude následovat po Pohodovém ránu, no a já se na vás těším zase zítra v 8 hodin naslyšenou.

Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s bojem láskou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezký den vám z Tandemu přeje opět Jan Rosák. Výběr toho dnešního hosta pro vlastně poslední Tandem před vánočními svátky byl pro mě velice zásadní, tak abych vám udělal radost, vážení a milí posluchači, abych vám dal takový hezký dárek prostřednictvím našeho Tandemu. Takže já si myslím, že jsem vybíral dobře. Jenom výčet divadelních, filmových a televizních rolí mého hosta o jeho politických aktivitách ani nemluvě by zaplnil nejméně třetinu prostoru, který je pro náš Tandem vyhrazen. Protože je můj host tak výrazná postava, tak výrazná osobnost. Stačí říct, že hostem Tandemu je dnes Milan Kňažko. Já vás vítám, dobrý den.
3: Děkujem, dobrý den, prajem.
2: Není to sice náš první rozhovor v rádiu, ale já se s vámi setkávám vždycky velice rád. Já si myslím taky, že vás ani nepřekvapí to, že v rádiu vždycky začínáme nějakou písničkou. Tak tady je ta úvodní.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jak už jsem říkal, Milan Kňažko už byl v rozhovoru se mnou a nejenom se mnou, pochopitelně bývá velice častým hostem nebo dost častým hostem i v českých médiích, což je samozřejmě dobře. Myslím si, že to je proto, že nás hodně spojuje, tedy s vás, s námi, Čechy. Je to pravda?
2: No, já se tím netajím a dokonce teď jsem začal docela spontánně mluvit česky a takhle to dělám už od roku snad 1,70 nebo 2,70.
1: To se vám tam samo takhle přehodí do té češtiny?
2: No, když jsem překročil hranice, tak jsem začal mluvit česky, protože jsem byl tady za prací, jako dělal jsem nějaký film nebo televizi a vždycky jsem si mě záleželo na tom, aby mě nemuseli přemlouvat, aby moje čeština nevadila. Aby prostě jsem to mohl být já, kdo je i v tom hlasovým prostoru.
1: Abyste si stál i za tím hlasovým projevem.
2: Tak.
1: Ale já si myslím, že vy jste jeden, neříkám jeden z mála, ale jeden z mnoha slovenských herců, kteří tu češtinu zvládli bravurně. Řekl bych, že vy nejste třeba nám namlouvat. Ano, takhle.
2: Jsme měli takový spor s Marianem Labudou, mým velice dobrým přítelem, bohužel už není mezi náma. Protože jednou jsem mu řekl, že má nějaký přízvuk v češtině.
1: Vy se takhle jste se hecovali.
2: A pak jsem ho přesvědčil, tedy já mám lepší češtinu. A tak jsme se natahovali dlouhá léta. A nejenom pokud jde o češtinu vůbec.
1: Jo. Já myslím, že i s Martinem Hubou byste se mohli taky trošičku přetahovat, protože oba dva máte tu češtinu skvělou.
2: A tak moje je lepší, pochopitelně.
1: No, pochopitelně, jak jinak. Tak když už jste zmínil to, že když přijíždíte, tak ta čeština vám tam tak nějak klouzne, je to, myslím, dobře i proto, protože ji potom zúročíte tady u nás na různých jevištích. V současné době je to možná především v divadle na Jezerce.
2: Ano, je to Shylock. Ale to hraju a tam jsem hodinu a půl sám na scéně a v češtině, což je tedy docela překvapivý výkon, řekl bych, na Slováka z vesnice.
1: Myslíte?
2: No, rozhodně.
1: To je z vesnice ještě.
2: No, tam mám totiž takový text, víte, že jako, to je úžasné, že lidi na mě reagují, že jako to mě hrozně vzrušuje přímo na obyčejného Johnnyho Davise z malé vesničky ze Slovenska. Dodávám tam, což jsem si dodal, pochopit.
1: To musí mít velikého hlas. Teda.
2: Ano, to má, lebo John Davis v Anglii z malé vesničky ze Slovenska je podivný spojení, ale říkám to tak.
1: Ale že to je pro vás v podstatě jako unikátní, že hrajete úplně sám takovou kládu. Není to ve vašem repertoáru časté?
2: Takhle, nikdy to nebyla moje ambice hrát sám.
1: No.
2: Já mám rád lidí kolem sebe a vždycky je to o partnerství a tak, ale tohle byla nabídka, s kterou přišel Honza Hrušinský za mnou a mohl jsem to vzít nebo odmítnout. Tam. No a tak jsem si řekl, že to zkusím a bohu dík to vyšlo, lebo jsem za to nakonec, můžu se pochlubit, dostal Thálii v roce 2017 jako nejlepší český herec, co si moc vážím tedy.
1: To je velmi zvláštní pozice.
2: A zvláštní bylo, protože jsem reprezentoval České divadlo na mezinárodním divadelním festivalu v bratislavské Astorce. A kolegovi, řediteli tomu divadla, Vladovi Černému, říkám, tak teď vidíš, blbečku, takhle my to děláme v Praze. No.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: To není jediná záležitost, kterou hrajete. Dokonce teď jste přijel, abyste si zahrál ve třech představeních na českých scénách. Co to bude ještě teď?
2: Budem chvilku hovorit zase po slovensky, lebo to budu představení v slovenčině. Hrám s Milanom Lasicom na Fašírky mi nesiahaj, což je v překladu na Karbenátky mi nesahaj. Ale to v tom
1: slovenský není... Fašírka, Karbenátka?
2: Fašírka je Karbenátka, jo. Karbonátek nebo karbenátek?
1: Karbanátek.
2: Karbanátek dokonce, vidíte.
1: Na Moravě karbenátek.
2: Aha, no tak no. Já jsem to myslel moravský.
1: Tak, ano.
2: A to je takový dialog dvou lidí. No, ani to nechci blíž specifikovat, který se zabývají různou problematikou, ale je to spíš řekl bych, komedie místama trošku smutná. No tak to tam budem hrát.
1: Kdo to napsal?
2: Milan Lasica. No a byl inspirován, Griškovec napsal... Dialog se to, myslím, jmenovalo, ale to v ruštině a to nám bylo, jako ty reálie nám byly dosti cizí.
1: Ano.
2: No a tak jsme to odsunuli a Milan napsal vlastně možná trošku jenom inspirován tím, že jsme to chtěli zkoušet, tak napsal nový dialogy pro nás dva, takže to hrajem. No.
1: A to třetí představení, které hraje?
2: Třetí představení Láska a terpentín, to napísal William Klimáček. On přišel za mnou tiež s takou ponukou, že má nějaké představení a že už mu to hrali v Prahe a tak. A já jsem o chvíli počúval, prečítal jsem si tu hru a povedal jsem mu, pozrite se, pan Klimáček, je to prvýkrát, jdeme spolupracovat, tak hádám, byste mohli napísat něco pre mňa, ne? A nebudeme hrát něco, co už někde hrali. A to se mi se tak položartom a on hovorí, no to je dobrý nápad. Asi o 4 mesiace přišel s hrou Láska a terpentín. Je to falšovatelový klasikou, který prechádza slovenským štátom, vojnou, budovaním socializmu až dneškom. A stále žije a je inšpirovaný, teda je podporovaný Johanom Sergejevičom Mefom, čo je postava z Bulgakova.
1: Áno.
2: No a to je akože diabol a proste urobil ma. Dal mi ten dar, že môžem falšovať obrazy, že malujem proste ako Rembrandt napríklad.
1: Čili tým mistrem a marketkou tým Bulgakovem.
2: Presne tak, je to o tom. No ale zaujímavé na tom je pre mňa, že sa tým s takým odstupom značným často vyjadrujeme temným dobám, či už to bol nacizmus, fašizmus na slovenský štát a tak ďalej. Nakoniec komunizmus, socialistický realizmus a potom ten dnešok, ktorý je veľmi chaotický vo vnímaní rôznych skupín a viete, že podliehame všetkým konšpiračným teóriám a podobne. Nemáme to jednoduché.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Já myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že přestože Milan Kňažko, který je mým dnešním hostem v Tandemu, přijede do Prahy a hraje ve slovenčině, my vás tak nějak bereme jako za svýho pořád. Čím to je, že v sobě máme takhle pořád blízko? Já si myslím, že vy tak nějak jako nám rozumíte a my rozumíme vám, co?
2: No, já nepoznám na světě bližšie národy alebo kultury, ako sú Česi a Slováci.
1: Ja myslím, že ani Nemci a Rakušáci k tobie nemajú takhle blízko.
2: No, neviem to posúdiť, ale myslím si, že nie, že to je niečo iného a že je to, ja to vnímam ako úžasné šťastie, že môžeme takýmto spôsobom sa vzájomne obohacovať. Možno to znie trošku ako fráza, ale je to tak. A okrem toho ja od malička som k českému jazyku mal blízko. Ja dodnes neviem očenáš po slovensky. Ako,
1: vážne ho neznáte.
2: My luteráni sme používali tzv. Bibličtinu v tom čase, čo bola v podstate čeština. No, takže aj tie také detské modlitby, čo som sa učil, a oni to potom preložili pred neviem koľkými rokmi, ale to už ja som chodil menej do kostola, priznám sa. Takže ja doteraz, keď by som mal povedať Oče náš po slovensky, mal by som problém. Ale keď Oče náš, ktorý si nám by si posvíce meno to a tak ďalej, ja stále mi to naskakuje mi to proste v češtine a takisto tie písne duchovní. To bolo presne ešte tým švávachom písané. A ja keď som mal 5 rokov, tak môj starý otec už mal slabý zrak, ale naučil ma čítať ten švábach čiste z egoistického dôvodu, aby ja som mu to mohol ako dieťa čítať, lebo mal okuliare a mal s tým problém. Toto ma naučil a ako dieťa som mu čítal proste, aj keď som mnohým veciam nerozumel, o čo ide, ale napriek tomu som, a dodnes sa orientujem. Teda.
1: Tak vy ste měl takhle už, řekl bych, takový trošičku jaksi předstih před ostatními kolegy, kdy ste, dejme tomu, hrál v českých filmech, na českých jevištích, už Ano Dacumal. My sme měli před chvilkou takovou úžasnou příležitost tady setkání na chodbě našeho studia v Karlíně, kdy Milan Kňažko se setkal, představte si, tomu byste nevěřili, s předsedkyní České akademie věd paní profesorkou Zažímalovou, která se s ním zdravila jako s kolegou hercem. Ale za takových okolností se setkali, čemu byste v životě nevěřili. Paní profesorka, paní předsedkyní akademie věd dělala kdysi Milanovi Kňažkovi podkoní, když Milan hrál prince v Rusalce režiséra Petra Weigla. Ano, protože ona byla jastkyně na koni.
2: Studentka,
1: ona byla samozřejmě
2: a jastkyně na koni.
1: Ano. No, takže vy jste, když jste hrál v českých filmech, tak jste nepotřeboval žádný dubbing, prostě předabování do češtiny? Nikdy?
2: Myslím si, že jednou se to stalo, ano? A to nebudu se k tomu detailně vracet, protože tam to byla spíš taková, že jsme to natočili, ale moc jsme si pak s režisérem jako nesedli, ano, dá se říct, no tak on to udělal tak, že mě nechal dabovat. Nicméně, jinak všechny věci jsem si dělal sám. Dokonce, a což bylo, myslím si, klíčový, to bylo v roce 83, jsem hrál Františka Křižíka, českého vlastence. Jirko Svoboda to prosadil, protože to bylo hrát českého vlastence, přeci jenom by měl český herec. Byl takový názor, docela správný si myslím, tak jsem poprosil tehdy ještě Radka Brzo Bohatého, aby mi namluvil ten scénář jako technicky v češtině. No tak jsem to dlouho poslouchal, pak jsem si to šeptal, pak se hlasitějc a pak jsem to křičel, tak aby se to prostě nezastavilo kvůli mě a zejména kvůli češtině. No. A jelikož tam hraje Meda Cupák, nebo Jirko Kodet, nebo Ráš, Brzo Bohatý Radek taky, no tak jsem si dal, a bylo to v sekvencích třeba 5-minutových, no tak tam jsem nechtěl, aby se to kvůli mě opakovalo, tak tam jsem hodně pracoval.
1: Ale to mě překvapuje. To znamená, že jsou určité rozdíly, dejme tomu v kadencích, jak si určitý slov?
2: Jsou propastní rozdíly, když mluvíte česky takhle na ulici nebo v hospodě, a pak, když mluvíte třeba v hrané věci někde ve filmu, a zásadní rozdíl je ještě na divadle. Jenom málo Slováků hrá v češtině na divadle. Myslím, že já znám jenom Labudu. ostatní, i když hrajou, třeba Zuzka Kronerová nebo Milka Vašáryová, hrají ve slovenčině, nebo Ďuro Kukora hrají ve slovenčině. A v češtině vyjít na jeviště, ještě s partnerem, jak jsem jednou, jsem to glosoval s Vímou Cibulkou, když jsem měl Picasso, tak jsem si řekl, chci tu češtinu zvládnout do takové míry, promiňte, aby to zkrátka bylo vedle Cibulkový, která mluví docela dobře česky.
1: Že? Docela slučně, ano.
2: Tak jako. A je to právě na tom jevišti se to ještě... I teď jsem měl profesorku na Shylocka, která mě poslouchala a pak mi řekla několik velice cenných rad.
1: Takže jako... Já myslím, že i pochvaly. Ale řekněte, je to i reciproční? To znamená, že znáte některého z českých kolegů, který by si troufnul na jevišti mluvit slovensky?
2: No, musel by na to jeviště nejdřív konkrétně přijít a pak bych jsme o tom mohli mluvit, ale třeba Donutil si myslím, že by byl
1: schopen. To je pravda, Donutil mluví dobře.
2: Nebo Marek Vašut, jak jsem ho slyšel, tak má... To je otázka sluchu, si myslím, a taky jistýho zájmu, jistý motivace. Já myslím, že to by technicky je vlastně stejná vzdálenost z Bratislavy do Prahy, jako z Prahy do Bratislavy, že? A ta blízkost jazyka je taková, že možný to je určitě. A není to tak časté, ano.
1: Hostem dnešního tandemu předvánočního je host milý, herec Milan Kněžko. Nejenom herec, ale taky politik, v podstatě vlastně taky entertainer, protože já vám řeknu hned, jak to myslím, pane Kněžko. Moje manželka vás srdečně zdraví, když zjistila, že s vámi budu mít rozhovor a děkujeme. Mám vám připomenout, že býváte naším společníkem v posteli. Protože my si dáváme na dobrou noc, si dáváme jednu slovenskou stanici televizní, ve které běží pořad, který se jmenuje Sedem. Ano. Kde už teda není 7 účastníků, to je takový trošičku malinko jaksi paradox, už je vás tam jenom 5. Ale za to je to velice výživné. Je to velice krásné glosování současnosti.
2: Ono 7 nie je kvůli počtu účastníků, ale kvůli to je 7 dní v týždni.
1: No, myslím, že už ani to nemapuje přímo těch 7 dní, nebo
2: no,
1: ano?
2: Ale ano, ano.
1: Ale bývalo vás tam 7.
2: No, kedysi to ano, bylo, ano. Nevím, kolko jich bylo, já jsem vtedy nebyl mezi nimi. No, ale nicméně je to 7 dní v týždni. Ako chcete povedať, že sa zmenilo 7 dní?
1: Ne, to ešte ne. To
2: odhlasovali to v parlamente, lebo to je možné.
1: Tak,
2: pozor.
1: A pozor, a teď se dostáváme k meritu věci, co jsem chtěl zmínit, protože tady přece jenom, ačkoliv sobě máme opravdu pořád hodně blízko, já bych řekl, že se máme čím dál raději, myslím, jak si Češi a Slováci, aspoň já mám takovou spoustu kamarádů na Slovensku, že možná tolik jich nemám v Čechách, ale každopádně už se vzdalujeme těmi problémy, protože to, co tam řešíte, když tam najednou řeknete o tom a strašně, jak si se nebo hodně vesele se smějete nad tím, že nějaký Danko prostě udělal nějakou rigorózní práci, tak já se musím podívat do internetu, o čem vlastně hovoříte. Ale to samozřejmě nepostrádá jaksi na veselosti, protože já se bavím teda jako královský.
2: Ano, tak jsou některé osobnosti v politice. Doslova rozprávkové bytosti, které jsou vysoko nadprůměrné v tomto zmysle. A ty se vyskytují, myslím si, v oboch krajinách. Z pochopitelných dôvodov by nebylo zdvorile, aby som kohokoliv jmenoval. Ale toho svojho si každý může jmenovat. Tak my máme toho Danka, teda, který, představte si, je predseda Národnej rady a vlastně plagiátor. Jeho rigorózna práca je spiatí rôznych prác a on ju dal zatajiť. No, to je niečo... Ja som si myslel, že už také niečo v politike nebude možné po rôznych príbehoch z 90. rokov, kde sme tam mali naozaj veľmi osobité postavy. No a odrazu stále to nemá. Kedysi jeden z mojich kolegov hovoril, že divadlo nemá dno. Ja si myslím, že na tom niečo je, ale súperi s ním politika, lebo tam to dno je stále hlbšie.
1: To je ešte väčší macocha, no, co si budem povídať.
2: Asi áno.
1: Ale inak je to velice veselé. Ja si myslím, že pořad tohoto typu u nás v českých televízii chybí.
2: Viete, tá politika stále príliš zasahuje do našich občianských životov a keďže si to platíme, tento cirkus, tak sa poďme aspoň zasmiať občas. Nie je to veľmi zlomyselné, myslím si, ono sa to nakoniec ostrieňa, asi hodinku sa rozprávame a z toho je potom nejaká 3/4 hodinka. No, tak...
1: Tak bych měl možná přiblížit našim českým posluchačům, že kromě vás tam bývá pravidelným hostem Milan Lasica, moderátorkou je Elena Vacvalová, tím vlastně tvůrcem, který to připravuje, je Marián Leško, což je novinář.
2: On vyberá témy. Ano, najde ano. Vždy témy, to je Marián Leško. Ano. A ještě Olinku Feldekovou.
1: A Olinka Feldeková taky...
2: To je stabilná zostava. Tak. Keď někdo z nás ochorie, chodíval tam Geisberg občas místo Milana, ale
1: ten
2: nějaké jsme nemohli.
1: Ten velice bohužel, chybí si myslím, ano, bohužel.
2: Bohužel preč, no.
1: Tak občas tam býval ještě Milan Markovič.
2: To už bylo dávno.
1: Tak dávno.
2: Ale to je těžké.
1: Ale je to hezký pořad, který, jak říkám, u nás tady trošku chybí. Možná by stálo za to. Zkuste přijet a udělat to u nás. Myslím si, že byste měl co říct k naší politické scéně.
2: No, na druhé straně, víte, ta podobnost tu je. Nacházíme ju. Najviac hádám medzi Českou a Slovenskou republikou, ale keď sa pozriete aj do Polska alebo do Maďarska, nechcem to tu bližšie rozoberať, tak ešte na to možno nie sme najhoršie. No. Ale tie podobnosti tam sú. Ten zápas o tú demokraciu je iný v týchto bývalých socialistických krajinách ako inde na západe, hoci nikde to nie je ideálne samozrejme. No.

Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní

0: celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: V pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinilu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Polovinu života strávil v nuceném exilu, ale na svou vlast nikdy nezanevřel. Jeho hlas mohli za války slýchat posluchači československého vysílání BBC. Později se redakce jeho časopisu Svědectví stala kulturním centrem české emigrace. Dnes pro vás v životopisech máme příběh žurnalisty, spisovatele a politika Pavla Tigrida.

0: Jednou bude napsána seriózní historie politického exilu. Mohla by být zajímavá a pokud bude pravdivá, pak bez romantiky, o žádných tajných službách ani o velkých penězích.
1: Pavel Tigrit. Jednou bude nejspíš zařazován k nejvýznačnějším českým novinářům druhé poloviny 20. století. Vždyť už dnes, 10 let po smrti, je legendou. Proklínanou a demonizovanou jedněmi, obdivovanou druhými. To je ale jenom malá část z jeho bohatého a dobrodružného života.
0: Tigridů je několik a mých životů je taky několik. Když vzpomínám na sebe jako na dítě a studenta v první republice, tak to je první život. Pak je ten druhý život v Londýně za války jako mladý novinář, pak třetí život, návrat na 3 roky do republiky, o které jsme věděli, že nevydrží. Pak čtvrtý život, nová emigrace, Amerika, Mnichov, Paříž, svobodná Evropa, svědectví. A po víc než 40 letech nový návrat, život pátý.
1: Přišel na svět rok a den před vznikem samostatného Československa. Tehdy ještě ovšem nebyl Tigridem, ale Pavlem Schönfeldem. Dávný předek rodiny Jan Schönfeld vydal koncem 18. století první české noviny a Pavel Tigrid sdílel vlastně podobnou cestu. Sám ale tuto osudovou souvislost se svým předkem spíše zlehčoval.
0: Já na to předurčení moc nevěřím. Spíše věřím na osud, ale na takový, k němuž se člověk postaví raději čelem než zadkem, smím-li se takto vyjádřit. Odejít do exilu je v podstatě svobodné rozhodnutí a plynou z něj neúprosné důsledky.
1: Narodil se v židovské rodině, po matce i po otci. Pravověrným se ale nestal. Jeho otec, inženýr chemie, měl k víře daleko. Byl masarykovcem a přesvědčeným ateistou.
0: Rodem patřil do Semil. Mimochodem tam jeden z rodově bližších Schönfeldů, totiž Tigridův pradědeček, vařil pivo jako nájemce semilského pivovaru.
1: A z téhož rodu byla ovšem také manželka spisovatele Antala Staška. A proto byl Pavel, vzhledem ke svému dalšímu názorovému vývoji, poněkud paradoxně spřízněn také se Staškovým synem, spisovatelem a novinářem Ivanem Olbrachtem.
0: Byl jsem vlastně z rozbité rodiny a tak si mě půjčovali babičky a tety. Otec se rozvedl, když mě bylo 5-6 let, byl jsem mu přidělen, poněvadž moje matka, dej jí pánbů věčnou slávu, byla velice krásná paní, ale trošku záletná, což tatínek neměl rád. Oženil se podruhé, když mi bylo 10 let. Dostal jsem sestru jen o 0,5 roku mladší a tím jsme vždycky šokovali. Nijak jsem tím rozvodem netrpěl. Macechu jsem měl ohromně rád.
1: Nebýt 2 děsivých totalit, které se za jeho života přehnaly Evropou, možná by Schönfeld zůstal Schönfeldem a stal se právníkem, jak si přáli jeho rodiče.
0: Nepamatuji si na střední škole, a to jsem se jmenoval Schönfeld, že by na mě někdo pokřikoval. Ostatně otec mě dal pokřtít, protože si v roce 1917 myslel, že to budu mít v Rakousko-Uhersku lepší jako křtěný katolík.
1: Prošel gymnáziem, začal studovat práva, dokončit jemu však nakonec znemožnila okupace. Už ve škole ale tíhl ke svobodnějším profesím. Ještě na gymnáziu založil s Jiřím Ortenem divadelní kolektiv mladých. Zajímavý tím, že na představení chodili vážení kritikové, jako třeba Jindřich Vodák či Vítězslav Nezval.
0: Hráli jsme, co jsme přečetli, od klasiků po vlastní slátaniny. Já se stal režisérem, protože jsem neměl žádné herecké nadání a nic jsem si nepamatoval. Všichni jsme se učili u Jindřicha Honzla a Voskovce s Werichem. Všichni jsme byli sextáni a septimáni, usmrkanci vzhlížející k idolům.

0: Kromě divadelní aktivity byl Pavel Schönfeld také členem redakční rady studentského časopisu a samozřejmě i jeho přispěvatelem. Byla to dobrá parta, například básník Hanuš Bon, vynikající překladatel z angličtiny Jiří Valia, dlouholetý kamarád, pozdější rozhlasový režisér, interpret a překladatel Josef Schwarz Červinka. Sladký čas studií, lásek, prvních veršů, recitovaných po studentských kavárnách.
1: V Praze na Zbořenci byla kavárna s milým vrchním, který vždycky říkával: tak, pane Červinko, kolik pak přiznáte rohlíků? Pepík odvětil: no, 4. A pan vrchní: tak to máme 7 rohlíčků. A nebo když jsme si dávali sodovku jako studenti bez krejcaru: pánové, toto je kavárna, to není vodárna.
0: Než Pavla přijali do studentského časopisu, napsal v sekundě báseň Žlutá řeka a časopis jí otiskl, přestože podle autora byla hrozná. Pozvali ho, za stolem seděl tehdy už opravdový básník Hanuš Bon. Pavel svou báseň podepsal Tigrit. Při hodině zeměpisu zaměnil řeku Tigris za Tigrit a zalíbilo se mu to jako pseudonym.
1: Bon se mě zastal a povídá: heleď se, chlapečku, jak se opravdu jmenuješ? Já na to: no, Schönfeld. A Bon: tak to je v pořádku, pojď mezi nás.
0: Schönfeld postupně začal psát krom studentského časopisu i do Melantrichského AZ-u a v létě, když byli páni redaktoři na dovolené, ujal se dokonce divadelní kritiky.
1: Když člověk vzpomíná na Masarykovu první Československou republiku, tak najednou neví, jestli vzpomíná na to, jak jsme se vyřádili a jak to bylo dobré pro študáky, a nebo je to sentimentalita, že jsme byli mladí, drzí, všechno jsme věděli a všechno uměli.

0: divadelním kolektivu mladých byla jejich poslední inscenací Calderonova hra přepsaná Pavlem Schönfeldem tak, že španělští policajti měli bílé punčochy a krátké lederhosen.
1: Vyznění bylo trapně jasné. Šli jsme do politického divadla, jakkoliv špatného, ale přece jenom. Prostě Němci rozbíjeli republiku, tečka, hotovo, byli to nacisti.
0: Pavel pracoval u firmy svého otčíma Paříka, aby si přivydělal a měl k dispozici motorku Javu 125. Tehdy už nebydlel u rodiny, ale s kamarádem Švarcem, se kterým 15. března 1939 pozorovali na Václavském náměstí defilující Wehrmacht. Tehdy Pavel vyslovil větu, která se stala téměř motem jejich dalšího směřování.
1: Pepíku, tohle pro nás není. Věděli jsme, že to je konec. Konec československé samostatnosti. Začátek nesvobody a strachu. A že musíme pryč. Ani snad ne jako Židé, ale v tom, co v oněch šedivých březnových dnech začínalo, jsme prostě nechtěli zůstat.
0: Rodiče, jak Pavla, tak Pepíka Švarce, je v té myšlence podpořili. Pavel objevil jakési komando Wehrmachtu, kde bylo možno získat takzvaný Durchlassschein, cosi na způsob výjezdní doložky pro čerstvě zřízený stát Slovensko. Tak trošku pod bodem doložky získali a navíc zjistili, že po příslušném vyplnění platí i tak říkajíc opačným směrem, na Německo. Zamířili k Albionu, protože Anglie do konce března 1939 nevyžadovala vstupní víza. Způsob, jakým se ubírali do vyhnanství, byl ovšem poněkud netypický.
1: 27. března jsme si na Masarykově nádraží koupili jízdenky třetí třídy. Jenže my dostali ještě jeden bláznivý nápad, že část cesty projedeme na motocyklu, který jsem dostal od svého otčíma. Po menším handrkování nám dovolili vzít si ho jako midgepek, čili spoluzavazadlo.
0: V Praze se k ním chtěli přidat ještě dva nebo tři přátelé, ale už to nestihli. Dvěma se podařilo později svízelně uprchnout přes Polsko. Jedním z nich byl bratr Jiřího Ortena, Ota Ornest.
1: A Jiří, který zůstal doma, si zapsal do deníku. Verbují mě daleko, daleko a ke smrti. A já dosud nevím, nezůstanu-li trpný. Ale jenom proto trpný, že jsem zatím tady k čemu si přirostl, od čeho odtrhnouti se je těžké, velice těžké.

0: Můj život je tak dlouhý, že mladí lidé to nemohou ani pochopit. A tak ohromně různý tím, že jsem byl dvakrát v emigraci a dvakrát jsem se vrátil do země, kde jsem se narodil, jejímž jazykem mluvím a většinou jsem jim i psal.
1: Říká protagonista tohoto životopisného příběhu český novinář Pavel Tigrid v knižním rozhovoru s Petrem Kotikem nazvaném Mně se nestýskalo. Poprvé, zůstaneme-li u této Tigridovy metafory, se mu nestýskalo během první emigrace v Londýně. Ostatně vždyť mu bylo teprve 22 let a jeho rozhodnutí odejít bylo svobodné.
0: Ano, individuální, riskantní, ale svobodné. Protože také můžete zůstat s riziky, která na sebe berete. Byl to skok do neznáma, ale jakmile byl proveden, najednou se všechny možnosti otevřely. Pochopitelně jsme nečekali, že budeme redaktory či hlasateli BBC, nýbrž mnohem spíše těmi číšníky, těmi zedníky, těmi uprchlíky. Když někdo spadne do úplně cizí země bez halíře, musí prostě začít tam, kde člověk bez halíře, případně i bez jazyka, začíná.
1: Zpočátku sice opravdu našel práci jenom jako dělník a číšník, ale už v roce 1940 se stal hlasatelem československého vysílání BBC a redaktorem rozhlasového programu československé exilové vlády v Londýně. První exil dal Pavlu Tigridovi mnoho. K ziskům nepochybně patřily novinářské a postupně i vydavatelské zkušenosti. Kromě rozhlasové práce začal totiž Tigrid v Anglii vydávat česky a slovensky kulturní zápisník a později k němu přidal i Review 42 v angličtině.
0: V emigraci ve válečném Londýně se všechno vydávalo česky nebo slovensky a vláda pak anglicky vydávala Central European Observer, takový plátek pro československou propagandu, který se nám, mladým, moc nezdál.
1: Tigrid dostal nabídku dělat s šikovným organizátorem Walterem Bergerem revue v angličtině. Hubert Rybka z ministerstva zahraničí přidal peníze a časopis začal vycházet.
0: Psali pro nás i angličtí autoři jako Stephen Spender a dokonce Bernard Shaw, když jsme je drze obeslali žádostmi. Revue byla krásně dělaná. Představovali jsme v ní českou kulturu a literaturu. F.X. Šaldu, Vladimíra Holana, Zahradníčka. V britských intelektuálních kruzích měla snad určitý vliv. Ale nakonec zašla na úbytě a já nemám bohužel jediný výtisk.
1: Britská válečná zkušenost silně zapůsobila na Tigridovo formování. Za kanálem zkusil v míře dosud nepoznané svobodu projevu, úctu k jedinci i k tradicím, občanskou odhodlanost. Chodil v tu dobu s věřící Angličankou a zřejmě i díky tomu v jeho světonázoru posílila křesťanská dimenze nad víceméně pomíjeným židovstvím.
0: V BBC pracoval i spisovatel Graham Greene, zvláštní konvertita z protestantství ke katolicismu. Když byly nálety, nedalo se nikam jít. Sedávali jsme v krytech a Greene mě ke konverzi přivedl. Já sám, ač žid, na židovské náboženství nikdy nechodil. Ani jsem se o něm nepoučil. Židovství pro mě vlastně začalo Hitlerem, kdy jsem si uvědomil, že podle rasových teorií jsem nepřijatelným členem společnosti. A začal mě dojímat osud Ježíše Krista. Miluj bližního svého, miluj svého nepřítele, což mě zaujalo možná právě jako žida.

0: Největší profesionální školou Tigridovy první emigrace byla samozřejmě práce v BBC, ať už nejprve hlasatelská, tak později i redaktorská.
1: Prošel jsem školou BBC, na kterou přísahám a nezapomenu. Naučili nás to podstatné, jak se dělá novinařina a jak se nedělá. Takže když se pak v mém druhém exilu hledal šéf šíleného podniku jménem Svobodná Evropa, byl jsem vlastně jediný s touto zkušeností.
0: Ale nepředbíhejme, jsme pořád v Londýně, ve věhlasné BBC, u skupiny převážně mladých českých nadšenců, kterým se začalo přezdívat Rybkovi hoši. Dovolme si tedy malou odbočku. Hubert Rybka byl významný český politik, poválečný poslanec a ministr, novinář a historik. Před válkou psal do deníků Národní osvobození a Lidové noviny. V roce 1935 se stal členem Československé strany národně socialistické a po Mnichovské dohodě působil jako státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí exilové vlády v Londýně.
1: V BBC nás mimo jiné učili, a myslím, že je to pravda, že rozhlasový profesionál nemá mluvit k mase. Má si vždy představit jednoho posluchače a k němu se obracet. Nikdy ne k národu, nikdy ne k masám. I později ve Svobodné Evropě, dokud jsem tomu mohl zabránit, jsem vymycoval, ba zakazoval mluvit k národu, a dokonce k národu dolů. I když samozřejmě leckdy leccos uklouzlo.
0: V BBC, notabene ve válečném vysílání, to bylo úplně jinak. Tigrid a jeho kolegové byli zaměstnanci BBC a dostávali všechno, zprávy i komentáře z ústřední britské válečné, to znamená vojensky cenzurované redakce. Hlasatelé, redaktoři psali zprvu jenom málo.
1: Jakmile však s válkou přišly exilové vlády, žádali svůj vysílací čas. Dostali takzvané vládní vysílání, sice na vlnách BBC, ale zcela neodvislé, za které odpovídal vládní ministr, v případě československém státní tajemník na Ministerstvu zahraničních věcí Hubert Rybka.
0: Samozřejmě objevovaly se spory mezi vedením československé sekce BBC, Angličany a našimi ministry, kteří rádi míchali fakta a komentáře, což bylo v BBC naprosto nepřípustné.
1: Komentáře byly komentáře a zprávy byly zprávy a žádný hlasatel a redaktor by se neodvážil říct, co si o té zprávě myslí, jako jsme toho velmi často svědky doma v Čechách. V Británii se to také dělo. Vysílání vyjma vojenské cenzury cenzurované nebylo, ale ex post se řeklo: pánové, tohle jste přehnali, tady jste si něco přidali, zkrátka takové ty ryze české nepřesnosti, trošku ty špatné zprávy přihladit, že...

0: Zdůrazněme na tomto místě, že kromě domácích studentských časopiseckých začátků a londýnské kapitoly BBC, Pavel Tigrid skutečně žádnou novinářskou školu neměl.
1: Nejsem reportér. Nebaví mě jít na fúnus, na svatbu nebo na manifestaci a udělat z toho reportáž. Vždycky jsem byl jenom komentátor. Dělal jsem v rádiích 8-10 let, jak se říká, proti hodinám. Naučil jsem se psát. Jinak se píše pro rozhlas a jinak pro noviny. A v BBC nás učili, že rozhlas je průměr. Dobrý průměr, který stačí. Slovo proletí a zítra už o něm nikdo neví, na rozdíl od novin.
0: Jako hlasatelé a komentátoři vysílali Rybkovi hoši kryti pseudonymy. Na konci války se přece jenom chtěli posluchačům představit pod svými pravými jmény, protože si mysleli, že si to zaslouží. Jenomže holokaust sice skončil, ale antisemitismus v Čechách...
1: Rybka nás vyslechl a pak řekl: mládenci, nic proti tomu, ale uvažte i tohle. Víte, že nejsem žádný antisemita, ale bojím se, že to asi nelze tvrdit o lidech doma. Vy jste skoro všichni kluci židovský a to by možná na posluchače nemuselo vždy dobře působit. Oni třeba nevědí, co víme my, že Židé v Evropě měli jen dvojí volbu – utéct nebo zahynout. Svá jména jsme tak v posledním vysílání z Londýna neodhalili. Pseudonymy nám zůstaly. V životě i na dokladech.
0: Z Langsteina se stal Hronek, z Firta Firt a ze Schönfelda Tigrid. A když dostali v březnu 1945 do ruky košický vládní program, první politický program poválečné vlády, rozdělili se na dva tábory. Jedni říkali, že kdo se vrátí domů, bude v lepším případě do 3 let zpátky v exilu. Ukázalo se, že nebyli daleko od pravdy. Jenomže ti, kteří domů chtěli, jako Tigrid, namítali.
1: To se nedá nic dělat. Vypadá to sice, že komunisté vezmou moc do rukou, ale když jsme celou válku hlásali, aby lidi šli do odboje, tak máme povinnost se vrátit. A to jsem také učinil. Přiletěl jsem domů v červnu 1945, protože si mě... Prosím pěkně, speciálně mě vyžádal komunistický ministr financí Václav Kopecký. Skutečně jsem dostal telegram. Ať se Tigrid vrátí, čekáme na něj v rozhlase. Kopecký.
0: První Tigridová reakce ještě za redakčním stolem BBC byla samozřejmě, že něco takového snad ani není možné, ale...
1: Nakonec jsem díky tomu opravdu odletěl dřív než ostatní. Po přistání nám vybalili rudý koberec a k tomu vyhrávala hudba. Koukal jsem, pro koho to dělají, protože se mnou letěly jen nedospělé dcerky generála Ingra, nějaké maminky a pár takových lidí jako já. A pak jsem pochopil. Jsme vítězové, i když vlastně nevíme proč. No, nebyli jsme jimi dlouho.
0: Hned po příjezdu do Prahy zamířil Tigrid do rozhlasu na Vinohradech. Ale mezitím se ukázalo, že jde o omyl. Kopeckému, který prožil válku v Moskvě, kdo si řekl, že Pavel Tigrid má školu BBC a že je to takový levý sociální demokrat. Současně ale z Londýna dorazil jeho komunistům nakloněný kolega Hronek, který se záhy stal ředitelem rozhlasu a všechno zřejmě uvedl na pravou míru.
1: Takže když jsem se u něho ohlásil, řekl mi: pane Tigride, to je nedorozumění, pro vás tady nic není. Přiznám se, že jsem toho člověka neměl rád, protože příliš rychle přesedlal ze sociální demokracie na komunisty.
0: Vítěz byl tedy doma. Po prohraném boji o rozhlas ho čekal šok neskonale horší. Celou jeho židovskou rodinu vyvraždili nacisté.
1: Už v Londýně jsem věděl, že je zle, ale pořád jsem předpokládal, že aspoň někdo se zachrání. Tohle jsem ale nečekal. Bylo strašně těžké se s tím vyrovnat.
0: Že ho nepřijali do rozhlasu, Pavlu Tigridovi nakonec vlastně tak moc nevadilo. V Londýně byl veden jako úředník ministerstva zahraničních věcí. V Praze ho uvítali dokonce jako ministerského radu a svěřili mu anglický odbor. Tigrid ovšem pokoušel i novinařinu.
1: Zpočátku pár nepolitických článků do Lidové demokracie, jenže brzy mě pozval můj šéf a řekl: příteli Tigride, to nejde. Nemůžete jako úředník tohoto ministerstva psát do novin. Zeptal jsem se, co takový pan Goldštikr a paní Sekaninová, kteří píšou do Rudého práva. Tajemně se na mě podíval a řekl: my si rozumíme, ne? Psát jsem nepřestal a pak tedy údajně na příkaz Gottwalda mě z ministerstva museli vyhodit. Načež mě moje žena nabádala, ať je zažaluji, a to se táhlo až do února 1948.
0: Se svou celoživotní partnerkou a spolupracovnicí Ivanou se Tigrid seznámil až v Praze. Na ministerstvu se stala jeho sekretářkou a aktivně ho pak provázela léty exilu i českou změnou poměrů po roce 1989.
1: Všichni tři jejich potomci, Gregory, Debora a Kateřina, mluví velmi dobře česky a po sametové, či jak sám Tigrid ji raději nazýval, poklidné revoluci, až do otcovy smrti pobývali často v Čechách. Naposledy v roce 2010, když se před ostravským jazykovým gymnáziem odhalovala jeho bysta, umístěná na žulovém soklu po soše Lenina.
0: Výborný historický vtip. Je to sranda, že vyšroubovali Lenina a místo něj postavili tátu. Smála se při slavnostním aktu dcera Pavla Tigrida, Debora Tigridová. Táta měl ohromný smysl pro humor a myslím, že by se mu to strašně líbilo. Přizvukovala jí i druhá dcera, Kateřina Tigridová.

0: Tigrid si o budoucnosti nedělal žádné iluze. Vlastně ještě v Londýně dokonce zvažoval, zda se do sovětizovaného Československa vůbec vrátit.
1: Nakonec se stal jedním z představitelů radikálně protikomunistického křídla v Lidové straně a kritickým komentátorem poměrů na stránkách Lidoveckého tisku. Svými komentáři v Obzorech a v týdeníku Vývoj posuzoval situaci v naší zemi očima přísného demokrata. Samozřejmě se tak dostával do konfliktu s počínající komunistickou totalitou.
0: A právě v Obzorech publikoval v listopadu 1945 také článek, který je dodnes hoden obdivu. Žid Pavel Tigrid, kterému nacistické Německo vzalo celou rodinu, se zastal Němců deportovaných v rámci odsunu za hranice.
1: V době záboru našeho pohraničí, okupace a války se pro mě Němci v úvozovkách rovnali nacistům v úvozovkách. Prostě to byla totální válka proti totálnímu zlu. A když se v Londýně někdy kolem roku 1942 přišlo s myšlenkou odsunu, byli jsme my mladí velice pro. Němci se provinili, republiku zradili, vyhnat.
0: Podle Tigridových slov o tom mladí exulanti vlastně moc nepřemýšleli. Co řekl prezident Beneš, to platilo a on měl přece vždycky pravdu.
1: Ovšem po návratu, když jsem viděl, co se děje v lágrech, například v Hagiboru, kde bylo soustředěno několik tisíc Němců z Prahy určených k odsunu, pochopil jsem, jaká nehoráznost a nespravedlnost je kolektivní vina. A tam jsem začal o odsunu pochybovat.
0: Jak mnohokrát upozorňoval, neprotestoval tehdy proti odsunu jako takovému, ale proti podmínkám, kterým byli Němci vystavováni. Kritizoval útrapy, kvůli nimž tehdy mnoho lidí, včetně dětí, umíralo. Nezabijíme děti, ať jsou kterékoliv národnosti, napsal tehdy Tigrid. Podobnými názory si ovšem mladý novinář rychle nadělal spoustu nepřátel.
1: Postupně jsem svůj názor na odsun nebo na vyhnání Němců, nevím, jak to nazvat, měnil. Ale přitom ne zas nějak zvlášť vehementně. Vždyť já jsem měl rodinu vyvražděnou nacisty, včetně vlastní i nevlastní matky, včetně dětí, bratranců a sestřenic poslaných do plynu. Takže jsem se ocitl v podivné situaci, jako už několikrát v životě. Že jsem bránil něco, nebo aspoň pochyboval o něčem, o čem bych vlastně z hlediska přísně morálního pochybovat neměl. Ale jinak to asi nešlo.
0: Byla to zkrátka špatná doba pro lidi s diferencovanějšími názory. A na poli tehdejší politiky vůči Němcům to zřejmě platilo zvlášť. Možná proto stojí za to

0: Tigridův přítel z britské ambasády Cecil B. Parrott mu nabízel novinářský výjezd, když Rudé právo napsalo, že v britské zóně v Německu uprchlí a odsunutí Němci trpí v koncentračních táborech. Tigrid měl zjistit, jak to opravdu vypadá. Nejprve cestu odřekl, kolem 19. února 1948 pak přišla opakovaná nabídka.
1: Jel jsem, nechav doma ženu, kterou pak, naštěstí jen na krátký čas, dokonce zavřeli, aby mě vydíráním donutili k návratu. Komunistická policie mě přišla domů zatknout, nevěděla totiž o mém výjezdu. Já měl ještě schovaný diplomatický pas, který jsem si nechal z dob úřadování na zaminy.
0: Nakonec se oba po mnoha peripetiích a ilegálním manželčině přechodu hranic zorganizovaném Brity šťastně sešli v uprchlickém táboře. Nějaký čas žili ve Frankfurtu nad Mohanem a v rámci Mezinárodní organizace na pomoc uprchlíkům pomáhali zejména českým letcům z Británie, kteří z Československa utíkali bez papírů.
1: Pomohli jsme stovkám z nich dostat se zpátky do Anglie. Výbor české sekce té uprchlické organizace přitom působil v jedné místnosti kolem jediného psacího stroje. Ale byla to dobrá akce, při které vznikl i vtip. Nemáte tu, prosím vás, nějaké občerstvení? Ptali se čekatelé na pas. No, můžeme ti otevřít okno. Byli jsme bez peněz.

0: Politická emigrace je vysoce riskantní záležitostí. Její cíle daleké, její výhledy nejisté. Nemá zázemí, k němuž by se mohla odvolat, demokraticky vytvořených institucí, jimž by mohla předkládat své plány a své sváry. Přitom o obojí není nouze.
1: Píše Pavel Tigrit ve své knížce nazvané Politická emigrace v atomovém věku a dodává se sobě vlastním smyslem pro humor.
0: Bůh nás chraň od exilových spolků a exilových sporů, píše své matce ze sibiřského exilu Lenin, který důsledně odmítal hrát šachy a utrácet čas v nekonečných debatách s ruskými exulanty.
1: Pavel Tigrit po odchodu z Československa nad šachovnicí čas rozhodně neutrácel. Živil se jako novinář na volné noze, psal například pro Irish Times a jiné noviny a s manželkou žili v Mnichově. Právě tam se chystal vznik velké rozhlasové stanice s podstatně rozšířeným vysíláním Svobodné Evropy. Pavel Tigrit přijal oficiální nabídku, aby stanici rozjel jako šéf.
0: Každý novinář by v té chvíli zíral a já nebyl výjimkou. Měl jsem před sebou neuvěřitelný projekt vysílání v různých řečech určeného pro komunistické státy. Čechoslováci měli být první. Vysílání mělo začít na středních vlnách 18 hodin denně ve třech blocích. Bez váhání jsem souhlasil a tam byl zřejmě prvopočátek mého sporu s Ferdinandem Peroutkou. Američani si ho hrozně vážili, ale o tomhle mu nic neřekli, protože věděli, že není radioman. A on si zřejmě myslel, že jde o nějaký Tigridův trucpodnik.
1: Tigrid Mnichovskou Svobodku rozjel, pak si však dal mladicky nerozvážné podmínky pro její pokračování a když mu je Američané nesplnili, rozhodl se v Mnichově skončit.
0: Rozhodli jsme se pro Ameriku. Konec konců byl jsem zaměstnancem americké společnosti, ale...

0: mimochodem, ani my šéfové jsme tenkrát nevěděli, že celý projekt Svobodné Evropy platí CIA. Opravdu nám to neřekli.
1: Pak nastal problém s americkým vízem. Při pohovoru na americkém konzulátu v Mnichově přivezli před Tigrida celý štos udání, že je komunistický kolaborant.
0: Ta udání napsali většinou ti, které jsme ve Svobodné Evropě nemohli zaměstnat. Mohli jsme tenkrát přijmout 120 lidí, ale žádostí bylo ke 3000. Lidé seděli v lágrech a dostat je z lágru do Svobodné Evropy s bytem, platem a trvalým zaměstnáním, to byla výhra v loterii. Takže lidé, kteří místo nedostali, kteří práci neuměli, začali udávat ty, co práci dostali. Prostě ošklivé věci, které také tvoří část všech emigrací světa.
1: Potvrďte mi tuto informaci, že jste za války v BBC vítězoslavně mluvil o vítězství u Stalingradu a tedy i o Stalinovi. Jste levičák nebo pravičák? Věříte v Boha?
0: Vízum jsem nakonec dostal, ale chci jen dokumentovat, že i ředitel podniku, který tajně financovala CIA, dostal potřebné doklady s velkými problémy. Taková byla doba.

0: tak či onak, ukázalo se, že Amerika na pana ředitele Tigrida vlastně ani moc nečekala. Jak se dozvěděl mnohem později, příčinou byl incident ještě ve svobodné Evropě se slovenskými kontrolory, které chtěl opít, aby se jich snadněji zbavil.
1: Zkrátka mě ocejchovali jako člověka, který se špatně snáší s minoritami. A v Americe, když se špatně snášíte s minoritami, tak vás nikde nevezmou. Nakonec jsem tedy zase skoro 3 roky pingloval, jako kdysi v Londýně.
0: Počátkem 50. let ve Spojených státech amerických republikánská administrativa vystřídala demokratickou, zatímco v zemích komunistického bloku vládl nejtužší stalinismus. Politika osvobození podmaněných evropských zemí, formulovaná republikány před prezidentskými volbami 1952, byla plná kategorických imperativů.
1: A politická emigrace byla u vytržení. Vždyť tu vrcholní představitelé největší velmoci konečně hovořili o pojmech práva a bezpráví, mravnosti a nemravnosti, svobody a otroctví. Naděje politických exilů však opadly stejně rychle, jak vznikly. Ukázalo se, že tu asi nešlo o víc, než o předvolební heslo, jež mělo ovlivnit americké voliče polského či maďarského původu.
0: Schizofrenická situace politických exilů je tu na snadě. Emigrace musí být, anebo aspoň předstírat, že je, na straně dobra proti zlu. Může bojovat o svou věc vesměs jenom v relacích mravních, které však v prostředí, v němž jsou aplikovatelné, mohou být platné jenom částečně. A nebo vůbec, což jsou mimochodem opět Tigridova slova z jeho politické emigrace v atomovém věku. Pavel Tigrid se postupně probojoval zpátky do svobodné Evropy, redigoval knihy v publikačním oddělení a pak působil i ve společnosti Walker and Company, což bylo vlastně nakladatelství předchozího prezidenta svobodné Evropy, sama Walkera. Pendlování mezi irským barem, redakcí a nakladatelstvím ovšem nebylo žádnou zlatou klecí, jak tvrdila česká média.
1: Emigrace a exulantství jako společenský jev je v zásadě mravní protest proti nespravedlnosti, surové moci, nesvobodě, korupci. Žádá si tudíž především etických měřítek. A před nimi emigrant obvykle neobstojí, aspoň pokud na místo pravdy nenastoupí legenda.
0: Píše Pavel Tigrid v knize Politická emigrace v atomovém věku a připomíná i závist.
1: V centroklepu, čili centrální drbárně, bydlel například Ferdinand Peroutka i my a mnozí jiní, protože majitel domů byl Čech. Když jsme nezaplatili činži, neřval a odepsal ji. Ale směšná emigrantština už propukala. Říkalo se, u Peroutků mají v tomto týdnu podruhé guláš, kde na to berou?

0: Rok 1956 je rokem zrození nepochybně nejvěhlasnějšího, nejúčinnějšího a komunistickým režimem nejnenáviděnějšího exulanského periodika – Svědectví. U jeho zrodu stály podle Pavla Tigrida dvě základní myšlenky. První, že skupina soustředěná kolem vznikající redakce vlastně nechce dělat časopis emigrantský, ale časopis pro domov, ačkoliv nebylo ještě jasné, jak se bude do Československa šířit. A druhou myšlenkou bylo pokusit se o dialog s reformními komunisty.
1: Vzpomínám si, jak jsme šli za naším bývalým velvyslancem u OSN Jánem Papánkem, který nám dal $1000. V tiskárně Sokol nám pak vytiskli první číslo, a to včetně provolání o komunikaci s domovem. Spolutvůrci Jiří Horák a Radomír Luža byli sociální demokrati, kterým se ta strategie líbila spíš z nějakých poloideologických důvodů, kdežto já jsem cítil, že se tady vytváří přelomová situace, když už komunisté veřejně pochybují o svém díle.
0: V 50. letech ovšem naši exulanti v New Yorku nepotkali živého Čecha z českých zemí. Asi i to bylo jedním z důvodů, proč Pavel Tigrid stále silněji toužil po návratu do Evropy.
1: Newyorské nakladatelství, kde jsem pracoval, potřebovalo svého evropského člověka, protože v Brugách výhodně tiskly umělecké publikace. Nakonec jsme se rozhodli pro Paříž, odkud jsem do tiskárny v Brugách pravidelně dojížděl.
0: Menší vzdálenost k domovu ovšem ani v době přesídlení redakce do Paříže neposílila iluzi brzkého návratu. Cesta domů zůstávala zavřená, nikoli pro Svědectví, ale pro jeho tvůrce.
1: Nelze sedět na plotě, trochu doma, trochu venku. Když se člověk stane emigrantem a trvá to desítky let, je nutno přijmout tu zemi, kde se usadil. Přijmout ji se všemi chybami. Lidé, kteří tu svou novou zem přijali i se všemi chybami a nedostatky, které se najdou všude, nejlépe přežili a zpravidla byli zároveň nejlepšími českými a slovenskými vlastenci, uplatnili se ve svém oboru a tím Čechům venku dodali lesku.

0: Politika v klasickém pojetí je především zápas o moc, do něhož ovšem patří i právo poslat vládu k čertu, když tuto vládu už nikdo nechce.
1: Můj bože, jak nadčasové, vidíte. Těmito zkušenostmi častuje starší vypravěč někdy v 70. letech svou mladou posluchačku, aby jí pomohl orientovat se v dilematu, zda zvolit odchod do exilu nebo zůstat v normalizované československé realitě. Ano, je to snad nejpopulárnější z knih Pavla Tigrida, vydaných u nás po roce 1989. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, která vznikala už mezi lety 1965 až 1975.
0: Ostatně právě takový koncept není u Tigrida nikterak náhodný. Když v Americe a potom v Paříži redigoval a psal své svědectví, pozorně vždy hledal zpětnou vazbu a naslouchal tomu, co si lidé doma myslí.
1: A přes tu dálku a skrze železnou oponu si čím dál tím víc rozuměl především s mladými lidmi.
0: Jestli v něco věřím, tak na generační směnu. Prostě musí dorůst nová generace, která je dějně nepopsaný list. Poněvadž já představuji generaci, která v podstatě všechno prohrála, ale zároveň ne s ostudou. My jsme prohrávali, jak to šlo.
1: Říká Pavel Tigrid v knižním rozhovoru pod názvem Mně se nestýskalo. Mimochodem, soudíte, že se mu mělo stýskat? A po čem? Po rodině, kterou mu nenávratně vzali nacisté? Po komunistech, kteří jej zbavili občanství a máchali v tendenčním tisku a, co je snad ještě horší, v primitivně rasistických karikaturách?
0: Zemědělské noviny z 48. roku veršovaly. Odešel Tigrid za hory tajně a podle plánu hledat si nové obzory do země SS-manů. A Mladá fronta zase pojednala vítání nových emigrantů starými. U břehů Spojených států přistává loď, na přídi stojím já, Pavel Tigrid, s pitvorně zdůrazněným semickým původem. Kaftan, pejzy, bratka, náušnice.
1: Ale zůstaňme ještě u dominantního tématu Tigridova druhého exilu. Byla jim samozřejmě reví svědectví. Její fenomén jako neoficiálního emigračního centra vznikl ovšem až po přestěhování do Paříže.
0: Teprve tam se do svědectví začalo regulérně chodit. Redakce sídlila v domě, kde dole bylo koňské řeznictví. V prvním patře čítárna a redakční místnosti, kde se vařilo kafe a občas se nalévalo i víno. Návštěvníci z domova ale začali opravdu chodit až od konce 60. let.
1: Reví dosahovala v té době až 20-tisícového nákladu, z něhož se většina pašovala do Československa. Za pražského jara se ovšem svědectví odmlčelo. Oficiálně proto, že Tigrid nechtěl komplikovat situaci československým reformátorům. Ale souviselo to do jisté míry i s dalším Tigridovým tehdejším projektem. Koncem roku 1967 ho požádalo nakladatelství SOI o knihu o politice v Československu. Mezitím přišlo pražské jaro a po něm okupace, a to celé téma mimořádně spopularizovalo. Bestseller vyšel v mnoha jazycích nákladem 80 000 výtisků.

0: Uplynuly celé dvě další dekády a přišlo to, co čekal málo kdo. Rok 1989. Takhle na něj vzpomíná novinář, jeden z našich předních mediálních analytiků a tehdy rovněž emigrant Karel Hvízdala. Jedna z častých otázek, kterou jsem po roce 1989 dostával, zněla, kdy ti došlo, že komunistický režim se hroutí. Na ten moment si pamatuju docela přesně. Někdy během roku 1989 mi z Paříže volal Pavel Tigrit a zeptal se mě.
1: Co bys tomu říkal, kdyby byl prezidentem Václav Havel?
0: Odpověděl jsem, počkej, na to si musím sednout. A řekl jsem něco v tom smyslu, že by to bylo dobře a že to bychom se asi oba jistě vrátili. Na tohle téma, a to už samozřejmě necitujeme Karla Hvízdalu, máme ovšem pro změnu jednu repliku typicky tigridovskou.
1: Nakladatel Aleš Lederer, syn dlouholetého Tigridova přítele Jiřího Lederera, totiž zase vzpomíná, jak chtěl, aby Tigrid kandidoval na prezidentskou funkci v době, kdy ještě nebylo jasné, zda Václav Havel bude o prezidentství usilovat po svobodných volbách. A Pavel mu řekl, Žid a emigrant na Hradě, to by Češi neskousli.
0: Vydávání svědectví bylo po převratu přeneseno do Prahy, ale Tigrid v 91. roce, tehdy jako člen prezidia poradců prezidenta Václava Havla, přenechal sestavování časopisu jiným. Vyšla pak ještě dvě svědectví, poslední s pořadovým číslem 93 si na podzim roku 1992 zvolilo téma Nacionalismus, novodobá droga. Vzadu na obálce stálo věcné redakční sdělení. Všechno má svůj čas, i tato reví. Přijdou jiné, jinak pojaté, jinak zacílené. Typická Tigridova dikce.
1: Stělesnění odporu proti jakékoliv totalitě, vzor tolerantního politika, gentleman, výjimečný publicista. Přestože většinu života prožil za hranicemi své vlasti, nikdy pro ně nepřestal pracovat, přemýšlet o ní a komentovat události, které se v ní odehrávaly. Na sklonku kariéry byl poradcem prezidenta Havla.
0: V letech 1992 až 1994 dokonce českým ministrem kultury. Patrně prvním, kdo připustil, že by bylo nejlepší takové ministerstvo zrušit. A až do své smrti 31. srpna 2003 váženým komentátorem politického dění u nás. Vzdor tomu, anebo možná právě proto, je v běhu Tigridova života a v jeho postojích řada momentů, z nichž některé občas vyvolávaly v Čechách a na Moravě spíše nechuť a odmítání. Leč on takto smířeně promlouvá ke své mladé posluchačce v kapesním průvodci Inteligentní ženy.
1: Dnes už je to jinak. Je to všechno za mnou. Na nepřízeň osudu si stěžovat nemohu, spíš naopak. Mohl jsem už aspoň dvakrát být na onom světě, poprvé rukou nacistů, podruhé rukou komunistů a opravdu už nemám žádnou ctižádost. A nemám také co skrývat. Laskavý osud mi umožnil vyhnout se moc velkým omylům, ideologickým izmům jsem se vyhýbal a oni mě. K velkým lumpárnám či neúměrným hmotným statkům jsem nebyl připuštěn. A navíc mezi námi jsem na stará kolena zjistil, že absolutní pravdy jsou ošemetné a patrně vůbec neexistují. Mám podezření, že za každou pravdou vykukuje jiná, při bližším ohledání neméně závažná.

0: Jeho život byl samý paradox, ale nejsou to bizarní postmoderní paradoxy svévolných koláží, řekl nad Tigridovou rakví na hřbitůvku ve francouzské Mérisy Petr Pithart. Všechny ty paradoxy mají jeden společný jmenovatel. Věrnost sobě samému. To doba šílela. Pavel stál klidně na svém místě. Nepanikařil, jasně myslel a usmíval se. Trošku posmutněle, chápavě, ale nebylo to nikdy přezíravé pousmání vševědoucího. Vždyť se také usmíval i sám nad sebou. To bylo tajemství člověka, který prožil polovinu života v nuceném exilu a pak se vrátil domů s jistotou toho, kdo se vrací jenom z víkendu a poslepu nahmátne v ještě temné chodbě vypínač.
1: Mérisy je francouzská vesnice, kde žijí a o které v Praze říkám, že jedu domů. V Mérisy jsem skutečně doma, poněvadž ve Francii žijeme víc jak 32 let a protože jsem tady přesně to, co jsem. Nemusím nic předstírat nebo spíš někoho zaskakovat jako v Praze, kde lidé ode mne chtějí vědět víc, než vím, než mohu dát. Co bude, co se stane, co udělám já, abych něco zachránil. Místo, aby se ptali sebe, co zachrání oni. Přístup dosti český. V Čechách jsem taky pořád ve střehu, abych nebyl fouňa, co přijel ze světa, co všechno ví lépe, poněvadž byl na západě. Houbec. My na západě jsme 40 let žili v emigraci, žili jsme jenom jinak, měli jiné možnosti, jiné šance. Neříkám, že vždycky lepší než moje generace doma. Ta pochopitelně buď zahynula na nacisty nebo komunisty, kolaborovala, nebo prostě přežila a umřela, a to většinou. Takže v Mérisy jsem doma, protože tu mám rodinu a sebe tu znám daleko víc než v Praze. Tady jsem prostě děda na venkově s fajfkou a se psem.

0: cyklu Životopisy jsme vám dnes představili novináře, spisovatele a politika Pavla Tigrida. Účinkovali režisér pořadu Petr Horák a Michal Mašek, který celý pořad připravil.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Krásné pondělní dopoledne, vážení a milí posluchači. I dnes pro vás máme v Kolotoči celou řadu rad a zajímavostí, které se vám mohou hodit. S etnoložkou Vladimírou Jakoubiovou si povíme, na co vše můžeme použít černý bez, a také vám představíme jeden nevšední recept na polévku. V hobby rubrice poradíme přírodní způsob hubení škůdců na vašich zahradách. A na výlet zamíříme do Mikulčic, kde se nachází Slovanské hradiště. Příjemný poslech přeji v tuto chvíli třeba za zvuku prvních tónů písničky Malinka v podání Pavla Nováka.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: také dnes se vypravíme na pohodě za krásami a zajímavostmi naší země. V Mikulčicích na Hodonínsku u řeky Moravy se kdysi rozkládalo Velkomoravské hradiště. Díky práci archeologů je dnes možné poznat historii tohoto místa, které ve své době představovalo významné mocenské a církevní centrum a kde možná působili slovanští věrozvěsti Konstantin a Metoděj. Další tip na výlet pro nás natočil kolega Zdeněk Truhlář s vedoucí této památky Gabrielou Dresslerovou.
1: Přicházíme na místo, které je označeno jako akropole. Je před námi louka, která je lemovaná vyvýšeninou a uprostřed torzo nějaké budovy.
2: V současné chvíli se nacházíme přímo na akropoli hradiska v Mikulčicích. To, co vy jste označil jako vyvýšeniny, to je vlastně, ani to není protipovodňový val, který nám tak někde označují návštěvníci. Jedná se o pozůstatek původního opevnění tohoto hradiska a ono se vlastně obtáčí 360 stupňů kolem dokola a uzavírá celý ten prostor.
1: Ta samotná budova, tady se jedná o co?
2: V případě základu budov, který tady vidíte, tak se jedná o repliky kamenných staveb, které byly objeveny díky archeologickým výzkumům. A jelikož by byly po ukončení archeologického výzkumu pouze zahrnuty, bylo rozhodnuto, že vlastně na svém povrchu budou tyto prostory jako vyznačeny tak, aby současný návštěvník si uvědomil třeba půdorysy těchto staveb, nebo jak měly mohutné zdivo, nebo jakou dosahovali velikost.
1: O jakém období se vlastně bavíme, co se týče osídlení tohoto místa?
2: Konkrétně zde se potkáváme s památkami datovanými do 9. století našeho letopočtu, které jsou také označovány jako období velkomoravské nebo období raného středověku.
1: Kromě základů těch dávných budov, tady ale vidím také budovu, která je poměrně nová.
2: Ano, ta budova je opravdu nová. Jedná se o repliku původní budovy. My familiárně označujeme jako Bílý dům. Je to prostor, odkud byly řízeny archeologické výzkumy, které zde byly zahájeny v roce 1954. Vždycky návštěvníkům tady právě jako zmiňujeme, že tady se potkávají jakoby dvě vlny příběhů. První příběh, to je právě to 9. století, je odhalován právě zaměstnanci archeologického ústavu. Tyto výzkumy trvají více než 70 let a oni už sami o sobě jsou zase takovým tím historickým vhledem právě do té minulosti, protože máme k tomu poměrně jako pěkné staré archivní snímky a ty už mají také své kouzlo.
1: Zmiňujete Bílý dům a mě zajímá, co je uvnitř. Dostane se tam návštěvník?
2: Se zahájením sezóny se samozřejmě návštěvník dostane do prostoru Bílého domu, kde může zhlédnout film o objevování Mikulčic právě z pohledu vzpomínek bývalých i současných zaměstnanců archeologického ústavu.
1: Blížíme se k hlavní budově, kde je občerstvení, ale koukám, že je to také čilý stavební ruch.
2: V tomto prostoru připravujeme novou expozici Mikulčice ostrovní pevnost na řece Moravě. Její plánované otevření zřejmě připadne na začátek léta roku 2026.
1: A z hlavní budovy se dostáváme k rozhledně, která mimochodem dominuje této stavbě.
2: Ano, tato rozhledna je pro nás přidanou hodnotou, protože právě díky ní můžou návštěvníci získat ucelený přehled o naší památce, můžou si uvědomit rozmístění jednotlivých kostelů i získat představu o tom, kudy řeka Morava tudy protékala.
1: Ale ona, ta rozhledna, má ještě jedno takové nej.
2: Ano, je to takové cimrmanovské nej. Je to rozhledna, která má svoji bázi vlastně nejníže v rámci celé České republiky, pouze 130 metrů nad mořem.
0: Říká vedoucí Slovanského hradiště v Mikulčicích Gabriela Dresslerová, která památkou provedla kolegu Zdeňka Truhláře. Vnitřní expozice a komentované prohlídky si můžete užít každý den od 8.30 do 16 hodin, o víkendech pak do 17 hodin. Do areálu se ale můžete vydat i mimo návštěvní dobu. Nachází se v krásném prostředí luk a lužních lesů a je přístupný bez omezení.

0: Máte chatu, chalupu nebo chaloupku? Pak si nenechte ujít následující jazykový koutek, který se věnuje právě aktivitám ve venkovském obytném stavení či usedlosti. Více už nám vysvětlí odborník na češtinu v doprovodu kolegy Stanislava Juríka.
1: Trávení volného času na chalupách je u nás už tradicí a stále se těší velké oblibě. Bude i námětem dnešního jazykového koutku, ve kterém budeme odpovídat na posluchačský dotaz, jak tuto aktivitu správně označit. Chalupaření nebo chalupářství nebo dokonce chalupnictví. Martin Prošek nám to vysvětlí. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dotaz je zdánlivě prostý, ale má několik rovin, které si musíme objasnit. Zatím nechme stranou podstatné jméno chalupnictví a podívejme se na to, jaký je vzájemný poměr podstatných jmen chalupaření a chalupářství. Pokud se podíváme do Českého národního korpusu čistě na frekvenci obou slov, zjistíme, že chalupaření je asi 8x častější než chalupářství, ale tím zdaleka nemůžeme dotaz považovat za zodpovězený.
1: Co je tedy třeba upřesnit?
2: Řekl bych, že chalupaření je stylově nižší, nebo chcete-li méně formální než chalupářství. Chalupaření je utvořeno od slovesa chalupařit a slovesa tohoto typu obvykle nebývají úplně neutrální. Například k novinář existuje také málo užívané sloveso novinařit, ale užívá se spíše v méně formálních projevech. V těch formálních se použije spíš opisné vyjádření typu pracuje jako novinář. Podobně k rybář máme rybařit, ale ve formálních projevech užijeme spíš chytat ryby. K odborář máme odborařit, ale najdeme ho jen v naprosto neformálních žánrech, třeba v internetové diskusi.
1: Takže byste doporučil užít spíše chalupářství?
2: Doporučil bych ho užít tam, kde potřebujeme chalupářské aktivity pojmenovat bez jakéhokoliv příznaku, což se děje právě ve formálních, čistě spisovných projevech. Pro srovnání. Zákony také hovoří o úpravě podmínkách pro rybářství a ne pro rybaření. Firmy zabývající se chovem ryb a obchodem s rybými produkty také mívají v názvu rybářství a ne rybaření a podobně. Proto bych stejně tak doporučil chalupářství do čistě spisovných projevů, chalupaření naopak tam, kde si můžeme dovolit nějaké citové zabarvení, třeba do hobby magazínu.
1: A stranou jsme na začátku nechali to chalupnictví, kdy užijeme právě tohle slovo?
2: Chalupnictví je termín, který z dnešního hlediska označuje už prakticky historickou skutečnost. Označují se jim vlastníci menší usedlosti, tedy chalupy, kteří v minulosti v takové chalupě trvale žili a hospodařili. Dnes se se slovem chalupník setkáme skutečně prakticky jen v textech týkajících se historie, průvodcích muzeí, v historických románech a podobně.
1: Martin Prošek připravil dnešní jazykový koutek. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Jazykový koutek je za námi, ale před námi je pohodová muzika, kterou vystřídá recept na bezovou polévku.

0: Ladíte pohodu, kde ani dnes nebude chybět recept z dob dávno minulých. Do léčivých nápojů, do limonád, do těsta nebo i do polévky. Tam všude přidávali naši předci černý bez. Bylinku, které si velmi považovali. Etnoložka Vladimíra Jakoubiová a redaktor Jaroslav Hoření nám připomenou, jak se dá využít v kuchyni a nabídnou opravdu nevšední recept.
1: Bez černý. Místním nářečí černobejlí, bezinky, psí bez, smradlavý bez, smradinky či kozičky patřil mezi nejoblíbenější a nejznámější léčivé rostliny. V chalupách se mu říkalo selská lékárna.
2: Keři, jehož květy a plody byly považovány za všelék na 99 kranků, tedy 99 nemocí. I když nevyniká krásou ani vůní, lidé si ho považovali. Podle lidové věrouky totiž patřil mezi čarovné bejlí. Od středověku byl opředen celou řadou pověr, podle kterých v něm sídlili duchové, kteří se mstili za zlo, které bylo spácháno v okolí jejich keře. Proto se bez černý taky vysazoval kolem chalup a stodol, aby je ochránil. Nošení bezinek při sobě zase chránilo před zlem a zlými silami všeho druhu. Svatebčanům těm černý bez přinášel štěstí. Z květy a plody černého bezu se nejen čarovalo a léčilo, ale taky se z nich připravovala celá řada nápojů a jídel. Květy bezu se nakládaly do octa, medu a cukru při přípravě léčivých nápojů a syrupů. Syrup se pak užíval jako lék při onemocnění žaludku, byl dobrý na revma, dokonce prý i na nervy. Z plodů bezu z černých bezinek se připravovalo víno i likéry. Květy bezu i z okolíky se zapékaly do lívanců nebo pivního těstíčka. Toto jídlo prý bylo dokonce podáváno v místních výletních restauracích, podobně jako bezová limonáda. Méně známá je polévka z bezových květů. Recept na ní jsem našla v jedné nepříliš známé kuchařské knize, kde jsem se dočetla, že tahle polévka z lidové kuchyně postupně se dostala i do kuchyně měšťanské, kde se podávala jako sladký předkrm.
1: No, neumím si to moc představit, ale tento recept na polévku z bezových květů vyzkoušíme.
2: Asi 10 bezových květů z okolíky vaříme v 1,5 litru vody při nízké teplotě. Scedíme a převařenou tekutinu svaříme s 1 litrem mléka a balíčkem vanilkového cukru. Přidáme 5 deka sága, což je škrobovitý prášek, a špetku soli a na mírném ohni necháme bobtnat. Pak rozmícháme 2 žloutky s trochou smetany a se 2 polévkovými lžícemi medu a také přidáme do směsi. Bílky ušleháme do tuha, dochutíme troškou medu a skořice a při podávání z nich uděláme na polévce kopečky.
0: Tak jsme zase o něco chytřejší. Už víme, kde všude můžete využít květy bezu. Mluvené slovo vystřídají na pohodě hudební evergreeny v podání Petra Nováka a Valdemara Matušky a už za chvíli následuje další pokračování zábavy z rozhlasového archivu Jiřího Hubičky.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Ladíte kolotoč, kde si poslechnete další pokračování naší zábavy z rozsáhlého rozhlasového archivu. Dnes uslyšíte scénku v podání dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. Více už se dozvíte od Jiřího Hubičky, který pro vás hledá zajímavé ukázky.
1: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
2: V historii české humoristické scény hrály vždy výraznou roli herecké dvojice. Pro příklady nemusím chodit snad ani tak daleko, abych připomínal klasiky autorské a interpretační dvojice, jimž byli Voskovec s Werichem. Na ně pak originálním způsobem navazovali Suchý se Šlitrem, jiný druh humoru představovali Šimek s Grossmanem, o něco hrubšího zrna pak byla komika Jiřího Krampola a Luďka Soboty. Populární byli také Felix Holzmann a František Budín. Jiní byli zase Josef Náhlovský a Josef Mladý. A jmenovat bych mohl i další. Já vám chci dnes připomenout jinou oblíbenou dvojici, a sice Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera. Oba spolu vystupovali dlouhá léta, dobře se znali ze společného působení v divadle Ypsilon, proto byli vždy skvěle sehraní a schopni časté nápadité improvizace. Z jejich dialogů dnes chci uvést scénku s názvem Rozmluva

0: to nezapomenu.
1: No tak ať je potvin. Tak spust.
0: No, tak já bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku. A ona je taková, no, prostě slepice, no.
1: Ano.
0: A já si ji teda
1: ano.
0: dělám,
1: ano.
0: no.
1: Ano.
0: Tak teda, to je čistě teda, no i moje otázka.
1: Ano.
0: Schválně.
1: No.
0: Máte auto?
1: Ne.
0: My jo, Žigula.
1: To je všecko? To je všecko?
0: No, tak ještě, no, všecko, no.
1: Ty zase na oplátku, já se zeptám tebe, můžu? Můžeš nám popsat takový svůj pracovní den?
0: Ne. Tak ráno vstanu.
1: Ano. To ostatně každý, to se nelišíš.
0: To ne, no. Akorát teda mám lišej, to mi říká duša. Pak teda udělám ranní higošku.
1: Prosím?
0: Higošku, no, zuby
1: a...
0: Pak jdu do práce.
1: Ano.
0: Tam teda dělám fest, no. No a když nedělám, tak třeba s Květou kecáme. A jančíme s Dušanem. A pak teda zavřu krám.
1: Ano.
0: No a když prší, tak jsem doma.
1: No. A když je hezky?
0: Jsem taky doma.
1: To máš pestrý, no. To je hezky. Ještě jednu věc, máš nějakého koníčka, nějaké hobby?
0: Je, no tak strašně ráda. Teda mám diskošky.
1: Prosím.
0: Diskošky, to úplně s holkama šílíme a se blbneme. Na celý svět se vykašleme na všechny konvence a travoltíme a... Květa, ta teda trochu laufrovatí, ale já teda drubčím a...
1: Ano, tě... ano. A koho ráda posloucháš na diskotékách?
0: Dušana, no.
1: No ne, já myslím jako hudbu, jako zpěváka.
0: Tak teda skupinu.
1: Ano.
0: Teda skupinu, teda zpěváka. Teda on je se skupinou.
1: No, tak.
0: Ale zpívá vepředu.
1: Ano.
0: A to je drupy, no.
1: Ano. A z vážné hudby?
0: No, tak převážně teda, když mě to teda popadne, tak to je ABBA. Ale když si má možnost vybrat, tak teda drupy.
1: No,
0: protože to úplně...
1: Je vidět, že jsi prodavačka. Ještě bych se tě zeptal na jednu věc. Proč jsi zrovna chtěla dělat rozhovor se mnou? Co tě jako na mě tak upoutalo, nebo...
0: No tak mně se strašně líbí ty vaše písničky, takový ty rýmovačky. Oni jsou teda voloviny, jo? Teda, ale dobrý, jo? Třeba to... Ztratil jsem sako, to jsem teda pako. Nebo jak vám v tom lejně ukradli ty hrábě, to bylo fakt dobrý, teda no blbý, teda... Jo, dobrý, no.
1: No to je omyl tady, to je omyl, já přece to jsou písničky Ivana Mládka.
0: Vy jste kdo?
1: No já jsem Lábus.
0: Je! Vy jste ten herec Lábus?
1: No.
0: Co jsem se radši mohla teda projet na horský dráze.
2: Zábava z rozhlasového archivu s Jiřím Hubičkou.
3: Další rozhlasové vzpomínky a perličky uslyšíte zase za týden v pondělním kolotoči a za chvíli poradíme v hobby rubrice přírodní způsob hubení škůdců na vašich zahradách.

choť do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Pod strachem úrody v sadech a zahradách jsou různí škůdci. Velmi populární je dnes přírodní způsob jejich hubení, což znamená, že na ně nasadíme jejich přirozené predátory, třeba škvory. Jak je ale přilákat? Kolegyně Irena Šarounová se vydala to zjistit do Oslavice na Vysočině.
1: S keramičkou Hanou Hikešovou jdeme do její krásné zahrady a já se těším, že mi ukážete škvorník. Tak a stojíme pod ovocným stromem. Na jeho kmeni je přilepená taková keramická nádobka.
2: To je přenosný škvoří domeček.
1: Proč chceme škvory v zahradě?
2: Protože je to velmi užitečný hmyz, je to vlastně taková přirozená biologická ochrana zahrady.
1: Dají se koupit třeba i v hobby marketech takové ty hmyzí domky. V čem je to jiné než ten škvoř?
2: Tam se většinou ubytovávají různé včelky samotářky, kdežto škvoři ti mají rádi vchod ze spodu, potřebují být ve vyšší poloze, potřebují určitou tepelnou izolaci, proto je ideální právě ta keramika šamotová tlustostěná jako obal toho domečku.
1: I to se těm škvorům líbí, že je to takové hrubé, kamínkovaté, že se tam krásně uchytí.
2: Hlavně teda podstatné je, že to dělá tepelnou izolaci.
1: V té keramice přece jenom nějaký ten chládek i v létě škvoři najdou.
2: A oni jsou specializovaní na požírání hmyzu, jako jsou třeba mšice, vlnatky, svilušky a jejich vajíčka. A proto ochraňují hlavně ovocné stromy před těmito škodlivými drobnými hmyzáky.
1: Proto je to tady nalepené na kmeni toho stromu. A když popíšu škvorník, tak je to nějakých 12 cm dlouhá slzička.
2: Aby to krásně přiléhalo k tomu kmenu.
1: V dolní té širší části je otvor. A je tam nacpané seno.
2: A budete se divit, ale v tomto malém škvorovníku bude na konci sezóny opravdu kolonie o desítkách až někdy stovkách škvorů. Oni se tam nádherně namnoží, vrací se tam, přes den tam přespávají, protože škvor je noční živočich.
1: Jak vědí, že mají vlézt právě tady do té záležitosti?
2: Protože škvoři jsou obrovsky pohybliví a oni pořád hledají úkrytiště. A geniální je, že i když by se škvoři přemnožili a mohli by potom začít škodit, tak vlastně vy ten domeček vezmete a klidně ho vyklepete někde za zahradou.
1: Hana Hikešová opatrně vyndává seno a vypadávají brouci.
2: Tohle není škvor.
1: To není škvor, takový černý brouk tam je.
2: Jo, ale ten je taky velice užitečný.
1: Mm-hmm. Leze škvor. Tam, je tam škvor. Na třešně je delší škvorník a tam jich teda leze několik. Od kdy do kdy ty škvorníky věšíte na zahradu? Jakou mají sezónu?
2: Ideální je pověsit je v brzkém jaře. Jsou to velcí jedlíci, takže oni přes noc opravdu snědí spoustu těch vajíček, mšic nebo samotné mšice a upřednostňují je například před ovocem.
1: Stromy už jsou zelené, ale není na škodu i v této době ten škvorník na strom pověsit.
2: Vůbec není pozdě.
1: A na podzim je potom sklízíte?
2: Můžeme je klidně nechat na zahradě. Škvor neprospívá jenom stromům, ale i jiným rostlinám, protože mšice můžou napadnout jiné druhy, třeba zeleniny, a potom tento škvorovník použijeme tak, že ho napíchneme na tyčku přímo k těm rostlinám a uvidíme, že do několika dnů nám populace těch mšic bude mizet.
0: S Hanou Hikešovou se po zahradě prošla redaktorka Irena Šarounová. Dozvěděla se mimo jiné i to, že v našich zahradách vídáme nejčastěji škvora obecného. V České republice ale žije asi 7 druhů škvorů a na světě celkem asi 100.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: Už ne pouze jednu, ale hned dvě samice okapy pruhované mohou pozorovat návštěvníci safari parku ve dvoře Králové nad Labem. Do Podkrkonoší totiž v minulém týdnu dorazila nová dvouletá samice Vittoria z Itálie. Ve dvoře Králové si rychle zvyká a postupně objevuje vnitřní expozici pavilonu okapy i venkovní výběhy. Odborníci ji nyní spojili s desetiletou samicí Kiarou, která ve dvoře Králové žije. Zoo je jediným místem v Čechách a na Slovensku, kde můžete okapy vidět. První zvíře, a byl to samec, do dvora dorazilo v roce 2004. O 4 roky později se už narodilo první mládě. Byla to první v Česku narozená okapy vůbec. Okap je jedno z nejvíce ikonických zvířat Afriky. Vědci jen velmi přibližně typují i jejich počty. Přejme si, aby se rozmnožení okapy vydařilo. Kdo se chystá zoo navštívit, určitě nevynechá ani výběh, kde se okapy nacházejí. Přeji i nadále příjemný poslech našeho vysílání Na pohodě.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Pentle splihly, klaxony utichly. Zilvarová Božena se vřítila do stavení, za ní i dvě, tři další činorodé matrony, v cukuletu byly zpátky, přepásány zástěrami, přezuty do pantoflí a nabity energií jako akumulátory. A začal čurbes. Zilvar Antonín, ve kterém opětně vzkypila krev smísená s rumem a borovičkou, z trucu vběhl do starobylého nádvorního přístřešku, kdy si to býval zřejmě reterát, a zevnitř se zarýgloval. Zilvarová Božena, očividně též osoba prudší povahy, nemohouc se na něho dobít, mstivě ho zarýglovala i zvenčí. Majitel lidové limuzíny ve snaze co nejpečlivěji zaparkovat uvízl v bahně. Přistoupili čtyřistatní svatebčané, zvedli Traboška a jak už ho drželi v rukou, z bujnosti ho nesli přes dvůr i s řidičem. Dívám se, kdože je ten nesený, a byl to Komíník, referent ministerstva školství, a oni s ním klidně přes dvůr do stodoly a tam Traboše vysadili na valník. Komíník bez pochyby vřískal, ale zapomněl stáhnout okénko, nebylo ho slyšet. Z reterátu se ozývaly dunivé rány. To bez pochyby Zilvar byl vzteklou pěstí do starožitného prkna. My ostatní jsme byli zahnáni na humna, kde stál další památní objekt, kdysi snad ceník nebo co. Toho času zřejmě skladiště všeho překážejícího, žebříků, roští, kusů zrezlé karosérie, předpotopního zemědělského a mlýnského nářadí. Vše překážející však bylo vyházeno opodál do kopřiv. Seník vysmíčen, z krovních trámů visely girlandy umělého chvojí a vánoční ozdoby a koketní lampiony. Na zemi bylo tlustě nasypáno pilin, nad pilinami slavnostní tabule, stůl nejmíň 15 metrů z dély, stlučený patrně z nehoblovaných prken, ale přikrytý bělostnými laňtuchy a okrášlený kvítím pozdního léta. Kol stolu židle nejrůznějších tvarů, štokrlata, lavice, co dům dal a co sousedé půjčili. Bylo již prostřeno, jídelní náčiní rovněž rozdílné provenience. U nás v kraji se přemrštěně nestaráme o to, z čeho a čím se jí, u nás je důležité, co se jí. Ponořili jsme lžíce do polívky a v tom se ozval rachot. Něco padalo, něco se sypalo. A za rachotem mužské klení, po lexikální stránce velmi razantní. Matka Zilvarová se vyřítila tím směrem a co by dub se odtamtud rozlehlo, i její klení, též razantní. Pak naráz bylo ticho. Pak se objevil Antonín Zilvar, uprášený, s rukávem ponatrženým, na tváři čerstvý šrám. Antonín Zilvar i ve své odlehlé samotě musel vytušit, že věci nejsou v pořádku, že někteří z hostů nenadarmo se nespokojeně rozlížejí. Svatební hostina se zahajuje polívkou, proto tu žijem, ořem a sijem, potomky plodíme už tisíc let. I napřel svých 110 kilo živé váhy, aby vylomil dveře. Dveře nápor vydržely, nevydržel retera. Sesul se jako domeček z karet v oblíbené dětské hře spadl do záchoda. Zilvar se otřepal, rozhrnul trosky, absolvoval manželský slovní souboj, a to výjimečně s úspěchem. Jeho zlá předtuha ho neklamala, věci byly vinou ženského plemene v naprostém nepořádku, svatební hostina se zahajuje přípitkem. Na tváři heroický šrám vešel do hodovní síně, tak jako vchází sebejistou chůzí do manéže krotitel, ačkoliv tuší, že jeho výstup se ani tentokrát plně nezdaří a někdo bude rozsápán. Všichni jsme byli pěkně pohromadě, na stoličkách s drápky zataženými. Cůňa i Pingl, předseda místního národního výboru i farář, pán s prouškovaným motýlkem, spolou obchodní ataše, spolou od kolotoče, jistě hotelier Mareš, řečený Pupenec. Zilvarovi kamarádi postu 10 kilo živé váhy kus, se soumrakem si v sedě zdřímnou, s večerním chládkem se rozespívají, o půlnoci se budou prát. Tetičky Horákyně ze vsí odna, Savrk z manželčiny přízně, i ty se umějí prát. Dceru každý den nevdáváš. Vešel a jemu v patách skrotla a provinila Božena Zilvarová a matrony s basami štíhlých lahví. Stoličná vodka. Žaludek neprotestoval.
Jednu snesu. Rád. Pan Doubek odšroubovával závěry, matróny obíhali stůl a nalévali. Zilvar si nás po pořádku prohlížel, kdo bude rozsápán. Zilvarův zrak spočinul na mé sivé hlavičce. Ale já jsem tu, prosím, kompars najíst a napít šelmám i jiným rozhněvaným živlům lhostejný a neumím se prát. Proslov, řekl a ukázal na mne. Mít bič, práskl by bičem. Straší mu ve věži vychladne polívka. Proslov, toužebně vydýchla matka Zilvarová, s láskou objela manžela kolem krku a políbila ho na tvář, na tu neskrvavenou. Muž je muž, muž ví, čeho je třeba, aby svatba byla nepřestajně mustrovní. Rukáv se přišije. A hajzlík dávno potřeboval zbořit. Políbila ho i na tu skrvavenou. Co pak tu není farář? No pravda, to se nehodí, když je tu předseda Národního výboru. Proslov, skandovali nedočkaví kamarádi. Ať je to Ježíš Maria odbyto. Co pak tu není předseda Národního výboru? No pravda, to se nehodí, když je tu farář. Nejvhodnější je neutrální cizinec. Muž se vyzná, muž ví. Zilvarová, rozumí se, svého muže přeceňovala. Muž, uznamenav moje rozpaky i její nadšení, už uznával, že jako obvykle střelil kozla, k čemu jakési gresy kňafání, jenomže rýbr coul mě z nenadání popadl pod paží a postavil mě na židli. Ze zdola mi podali skleničku s vodkou, cůňa zatleskala, Vicky si přihladil knír, zkontroloval si na hodinkách přesný čas a zívl. Pan Doubek naložil na ještěrku basy s prázdnými lahvemi, naložil i své hýždě a odjížděje zamával na mne, leskl se a svítilo na něho sluníčko. Židle stála v pilinách dost vratce. Vodku jsem pro jistotu vypil, abych ji nevybrindal. Z důly mě okamžitě podali flašku. Cůňa si podepřela bradu jako při výkladu o větách podmiňovacích neboli kondicionálních. Přítel by mi poskytl pomoci a přacích neboli optativních. Kéž mi přítel poskytne pomoci, co vám mám povídat? Proslov, který jsem nepronesl. Kéž byste byli blázni, buďte blázni a mějte zájem, zapřísahám vás. Mořte se s historickou mluvnicí a s podobnými disciplínami, jež množí radost, nesou užitek, sloužíce obecnému blahu. Latinsky bono publico, citováno dle Cornelia Tacita. Mořte se i za 1500 měsíčně, mořte se, stůj to oko nebo zub. Jestli to stojí díry v podrážkách, co je prostšího, než chodit v děravých. Ten Kyjev hořel, až jsme brečeli. A nabíjeli protitankový kanónek ráže 45 a Emil Sojka tiskl knoflík z pouště. V Solovence jsme našli na krovním trámu oběšené děti. Život je jenom jeden, nevyměňte ho za krmené prase a za hodinky s vodotryskem. Proslov, který jsem proslovil. Ať žijí novomanžele, štěstí, zdraví, dlouhá léta. My jsme sem přišli zdáleka, zpěvem doplnil má debilní slova Krakonoš. Moje poslední věta byl totiž mimoděčný citát, ne z klasika dějepisu, z Tříkrálové koledy. Lesní duch mě opatrně sundal a vlepil mě hubičku, obecenstvo odměnilo potleskem naši produkci, dopilo vodku a přespívalo ještě dvě sloky, když už byla ta píseň načata. Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše, do Betléma pospícháme, jenže málo peněz máme. Peněz milion, oponoval Zilvar koledě. Nijak mě to k němu nepasovalo, ta barštipánská suverenita, ale on neměl na mysli stav svého majetku. Že jo, mladej, otočil se náhle na pupencoj Cvikyho. I v dolarech. Ouha. Šláplo se jaksi do porculánu a šláplo se na schvál.
Zasvěcenějším svatebčanům zmrzl smích, cůňa se zavěsila do svého zánovního chotě a otec neotec hotovila se vstát. Pojď, tady nebudem. Viktor Mareš se však přívětivě usmál nad chána, nad drnat chána z dřevákové lhoty, pomalonku sáhl do náprsní kapsy, vytáhl šrajtofly, rozevřel ji, po pinglovsku si naslinil ukazovák a vyňal bankovku. I na dálku jsem poznal portrét George Washingtona. Je váš, napřáhl ručku Ptchánovi a nezištně mu podával ten $1. Několik svatebčanů nedokázalo utajit obdiv. Utřel ho. Zootechnika. Hotelier Mareš, řečený pupenec, se láskyplně tlemil na bankovku i na syna. Skoprnělý Zilvar supil a nehýbal se. Vicky se přívětivě usmál a škrtl zapalovačem. Dolarovka vzplála. Blbouné, řekla Božena Zilvarová a otáhla muže od ohně. A tak jsme družně snědli polévku, lepšího nás momentálně nic nenapadalo.

Šikmé slunce se opíralo o komín nad mlýnicí, ve stínu hrušně, na ohrabaném trávničku vyšívaném chudobkami. Při hudbě z magnetofonu tančili Cůně a Vicky, byli bosy, byli nádherní, mladí a pružní a v stavu bez tíže. Ona se zavřenýma očima, on s dlaněmi kroužícími kol jejich boků a vlasů a kotníků, ale nedotýkal se jí. Vypadali jako modří exotiční ptáci. Kousíček stranou tančil Petr Zilvar s jednou z matron. Ta nebyla bose, byla v punčochách. Pantofle se válely pod stromem, na nich zástěra. A Zilvar Petr se své partnerky dotýkal přičinlivě a po staročesku. Odskočila a zapířila se mezi tím, co jsme je míjeli, nazula pantofle, ovinula dotčené partie zástěru a cudně se přitulila k předsedovi JZD. Předseda jí chlácholivě plácel po zadku, to je radost věrná, když se česká žínka cudně přitulí. V čítankách pro školy obecné to bývalo i vymalováno. Teď už nejspíš ne. V seníku bylo poklizeno, na stole v zákrytu lahve, litrové, bez vinět. V lahvích průzračná kapalina, lehince nažloutlá. Lurdská voda, konejšil můj anděl strážní moje zažívací ústrojí. Tergelice, pravil Krakonoš, Zilvar má v Mikulově švagra, ta s námi svinsky zacvičí. Vyrozuměl jsem, že se na to těší, jak s náma Tergelice svinsky zacvičí. Přestože se prohřešil hrubým vyšinutím zvětné vazby neboli anakolutem, nezdálo se mi vhodné vyvolávat diskusy. Připili jsme si, proslov jsme vynechali, pili jsme na ex, jak jinak. Tergelice nalita smrdí, smrdí hnojem. Vypita hoří, hoří až v palci u nohy. Zalapal jsem po dechu. Je něčím malým zajíst, velel mi Krakonoš. Sám si naléval repete, aniž se zajídáním zdržoval. Kde tady splašíš něco malého? Na stůl přibyly mísy vepřové pečeně, mísy houskových knedlíků, mísy zelí, kusy masa zvící polobotky, knedlíky, kola od trakaře. Čtyři jsou povinnost. Mrskl mi Krakonoš na talíř knedlíček, an jsem si vzal jen tři. A dolil mi tergelici a o zátýlek se mi otřelo kypré ňadro a odzadu vyplula kyprá ručka se džbánem a nalila mi pivo. Všechny dostupné rozkoše se hlásily mně na povel. Nejsem Nero, jedna rozkoš mi postačí. Říhl jsem, můj dech hořel i smrděl zároveň. Ramenem odsunuv ňadro malíčkem tergelici, zakrojil jsem do masa. Labyrint světa a ráj srdce, vzdychla se slepo mé pravici. Zděšen jsem schlédl dolů na sesli, rejdili po ní bílé myšky, nerejdili. Byl na ní kominík, vepřovou pečení ho v kuchyni nepočastovali. Nezbývalo mu, než jí dohonit. Splynout s davem, který ho zhanobil. Splýval statečně. Nakládal si pátý knedlík, potopil ho do omastku, třásně kysaného zelí visely přes okraj jeho talíře, kde se skvěl nápis jednota. Talíře byly vypůjčené z hospody. Psáno v Brandýse roku 1623 na panství Karla ze Žerotína, původní název Labyrint světa a Luzdau srdce. Vytištěno teprve 1631. Obžerství. Jan Amos ostře odmítá. Stručně explikoval a žvíkal masíčko. Polkl a zatopil žvanec pivem. Třetí, vychloubal se. První jsem pokropil borovičkou. Po třetím pivě z pravidla Komenského opouštím. Přecházím na anekdoty. Židovské, skotské, o bláznech, o lordech. Komenský je nuda. Přednáším o něm kvůli lidem. No, už si zvykli. Dopil třetí a pokropil je tergelicí. Z dálky ho starostlivě sledoval pan Doubek, oděn v černé sako. Bylo mu volné v ramenou a těsné v pase, Zilvarovo. Pleš mu kryl černý klobouk a pod bradou se mu plandela široká černá mašle podezřelého původu. Hádal bych na stuhu z pohřebního věnce. Bůh ví, proč se mi vybavila zmínka o filharmonii. S
Sledoval kominíka a zlobně na něho gestikuloval. Kominík tu pantomimu nechápal. Já ano. Pan Doubek vzkazoval kominíkovi přes horu vepřoviny a přes žvíkající dav, ať už pro všecky svaté nepije. A co by nepil, i neropil. A osahával přitom různá ňadra a vdechoval omamné arabské vůně. Ave Nero, moriturite salutant. Kopl jsem do sebe decák ohně skvašených a po domácku destilovaných vinných slupek. Kominík přešel na anekdoty. Nebyly ani krapec kocké, byly lascivní, takže každý je znal. Netrvalo to ale dlouho. Vyzunkl ještě panáka, pokusil se ještě o anekdotu, zmlkl, povstal a ve vší ctihodnosti odkvačil. Pan Doubek diskrétně za ním. Škoda panáčka, poznamenal praporčík od SNB.

Jelo se do hospody prosud piva Choceňského. Plzeň jsme zmarnili. Po Tergelici rukoval na plac rozmanitý výběr. Pradět, Becherovka, Hruškovice, Jabkovice i Třešňovice, Gruziňák, Fernet. Bohové olympští by žasli, jakou spirálou vývoje prolétlo lidstvo od jejich hřidionkého nektaru. Tetičky pily všechno, jen já už nepil. Seník se se mnou točil, girlandy, farář, snad i ryby plavaly otvorem po vysazených vratech a ty menší škvírami v prkené stěně, za kterou zapadalo slunce. Kspytily se jim šupiny. Je na místě přiznat, bez urážky či s pánem Bohem s urážkou, že na tetičky od Nasavrch jsme byli krátcí, my muži. Tím nemíním jen sebe. U mne se to dalo předpokládat. Předseda ku příkladu krom o něch významových odstínů neuvědomoval si také fakt, že z jeho talíře jí spolu s ním kočka. Zilvar na to chvíli civěl, jako by se rozhodoval, na čí straně je právo. Potom se nahnul přes stůl a kočku vyhodil ven do zahrady. Předsedu by byl neuzdvihl. Farář Zilvara pokáral, farář stranil kočce. Připouštěl však i kompromis a mluvil o ekologické rovnováze. Jedna kočka, jeden předseda. Mluvil obšírně a opakoval se. Neposlouchali jsme ho. Krakonoš se sesul pod stůl. V zápětí se však vynořil a předstíral, že se mu zakutálela 5 koruna. A tak podobně. Cuňa? Cuňa s námi už nebyla. Trávníček osiřil. Upřímně pověděno, nepostřehl jsem, kdy a kam se vytratili. Všude bylo přes příliš mnoho ryb. Zapadá, halekal pan Doubek na Zilvara. Zjevil se tam na syrém trávníčku věstonická Venuše ve dvouřadovém saku a smašlý pod bradou. Netančil, strkal před sebou pobledlého kominíka. Ryby zhnuseně prchaly do rákosí. Zapadá, obřadně vztahl Zilvar paže, jako když Libuše věští slávu Prahy, a utíkal za nimi. Zilvarová, neboť ženy na dálku větří neštěstí, s tichým klením pádila tamtéž. Mžikem jsme pookřáli, v povětří houstlo nové zilvarovské drama. Doupíchnout druhý prase, ujišťovala nejstarší teta své nasavrcké rodačky. Aby bylo co jíst. Prase jim uteče, jsou ožralí, seďte holky. Tetičky ostatně ani nenapadlo hnout se od stolu. Nebylo dopito. My ostatní jsme se chtivě trousili k dějišti dramatu, simulujíce zájem o hrabající drůbež a o holuby. Dějiště bylo na dvoře. Uprostřed dvora stálo na fošnách pianíno. Jak je sem Doubek přivlekl, o tom jsme neuvažovali. Po boku pianina se naparoval velký buben, u bubnu mistr Řeznický. Za pianinem na židličce kominík. I on v zánovním černém klobouku. Nehráli, čekali, jakoby na inspiraci. Hleděli kamsi vzhůru. Všichni jsme se mimo děk zahleděli vzhůru. Po nebi byly rozvěšeny nachové drapérie. Západ slunce je u nás velebný. Vzdělanec by se pozastavil, není-li to kýč. My naštěstí jsme byli spíše vzděláni. Kde je? V neblahém tušení vyslýchala Zilvarová pana Doubka. Pan Doubek jí neodpovídal, hleděl vzhůru. Zilvarová vydala tichý sten a pádila do přilehlého 3-patrového stavení bývalé mlýnice. Už bylo pozdě. Dírou ve střeše se vysunula hasičská přilba a zazářila v paprscích hrubnoucího slunce. Za přilbou se sunul Zilvar. Hlavu prostrčil, tělo uvázlo mezi dvěma latěmi, škubl sebou, lať praskla, vzepřel se o tu neprasklou, vysoukal se ke komínu a rozkročmo se usadil. Tašky s rachotem sjížděly, dole už bylo jak při bouračce. Zilvar si přitáhl prádelní šňůru, kterou při tom tělocviku svíral v zubech. Na konci šňůry se zablištěla trubka, flígorna. Oskusil klapky, olízl si pisky, nadýchl se, nasadil křídlovku kartům, Doubek a kominík chřípí vzduté vzrušením, od něho odtrhli zraky a soustředili se na své nástroje. Filharmonie zahajuje podzimní sezónu. Kominík vysoko zvedl lokty a dal
auftakt. Doubek pěstí udeřil do bubnu. Penzionovaný referent z ministerstva školství hmátl do kláves a hráli. Těžko říct, zda úmyslně nebo zda se v tom kvaltu kloudně nedohodli. Zilvar hrál. Zasviť mi ty slunko zlaté. Doubek s Kominíkem hráli zelení hájové. Ale nešť. Byla to krása, byla to veliká opravdovská radost. Buben duněl a teskný zvuk křídlovky se táhl údolím až někam, bůh ví kam, až do Kyjeva, až do oblasti Čerkaské. Půjdeme znovu, kamaráde, hrstička hlíny, ta se střese. Půjdeme na 100 000krát, půjdeme přes Perzii, přes Astrachaň a přes Voroněž, Kersk. Pošleme domů vagon uhlí, antracit, rozboří se kasárny a postaví se škola a já v ní budu učit češtinu a dějepis s plnicím perem v kapsičce. Všecko se změní brzo po válce. Bylo po válce, bylo už 35 roků po válce. Zilvar hrál, nezazli mi drahá máti, s Trilkem, Kominík hrál, z rozmaríny pěkný věneček a já brečel a to je prosím vše. Čímž slavnost vyvrcholila. Co bylo pak, byly jen paběrky. Rozhostila se všeobecná malátnost i psi leželi v boudě, funěli a mžourali po nás.

Rozptýlili jsme se po usedlosti, ten do sadu, ten do záhonu zelí, ten do Zilvarovic obýváku odespat si verš u řvoucího televizoru, ten vymáhat na šoférovi kolchozního nákladňáku nelegální odvoz písku za půl kopu vajec, nebuď labuď, bobši, trhneme na tom ty i já. Ukradli by mě i kšandy, kdyby byli kolchozní, postěžoval si mi předseda, který tu obchodní transakci maně vyslechl. Není vám smutno v důchodu? Scháníme účetního. Na poloviční úvazek. Učil jste počty, ne? Utěl Bobšovi jednu malou předsednickou a odkymácel se do vejměnku. Pozvala ho babička. Babička proměnila vejměniční světničku v hernu. Už byla zase jako miník, dubový stůl byl vydrhnut, na kamnech vonilo kafe, z vyřizávaného rámu Kristus Pán žehnal mariášníků. Kafe mi bodlo, mariáš neumím. Když jsme s maminkou rajzovali mezi Rychnovem a Pelhřimovem a Třeboní a zpět, herci všetně mastívali kaufcvika. Ani kaufcvika neumím. Kominík ještě preludoval na melodii Až nás na Volšana povezou, pan Doubek uklízel buben do kůlny, i Zilvara už stáhla zákonitá choť do bezpečí. Byl odpavučin a byl jakýsi skřísnutý, něco se ve mlynici pravděpodobně odehrálo, hudba to nebyla, tak všechno všudy v světě pomíjí. Není mě smutno, veselím se a hoduji, tlučeme na buben. Počty jsem neučil a kašlu tě na účetního. Učil jsem dějepis a českou mluvnici. A láskosloví, jmenosloví a tvarosloví. Skladbu větnou, souvětí souřadná a podřadná. Věty podmětné, předmětné i doplňkové. Interpunkci. Na černo i genitiv záporový, ten v osnovách není. Na ministerstvu školství o něm nevědí. Ale vraťme se k masu. Servírovalo se maso uzené, k němu vínko červené, zažhly se svíčky v lampionech, dav hodovníku prořídl, někteří byli svými perchtami odtaženi domů, nazráliť ke stropení ostudy. Někteří se zatoulali v okolní přírodě a hospodářských objektech, namnoze s úmyslem bezúhonným spát. S uzeným masem zápolili sami samotinké tetičky. Část zvládli, zbytek si hlídali. Zabalíš nám to na cestu, přikázali neteři boženě provdané Zilvarové. Provdané šťastně, do majetku, do mlejna. A co je nyníčko z mlejna?

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto přívlastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla. Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinilu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

kav vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: No, sir.
1: Posloucháte Pohodovou hodinku.
2: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
1: legendárních textařů
2: a hvězdných interpretů.
1: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
2: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodová hodinka.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Filmový, dabingový a divadelní herec Ivan Vyskočil slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že se můžeme hlas Ivana Vyskočila připomenout v následujícím pořadu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte, abych vás pozval do Nostalgického muzea zábavy. Do Šemánovic u Kokořína, konkrétně do zdejšího společenského minicentra Nostalgická myš, přijel 16. září roku 2000, shodou okolností v den mých narozenin, herec Ivan Vyskočil se svou tureckou manželkou Anifé. Netušil jsem, že to budou jedny z mých nejveselejších narozenin. No a vám už teď přeji, abyste se bavili stejně tak, jako my, onoho dne.

Vážení a milí, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a půjdu rovnou k věci. Vítám naše milé hosty, herce pana Ivana Vyskočela a jeho půvabnou ženu Anifé.

0: Vy jste se z toho krásně vyzul, z toho uvítání, protože jste řekl, Ivana vyskočila jeho paní Anife, jinak tedy vy jste se vyzul hezky z toho jména, já říkám...
1: Já právě jsem si říkal, že to nechám už, aby... Já si můžu poprosit...
0: Oni totiž mají jméno místo rodného čísla, víte, protože v jejich kraji tam se nepíšou rodné listy, tam se dělají zářezy na břevno.
2: Není.
0: A všechno je to v tom jménu, takže Anička je Anife Ismet Hasan Ali Kočolu Ahmed Husein Vyskočilová.
2: Já jenom chci říct, že manžel říká zářezy na dveře, jenomže u nás lidi v lese prostě nemáme ani dveře. To ne.
1: Já začnu u vás, pane Vyskočile, protože jste Pražák a nejsme tak daleko od Prahy. Udeřím na vás v těchto končinách nebo v tomto pořadu takovou obligátní otázkou. Jsou to Klabe s Vltavou a hrad Kokořín. To bývala za našich mladých let častá místa školních výletů. Zavítal jste sem někdy jako školní dítko na exkurzi? Tak,
0: jako školní dítko jsem sem nikdy nezavítal, protože jednak teda bych vám vlastně oficiálně taky popřál k narozeninám, i když jsem o tom nevěděl. Ale jelikož teda vlastně jsme tak přibližně stejně narozený, tak si můžete uvědomit, že pro nás ze Žižkova byl obrovský výlet do zoologické zahrady, když to byl kraj města. A ocitli jsme se náhle na venkově, že? Takže Kokoří, no to pro nás byla strašná dálka, to bylo jako Afrika. A takže jsem se dostal až daleko později, když jsem začal jezdit na kole a to bylo tak přibližně, protože zase asi jsme vyrůstali tak ve stejných poměrech, my jsme byli chudí děti, takže to jsem si pořídil až v 9. třídě kolo. No a pak jsem se tak dostal Karlštejn, Kokořín, to, co jsem stačil objezdit, ale jinak vám řeknu, že jsem sem hrozně často jezdil se svýma dětma, s těma prvníma.
1: Ano.
0: S těma klukama, co mě později pak seznamovali s mojima dalšíma ženama.
1: Pardon, můžeme udělat i pořádek v těch dětech? Kolik...
0: Tak pořádek v dětech uděláme. Tak moje první dítě je Jan, tomu je dneska skoro 30. Potom druhý dítě je Jakub, tomu je 25, ten mě seznámil s Aničkou. Pak mám další dítě, to je Míša, ty je 10. No a se Saničkou máme další dítě, to je Harry a tomu bude 10.
1: Tak to bychom měli vyřízeno k dennímu pořádku, jak říkal Vlasta Burian.
0: A jinak teda Kokořín krásnej.
2: Kolik dětí mi ohlásil.
1: Jo, tak ohlásil tolik.
2: A jinak nevím, ono to po každý vždycky nějaký dopis přijde, že jo? Takže vlastně já nevím, kolik jsou mimo, že jo? Já taky jsem ohlásila svůj přístup s jednou.
0: Ne, žádný mimo nejsou.
1: Vy byste vždycky mohla, když tak říct ještě tu verzi, kterou znáte svýma očima a poopravit eventuálně manžela. Tak nemusíte taky vědět všechno. Ale mluvili jsme se na čtyřech dětech.
0: Ale jako podivu teda i do toho Kokořínského údolí. I dokonce. Abych to odvrátil. Tak ty i Anička jsem zavítala, než znala mě.
1: Vážně?
0: No.
2: Já jsem tady byla v Kokořině. Pochopitelně jeho syn mě sem přivez, aby mi ukázal, jak je Česká republika krásná. A tady mi vlastně říkal, že mě chce seznámit s takovým opuštěným starým chlapem. Že? Takže mě připravoval na to. Pardon, já nechtěla urazit můj pane, ale tak to bylo.
1: Udělal dobře, že vás seznámil. My jsme u té školy, respektive já jsem začal tou školou, já si myslím, že bychom měli začít těma školníma letama a začnu u Anife. Chodila jste ráda do školy a co jste se učila ráda a co jste se neučila ráda?
0: Chodila jste vůbec do školy?
2: No já jsem si myslela, že to řekne můj manžel, on je totiž takový jako jemně jedovatý nebo hodně jedovatý. No, chodila jsem do školy. Pochopitelně nebyla jsem v tak až velká škola, byla jsem ve vesnické škole, chodila jsem ráda. Nechci se chlupit, jakože jsem chlupit, jakože...
0: Dobře, chlup.
1: Ale
0: Já rozumím, chlupit, no.
2: Nechci se chlupit, že jsem byla jako dobrá žáčka, ale jsem chodila ráda a všechno jsem měla ráda. Nejvíce mám měla ráda historii, protože byl pan učitel moc hezký chlap, ale byl taky zase starý. Byl takový opravdu starší a já od té doby už mám takovou tu uchylku na ty starší chlapy. Takže jsem chodila ráda do školy. Dokonce jsem nechtěla se vrátit domů, chtěla jsem tam zůstat.
3: No a ještě dál si chodila potom.
2: No, já ne... Chcete na dále?
1: No jo.
2: No jo, tak dobře. Tak já jsem chodila do školy, chodila jsem do, jak se říká, základky, jsem ve vesnici a potom z vesnice mě matka nakopla do města. Takže musela jsem, chci, nechci, já strašně jsem chtěla dělat školu malování, protože vždycky v malování jsem byla dobrá. Jenomže moje maminka, protože dělá v nemocnici, tak dělala ortopedku a moje teta chirurg, takže vždycky chirurg, nebo jak se říká, takže vždycky se máma říkala, ne, žádná škola malování, žádná škola jako umění, budeš prostě doktorka. Já jsem říkala, já nechci vůbec, ona říkala, ne, tam půjdeš. Pochopitelně, že jsem šla, dělala jsem biotechnologickou školu a se z 4 roky, jak se říká, dělaná stavba, abyste mohli pokračovat jako doktorku, jenomže já jsem nepokračovala, že jo, v tom. Udělala jsem jenom ty 3 roky a matce jsem zkazila prostě ten její, ona strašně to chtěla udělat, takže to její štěstí jsem zkazila, takže jsem neudělala tu biotechnologickou školu jako až do konce, takže doktorka se se mnou nestala, ale mám ráda dělat takovou, pracovat, pardon, jsem uchylná z krvi a ze stá. A když něco, jako když je zranění, ráda mačkám, mám, dělám. Takový věc, to jo, to mi zůstalo. Ale potom jsem dělala počítače, protože na dnešní dobu potřebujeme počítače, jenomže já jsem dělala takové věci, úplně jinou školu, než te, co dělám, že jo. Dělala jsem biotechnologii, dělala jsem malování, dělala jsem počítače a skončila jsem u tanci, že jo. Takže teď vlastně tancuju a na to nemám žádnou školu, to mě učili babičky, dědkovce doma a tetičky.
1: K tomu se dostaneme, k tomu tancování, to bude úžasný. Chcete to nějak doplnit, pane Vyskočile?
0: Ne, ne, já zase se to dozvídám všecko tak jako postupně, abych pravdu řekl. My se seznamujeme, vlastně my se pořád seznamujeme. Já se vždycky něco dozvím a ono to tak pomalu leze ven a já se vždycky zhrozím.
1: S čím jste si jako děti nejraději hráli?
0: No tak to úplně říct nemůžu, že jo? Já...
1: O vás jsem si to myslel.
0: No dělají to všichni chlapečkové, jim se nedá nic dělat.
3: No já jsem měla hračku nějakou hezkou,
2: ne,
3: že jo?
2: Ne, chyba. Já jsem asi byla stejný jako on. Ale já hračku jsem neměla. Já totiž taky jsem z chudé rodiny. Můj manžel říká, že je z chudé rodiny, ale když moje švagrova vždycky vypráví, jak jako, on totiž měl strašně hodně tatínka, který hrál na klavír a to. A prostě vlastně oni byli z bohaté rodiny a potom se stali chudá rodina. Ale já jsem se narodila prostě chudá. A tak to asi zůstane, protože jsem si vzala chudého chlapa. No tak to jo. Já jsem neměla totiž hračky. Jediná nejlacinější hračka bylo, já jsem se totiž narodila v Bulharsku a jsem Turkyně. A jediná
1: hra... Jak je to možný, pardon, to mě vysvětlete, to se, já jsem taky v tom tápal. Jak se může někdo narodit v Bulharsku a je Turkyně?
2: No, naši dědkovci a babičky, kterým válčili Osmanci, Osmanlí, takže oni řezali ty hlavy.
1: Jo.
2: No. No. Tak ty se dostali do Bulharska, tak tam byli 500 let, že jo? 500 let žili v Bulharsku a bylo tam osmansko-otomanská stát, takové říše. Říše. Takže vlastně tam, ale pochopitelné, že moje předky 500 let tam nežili. Asi 100, 150 let maminky strany tam byly a potom z tatínkovy strany přišli tam v roce 1914. No a tam jsem se vlastně narodila a tam mi zůstalo jako kořeny, jako z maminky a tatínka. Ale právě kořeny jsou v Turecku, pochopitelné. A máme velký bordel v tom.
1: U nás se říká, turecké hospodářství.
0: To neříkejte před Aničkou, nebo se strašně rozčilí. Protože, a říká, a docela má pravdu, protože tak znám dobře český národ a tu a tam i do politiky zabrousím. A Anička vždycky se rozčilí a říká, vy říkáte turecké hospodářství, my máme sklizeň 3x za rok, já bych vás chtěla vidět, jak vy byste to stihli.
2: Vrátme se k té hračce. Já totiž u nás bylo tehdy v Bulharsku jediná hračka, nejlacnější to bylo. Opice taková černoušklivá a na to vlastně byl kolotoč a ta, kde zmačneš knoflík, ona furt se točila. A já vždycky jsem čekala matka, že přijde a Vánoce, že budu a že dostanu nějakou panenku. Vždycky jsem si přála panenku, neměla jsem panenku. Každý rok tu opici, nesnáším opici, to musím říct, žádnou hračku jsem neměla, měla jsem tu opici. A jinak jsme si dělali sami hračky na tu dobu. Když si mluvíme s manželem, tak dost často vycházíme na to, že já žila jsem pochopitelně o 30 let později, ale měli jsme stejné poměry, jako když on se narodil. Takže vlastně stejně staré jsme, když tak se podíváte.
0: Anička vždycky říká takové hezké věci, že někam přijdeme do muzea, tuhle jsme byli v nějakém muzeu, kde ukazovali staré lampy a ona říká, vy to máte v muzeu, my s tím doma svítíme.
1: Chtěl jsem se vás zeptat, poznal jste Aniččino rodiště a rodiče její?
0: No, ne, zatím nepoznal, jenom teda poznal jenom z takový fotografie, jenom z dopisu. Ono je to právě složitý tím, že teď zase trošku na tu vážnější notu, oni tam byli takový velmi složitý poměry, kdy v roce 80 si všichni, si Todor Živkov vymyslel, že všichni budou Bulhaři, což nejjednodušší způsob byl, že všichni přejmenovali, že jo. Takže tam byly takový ty jako až velmi děsivý věci. Já jsem se to ku podivu dozvídal, já jsem vždycky trošku aniž se nevěřil, když to popisovala. A teď jsem se setkal s kolegou, který v Bulharsku hrál divadlo, protože si vzal ženu Bulharku a opravdu potvrdil mě, že v tu dobu tam prostě byly tanky na ulicích a zákaz vycházení a tak. A že se tam děli takové věci, jako že prostě kdo se nechtěl nechat přejmenovat, že mu zhrábli buldozerem barák a děti dali do dětského domova a tak dál. A kdo se taky nedal přejmenovat, tak si kopal hrob a ráno, když se Turci právě modlej, muslimové, tak se ho zeptali, jestli se teda dá přejmenovat a když ne, tak už tam byl a o spoustě lidí se tam neví, že o spousta lidí utekla do Turecka. A právě Anička má příšerný, nestrašlivý, jak to nazvala tím slovem? Nevěstinec, tak tohle to má ve jménech, protože má jedno bulharské jméno, pak si vzala turecké jméno, neustále nosí sebou papír, že to jméno, který přidělili, který s ničím nesouvisí, je jedna a tatáž osoba s tureckým jménem. Dítě se jmenuje ještě podle bulharského jména, což naprosto pro, nejenom pro naše úřady, ale když jsme chtěli jet do Itálie teďko a Italovi jsme vysvětlovali, že je to skutečně její dítě, ale jmenuje se jinak podle toho bulharského jména a že ona podle toho bulharského jména je ta jedna a tatáž osoba, jako je na tom pase, tak nás dělá. A vyřešil to jedině tak, že řekl prostě, dobře, tak jí dáme vízum a dítě musí jet do Sofie na italské vyslanectví. Tak jsme řekli, tak nic, tak nikam nepojedem. Zavolali jsme jednoho kamaráda, vyřešili jsme to, ale prostě. Takže musím vám říct, že nakonec jsme se přes kolegu Martina Stropnického, který dneska pracuje v diplomatických službách, dostali až na bulharského konzula, což se nám nakonec ukázalo jako velmi příjemný pán, protože jinak jako Bulharům trvá rok, než třeba vyměnějí pas a napřed nechtějí vyměnit pas, že ho všecko posílají, no to mino do Sofie, do Sofie, česko do Sofie. Kor teda, jakmile padne turecký jméno. No a nakonec ten konzul řekl, vy tam ani s těma třema jménama a každým pasem jiným nejezděte tam. První blbej policajt vám sebere ten pás a zůstanete tam půl roku, než se dostanete zpátky. Nejezděte tam, dokud to nebudete mít vyřešený. Takže proto jsme tam nebyli. Jo. Jinak já bych tam strašně rád se podíval. Ale... Samozřejmě řešíme to, protože teda by měla Anička dostat český občanství, ovšem to je zase další pozoruhodná. No, to je ovšem, to není jen tak. Kdybyste si chtěli vzít cizinku, tak pozor na to. Jako sice na té matrice vám řeknou, jo, tak teď dostane automaticky český občanství, přijdete na cizineckou policii a tam řeknou, ne, ne. Vy jí musíte složit 197 tisíc na konto, a nebo podepsat, že se o ní budete 5 let pečlivě starat. Takže to jsem já podepsal. Takže kdyby si to Anička rozmyslela, tak já se o ní stejně musím 5 let starat. A potom po těch 5 letech se začne teda rozhodovat, jestli dají český občanství nebo nedají český občanství. Takže je to velmi složitý. Mezitím Bulhaři zase poslali další pas, ve kterým mi ovšem nenapsali Vyskočilová, ale Vyskotchilová. Takže má další jméno a je v tom ještě větší zmatek, než byl.
2: Oni věděli, protože Vyskotchilová vypadá jako Vysuchilová. Takže věděli, jaká jsem, tak proto mi dali to jméno, že jo? Takže máme takový...
4: No tak,
0: takže to k tomu zmatku.
4: Vysvětlili jste to.
0: Si z toho nedělejte, já taky ne.
2: Já jsem to nedokončila, on totiž zná maminku jenom po telefonu a po dopisech. Vždycky ty dopisy musím tlumočit, což pochopitelně tlumočím je prospěch sobě, ale když volá po telefonu, tak to nemůžu, protože on, když se mu nadávala bulharsky, tak to rozuměl a mi říkal, já rozumím, že mi říká starý osel, vymyslí si něco jiného. Teď jsem začala nadávat turecky, ale mama, když volá po telefonu, tak to její volání spočívá v tím, že řekne, ahoj, jak se máš? Dobře, co dělá můj zeď? Sedí na křesle. No dobře, ale co dělá ještě? Čte knihu. A umila si mu nohy? Říkám, mami, já nejsem prostě na Balkáně, já jsem v Evropě. Ne, ne, ty prostě musíš to dělat. Tvůj muž je, tvoje babička, tvoje teta, tvůj druhý Allah, tvůj muž a všechno tohle to mi říkne. Já řeknu, mami, ty jsi byla úplně blbá, já ne. Já jsem prostě...
0: Sice, abyste si nemysleli, jo, sice moje žena mě říká můj pane, ale jenom před lidma. A nosí za mnou tašky, taky jenom před lidma, jenom než zajdeme za roh. Ale jak jsem si všim, tak paní Suchá říká tady Ondřejovi šéfe. Takže nejsme daleko od sebe.
1: Taky jenom tady a jenom chvilku. No, tak teda.
0: No, ale když jsme u toho mytí nohou, tak vám, pánové, něco řeknu. Teď se ženský dobře taky poslouchejte. Přesně je to tak podle toho pořekadla. Ona, ta česká ženská, vždycky hledá toho chlapa, aby si našla orla. A když si najde toho orla, tak mu začne přistřihovat ty křídla, aby jí neuletěl. Pak zjistí, že mu ty křídla už tak přistřihla, že s takovou opelichanou slepicí doma nebude a jde hledat orla, jo? Kdežto přece jenom ta muslimka, ta říká, ne, ne, ty set, to není mužská práce, ty set, to udělám já. Ne, ne, to ty nedělej, to je mužská. A někdy ten pocit toho paši je pro nás pány velmi příjemný. A má to tak bejt.
1: To je krásný. Tak slyšela jsi to, jo? Tak, já pokračuji. Ivane, jak jste spokojen se znamením, ve kterém jste se narodil? A věříte horoskopům?
0: No, tak já jsem takový přízemní, že moc na ty horoskopy teda nevěřím, ale já nevím, s kterým znamením mám být spokojený. Já jsem celkem spokojený. Já jsem se narodil 21. května a to je právě den, kdy se převrací bejk z blíženců. Takže jak se mě to hodí? Někdy jsem bejk a někdy spíš blíženec.
1: To je dobrý. A vaše znamení?
2: Moje znamení je ryba a podle čínského horoskopu jsem tygr a můj manžel je pes. A v čínského horoskopu je řečeno, že tygr a pes žijí dobře, ale pes ho strašně moc provokuje. A to znamená, že tygr se naštve a dá přes, jak se říká, držku. peskovi, ale jedna vec je tam řečená a počkrtnutá dvakrát, že tigr nikdy neumíra vlastne smrti. Vždycky umíra násilnou smrti, takže vždycky si dávam pozor na toho psa. Ale podľa horoskopu, ako som ryby, a musím říct, že tam je řečeno, že ryby jsou naivní lidi, což u mě asi ta naivita už skončila. Ale moc tomu taky nevěřím. Já věřím spíš čarodějnici u nás. A u nás existují čarodějnice, opravdicky. Ne tady, jako když v nějakým pořádech řeknou prostě přijde čarodějnice, omi, kareta, tarota, nevím co. Všechno je prostě podvod. Já jenom se podívám na oči na toho člověka a vím, že lže. Ale u nás existuje opravdu lidi, kteří vám udělají takový, jak se říká, magie. No, magie se dělá a existuje na iště a to nedělá každý. Ono to dělá jenom určitě lidi a to dokážu, tak tím lidem věřím, protože já, mně se to stalo, já jsem nevěřila a jsem zažila jednu věc, která nebudu je říkat a můj manžel ji zažil. V době, kdy jsme zažili, tak on zažil něco takového, co ještě pokračovalo. Takže ja u nás spíš věřím. Když mi řeknou, toto to se stane a mi to řekne pravý člověk, tak věřím tomu. A jinak na horoskopy ryby a takové věci nevěřím vůbec.
5: Děkuji.
0: Mimochodem, když teda jste u těch horoskopů, tak jsme se setkali s jednou naší kamarádkou a nebudu říkat kterou a nebudu říkat kterým časopisem. To říkala, no já jsem psala horoskopy do jednoho časopisu 4 roky, nevím o tom ani ne. Každý týden jsem to musela vymyslet.
1: Řekne-li se, Ivan vyskočil u příslušníků starší generace, to někdy vyvolává zmatek. Nevadí vám, že jste dva Ivanové vyskočilové a nekomplikovalo vám to někdy život?
0: Tak mně to nevadí, ale řeknu možná věc, která i mě samotného trošičku tak jako zklamala, že pán vyskočil, když jsem se poprvé já objevil někde ve filmu a tak, tak tenhle pán, který píše takový hezký knížky, jako vždyť přece letat je snadné, mě psal, abych se dal přejmenovat. Yeah. Což teda, jak si jsem říkal, že nevím proč a že jsem si mě tak pojmenovala moje maminka, že teda spolu celkem nemáme nic společného. A krásně na to reagoval Láďa Menšík, s kterým jsem tehdy, já jsem točil asi svůj druhý film a v předklonu jsem vcházel do auta, v kterým seděl Láďa Menšík a hned prostě ahoj, tady zázala Láďiček, ještě říká Ivane, prostě tak, jak Láďa Menšík přistupoval k lidem. Bezhledně já jsem říkal, co ty s tím Ivanem vyskočil? A jsem říkal, no nic, on mi akorát píše, abych se dal přejmenovat. Tak mu napíš, aby se dal přejmenovat on, že seš slavnější. Přitom já jsem točil svůj první film, že? A pak povídá, a vůbec, teď on se může psát doktor.
2: Ale vlastně já s tím jménem, abych to dokončila, můj manžel totiž je takový skromnej. On, můj manžel neví, odkud měl to jméno, vyskočil, odkud jim to přišlo, tak já to tak na tebe prozradím.
0: A můj manžel, jsem se zvěděl nedávno.
2: Můj manžel začal psát knihu, možná je pro vás známo, že jo, manželky a jiné lásky, že jo. A,
0: ne, jo. Já to vysvětlím, to já řeknu. V naší rodině, my jsme to, v naší rodině.
2: Bylo, nebylo.
0: Moje babička byla baletka a měla nemanželské dítě mého tatínka. A byla baletka v německém divadle, čili dnešním Smetanově divadle. A tam se traduje, že zatímco na scéně zpívali Viljo, ach Viljo, tady, da, da, da, tak ona dělala mýho tatínka za scénou. Asi vyhnula jenom tu krátkou sukničku. A říkalo se, že to udělala s nějakým strašně slavným zpěvákem, který zpíval ve vídeňské opeře a tak dál. A říkalo se, že ten správný zpěvák byl Pavel Ludikar. A To jsem já vykládal, my máme jakovýho kamaráda společného tamhle s Radvítem Novákem, Jardu Someša, a to je chodící encyklopedia. On říkal, počkej, ale jak se jmenovala vlastně tvoje babička za Svobodná? Já jsem říkal, no já nevím, protože nějak rodiče se rozvedli, když mě bylo dva roky, že jo, a vůbec jako tak se to rozdělilo, ta větev. A on říkal, teď on se nemenoval Ludikar, to bylo přezdívka, on se jmenoval Vyskočil. On se skutečně jmenoval Vyskočil. Takže já nevím, jestli se vlastně ten tatínek jmenoval po něm, nebo že má babička už je dávno mrtvá, tatínek je dávno mrtvý, takže jako nemám kde to zjistit. Ale možná, že něco tam z té větve nějak je. Že mně se teda taky strašně líbí baletky.
1: To je tak úžasný poslouchat vaše rodokmeny a to, že já počítám, že ještě za půl hodiny se zase vrátíme k nějakému příbuzenstvu. No, vysvětlil se to dobře. Anife, jaké míváte sny?
2: Hrozný. Ne, jako já asi jsem se radila se s psychologem, ale ne psychologem, že jdu k panu Cimickému a radím se, to ne. S kamarádem, který říká, že je psycholog, ale to je úplně obyčejný člověk. Já mám takový sny, že večer, kdy se mi zdá film, dívám se na film Mlčený jehňat, jak například a ten kanibal a to, tak potom mám kanibalské sny, že já jsem ten kanibal a to jsou hnusné sny. A ten kamarád mi říkal prostě, že to je asi pod sebe záhovy nebo něco takový. On nějak mi to vysvětlil blbě stejně. A prostě tak mám hrozně sny. A mám někdy erotické sny a ty erotické sny jsou hrozný, protože vždycky jsem v taková situace, kdy musím opustit Ivana a vždycky brečím a vždycky Ivan mě probudí a mě utěšuje. No a potom mám takový hezký sny, kde jsou u nás a mluvím jako u mě v rodině domů a u maminky, tatínka a mluvím turecky. A problém vlastně turecky a teď začaly se mi zase vrátit z turecky sny. A nejčastější sny, které mám, a to mají asi všechny tyhle, které žijí v jiném státě, jsou takový, že já se vrátím zpátky domů a já tam nechci, tam je to strašně špatně, jako ti takový azylanti, nebo jak se jim říká česky, Evička Našit, moje švagrova, emigranti, moje švagrova, která odešla do Švýcarie v době komunismu, tak má úplně stejný, emigrantský sny si jim říká, ano. Tak ty jsou moje nejčastější sny a strašně se bojím od ty sny, abych se nevrátila a nikdy zpátky nemůžu se vrátit k Ivanovi. A nikdy prostě, tohle to je, to, mám hrozně sny prostě.
5: Ježiš,
2: hezky nemám, musím říct opravdu, asi jsem zkažena, nemám hezky sny. U nás se takhle říká.
1: Tak si berte prášky nějaký.
0: Říkejte.
2: Já musím říct.
0: Ale já mám hezký sny, barevný sny vždycky a takový euforický, občas prostě. I lítám, ale občas mám takový sen a to mě jako, to pak mám krásnou náladu a to jako vždycky vidím z vejšky, třeba vidím jako město a většinou je jaro, jo. A já jsem mám měl sen a to bylo v roce opravdu na začátku ledna 89, ne, ani ne, no prostě vůbec netušilo se, že se něco stane. A představ si, že mě se zdálo, já byl na kopci, bylo jaro, kvetly tam jabloně. Z toho kopce jsem já viděl jako nakonec Evropy, kde bylo moře, v kterém se houpaly koráby, jako na obrazech starých Holanďanů. Měl jsem nádherný pocit a v tom tam zastavil trabant. Z toho trabantu vylez Němec, a mluvil na mě německy, ale já německy vůbec neumím a mluvili jsme a já jsem na něj křičel jako to je krásně, co taky u vás rušej komunismus a on říkal taky a objímali jsme se. Já to vyprávěl čestný slovo v divadle S.K. Neumanna a za 3/4 roku nebo rok potom se to stalo. Takže to byl můj sen, který si do dneška pamatuju.
2: Jo, já mimochodem, ty sny, když říkám, a to se mi opravdu uskutečnilo, já od svých 6 let, což je doba, když začíná člověk jako už pamatovat věci, mně se po každý zdal sen, louka, lesík a v toho lesíku jsem já a tam je barák. A nikdy jsem nevěděla, co to je a potom bylo takové jako bouřka a tak dále. Nikdy, a to místo prostě vždycky se mi zdalo takové jako hodně známý. A teď se mi to stalo a to se mi opakovalo asi, jo, po každý.
5: To místo jmenuje.
2: No ne, to místo, no jak se jmenuje, tak to a to nebyla jsem vůbec, nevím, jak se to jmenuje, jako to místo. A vždycky tam bylo takové jako furt v mozku se mi opakovalo slovo Tachov, Tachov, Tachov. Nikdy v životě jsem neslyšela o Tachově. Nikdy v životě prostě jsem nevěděla, že to je v České republice. A když jsem teď přišla s manželem, jsme měli v Tanvaldu jako vystoupení, to před týdnem, a tam bylo, že manžel říkal, podívej se tu zkrátka, ta cesta, dal mi mapu, a kde byly úplně takové jako městečka, vesničky a všechno. A já první věc, co jsem udělala takhle, a to bylo Tachov, takže já vlastně něco tam budu mít. Asi jsem proto v České
5: tam je
2: republice. Městečka
5: Tachov mimo ještě našeho města Tachov.
2: A já vůbec nevím, tak to je jediný sen, který se mi zdal. Dostala jsem se v Čechách, konečně vím, kde to je a strašně chci tam se dostat.
0: A samozřejmě mě nutila, abych tam zajel, že jo, že určitě tam dřív bydlela, že to je reinkarnace a takový ty pitomosti, no.
2: Já věřím tomu.
1: Ivane, čím vás dovede Anife rozesmát? A Anife, čím vás dovede rozesmát Ivan? Kdo začne?
0: No tak, lejte, s Anife se v podstatě smějete furt, jo. Protože, jako když vám vykládá, že ta paní už je taková starší, že měla už krematorium, jo. Místo klimakterium, tak, tak prostě k těmhle věcem dochází furt. Prostě to, z, jako když vám ráno říká, no, přesně, Ivanku, v noci byla zima, viď? V noci byla zima, teď na těch autěch je slanina. Místo jinovatka. Tak občas prostě prskáme smíchy a to dokonce už teda s Harrym, který už ovládá češtinu pomalu líp než já. Takže to, těmahle věcma, nevím, no tak legrace s ní je pořád, no. Nudný to s ní rozhodně není teda.
2: No, já teď řeknu, z čeho by mě rozesmál Ivan. Je to pravda, že já se nesměju, jako když by mě rozesmál, ale rozesměj mě s tím, když začne dělat doma jako tanečníka a zpívá. To je hrozný, opravdu, když se jenom na ní díváte, jo, ten velký chlap, jak tančuje jako umírající labutě. Tak to, nebo umírající labutě byly, no. Ne? Tančící labutě, umírající, tak vlastně on tohleto mi tancuje. A ještě k tomu, co najde, tak si to dá na hlavě. On prostě strašně se zdobí, že jo. A takhle mi to tancuje, tak to vždycky mě rozesměje, že jo. A nebo ten jeho zpěv, jo, dneska... Zrovna dneska ráno zpíval nějakou hroznou píseň. Co jsi zpíval?
0: Pravda, hroznou píseň, já jsem jí zpíval, protože už mě zlobila, jak jsem jí zpíval, že všechno jsem udělal pro tebe a žádná jiná už nesvede, abych pro něj dělal to, co pro tebe.
2: No tak tu recitovala, on to nespíval. Píseň, no. Takhle to bylo, takže vlastně on mě zpívá, on myslí, že krásně zpívá, ale vlastně tam to, a vždycky se rozesmíl, tak tohle to vždycky mi udělá radost. Nebo udělá mi velkou radost. Když a se směju a úplně mám pocit takový jako, jak se řekne, nevím. Když manžel řekne rusky například, cipljonak znamená kozu. Já říkám Ivanku, cipljonak rusky znamená kuřátko. A on mi řekne, ne, koza, to je koza. Já říkám, ty jsi koza, žádná koza to není, to prostě je slepice, kurže, malinký a konec. A největší radost mi udělá se strašně chek tam, když on udělá chybu. Když se podívá na slovník, udělal chybu, no, tak mám...
0: Tak to je škodolibá radost, to je něco jiného. Ale nejvíc Aničku rozesměju, když je nejvíc vsteklá, což je teda asi tak každých 5 minut, protože oni jsou vsteklí kvůli všemu. A když ona třeba křičí jako... Kam si dá to dřevíčko? Já jí řeknu, neříká se dřevíčko, říká se polínko.
2: No tak to mě nerozesměje.
0: To se vám směje, to je neuvěřitelný. To se směje, vždycky se sekirkou v ruce a běhá kolem baráku. Pak se smějeme oba.
2: Ty malácko.
1: Ivane, já bych teď... Zabrousil mezi...

0: protože on má takový krásný a vtipný jazyk a já mu za to děkuju. A já jsem psal takový ty nesmysly a on to pak dával do spisovné češtiny. A, ale s Pavlem Landovským, no, víte, já jsem měl Landáka strašně rád, já ho hrozně mám rád, teda, protože on byl pro mě něco, co já jsem v životě jako nepoznal. Já jsem to teda psal v té knížce, ale já jsem si poprvé, když jsem se s ním setkal, tak já jsem si myslel, že to je ten homosexuál, jo. Protože on přišel, jak se máš, jo. A teď byl tak někoho družnýho, jsem v životě neviděl, jo. Až potom mě teda došlo, že to jsem se strašně splet, že to není ono. Protože Pavel Landovský, ten jako mě otvíral život, ten mě ukázal, o čem to je. A my jsme spolu točili film Pavla Juráčka Každý mladý muž a bydleli jsme spolu v Plzni a my jsme vlastně, to byla ta první povídka, je o tom, jak takovej starý mazák veze mladýho bažanta k doktorovi a teď samozřejmě ten starý mazák ho strašně uráží, že jo, a vůbec se s ním nechce bavit a nakonec to teda končí tím, že starý mazák mu dá svoje lehké boty, aby teda jemu bylo jako takový to smíření. Ale ten Pavel, no to byl tryskající život, který mě prostě zatáhl do všeho a to, co jsem tam nepsal v té knižce, že třeba mě jako ukazoval, jako říkal, jsme šli od někud, znáš tajemství třetí ruky? No, co to je? Podívej. Teď tam stáli takhle dva a objímali se. Stoupni si. Takhle stáli dva a objímali se, jo? Tady je ten objímající se, jo? A Pavel říkal, podívej, jo? Teď si stoup takhle k tomu rohu. A teď začal po ní jezdit. A teď já jsem koukal, že a ten jako to, a teď ona byla čím dál tím říčnější, až si najednou všimla, že teda je tam ještě, že je tam jedna ruka navíc. A teď jsme utíkali, že a měli jsme z toho srandu. No prostě Pavel mě otevřel dvířka do života a vykládal všechny takový ty krásný historky z divadla, protože on vlastně byl odtlučený tou šmírou, že jo. A říkal, jo, to u nás, v Teplickém divadle, jo. To bylo nádherný. Tam měli baletky, tam měli přehopsat jeviště a než vylítli na portál, tak jedný vypadlo ňadro. Samozřejmě, ostatní kolegyně ji hned chytili a přes celý jeviště šlo ňadro. A vůbec prostě měl tyhle ty krásy, takový ty zážitky a to. Já jsem teda na něj opravdu koukal jako na svého mistra a do dneška si myslím, že ten Pavel, přestože teda, jak jsem já si ho nazval, jsem říkal, jak může být v tomhletom nosorožci tak jemná duše a taková životní moudrost, která v tom Pavlovi opravdu teda je a to v klobouk dolu. Psal jsem v té knížce krásnou věc, že on poprvé napsal tu hru Hodinový hotelier a Pavel Juráček, prostě ten typický intelektuál, že ten jemný člověk, říkal, no on mi pořád strkal do ruky nějaký papíry. Ale já jsem si říkal, no přece já nebudu číst něco od člověka, který píše ryba s měkkým i. No a on napsal takhle nádhernou věc. No. Takže to, myslím, že ten vztah zůstal a Pavel nakonec vlastně tu naši knížku křtil, což opět se projevil jako Pavel. Kali řekl, v tvým případě a Novákově křest, to je blbost, ne? To musíme tu knížku obříznout.
1: Přednedávnem nás opustil Jiří Sovák. Vy jste s ním točil Plavení hříbat, hrál tam vašeho tátu. Jaký vztah jste měli mezi sebou ve skutečnosti?
0: No, naštěstí. Říkám naštěstí, my jsme měli vztah moc hezký. On mě měl rád a já jsem ho měl teda taky rád. A on, myslím si, že Sovák byl zas úplně druhý extrém toho Ládi Menšíka. Láďa Menšík byl strašně hodný člověk a v hereckých kruzích myslím si, že to je až nevídaný. Láďu měl totiž každý rád. No a herci, jak známo, se zas mezi sebou tak nemilujou, jo? Ale toho Láďu měl každý rád. S tím se prostě, on měl schopnost bavit se jak s panem doktorem, tak s bábou od kráv a prostě on ke každému měl

0: přístup a on prostě mohl vypustit ty nejhorší slova, jemu to každý odpustil. A když to Parsová, ten má prostě krásný, trefný, sarkastický humor, takový ten, co prostě sedne a myslím si, že kdyby si mě neoblíbil, tak bych to měl s ním hodně těžký, jo, protože bych nechtěl být terčem jeho humoru, ale Sovča prostě byl bezvadný, no. Já myslím, že kdyby jsme tady na něj nostalgicky vzpomínali, že by to ani nerad slyšel, on byl nádherný, že známý jsou ty jeho historky, jak prostě zničil naprosto letadlo z Moskvy, že jo, když teda tam nastupovali všichni papaláši, tak Sovča si koupil bramborový salát. Nastoupil do toho letadla. To letadlo začal. Vzal ten pitlík. A zase seděl dál. Najednou udělal taky. A sežral to z toho pitlíku, jo. Půl letadla se poblilo, prostě. A to on prostě dokázal, jo. Jezdili jsme se šoférem, který jezdil příšerně pomalu a přitom byl na to strašně pyšný, jaký je báječný řidič, jo. Sovča seděl vzadu vždycky a povídal, no. Frede, to není jízda, to je karosovaná chůze. Nebo tu krásnou moudrost v jediné větě, když ten Bočan mu povídá, ty Jirko máš noviny? A on povídá, v době komunismu, že jo? Ne, to si radši vymýšlím sám. A to byl Sova. To je Sova. Jo. Hráli v té době, že jo, hráli Rozrušená země, jo. V Národním divadle tam prostě nebyl text, tam se střílelo z kulometu Maxima, běhali a padali tam prostě. Ten se včera na to koukal, no. A už nevím, kdo to režíroval, příšerně rozčílený prostě jako se otočil na toho Sováka a říká, no co je, Jirko, co tomu říkáš? Říká, nic, výborný, výborný. Ještě bych takhle v tom třetím jednání hodil mezi lidi 40 kilo krvavých jater. A tyhle ty trefy se prostě jemu rodily v hlavě. To jsou ty věci, které mě vždycky napadnou, až když jako jsem dva měsíce po té události. No? To byl Sovák. Miloval jsem ho. A ještě se k němu musím vrátit, protože to je věc, kterou jistě všichni pánové pochopí, že to... Já myslím, že dámy ne, víte? To je jenom takový ten mužský syndrom. Že jsme seděli takhle ráno, jsme čekali na plavení hříba, jsme seděli na té ohradě pro koně a koukali jsme, tam šla takhle ta skriptka. Tak po ní koukal a povídám, hezká, že jo? A říkal, pro mě už nemá cenu souložit. A já jsem jako si myslel, jako, že už nějak jako nemůže, nebo to, protože mi to nikdo nevěří. To se nedá popisovat. Já snad myslím, že tak, co můžete použít. A na to jsem opravdu pyšnej. Já jsem byl u založení herecké asociace a byl jsem i u toho, že, nebo lépe řečeno, já bych řekl, že s Vaškem Postráneckým a Tomášem Töpferem je velká moje zásluha, že dneska je cena Thálie a už jsem od toho pryč a už to ani nikdo neví, ale já jsem na to pořád hrdej, protože díky mně to taky je a myslím si, že hodně díky mně, protože jsem podle toho běhal. A já jsem opravdu pyšnej na to, že se nám povedlo dát před smrtí za celoživotní dílo cenu panu Kemrovi. A nakonec v loni jsme ji dali panu Sovákovi. Já jsem byl celý šťastný, že on to dostal a on byl taky šťastný, že to dostal. A já si myslím, že to je to nejhezčí, čím jsem se mu mohl odvděčit. nebo aspoň kouskem z toho, abyste nemysleli, že si myslím, že celá zásluha je moje, to ne. A hodně jsem na tom dělal.
1: Když jsem se vás ptal na Pavla Landovského, tak asi bych mohl jedním dechem ještě vyslovit další jméno, a to Jiří Hrzán. Jak vzpomínáte na svůj vztah s Jiřím Hrzánem? A...
0: No, Jirka, to víte, my jsme začali, když vlastně já jsem přišel v roce 68 do Činoherního klubu, no a padnul jsem teda do té party, která tam tehdy byla neporušená, a s Jirkou Hrzánem jsme zrovna zkoušeli. No a Jirka Hrzán jednak teda může za to, že jsem se poprvé oženil. Za druhý teda mě byl samozřejmě, byl mě za svědka na té mojí první svatbě, která tam jsem měl měsíc, manželství, které trvalo jeden měsíc, to bylo mě rekordní. A tak, no tak jinak na něj vzpomínám jako na bezvadného kolegu, a Jirka byl, Jirka jak byl takovej, Jirka jako je frér, víte, on kouřil vždycky ty dlouhý doutníky, vždycky prostě seděl, a jak byl takový malej, tak jako se jako hodně štajfoval a všecko prostě uměl a všecko zvládnul. A samozřejmě já jsem na něj koukal jako na pána Boha, že jo, protože já jsem přišel ze školy, a pro mě to byl pan někdo, a on hned mě tykal a všude mě sebou vodil a byl takový třeštěný kluk. A no, já nevím, no, hodně jsme spolu kamarádili, že bychom jako až tak, jako že bych měl Jirka tyhle ty historky, to ani tak ne. On měl spíš takový, on byl jako frajer, on prostě všecko zvládnul, všecko uměl. A jednou si ho pamatuju, když tam režisér Krejčík zkoušel Penzion pro svobodné pány, tak režisér Krejčík je známý tím, jak prostě příšerně vstekle a bije herce, a Petra Kostku on kousnul do ucha, že jo. Nejlepší historka, kterou o něm nejvíc miluju, je, když točili na Karlově mostě nějakého našeho klasika, já nevím, jestli to byl Neruda nebo co, a toho pána já jsem zažil, to byl u kamery, byl takový pán služba, který vždycky tlačil ten vozej, jmenoval se pan Kantor, s tím jsem já točil taky svůj první film, a ten byl obrovský, snad 2,5metrovej chlap s takovýhlema ramenama, a ten tlačil ten vozek, na kterém seděl Krejčík, že jo, a tam v davu, jako v komparzu, si přivydělávala paní toho Kantora. A Krejčík kouká, říká, oni mi tam ty komparzisti chodí, a co tamhle ta kráva v tom klobouku, já ji zabiju jich. A teď se říkala, takhle už prostě na ní ty krávo. A no, za ním běžel ten Kantor, který toho Krejčíka takhle otočil, že opovídá, tak ta kráva, to je moje paní. Krejčík, těšilo mě. A přesně takhle prostě seděl Jiříček Hrzán za Krejčíkem, kouřil ten svůj příšerný doutník, a Krejčík smrti. No co tomu říkáte? No, že kdybyste na mě, pane Žzele, řval, jako řvete na ty najvišti, tak bych vám natrh prdel. Takže...
2: No. Aničku nesmíme přeskakovat, že jo? Já tady mám... Teď jsem zmatený, vám řeknu.
0: Teď co můžete, no, co můžete pouštět? Že?
2: Ne všecko. Já jsem tady si vypsal z profilu československých filmových herců o vás takový jako... Ivan Vyskočil patřil v 70. a 80. letech k nejzaměstnávanějším mladým filmovým hercům. Jeho počáteční nesmělí a zakřiknutí chlapci vyspěli v průběhu let v mladé muže, nefalšovaného, někdy trochu drsného, ale přitom romantického charakteru. Takové jsou nejen jeho postavy kladné, ale i postavy negativní. A v té souvislosti mě zaujala věta, v detektivkách hrál jak lidi, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, tak i pracovníky bezpečnosti. Šlo vám líp pro následování padouchu anebo padoušství? Na co jste se těšil víc, když jste jel na Barrandov?
3: hrál většinou hajzlově, že jo?
4: Ne.
3: Já jenom takhle ho pamatuju, že
2: jo? Hajzli pro nás sedoval.
3: Jo.
0: Krásně je, že mě radil kamarád Čestmír Hřanda, kdybyste mě zaskakovali nějakou složitou otázkou, abych udělal, co to?
2: A je to tady, víte, jo?
0: Já bych vám pravdu řekl, nevím.
2: Správně.
0: Já nevím, protože ono vždycky na každý té figuře něco je a na každý té figuře si člověk musí něco najít. Já jsem hrál všecko možný, tak, jak se to v té době hrálo. I ty pracovníky bezpečnosti, kriminalisty, všecko možný. No, já nevím, já jsem, to je takový zajímavý, víte, třeba v Brně jsem hrál vždycky vrahy a dvojčata. Vrahy a dvojčata. Teď znova, teď tam třetím, dělám s Moskalíkem četnický humoresky a zase já hraju dvojče a vraha. Jeden z nich je vrah. No, dělá se to dobře.
2: Hezký, tak dělá se to dobře. Na vás.
0: Poslední dobou hraju bejvalý manželi. To taky nevím, jak se to tak prostě. Teďko dělám s Hanušem, s panem Hanušem, to je stejná kombinace, jako dělali ten Život na zámku, tak dělám v seriálu Šípková růženka zase bejvalýho manžela. V hotelu Herbich jsem měl předtím bejvalýho manžela. Takže zaplať pán Bůh i dneska teda, mám ty práce, zaplať pán Bůh, nějak se to teďko docela dobrý. Ale předtím, no já nevím, víte, to víte, jako ty hajzlové, jak říkala tady Anička, oni jsou takový barvitější a takový, jako je takový, je to takový, jako šťavnatější a může tam člověk ukázat, ale...
5: Vážení a milí, povídání s Ivanem Vyskočilem a jeho ženou Anife tady nekončilo, naopak. Jenomže my se spolu budeme muset pomalu rozloučit, neboť čas se navršil. Jak posezení s manželi Vyskočilovými pokračovalo, to si budete moci doposlechnout až za týden ve stejnou dobu. Končí tedy první část veřejné rozhlasové nahrávky Nostalgického muzea zábavy ze 16. září letošního roku. Přeji vám dobrou noc, pěkné sny a příště nezapomeňte. Naschledanou.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Milí přátelé, jsme rádi, že vás můžeme přivítat při další schůzce pod světly ramp, na jejímž začátku vás zdraví její autor Jiří Kasal. V té dnešní budeme pokračovat v galerii velkých a výrazných hlasů, které ozdobily leckterý muzikál, film nebo koncertní arénu. Tentokrát mám na mysli velmi kultivovaného zpěváka, jehož vliv přiznává i náš Karel Gott. Tím je Johnny Mathis.
1: Teacher, teacher, there's so much I'm longing to know, 'cause my heart has

Zahajovací vizitka Johnnyho Mathise, jeden z jeho největších hitů, v jehož názvu stojí učitel, Teacher, Teacher, naznačila nejzřetelnější rysy zpěvu tohoto muže, vynikající techniku a vkusnou uhlazenost, jimiž bez nesnází přecházel přes několikery žánrové hranice. Ovšem, to jsou hodnotící slova spíše typická pro běložské zpěváky než pro ty vyšlé z černošského etnika. A z tohoto důvodu byl Johnny Mathis, jenž si nejvíce liboval v melancholických baladách, od počátku své dráhy s mnohem větším nadšením přijímán běložským publikem.

Když se barva slunce mění v modrou, o tom zpíval Johnny Mathis. Jeho život se začal odvíjet ve městě Gilmer ve státě Texas od data 30. září roku 1935. Zakrátko se jeho rodina přestěhovala do pověstné poštovní ulice v San Francisku. Když mu bylo 8, koupil mu otec laciné piano za $25. Ale aby tento nástroj dostal do dveří bytu, musel jej nejdříve rozebrat a pak zase složit. Dlouhou dobu se Johnny Mathis nemohl rozhodnout, zda hlavním smyslem jeho života bude hudba nebo sport. Na střední škole hrál basketbal, ovšem nejvíce vynikal v atletice. Běhal přes překážky a skákal do výšky. Dokonce se v roce 1956 zúčastnil v posledně jmenované disciplíně národní kvalifikace na letní olympijské hry v australském Melbourne. Johnny ani nenastoupil dráhu učitele angličtiny a tělocviku, k čemuž získal plné vzdělání. Shoda okolností jej zpátky dovedla k muzice.

Very Much in Love, v skutku zamilován, byl Johnny Mathis v minulé písničce. Počátky hvězdné kariéry tohoto zpěváka spadají do roku 1956. Vedení úctyhodné nahrávací společnosti CBS si původně myslelo, že v něm nalezlo novou jazzovou hvězdu, ale po prvních nahrávkách, které s Mathisem pořídilo, změnilo názor a přisoudilo mu jemně nasládlý baladický repertoár. A na Vavříny nemuseli šéfové dlouho čekat. V roce 1957, tedy přesně před 50 roky, slavil Johnny Mathis obrovské úspěchy s písničkou, která ostatně náleží k těm nejvydařenějším svého druhu v 50. letech. Její název je vskutku vzletný. Wonderful, wonderful, tudíž nádherné, nádherné. Někdy se procházíme při pobřeží a dýcháme ten chladný, slaný vzduch. Ty se na mě otočíš s polibkem v očích a já cítím s ničím neporovnatelné vzrušení v srdci. Je to nádherné, nádherné, malé.

Zazněla vůbec nejznámější píseň Johnnyho Mathise, která byla také umístěna na album jeho největší hitů Johnny Mathis Greatest Hits. I když tato deska vyšla už v závěru 50. let minulého století a mohla proto mapovat jenom rané Mathisovo období v roli zpěváka, dočkla se až neuvěřitelně dlouhodobého ohlasu u posluchačů. Na americkém žebříčku dlouhohrajících desek se držela plných 490 týdnů, za což si vysloužila zápis do Guinnessovy knihy rekordů. V tomto ohledu Johnnyho Mathise překonala v 70. letech anglická rocková skupina Pink Floyd. Z rekordního Mathisova alba si ještě zahrajeme jednu v 50. letech oblíbenou skladbu It's Not For Me To Say.

Johnny Mathis se svému publiku od konce 50. let ještě mnohokrát svými nahrávkami připomněl. Mezi jinými jmenujme alespoň Misty. Avšak na piedestál hitprádové slávy vystoupil znovu až po téměř 20 letech. Stalo se tak spíše překvapivě. Mathis se radil se svým producentem Jackem Goldem, jak se vzepřít řadě slušných na vysoké úrovni daného žánru stojících písniček, jimž ale chybělo kouzlo všeobecné přitažlivosti. A hle, zrodil se nápad naspívat duet se zpěvačkou Denise Williamsovou, do té doby působící v podpůrném sboru i u nás známého Stevieho Wondera. Denise byla nabídkou ohromena a to se mělo ještě opakovat. Po druhé, ležíc na hotelové pohovce, slyšela píseň, která byla jejím a Mathisovým společným dílem. Tento zajímavý duet z roku 1978 nesl částečně protimluvný název Too Much, Too Little, Too Late, což znamená příliš mnoho, příliš málo, příliš pozdě.

Zahrali jsme vám další z velkých Mathisových hitů, který tak zároveň uzavřel připomenutí této salóně vyhlížející osobnosti historie pop music. Přáli bychom si, kdybychom vám tím udělali alespoň malou radost. Přátelé, autor půlhodinky Světla Ram, Jiří Kasal vám děkuje za poslech a přeje Kupu tolik potřebného štěstí. Mějte se hezky.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, právě teď se můžete spolu s námi vydat na toulky českou minulostí. Vracíme se do doby, které se už neříká poděbradská, ale protože na trůn usedl Polák Jagellonec Vladislav, tak jí historici dali jméno Jagellonská. Počínaje rokem 1471, bude trvat 55 let.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý jsou připraveni dělat na té cestě časem na zpátek průvodce.
4: Jaromír Ostrý,
1: právě ten má na starosti režii tohoto 276. dílu, připraveného v Českém rozhlase Brno na motivy knihy Petra Hory Hořejše.

0: Ti čeští páni, kterým nelíbil se Jiří, těžko se i s novým králem smíří. Stále vedli válku proti němu, která byla celé zemi k zlému. Nový král byl ještě mladý, neměl žádné peníze, o válce neměl ani zdání a královské statky, hrady měli pevně v rukou čeští páni, kteří byli jeho přívrženci. Dlužní úpisy na ta panství měli a vzdáti se jich to nechtěli. Proto se ta válka táhla skoro celý rok, než podniknut byl rozhodující krok a obě strany uzavřely příměří, a to ještě roku 1472, příměří, jež do roka a do dne trvat má. Toho roku na nebi se objevila veliká kometa, která zvláštní byla tím, že každého večera se na obloze stěhovala a byla jinde než noci včerejší. Ta hvězda měla dlouhý ohon, který byl na konci světlejší.
1: S chuděrami kometami byla v našich dějinách vždycky svízel.
2: Jako na potvoru se objevovali vždycky, když se na obzoru rýsoval nějaký malér.
1: A nějaký ten malér se v našich dějinách rýsoval takřka permanentně.
3: Po roce 1471 vězel hlavní problém zemí koruny české v tom, že na jednu korunu a jeden trůn byli hned dva muži.
2: Jedním z nich byl 15-letý Vladislav z rodu polských Jagellonců.
3: Druhým 28-letý Matyáš z rodu Hunádiovců, toho jména první zvaný Korvín.
1: Neboli Havran.
3: A ještě jinak Matyáš Uherský.
1: Ale když nahlédneme do jakýchkoliv slovníků, do učebnic, tabulek či soupisů českých králů, tak tam s překvapením zjistíme, že pro období 1471 až 1516 měl náš stát pouze jednoho krále, a to Vladislava.
2: Přesto v něm po celou tuto dobu byli králové dva.
3: Pomalu 20 let,
2: až do Matyášovy smrti v roce 1490,
3: patřila polovina státu,
2: totiž Morava, Slezsko a obě Lužice, Horní i Dolní,
3: jemu, tedy Matyášovi.
1: Tak byl ten uherský Havran českým králem, nebo nebyl?
2: Z hlediska práva a legitimity králem nebyl.
1: No proto.
2: Takže v žádných tabulkách nefiguruje.
3: Na tomto tvrzení nic nemění tehdejší postoj papežského Říma, který Matyáše jako českého krále formálně uznal a protežoval.
0: Na jednom ze sněmů českých, které byly za té doby držány,
1: dozvídáme se od Františka Palackého,
0: měl král Matyáš i posla svého nejmenovaného biskupa, jak poznáváme z odpovědi, která dána byla odstavů na jeho poselství. Byly totiž opakovány návrhy již známé, aby rozeznání o právu ke koruně české náleželi Vladislavovi neb Matyáši bylo dáno do rukou papežových, aby Matyáš uznán byl za poručníka Vladislavova, tento pak za nápadníka v Čechách po smrti onoho a tak dále.
1: Co pak o tom, čí pozadí usedne na český trůn, se tehdy rozhodovalo v Římě tak, jak se o tom rozhodovalo mnohem později v jiných metropolích?
3: Samozřejmě, že to vůbec nebylo na papežích, aby vybírali Čechům vládce.
2: V našem státě odedávna platilo, že Češi si své panovníky vybírají sami, a to volbou na stavovském sněmu.
3: Ani velmi volná příslušnost do svazku křesťanských zemí říše římské toto právo svobodné volby nekrátila.
2: Římským císařům náležela pouze kompetence vzít volbu na vědomí a formálním aktem ji schválit.
1: Takže pokud jde o Matyáše Korvína,
2: ten nebyl nikdy žádným domácím sněmem zvolen.
0: Odpověď stavů českých Matyášovi na sněmu byla, že pokoje jak vůbec, tak i s královstvím uherským zvláště sobě přejí, ale násilí každému také násilím opříti se dovedou, jak o tom prý svědčí vítězné boje ještě nedávno pod chrabrým králem Jiřím i proti Matyášovi samému, i proti celému takřka světu vedené. O právu Matyášovu ke koruně české, že jim není nic vědomo, to, že přísluší králi Vladislavovi v každém ohledu celé a nedá se děliti. O Matyášově lásce k pokoji, že vydávají trpká svědectví města, hrady a vsi v Čechách popleněné a chudina od jeho vojáků odrancovaná. Ať prý jen on sám dá pokoj Čechům, pakže toho pokoje bude ve vlasti jejich dosti. Soudu papežovu ve věcech křesťanské víry král Vladislav vyhýbati se nebude, ale království jeho české, že je svobodné, o tom s nikým, že souditi se nebude. Dvou králů Čechy tak málo prý snesou jako nebe dvou sluncí, aniž je potřebí Vladislavovi jakéhokoliv poručníka. Stavům českým, že přísluší vynésti výrok o zletilosti panovníků svých a dobrých rádců, že mladému králi nedostávati se nebude.

0: Ve světle českého středověkého právního řádu byl Matyáš samozvancem.
1: Ke královskému titulu mu dopomohla hrstka opozičních katolických šlechticů ze Zelenohorské jednoty.
2: Ale ta volba v Olomouci...
1: Ta nebyla v žádném případě regulérní.
2: Jak to? Přece se hlasovalo.
1: Jenomže Češi v té chvíli jednoho legitimního panovníka měli. Byl to Jiří z Poděbrad. Ten nebyl ani sesazen, ani nezemřel.
0: Tehdejší papež Pavel a jeho stoupenci sice na Jiříkovu suverenitu útočili.
1: Ale to všechno byly akty násilného zasahování do vnitřních věcí nezávislého státu.
2: Ano, jestli si dobře vzpomínám, tak Jiří z Poděbrad reagoval na tu pokoutní Matyášovu volbu prohlášením, že...
3: Udělají-li v Olomouci jednoho krále českého, uděláme jich v Praze 4 a bude jich pak 6. Však víme, že také více jest králů uherských a známe lidi, jež se píší králi jeruzalémskými, nemající ani hrstky země v Jeruzalémě.
0: Prostě Matyášovo uzurpátorství bylo neudržitelné.
1: Jestliže se 2 měsíce po Jiříkově smrti dal Korvín i korunovat,
2: aniž měl v moci skutečnou českou korunu,
1: tak pouze navázal na bezprávný akt z roku 1469, ale jeho nároky na českou korunu tím nikterak neporostly.
2: Matyáš tedy legitimním českým králem nebyl.
0: Za to Vladislav Jagiellonský ano.
1: Stal se jím regulérní volbou.
0: Dokonce jednomyslnou.
1: Na početně zastoupeném kutnohorském sněmu.
2: Ti, kdož nesouhlasili?
1: No tak ti se buď nedostavili, nebo sněm opustili, ale každopádně jich byla menšina.
0: Na rozdíl od Matyáše byl Vladislav právoplatně zvolen a přijat.
1: Proto také na seznamech historických panovníků figuruje pouze on.

0: Kníže Viktorin, krále Matyáše vězeň, přijel z nenadání do Prahy osobně a příjezd jeho měl pro Čechy důležité, avšak ne veskrz blahodárné důsledky. Učinil, jak později najevo vyšlo, tajnou úmluvu s Matyášem, že nebude-li vykoupen 100 000 dukáty, které za jeho propuštění požadovány byly kategoricky, přičiní se, aby zjednal vězniteli svému volný přístup do království českého. Zdá se, že zbaven by v naděje na český trůn, nedopřával ho ani Vladislavovi, šťastnějšímu soupeři svému. V Uhřích složil do rukou legáta Vavřince Rovarely vyznání víry katolické, což ovšem u Čechů posavat zůstávalo tajemstvím. Sešel se však s bratry svými a neopomněl je pobízeti ke kroku podobnému a podporován v tom byl i od manželek jejich. Bratři všickni by vše pospolu na Poděbradech, sídle praotců svých, rozdělili se mezi sebou o dědictví své jak spupné, tak i zápisné.
1: Spupné dědictví neznamená, že by se snad dědicové koukali na ostatní spatra, ale že z něj nevyplývaly lenní závazky. Na rozdíl od dědictví zápisného, u kterého ony závazky byly přímo písemně zaznamenány.
0: Knížeti Viktorinovi připadlo ve Slezsku knížectví Opavské a hrad řečený Hradec s příslušenstvím. V Čechách, kde po první manželce své Markétě z Pirkštejna, páně Ptáčkově dceři, držel Polnou i Rataje, obdržel jen město a panství Kolín nad Labem. Knížeti Jindřichovi dostali se ve Slezsku knížectví Minsterberské a Frankštejn, v Čechách pak hrabství Kladské a panství Náchod i Kunětická hora se všemi jejich příslušnostmi. Knížeti Bočkovi přičteno rozsáhlé panství Litické a zápisné hrady Veliš s Jičínem i hrad a město Most a knížeti Hinkovi nyní patřili Poděbrady a Kostomlaty.
1: Pěkně se nám bratříčci podělili jako v rozpočítadle. Eniky, beniky.
2: Tím ovšem jejich starosti neskončily.
3: Uzavřeli totiž závazek, že svého krále ožení.
0: Když se slavila v Berlíně svatba braniborského markraběte, umluveno tam bylo přičiněním Jindřicha Minsterberského i zasnoubení sestry jeho, ovdovělé kněžny Hlohovské Barbory s králem Vladislavem. Tato vdova se po smrti manžela svého, posledního knížete Hlohovského, stala dědičkou jeho i dávána byla budoucímu choti naděje, že s rukou její obdrží také knížectví, které otec její nemeškal osaditi mocí branou k její ruce.
1: Bylo vskutku Hlohovské knížectví takovou dobrou partií, myslím, pro českého krále?
3: Bylo.
1: Jak se to zjistilo?
3: Ověřením na místě.
1: Něčím, jako je audit?
3: Dá se to tak říct. Polští diplomaté zjistili, že v knížectví leží 6 kvetoucích měst a 6 pevných hradů.
2: Země je hojně zalidněna a přináší knížeti ročně 3 až 4 000 zlatých příjmu.
3: Barbora byla tudíž bohatou nevěstou.
2: A české království mohlo s novou královnou jenom získat.
1: A co jako?
2: Peníze a moc.
1: Aha. A odpovídalo to ohodnocení Barbořina věna pravdě?
3: No tak, trošku bylo nadsazené.
2: Ovšem královi rádci i Vladislav sám takové řeči rádi slyšeli.
3: A i když pochybovali o výši knížecích příjmů, tak se jim zdálo, že Barbora je opravdu v dané chvíli mezi všemi nevěstami tou nejvhodnější.
2: Na druhé straně nevěstin otec, braniborský markrabě, vítal český zájem o svou dceru a popoháněl členy delegace k rychlé dohodě.
3: Nešetřil přitom úplatky.
1: Čím?
3: Tehdy se tomu ovšem tak neříkalo. Byly to čestné dary.
1: Čestné dary? A hezký termín. Mohl by se používat i dnes. No, to se potom dělal audit.
3: Záleželo mu prostě na tom, aby svatba byla co nejdřív.
1: Moment, nepadla tu jen tak mimochodem zmínka, že Barbora byla vdova?
2: Nepadla.
1: Ale padla.
2: Nepadla mimochodem. Ona padla záměrně.
1: Takže Vladislav, kterému bylo kolik vlastně v té době?
3: 20.
1: Vladislav si měl brát vdovu? O kolik byla dotyčná starší?
2: Byla mladší.
1: A kolik jí bylo?
2: 12.
1: Prosím?
2: 12. Právě ovdověla.
1: A kdy se vdávala?
2: V 8.
1: V 8. A to bylo normální?
3: Tak úplně normální to nebylo ani v těch 12, protože i nejrozšířenější lékařské příručky tehdy považovaly teprve 13. rok života u děvčat za věk počínající dospělosti.
2: Podle českého zemského práva se zjišťovala dospělost u urozených chlapců a děvčat takzvaným ohledáním.
1: Ohledáním? Co se ohledávalo?
2: Intimní místa. Zkoumalo se, zda už se jim ochlupila stydká místa, jako rozkrok a podpaží. A zda se už děvčatům nalévají prsa.
1: No, to teda měli starosti.
3: Znaky dospělosti byly důležitou součástí zemského práva. Jenom dospělý šlechtický chlapec nebo dívka se mohli v právním životě země ucházet například o majetek, anebo směli vznášet požadavky na účast ve veřejném životě.
1: Barbora se ale stala předmětem sňatkové politiky nějak záhy.
3: Ano, a to nasvědčuje, že s ní organizátoři sňatku spojovali mimořádné naděje a plány.
2: Jejím prvním manželem byl jeden z posledních z rodu Piastovců, který vládl v Polsku od 10. století.
3: A druhým se měl stát nový český král.
4: Není pochyby, že Vladislav souhlasil úplně s námluvou touto.
1: Asi mu nic jiného nezbývalo.
2: Vždyť já nejsem vůbec hezká.
1: Kdo to řekl?
3: Barborka. V jednom ze svých dopisů tatínkovi.
1: A skutečně nebyla, nepodceňovala se?
3: Tak ani ne.
1: Jak to bylo s jejím půvabem?
3: Když o tom se těžko mluví, mohlo by se říct, že tělesným půvabem právě nevynikala, no.
2: Byla si toho vědoma a obávala se, že i její ženich si to myslí.
1: Ale Vladislav svou snoubenku přece nikdy neviděl, nebo ano?
2: Na vlastní oči neviděl, ale obrázek ano.
1: No, a co?
2: Inu, že by ho nadchl, to se říct nedá.
3: A to ještě můžeme předpokládat, že malíř portrétované děvče trošku vylepšil, prostě ji zidealizoval.
1: Tím hůř pro Vladislava.
3: Český král neměl moc času se nad takovými otázkami trápit.
2: On byl do manželství spíš postrkován, než aby sám po manželce toužil.
4: Vladislav dal plnomocenství k té věci od sebe a sám uzavřel v Praze smlouvu svatební, která se v únoru příštího roku v Praze slavit měla.
1: Měla, jakože se nakonec neslavila.
3: S přípravami se začalo, to ano.
2: Ku příkladu výbavu měla mít nevěsta přímo dokonalou.
3: Vladislav měl být uchvácen nevěstiným svatebním rouchem.
1: Když ho nemohl uchvátit její půvab.
2: Tatínek nelitoval peněz a dal dceři šít šaty až v Benátkách.
3: Nejjemnější hedvábí a nejdražší samet a krajky měli okrášlit novou českou královnu.
2: Skutečně ji takto nazývá.
4: Barbora, česká královna.
3: A taky snoubenka se tak podepisuje.
2: Po Barboře manželce císaře Zikmunda měli dostat Čechové opět panovnici Barboru.
3: Zbývalo už jenom dohodnout se na přesném datu příchodu nové královny do svého království.
2: Jenomže to se nedohodlo.
1: Proč?
2: Nějak se to nestihlo.
3: Do věci se totiž vložil uherský král Matyáš.
4: Ten nedopřál soupeři svému tohoto přírůstku moci. Divoký kníže Jan Zaháňský osoboval sobě právo dědičné po strýci svém na města Hlohovská. Toho využil Matyáš a poskytnul mu válečné pomoci v penězích i lidech braných, jimiž on porazil slabé braniborské posádky a zmocnil se většího dílu knížectví bez veliké nesnáze. Jen Krosno se ubránilo.
1: Jak pak se zachoval Vladislav?
4: Nedal v tom důkazu mysli ušlechtilé, když zasnoubenou choť svou po ztrátě jejího jmění za manželku vzíti si již rozmýšlel.
1: Opravdu se tak zachoval?
3: Na jedné straně se Vladislav cítil vázán slibem daným jeho posly kněžně Barboře a byl si vědom toho, že ve světě i doma utrpí újmu jeho dobrá pověst.
2: Na straně druhé se krčil pod tlakem stavovské obce, která přestala mít zájem o tu kněžnu z Nemanic.
4: Nepřinese-li Barbora české koruně věnem slezské knížectví, jaký smysl bude mít uzavřené manželství?
3: Přátelé a rádci se už začali porozhlížet po nových nevěstách a zahajovali předběžné námluvy.
1: A co se stalo s českou královnou Barborou?
2: Česká královna Barbora Čechy nikdy nenavštívila a českou královnou se nikdy nestala.
3: Provdala se za jakéhosi nevýznamného knížete a zemřela v 50 letech.

0: Bene, bene.
1: Čili?
0: Dobře, dobře.
2: Tak odpovídal český král skoro na všecko, s čím k němu přišli.
3: Pravdu měl nakonec ten, kdo přišel jako poslední.
2: A kromě toho?
0: Jeho milost má ten obyčej, že kterou stranu silnější vidí, s tou drží.
2: Osvojil si pózu přívětivého vladaře, který vyhoví každému a nikomu neublíží.
3: S takovými postoji se ale nedá daleko dojít.
1: Ani v době krále Vladislava, ani v té dnešní.
2: Co bylo docela sympatické na začátku, to přestalo být brzy funkční.
3: A jak králi přibývala léta, tak se stále víc měnil ve figurku spíše politování hodnou.
0: Bene, bene.
2: Brali ho vážně jenom na oko.
3: Po straně se mu posmívali.
2: Byl to populární král dobře.
0: Mlčel jako sen.
1: Toto je další svědectví, taky od současníka.
0: Král zobal jako holub vše, co se před něj sypalo. A co dnes slíbí, to na zítří nedodrží. Je to člověk nestálý, který dá sebou hnout ledaskomu.
1: Jaký byl ještě?
3: Nerad se zlobil.
2: Nerad se přemysťoval.
3: Nerad cestoval.
1: Ku příkladu na svou vlastní svatbu.
2: Se svatbami měl vůbec problém.
3: A nejenom těmi svými.
2: Když se vdávala jeho sestra Hedvika, tak prostě nedokázal zmobilizovat své síly a na tu svatbu jet.
3: Všichni ostatní,
2: i ti daleko méně významnější,
3: tam byli.
2: Když se po Korvinově smrti stal uherským králem a přestěhoval se do Budína, tak zase nenašel dostatek energie k tomu, aby se bezprostředně účastnil řízení českých záležitostí.
3: Praha jako by ležela někde na druhém konci světa.
2: Za víc než 25 let zavítal do Prahy všeho všudy třikrát, s výjimkou poslední návštěvy vždy jenom krátce.
3: Naskok.
2: Jeho ospalé povaze vlastně vyhovovalo, když v Čechách za něho vládli páni.
0: Dobře, dobře.
1: Tak znělo úsloví, které se stalo doslova okřídleným. A pak ještě jedno. Jeho autorem byla česká šlechta.
0: Ty jsi náš pán a my jsme tvoji páni.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Herečka, zpěvačka, konferansiérka a televizní i rozhlasová moderátorka. Všechny tyto příblastky patří ke jménu Pavlína Filipovská. Zanotovat si s ní můžete nejen báječnou píseň Včera neděle byla,

0: Hlas Pavlíny Filipovské je nezaměnitelný a stala se oblíbenou průvodkyní celé řady pořadů. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
1: Pondělí 25. května se ocitneme v nostalgickém muzeu zábavy Ondřeje Suchého. Čtvrtek 28. května bude patřit rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu a také rozhovoru s Františkem Ringo Čechem v pořadu Hvězdy vinylu, v němž zavzpomínají na doby, kdy jim bylo 20.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin potom na Pohodě můžete poslouchat pořad U muziky s Pavlínou Filipovskou. A chybět nebude ani rozhovor s Jitkou Novotnou v pořadu Stříbrný vítr, který na Pohodě nabídneme v sobotu 30. května.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem. Hezký den vám s Tandemu přeje opět Jan Rosák. Výběr toho dnešního hosta pro vlastně poslední Tandem před vánočními svátky byl pro mě velice zásadní, tak abych vám udělal radost, vážení a milí posluchači, abych vám dal takový hezký dárek prostřednictvím našeho Tandemu. Takže já si myslím, že jsem vybíral dobře. Jenom výčet divadelních, filmových a televizních rolí mého hosta o jeho politických aktivitách ani nemluvě by zaplnil nejméně třetinu prostoru, který je pro náš Tandem vyhrazen. Protože je můj host tak výrazná postava, tak výrazná osobnost. Stačí říct, že hostem Tandemu je dnes Milan Kňažko. Já vás vítám, dobrý den.
3: Děkujem, dobrý den, Prahem.
2: Není to sice náš první rozhovor v rádiu, ale já se s vámi setkávám vždycky velice rád. Já si myslím taky, že vás ani nepřekvapí to, že v rádiu vždycky začínáme nějakou písničkou. Tak tady je ta úvodní.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Jak už jsem říkal, Milan Kněžko už byl v rozhovoru se mnou a nejenom se mnou, pochopitelně, bývá velice častým hostem nebo dost častým hostem i v českých médiích, což je samozřejmě dobře. Myslím si, že to je proto, že nás hodně spojuje, tedy s vás, s námi, Čechy. Je to pravda?
2: No, já se tím netajím a dokonce teď jsem začal docela spontánně mluvit česky a takhle to dělám už od roku snad 1,70 nebo 2,70.
1: To se vám tam samo takhle přehodí do té češtiny?
2: No, když jsem překročil hranice, tak jsem začal mluvit česky, protože jsem byl tady za prací, jako dělal jsem nějaký film nebo televizi a vždycky jsem si mě záleželo na tom, aby mě nemuseli přemlouvat, aby moje čeština nevadila. Aby prostě jsem to mohl být já, kdo je i v tom hlasovým prostoru.
1: Abyste si stál i za tím hlasovým projevem.
2: Tak.
1: Ale já si myslím, že vy jste jeden, neříkám jeden z mála, ale jeden z mnoha slovenských herců, kteří tu češtinu zvládli bravurně. Řekl bych, že vy nejste třeba nám namlouvat. No, takhle,
2: jsme měli takový spor s Marianem Labudou, mým velice dobrým přítelem, bohužel už není mezi náma. Protože jednou jsem mu řekl, že má nějaký přízvuk v češtině.
1: Vy jste takhle, jste se hecovali.
2: A pak jsem ho přesvědčil, tedy já mám lepší češtinu. A tak jsme se natahovali dlouhá léta. A nejenom pokud jde o češtinu vůbec.
1: Jo. Já myslím, že i s Martinem Hubou byste se mohl taky trošičku přetahovat, protože oba dva máte tu češtinu skvělou.
2: A tak moje je lepší, pochopitelně.
1: No, pochopitelně, jak jinak. Tak když už jste zmínil to, že když přijíždíte, tak ta čeština vám tam tak nějak klouzne, je to, myslím, dobře i proto, protože ji potom zúročíte tady u nás na různých jevištích. V současné době je to možná především divadle na Jezerce.
2: Ano, je to Shylock. Stále to hraju a tam jsem hodinu a půl sám na scéně a v češtině, což je tedy docela překvapivý výkon, řekl bych, na Slováka z vesnice.
1: Myslíte?
2: No, rozhodně.
1: To je z vesnice ještě.
2: No, tam mám totiž takový text, víte, že jako, to je úžasné, že lidi na mě reagují, že jako to mě hrozně vzrušuje přímo na obyčejného Johnnyho Davise z malé vesničky ze Slovenska. Dodávám tam, což jsem si dodal, pochopit.
1: To musí mít veliký ohlas. Teda.
2: Ano, to má, lebo John Davis v Anglii z malé vesničky ze Slovenska je podivný spojení, ale říkám to tak.
1: Ale že to je pro vás v podstatě jako unikátní, že hrajete úplně sám takovou kládu. Není to ve vašem repertoáru časté?
2: Takhle, nikdy to nebyla moje ambice hrát sám.
1: No.
2: Já mám rád lidí kolem sebe a vždycky je to o partnerství a tak, ale tohle byla nabídka, s kterou přišel Honza Hrušinský za mnou a mohl jsem to vzít nebo odmítnout. Tam, no a tak jsem si řekl, že to zkusím a bohu dík to vyšlo, lebo jsem za to nakonec, můžu se pochlubit, dostal tálii v roce 2017 jako nejlepší český herec, co si moc vážím tedy.
1: To je velmi zvláštní pozice.
2: A zvláštní bylo, protože jsem reprezentoval České divadlo na mezinárodním divadelním festivalu v bratislavské Astorce. A kolegovi řediteli tomu divadla, Vladovi Černému, říkám, tak teď vidíš, blbečku, takhle my to děláme v Praze. No.

byla chytrá. Zkrátka fajn. Na zahrádce něco rilá.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: To není jediná záležitost, kterou hrajete. Dokonce teď jste přijel, abyste si zahrál ve třech představeních na českých scénách. Co to bude ještě teď?
2: Budem chvilku hovorit zase po slovensky, lebo to budu představit v slovenčině. Hrám s Milanom Lasicom na Fašírky mi nesiahaj, což je v překladu na Karbenátky mi nesahaj. Ale to v tom
1: slovenský není... Fašírka,
2: Karbenátky? Fašírka je Karbenátky, jo. Karbonátek nebo karbenátek?
1: Karbanátek.
2: Karbanátek dokonce, vidíte.
1: Na Moravě karbenátek.
2: Aha, no tak no. Já jsem to myslel moravský.
1: Tak, ano.
2: A to je takový dialog dvou lidí. No, ani to nechci blíž specifikovat, který se zabývají různou problematikou, ale je to spíš řekl bych, komedie místama trošku smutná. No tak to tam budem hrát.
1: Kdo to napsal?
2: Milan Lasica. No a byl inspirován, Gryškovec napsal... Dialog se to, myslím, jmenovalo, ale to v ruštině a to nám bylo, jako ty reálie nám byly dosti cizí.
1: Ano.
2: No a tak jsme to odsunuli a Milan napsal vlastně možná trošku jenom inspirován tím, že jsme to chtěli zkoušet, tak napsal nový dialogy pro nás dva, takže to hrajem. No.
1: A to třetí představení, které hraje?
2: Třetí představení je Láska a terpentín, to napísal William Klimáček. On přišel za mnou tiež s takou ponukou, že má nějaké představení a že už mu to hrali v Prahe a tak. A já jsem o chvíli počúval, prečítal jsem si tu hru a povedal jsem mu, pozrite se, pán Klimáček, je to prvýkrát, kdy jsme spolupracovali, tak aby ste mohli napísať niečo pre mňa, nie? A nebudeme hrať niečo, čo už niekde hrali. A to som mi sa tak položartom a on hovorí, no to je dobrý nápad. Asi o 4 mesiace prišiel s hrou Láska a terpentín. Je to falšovateľový klasikou, ktorý prechádza slovenským štátom, vojnou, budovaním socializmu až dneškom. A stále žije a je inšpirovaný, teda je podporovaný Johanom Sergejevičom Mefom, čo je postava z Bulgakova.
1: Áno.
2: No a to je akože diabol a proste urobil ma. Dal mi ten dar, že môžem falšovať obrazy, že malujem proste ako Rembrandt napríklad.
1: Čili tým mistrem a marketkou tým Bulgakovem.
2: Presne tak, je to o tom. No ale zaujímavé na tom je pre mňa, že sa tým s takým odstupom značným často vyjadrujeme temným dobám, či už to bol nacizmus, fašizmus na slovenský štát a tak ďalej. Nakoniec komunizmus, socialistický realizmus a potom ten dnešok, ktorý je veľmi chaotický vo vnímaní rôznych skupín a viete, že podliehame nejakým konšpiračným teóriám a podobne. Nemáme to jednoduché.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Já myslím, že nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že přestože Milan Kňažko, který je mým dnešním hostem v Tandemu, přijede do Prahy a hraje ve slovenčině, my vás tak nějak bereme jako za svýho pořád. Čím to je, že v sobě máme takhle pořád blízko? Já si myslím, že vy tak nějak jako nám rozumíte a my rozumíme vám, co?
2: No, já nepoznám na světě bližšie národy alebo kultury, ako sú Česi a Slováci.
1: Ja myslím, že ani Nemci a Rakušáci k tobie nemajú takhle blízko.
2: No, neviem to posúdiť, ale myslím si, že nie, že to je niečo iného a že je to, ja to vnímam ako úžasné šťastie, že môžeme takýmto spôsobom sa vzájomne obohacovať. Možno to znie trošku ako fráza, ale je to tak. A okrem toho ja od malička som k českému jazyku mal blízko. Ja dodnes neviem oče náš po slovensky.
1: Vážne ho neznáte.
2: My luteráni sme používali tzv. Bibličtinu v tom čase, čo bola v podstate čeština. No, takže aj tie také detské modlitby, čo som sa učil, a oni to potom preložili pred neviem koľkými rokmi, ale to už ja chodil menej do kostola, priznám sa. Takže ja doteraz, keď by som mal povedať oče náš po slovensky, mal by som problém. Ale keď oče náš, ktorý si nám by si posvícem menuto a tak ďalej, ja stále mi to naskakuje mi to proste v češtine a takisto tie písne duchovní. To bolo presne ešte tým švávachom písané. A ja keď som mal 5 rokov, tak môj starý otec už mal slabý zrak, ale naučil ma čítať ten švábach čiste z egoistického dôvodu, aby ja som mu to mohol ako dieťa čítať, lebo mal okuliare a mal s tým problém. Toto ma naučil a ako dieťa som mu čítal proste, aj keď som mnohým veciam nerozumel, o čo ide, ale napriek tomu som, a dodnes sa orientujem. Teda.
1: Tak vy ste měl takhle už, řekl bych, takový trošičku jaksi předstih před ostatními kolegy, kdy ste, dejme tomu, hrál v českých filmech, na českých jevištích, už Ano, dacu mal. My jsme měli před chvilkou takovou úžasnou příležitost tady setkání na chodbě našeho studia v Karlíně, kdy Milan Kňažko se setkal, představte si, tomu byste nevěřili, s předsedkyní České akademie věd paní profesorkou Zažímalovou, která se s ním zdravila jako s kolegou hercem. Ale za takových okolností se setkali, čemu byste v životě nevěřili. Paní profesorka, paní předsedkyně akademie věd dělala kdysi Milanovi Kňažkovi podkoní, když Milan hrál prince v Rusalce režiséra Petra Weigla. Ano, protože ona byla jaksi jastkyně na koni.
2: Ona byla studentka.
1: Ona byla samozřejmě studentka.
2: A jastkyna na koni.
1: Ano. No, takže vy jste, když jste hrál v českých filmech, tak jste nepotřeboval žádný dubbing, prostě předabování do češtiny? Nikdy?
2: Myslím si, že jednou se to stalo, ano? A to nebudu se k tomu detailně vracet, protože tam to byla spíš taková, že jsme to natočili, ale moc jsme si pak s režisérem jako nesedli, ano, dá se říct, no tak on to udělal tak, že mě nechal dabovat. Nicméně, jinak všechny věci jsem si dělal sám. Dokonce, a což bylo, myslím si, klíčový, to bylo v roce 83, jsem hrál Františka Křižíka, českého vlastence. Jirko Svoboda to prosadil, protože to bylo hrát českého vlastence, přeci jenom by měl český herec. Byl takový názor, docela správný si myslím, tak jsem poprosil tehdy ještě Radka Brzo Bohatého, aby mi namluvil ten scénář jako technicky v češtině. No tak jsem to dlouho poslouchal, pak jsem si to šeptal, pak se hlasitějc a pak jsem to křičel, tak aby se to prostě nezastavilo kvůli mě a zejména kvůli češtině. No. A jelikož tam hraje Medacu Pák, nebo Jirko Kodet, nebo Ráš, Brzo Bohatý Radek taky, no tak jsem si dal, a bylo to v sekvencích třeba 5-minutových, no tak tam jsem nechtěl, aby se to kvůli mě opakovalo, tak tam jsem hodně pracoval.
1: Ale to mě překvapuje. To znamená, že jsou určité rozdíly, dejme tomu v kadencích, jak si určitý slov?
2: No, jsou propastní rozdíly, až? Když mluvíte česky takhle na ulici nebo v hospodě, a pak, když mluvíte třeba v hraný věci někde ve filmu, a zásadní rozdíl je ještě na divadle. Jenom málo Slováků hrá v češtině na divadle. Myslím, že já znám jenom Labudu. ostatní, i když hrajou, třeba Zuzka Kronerová nebo Milka Vašarijová, hrají ve slovenčině, nebo Ďuro Kukora hrají ve slovenčině. A v češtině vyjít na jeviště, ještě s partnerem, jak jsem jednou jsem to glosoval s Vímou Cibulkou, když jsem měl Picasso, tak jsem si řekl, chci tu češtinu zvládnout do takové míry, promiňte, aby to zkrátka bylo vedle Cibulkový, která mluví docela dobře česky. Že?
1: Docela slušně, ano.
2: Tak jako, a je to právě na tom jevišti se to ještě... I teď jsem měl profesorku na Shylocka, která mě poslouchala a pak mi řekla několik velice cenných rad.
1: Takže a myslím, že i pochvaly. Ale řekněte, je to i reciproční? To znamená, že znáte některého z českých kolegů, který by si troufnul na jevišti mluvit slovensky?
2: No, musel by na to jeviště nejdřív konkrétně přijít a pak bych jsme o tom mohli mluvit, ale třeba Donutil si myslím, že by byl
1: schopen. To je pravda, Donutil mluví dobře slovensky.
2: A nebo Marek Vašut, jak jsem ho slyšel, tak má... To je otázka sluchu, si myslím, a taky jistýho zájmu, jistý motivace. Já myslím, že to by technicky je vlastně stejná vzdálenost z Bratislavy do Prahy, jako z Prahy do Bratislavy, že? A ta blízkost jazyka je taková, že možný to je určitě. A není to tak časté, ano.
1: Hostem dnešního tandemu předvánočního je host Milý, herec Milan Kněžko. Nejenom herec, ale taky politik, v podstatě vlastně taky entertainer, protože já vám řeknu hned, jak to myslím, pane Kněžko. Moje manželka vás srdečně zdraví, když zjistila, že s vámi budu mít rozhovor a
2: děkujeme.
1: Mám vám připomenout, že býváte naším společníkem v posteli. Protože my si dáváme na dobrou noc, si dáváme jednu slovenskou stanici televizní, ve které běží pořad, který se jmenuje Sedem. Ano. Kde už teda není 7 účastníků, to je takový trošičku malinko jaksi paradox, už je vás tam jenom 5. Ale za to je to velice výživné. Je to velice krásné glosování současnosti.
2: Ono 7 dní je kvůli počtu účastníků, a kvůli to je 7 dní v týždni.
1: No, myslím, že už ani to nemapuje přímo těch 7 dní, nebo
2: no,
1: ano?
2: Ale ano, ano.
1: Ale bývalo vás tam 7.
2: No, kedysi to
1: ano,
2: bylo,
1: ano.
2: Nevím, kolko jich bylo, já jsem vtedy nebyl mezi ano. nimi. No, ale nicméně je to 7 dní v týždni. Ako chcete povedať, že sa zmenilo 7 dní?
1: Ne, to ještě ne. To
2: odhlasovali to v parlamente, lebo to je možné.
1: Tak
2: pozor.
1: A pozor, a teď se dostáváme k meritu věci, co jsem chtěl zmínit, protože tady přece jenom, ačkoliv sobě máme opravdu pořád hodně blízko, abych řekl, že se máme čím dál raději, myslím, jak si Češi a Slováci, aspoň já mám takovou spoustu kamarádů na Slovensku, že možná tolik jich nemám v Čechách, ale každopádně už se vzdalujeme těmi problémy, protože to, co tam řešíte, když tam najednou řeknete o tom a strašně, jak si se nebo hodně vesele se smějete nad tím, že nějaký Danko prostě udělal nějakou rigorózní práci, tak já se musím podívat do internetu, o čem vlastně hovoříte. Ale to samozřejmě nepostrádá jaksi na veselosti, protože já se bavím teda jako královský.
2: Ano, tak jsou některé osobnosti v politice. Doslova rozprávkové bytosti, které jsou vysoko nadprůměrné v tomto zmysle. A ty se vyskytují, myslím si, v oboch krajinách. Z pochopitelných důvodů by nebylo zdvorile, aby jsem kohokoliv jmenoval. Ale toho svojho si každý může jmenovat. Tak my máme toho Danka, teda, který, představte si, je předseda Národnej rady a vlastně plagiátor. Jeho rigorózna práca je z 5 různých prác a on ju dal zatajiť. No, to je něco. Já jsem si myslel, že už také něco v politike nebude možné po různých příběhoch z 90. rokov, kde jsme tam mali naozaj velmi osobité postavy. No a odrazu stále to nemá. Kedysi jeden z mojich kolegů hovoril, že divadlo nemá dno. Já si myslím, že na tom něco je, ale super s ním politika, lebo tam to dno je stále hlubší.
1: To je ještě větší macocha, no, co si bych povídat.
2: Asi ano.
1: Ale jinak je to velice veselé. Já si myslím, že pořad tohoto typu u nás v českých televizích chybí.
2: Víte, ta politika stále příliš zasahuje do našich občanských životů a keďže si to platíme, tento cirkus, tak sa poďme aspoň zasmiať občas. Nie je to veľmi zlomyselné, myslím si, ono sa to nakoniec ostrihne, asi hodinku sa rozprávame a z toho je potom nejaká 3/4 hodinka. No, tak...
1: Tak bych měl možná přiblížit našim českým posluchačům, že kromě vás tam bývá pravidelným hostem Milan Lasica, moderátorkou je Elena Vacvalová, tím vlastně tvůrcem, který to připravuje, je Marián Leško, což je novinář.
2: On vyberá témy. Ano, najde vždy témy, to je Marián Leško. Ano. A ještě Olinku Feldekovou.
1: A Olinka Feldeková taky...
2: To je stabilná zostava. Tak. Keď někdo z nás ochorie, chodíval tam Geisberg občas město Milana, alebo mňa, keď jsme nemohli.
1: Ten velice bohužel, chybí si myslím, ano, bohužel.
2: Bohužel, preč, no.
1: Tak občas tam býval ještě Milan Markovič.
2: To už bylo dávno.
1: Tak dávno, dávno, dávno.
2: Ale to je těžké.
1: Ale je to hezký pořad, který, jak říkám, u nás tady trošku chybí. Možná by stálo za to. Zkuste přijet a udělat to u nás. Myslím si, že byste měl co říct k naší politické scéně.
2: No, na druhé straně, víte, ta podobnost tu je. Nacházíme ju. Najviac hádam medzi Českou a Slovenskou republikou, ale keď sa pozriete aj do Polska alebo do Maďarska, nechcem to tu bližšie rozoberať, tak ešte na to možno nie sme najhoršie. No. Ale tie podobnosti tam sú. Ten zápas o tú demokraciu je iný v týchto bývalých socialistických krajinách ako inde na západe. Hoci nikde to nie je ideálne, samozrejme. No.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Milan Kňažko už dnes není členem stabilního nějakého divadelního souboru, tedy nejste ve stabilním angažmá, i když jste byl dlouholetým členem Slovenského národního divadla. Už jste tady zmínil třeba vaši spolupráci s Milanem Lasicou. To znamená, že vám teď dělá větší radost třeba taková ta partneřina na jevišti třeba ve dvou, takový ten krásný ping-pong?
2: No, ve dvou je to len s Milanom Lasicom.
1: Ano, jenom?
2: Ano. No nie, teraz pripravujeme vlastne ďalšiu hru, kde budeme tiež len dvaja. No, takže... A keď sa to tak vezme, tak som aj toho Picassa sme hrali vlastne tiež len dvaja. No, povedzme, že takéto komorné divadlo je mi podstatne bližšie ako veľké divadlo. Ja som sa mohol vrátiť do Národného divadla, viete, držali mi tam miesto, ano. Samozrejme, v roku 2002, ale rozhodol som sa, že nechcem už hrať čokoľvek, kedykoľvek, s kýmkoľvek a ktokoľvek bude režírovať, že by som o tom rád spolu rozhodoval. A keďže som túto šancu dostal, lebo vo veľkom divadle to je tak, že sa objavíte v obsadení.
1: Áno,
2: áno. Nie je obvyklé, aby to niekto neakceptoval. Proste to je zákon. Nepísaný možno, a možno aj písaný. No. Takže ja, keďže to začalo u Milana Lasicu vlastne v tom 90, keď som sa vrátil k herectvu po 7 rokoch, v 97. a s Lasicom a Labudom sme naskúšali kumšt. Ale začalo to tak, že sa ma opýtal, či chcem hrať, čo chcem hrať, kto by to tak asi mohol režírovať a s kým by sme to robili. A nejako sa mi to zapáčilo, táto nezávislosť v hereckom povolaní, ktoré je inak veľmi závislé a čo mi vždy prekážalo do veľkej miery, aj v minulosti. A takto to robím slobodne, viete. Takto je to naozaj o stretnutiach, kedy si Evald Šor mi vlastne hovoril, že je to setkáních všechno. Film, divadlo a tále práce. Kde se setkají nebo nesetkají a někdy to vyjde, někdy to nevyjde. A já si myslím, že to treba rešpektovat a že toho jsem se začal za posledních 20 rokov, vyše 20 rokov aj držať, ano.
1: Když hrajete představení tohoto typu, tak předpokládám, že vás i tak někdo režíruje.
2: Rozhodně.
1: Ale to, protože to asi těžko se dá dělat bez nějakého odstupu, odhledu. Ale vy preferujete to, že mu do toho můžete tak trošičku malinko mluvit.
2: Rozhodně.
1: No, do jaké míry teda?
2: Do té míry, že já si myslím, že herec nie je interpret v pravom slova zmysle. To nie sú noty, a že presne dodržíte dĺžku tónu. Ale, lebo keď niekto má byť nešťastný, tak tam je tisíc možností. V hudbe to tak nie je. Podstatne menej, tá je viazaná. Čo je zase iný druh kúzla. Ale v tom divadle musíte byť presvedčení o tom, že to, čo robíte, je vám vlastné. No a ten režisér vás alebo presvedčí argumentami, alebo nepresvedčí. Ak vás presvedčí tým, že vás donúti, tak tam začína konflikt.
1: Ano,
2: sa
1: ano,
2: prejaví alebo neprejaví. Keď vám povie, prídeš správa a budeš hovoriť to takto a takto. No a vy odrazu zistíte, že je to trochu inak. No takže mám rád, keď sa dohodnú, keď príde k vzájomnej dohode a k skutočne partnerskej spolupráci, ono to potom väčšinou aj vidno na výsledku a hlavne je to príjemnejšie stretnutie. Má to zmysel. Aspoň ja to takto vnímam.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu.

jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i v noci světla přebývá. Věnuj mi ho trochu,

0: Andem Jana Rosáka.
1: Můj dnešní host Tandemu Milan Kňažko před chvilkou, před písničkou, to, jak je potřeba, aby konvenoval mu jaksi názor režiséra, případně jeho připomínky, jeho pokyny, tak, aby to vycházelo z něj. Já si myslím, že to trošičku připomíná i působení v politice, ve které vy jste se pohyboval kolik? 7 let? Možná, že? Možná
2: tak nějak. 13.
1: Ano. A možná, že to je přesně to, co vám tam asi tak nějak překáželo. To, že vás někdo se snažil někam manipulovat, že jste nebyl třeba manipulován přímo nějakým pokynem, ale prostě nějakou jaksi vyšší mocí, vyšší politikou, to znamená nutností kompromisu. Já vás aspoň odhaduju, protože jste velice jaksi svobodná bytost, že tohle vám muselo překážet.
2: Určitě ano, ale k tomu ještě bych som len dodal možno jednu vetu k tej predchádzajúcej téme, že já se rád nechám presvedčiť dobrým argumentom. Úprimne, ano.
1: Kdo ne, samozřejmě.
2: Pokiaľ ma, tak naopak som vďačný za to, ale rovnako očakávam, že aj ten režisér. To je o divadle. Pokiaľ ide o politiku, tak tam je kompromis nevyhnutný. Pretože sa nestáva, že zvíťazí jedna politická strana do takej miery, aby mala väčšinu v tejto našej parlamentnej demokracii. To znamená, že musí hľadať nejaké prieniky, najlepšie, ak sú hodnotové a nie spolupáchateľstva, aby skrátka vytvorili nejaký vládny program. A je tam potom ďalší kompromis, keď sú povedzme 3 také strany a potom politika by nemala byť spontánna, celkom logicky, lebo inak sa nepríde k nejakým

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Z muzikantského nebe se na nás dívají autoři úvodní písničky a shodou okolností rozhlasoví kolegové Rudolf Miška a Jaroslav Navrátil. Jejich pochod má název A ty hudbo pěkně hraj a slyšeli jsme ho v podání vokálního souboru Lubomíra Pánka a české muziky s vedoucím Josefem Charvátem. A aby nám to i dál pěkně hrálo, zahrají nám smyčcový orchestr Karla Vacka, Veselka Ladislava Kubeše, Viktorky, dechová hudba Antonína Votavy, studiový orchestr Vaškomuzik a česká švitorka, kterou vede Ctibor Mestek. Nejdřív zazní starší nahrávka Vackovy polky, ale ne, v podání dvojice Standa Procházka a Václav Pokorný. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

se smyčcovým orchestrem Karla Vacka zpívali Václav Pokorný a Standa Procházka. Polku vystřídá Valčík, má název Jak to bylo dál a jeho autory jsou Jan Grund a Jaroslav Votava.

Kapelu Viktorky vystřídá dechová hudba Antonína Votavy a nabídne nám Bábinčin maršovský valčík a autoři Jaroslav a Petr Křičkové.

Bábinčin Maršovský Valčík s dechovou hudbou Antonína Votavy zpívali Věra Příkazka a Zdeněk Matouš. Před námi je známá staropražská písnička s názvem Báblinka z Podskalí. Jako autor je podepsán John Golwell. Se studiovým orchestrem Vaško Muzik zpívají Karel Hegner a Jaroslava Hrunková.

Před námi je poslední písnička. Tango Bílá orchidej napsali Alfred Fiedler a Robert Graf. A německý text, který napsala Helga Maria Gruber, do češtiny s jejím souhlasem převedl a upravil Václav Ševčík. S českou švitorkou, kterou řídí Ctibor Mestek, zpívají Josef Sochor a Biotrio 81. Zbude-li trochu času, zazní ještě brilantní polka Miroslava Kolstrunka mladšího v podání Malé černé hudby, kterou řídí Jiří Tesařík. Hezký poslech přeje Vláďa Brandt.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začínají životopisy, vyprávění životních příběhů známých osobností.
2: Polovinu života strávil v nuceném exilu, ale na svou vlast nikdy nezanevřel. Jeho hlas mohli za války slýchat posluchači československého vysílání BBC. Později se redakce jeho časopisu Svědectví stala kulturním centrem české emigrace. Dnes pro vás v životopisech máme příběh žurnalisty, spisovatele a politika Pavla Tigrida.

0: Jednou bude napsána seriózní historie politického exilu. Mohla by být zajímavá a pokud bude pravdivá, pak bez romantiky, o žádných tajných službách ani o velkých penězích.
1: Pavel Tigrit jednou bude nejspíš zařazován k nejvýznačnějším českým novinářům druhé poloviny 20. století. Vždyť už dnes, 10 let po smrti, je legendou. Proklínanou a demonizovanou jedněmi, obdivovanou druhými. To je ale jenom malá část z jeho bohatého a dobrodružného života.
0: Tigridů je několik a mých životů je taky několik. Když vzpomínám na sebe jako na dítě a studenta v první republice, tak to je první život. Pak je ten druhý život v Londýně za války jako mladý novinář, pak třetí život, návrat na 3 roky do republiky, o které jsme věděli, že nevydrží. Pak čtvrtý život, nová emigrace, Amerika, Mnichov, Paříž, svobodná Evropa, svědectví. A po víc než 40 letech nový návrat, život pátý.
1: Přišel na svět rok a den před vznikem samostatného Československa. Tehdy ještě ovšem nebyl Tigridem, ale Pavlem Schönfeldem. Dávný předek rodiny Jan Schönfeld vydal koncem 18. století první české noviny a Pavel Tigrid sdílel vlastně podobnou cestu. Sám ale tuto osudovou souvislost se svým předkem spíše zlehčoval.
0: Já na to předurčení moc nevěřím. Spíše věřím na osud, ale na takový, k němuž se člověk postaví raději čelem než zadkem, smím-li se takto vyjádřit. Odejít do exilu je v podstatě svobodné rozhodnutí a plynou z něj neúprosné důsledky.
1: Narodil se v židovské rodině, po matce i po otci. Pravověrným se ale nestal. Jeho otec, inženýr chemie, měl k víře daleko. Byl masarykovcem a přesvědčeným ateistou.
0: Rodem patřil do Semil. Mimochodem tam jeden z rodově bližších Schönfeldů, totiž Tigridův pradědeček, vařil pivo jako nájemce semilského pivovaru.
1: A z téhož rodu byla ovšem také manželka spisovatele Antala Staška. A proto byl Pavel, vzhledem ke svému dalšímu názorovému vývoji, poněkud paradoxně spřízněn také se Staškovým synem, spisovatelem a novinářem Ivanem Olbrachtem.
0: Byl jsem vlastně z rozbité rodiny a tak si mě půjčovali babičky a tety. Otec se rozvedl, když mě bylo 5-6 let, byl jsem mu přidělen, poněvadž moje matka, dej jí pánbů věčnou slávu, byla velice krásná paní, ale trošku záletná, což tatínek neměl rád. Oženil se podruhé, když mi bylo 10 let. Dostal jsem sestru jen o 0,5 roku mladší a tím jsme vždycky šokovali. Nijak jsem tím rozvodem netrpěl. Macechu jsem měl ohromně rád.
1: Nebýt 2 děsivých totalit, které se za jeho života přehnaly Evropou, možná by Schönfeld zůstal Schönfeldem a stal se právníkem, jak si přáli jeho rodiče.
0: Nepamatuji si na střední škole, a to jsem se jmenoval Schönfeld, že by na mě někdo pokřikoval. Ostatně otec mě dal pokřtít, protože si v roce 1917 myslel, že to budu mít v Rakousko-Uhersku lepší jako křtěný katolík.
1: Prošel gymnáziem, začal studovat práva, dokončit jemu však nakonec znemožnila okupace. Už ve škole ale tíhl ke svobodnějším profesím. Ještě na gymnáziu založil s Jiřím Ortenem divadelní kolektiv mladých. Zajímavý tím, že na představení chodili vážení kritikové, jako třeba Jindřich Vodák či Vítězslav Nezval.
0: Hráli jsme, co jsme přečetli, od klasiků po vlastní slátaniny. Já se stal režisérem, protože jsem neměl žádné herecké nadání a nic jsem si nepamatoval. Všichni jsme se učili u Jindřicha Honzla a Voskovce s Werichem. Všichni jsme byli sextáni a septimáni, usmrkanci vzhlížející k idolům.

0: Kromě divadelní aktivity byl Pavel Schönfeld také členem redakční rady studentského časopisu a samozřejmě i jeho přispěvatelem. Byla to dobrá parta, například básník Hanuš Bon, vynikající překladatel z angličtiny Jiří Valia, dlouholetý kamarád, pozdější rozhlasový režisér, interpret a překladatel Josef Schwarz Červinka. Sladký čas studií, lásek, prvních veršů, recitovaných po studentských kavárnách.
1: V Praze na Zbořenci byla kavárna s milým vrchním, který vždycky říkával: tak, pane Červinko, kolik pak přiznáte rohlíků? Pepík odvětil: no, 4. A pan vrchní: tak to máme 7 rohlíčků. A nebo když jsme si dávali sodovku jako studenti bez krejcaru: pánové, toto je kavárna, to není vodárna.
0: Než Pavla přijali do studentského časopisu, napsal v sekundě báseň Žlutá řeka a časopis jí otiskl, přestože podle autora byla hrozná. Pozvali ho, za stolem seděl tehdy už opravdový básník Hanuš Bon. Pavel svou báseň podepsal Tigrit. Při hodině zeměpisu zaměnil řeku Tigris za Tigrit a zalíbilo se mu to jako pseudonym.
1: Bon se mě zastal a povídá: heleď se, chlapečku, jak se opravdu jmenuješ? Já na to: no, Schönfeld. A Bon: tak to je v pořádku, pojď mezi nás.
0: Schönfeld postupně začal psát krom studentského časopisu i do Melantrichského Azetu a v létě, když byli páni redaktoři na dovolené, ujal se dokonce divadelní kritiky.
1: Když člověk vzpomíná na Masarykovu první Československou republiku, tak najednou neví, jestli vzpomíná na to, jak jsme se vyřádili a jak to bylo dobré pro študáky, a nebo je to sentimentalita, že jsme byli mladí, drzí, všechno jsme věděli a všechno uměli.

0: V divadelním kolektivu mladých byla jejich poslední inscenací Calderonova hra přepsaná Pavlem Schönfeldem tak, že španělští policajti měli bílé punčochy a krátké lederhosen.
1: Vyznění bylo trapně jasné. Šli jsme do politického divadla, jakkoliv špatného, ale přece jenom. Prostě Němci rozbíjeli republiku, tečka, hotovo, byli to nacisti.
0: Pavel pracoval u firmy svého otčíma Paříka, aby si přivydělal a měl k dispozici motorku Javu 125. Tehdy už nebydlel u rodiny, ale s kamarádem Švarcem, se kterým 15. března 1939 pozorovali na Václavském náměstí defilující Wehrmacht. Tehdy Pavel vyslovil větu, která se stala téměř motem jejich dalšího směřování.
1: Pepíku, tohle pro nás není. Věděli jsme, že to je konec. Konec československé samostatnosti. Začátek nesvobody a strachu. A že musíme pryč. Ani snad ne jako Židé, ale v tom, co v oněch šedivých březnových dnech začínalo, jsme prostě nechtěli zůstat.
0: Rodiče, jak Pavla, tak Pepíka Švarce, je v té myšlence podpořili. Pavel objevil jakési komando Wehrmachtu, kde bylo možno získat takzvaný Durchlassschein, cosi na způsob výjezdní doložky pro čerstvě zřízený stát Slovensko. Tak trošku pod bodem doložky získali a navíc zjistili, že po příslušném vyplnění platí i tak říkajíc opačným směrem, na Německo. Zamířili k Albionu, protože Anglie do konce března 1939 nevyžadovala vstupní víza. Způsob, jakým se ubírali do vyhnanství, byl ovšem poněkud netypický.
1: 27. března jsme si na Masarykově nádraží koupili jízdenky třetí třídy. Jenže my dostali ještě jeden bláznivý nápad, že část cesty projedeme na motocyklu, který jsem dostal od svého otčíma. Po menším handrkování nám dovolili vzít si ho jako midgepäck, čili spoluzavazadlo.
0: V Praze se k ním chtěli přidat ještě dva nebo tři přátelé, ale už to nestihli. Dvěma se podařilo později svízelně uprchnout přes Polsko. Jedním z nich byl bratr Jiřího Ortena, Ota Ornest.
1: A Jiří, který zůstal doma, si zapsal do deníku. Verbují mě daleko, daleko a ke smrti. A já dosud nevím, nezůstanu-li trpný. Ale jenom proto trpný, že jsem zatím tady k čemu si přirostl, od čeho odtrhnouti se je těžké, velice těžké.

0: Můj život je tak dlouhý, že mladí lidé to nemohou ani pochopit. A tak ohromně různý tím, že jsem byl dvakrát v emigraci a dvakrát jsem se vrátil do země, kde jsem se narodil, jejímž jazykem mluvím a většinou jsem jim i psal.
1: Říká protagonista tohoto životopisného příběhu český novinář Pavel Tigrit v knižním rozhovoru s Petrem Kotikem nazvaném Mně se nestýskalo. Poprvé, zůstaneme-li u této Tigridovy metafory, se mu nestýskalo během první emigrace v Londýně. Ostatně vždyť mu bylo teprve 22 let a jeho rozhodnutí odejít bylo svobodné.
0: Ano, individuální, riskantní, ale svobodné. Protože také můžete zůstat s riziky, která na sebe berete. Byl to skok do neznáma, ale jakmile byl proveden, najednou se všechny možnosti otevřely. Pochopitelně jsme nečekali, že budeme redaktory či hlasateli BBC, nýbrž mnohem spíše těmi číšníky, těmi zedníky, těmi uprchlíky. Když někdo spadne do úplně cizí země bez halíře, musí prostě začít tam, kde člověk bez halíře, případně i bez jazyka, začíná.
1: Zpočátku sice opravdu našel práci jenom jako dělník a číšník, ale už v roce 1940 se stal hlasatelem československého vysílání BBC a redaktorem rozhlasového programu československé exilové vlády v Londýně. První exil dal Pavlu Tigridovi mnoho. K ziskům nepochybně patřily novinářské a postupně i vydavatelské zkušenosti. Kromě rozhlasové práce začal totiž Tigrid v Anglii vydávat česky a slovensky kulturní zápisník a později k němu přidal i Review 42 v angličtině.
0: V emigraci ve válečném Londýně se všechno vydávalo česky nebo slovensky a vláda pak anglicky vydávala Central European Observer, takový plátek pro československou propagandu, který se nám, mladým, moc nezdál.
1: Tigrid dostal nabídku dělat s šikovným organizátorem Walterem Bergerem revue v angličtině. Hubert Rybka z ministerstva zahraničí přidal peníze a časopis začal vycházet.
0: Psali pro nás i angličtí autoři jako Stephen Spender a dokonce Bernard Shaw, když jsme je drze obeslali žádostmi. Revue byla krásně dělaná. Představovali jsme v ní českou kulturu a literaturu. F.X. Šaldu, Vladimíra Holana, Zahradníčka. V britských intelektuálních kruzích měla snad určitý vliv. Ale nakonec zašla na úbytě a já nemám bohužel jediný výtisk.
1: Britská válečná zkušenost silně zapůsobila na Tigridovo formování. Za kanálem zkusil v míře dosud nepoznané svobodu projevu, úctu k jedinci i k tradicím, občanskou odhodlanost. Chodil v tu dobu s věřící Angličankou a zřejmě i díky tomu v jeho světonázoru posílila křesťanská dimenze nad víceméně pomíjeným židovstvím.
0: V BBC pracoval i spisovatel Graham Greene, zvláštní konvertita z protestantství ke katolicismu. Když byly nálety, nedalo se nikam jít. Sedávali jsme v krytech a Greene mě ke konverzi přivedl. Já sám, ač žid, na židovské náboženství nikdy nechodil. Ani jsem se o něm nepoučil. Židovství pro mě vlastně začalo Hitlerem, kdy jsem si uvědomil, že podle rasových teorií jsem nepřijatelným členem společnosti. A začal mě dojímat osud Ježíše Krista. Miluj bližního svého, miluj svého nepřítele, což mě zaujalo možná právě jako žida.

0: Největší profesionální školou Tigridovy první emigrace byla samozřejmě práce v BBC, ať už nejprve hlasatelská, tak později i redaktorská.
1: Prošel jsem školou BBC, na kterou přísahám a nezapomenu. Naučili nás to podstatné, jak se dělá novinařina a jak se nedělá. Takže když se pak v mém druhém exilu hledal šéf šíleného podniku jménem Svobodná Evropa, byl jsem vlastně jediný s touto zkušeností.
0: Ale nepředbíhejme, jsme pořád v Londýně, ve věhlasné BBC, u skupiny převážně mladých českých nadšenců, kterým se začalo přezdívat Rybkovi hoši. Dovolme si tedy malou odbočku. Hubert Rybka byl významný český politik, poválečný poslanec a ministr, novinář a historik. Před válkou psal do deníků Národní osvobození a Lidové noviny. V roce 1935 se stal členem Československé strany národně socialistické a po Mnichovské dohodě působil jako státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí exilové vlády v Londýně.
1: V BBC nás mimo jiné učili, a myslím, že je to pravda, že rozhlasový profesionál nemá mluvit k mase. Má si vždy představit jednoho posluchače a k němu se obracet. Nikdy ne k národu, nikdy ne k masám. I později ve Svobodné Evropě, dokud jsem tomu mohl zabránit, jsem vymycoval, ba zakazoval mluvit k národu, a dokonce k národu dolů. I když samozřejmě leckdy leccos uklouzlo.
0: V BBC, notabene ve válečném vysílání, to bylo úplně jinak. Tigrid a jeho kolegové byli zaměstnanci BBC a dostávali všechno, zprávy i komentáře z ústřední britské válečné, to znamená vojensky cenzurované redakce. Hlasatelé, redaktoři psali zprvu jenom málo.
1: Jakmile však s válkou přišly exilové vlády, žádali svůj vysílací čas. Dostali takzvané vládní vysílání, sice na vlnách BBC, ale zcela neodvislé, za které odpovídal vládní ministr, v případě československém státní tajemník na Ministerstvu zahraničních věcí Hubert Rybka.
0: Samozřejmě objevovaly se spory mezi vedením československé sekce BBC, Angličany a našimi ministry, kteří rádi míchali fakta a komentáře, což bylo v BBC naprosto nepřípustné.
1: Komentáře byly komentáře a zprávy byly zprávy a žádný hlasatel a redaktor by se neodvážil říct, co si o té zprávě myslí, jako jsme toho velmi často svědky doma v Čechách. V Británii se to také dělo. Vysílání vyjma vojenské cenzury cenzurované nebylo, ale ex post se řeklo: pánové, tohle jste přehnali, tady jste si něco přidali, zkrátka takové ty ryze české nepřesnosti, trošku ty špatné zprávy přihladit, že...

0: Zdůrazněme na tomto místě, že kromě domácích studentských časopiseckých začátků a londýnské kapitoly BBC, Pavel Tigrid skutečně žádnou novinářskou školu neměl.
1: Nejsem reportér. Nebaví mě jít na fúnus, na svatbu nebo na manifestaci a udělat z toho reportáž. Vždycky jsem byl jenom komentátor. Dělal jsem v rádiích 8-10 let, jak se říká, proti hodinám. Naučil jsem se psát. Jinak se píše pro rozhlas a jinak pro noviny. A v BBC nás učili, že rozhlas je průměr. Dobrý průměr, který stačí. Slovo proletí a zítra už o něm nikdo neví, na rozdíl od novin.
0: Jako hlasatelé a komentátoři vysílali Rybkovi hoši kryti pseudonymy. Na konci války se přece jenom chtěli posluchačům představit pod svými pravými jmény, protože si mysleli, že si to zaslouží. Jenomže holokaust sice skončil, ale antisemitismus v Čechách...
1: Rybka nás vyslechl a pak řekl: mládenci, nic proti tomu, ale uvažte i tohle. Víte, že nejsem žádný antisemita, ale bojím se, že to asi nelze tvrdit o lidech doma. Vy jste skoro všichni kluci židovský a to by možná na posluchače nemuselo vždy dobře působit. Oni třeba nevědí, co víme my, že Židé v Evropě měli jen dvojí volbu – utéct nebo zahynout. Svá jména jsme tak v posledním vysílání z Londýna neodhalili. Pseudonymy nám zůstaly. V životě i na dokladech.
0: Z Langsteina se stal Hronek, z Firta Firt a ze Schönfelda Tigrid. A když dostali v březnu 1945 do ruky košický vládní program, první politický program poválečné vlády, rozdělili se na dva tábory. Jedni říkali, že kdo se vrátí domů, bude v lepším případě do 3 let zpátky v exilu. Ukázalo se, že nebyli daleko od pravdy, jenomže ti, kteří domů chtěli, jako Tigrid, namítali.
1: To se nedá nic dělat. Vypadá to sice, že komunisté vezmou moc do rukou, ale když jsme celou válku hlásali, aby lidi šli do odboje, tak máme povinnost se vrátit. A to jsem také učinil. Přiletěl jsem domů v červnu 1945, protože si mě... Prosím pěkně, speciálně mě vyžádal komunistický ministr financí Václav Kopecký. Skutečně jsem dostal telegram. Ať se Tigrid vrátí, čekáme na něj v rozhlase. Kopecký.
0: První Tigridová reakce ještě za redakčním stolem BBC byla samozřejmě, že něco takového snad ani není možné, ale...
1: Nakonec jsem díky tomu opravdu odletěl dřív než ostatní. Po přistání nám vybalili rudý koberec a k tomu vyhrávala hudba. Koukal jsem, pro koho to dělají, protože se mnou letěly jen nedospělé dcerky generála Ingra, nějaké maminky a pár takových lidí jako já. A pak jsem pochopil. Jsme vítězové, i když vlastně nevíme proč. No, nebyli jsme jimi dlouho.
0: Hned po příjezdu do Prahy zamířil Tigrid do rozhlasu na Vinohradech. Ale mezitím se ukázalo, že jde o omyl. Kopeckému, který prožil válku v Moskvě, kdo si řekl, že Pavel Tigrid má školu BBC a že je to takový levý sociální demokrat. Současně ale z Londýna dorazil jeho komunistům nakloněný kolega Hronek, který se záhy stal ředitelem rozhlasu a všechno zřejmě uvedl na pravou míru.
1: Takže když jsem se u něho ohlásil, řekl mi: pane Tigride, to je nedorozumění, pro vás tady nic není. Přiznám se, že jsem toho člověka neměl rád, protože příliš rychle přesedlal ze sociální demokracie na komunisty.
0: Vítěz byl tedy doma. Po prohraném boji o rozhlas ho čekal šok neskonale horší. Celou jeho židovskou rodinu vyvraždili nacisté.
1: Už v Londýně jsem věděl, že je zle, ale pořád jsem předpokládal, že aspoň někdo se zachrání. Tohle jsem ale nečekal. Bylo strašně těžké se s tím vyrovnat.
0: Že ho nepřijali do rozhlasu, Pavlu Tigridovi nakonec vlastně tak moc nevadilo. V Londýně byl veden jako úředník ministerstva zahraničních věcí. V Praze ho uvítali dokonce jako ministerského radu a svěřili mu anglický odbor. Tigrid ovšem pokoušel i novinařinu.
1: Zpočátku pár nepolitických článků do Lidové demokracie, jenže brzy mě pozval můj šéf a řekl: příteli Tigride, to nejde. Nemůžete jako úředník tohoto ministerstva psát do novin. Zeptal jsem se, co takový pan Goldštikr a paní Sekaninová, kteří píšou do Rudého práva. Tajemně se na mě podíval a řekl: my si rozumíme, ne? Psát jsem nepřestal a pak tedy údajně na příkaz Gottwalda mě z ministerstva museli vyhodit. Načež mě moje žena nabádala, ať je zažaluji, a to se táhlo až do února 1948.
0: Se svou celoživotní partnerkou a spolupracovnicí Ivanou se Tigrid seznámil až v Praze. Na ministerstvu se stala jeho sekretářkou a aktivně ho pak provázela léty exilu i českou změnou poměrů po roce 1989.
1: Všichni tři jejich potomci, Gregory, Debora a Kateřina, mluví velmi dobře česky a po sametové, či jak sám Tigrid ji raději nazýval, poklidné revoluci, až do otcovy smrti pobývali často v Čechách. Naposledy v roce 2010, když se před ostravským jazykovým gymnáziem odhalovala jeho bysta, umístěná na Žulovém soklu po soše Lenina.
0: Výborný historický vtip. Je to sranda, že vyšroubovali Lenina a místo něj postavili tátu. Smála se při slavnostním aktu dcera Pavla Tigrida, Debora Tigridová. Táta měl ohromný smysl pro humor a myslím, že by se mu to strašně líbilo. Přizvukovala jí i druhá dcera, Kateřina Tigridová.

0: Tigrid si o budoucnosti nedělal žádné iluze. Vlastně ještě v Londýně dokonce zvažoval, zda se do sovětizovaného Československa vůbec vrátit.
1: Nakonec se stal jedním z představitelů radikálně protikomunistického křídla v Lidové straně a kritickým komentátorem poměrů na stránkách lidoveckého tisku. Svými komentáři v Obzorech a v týdeníku Vývoj posuzoval situaci v naší zemi očima přísného demokrata. Samozřejmě se tak dostával do konfliktu s počínající komunistickou totalitou.
0: A právě v Obzorech publikoval v listopadu 1945 také článek, který je dodnes hoden obdivu. Žid Pavel Tigrid, kterému nacistické Německo vzalo celou rodinu, se zastal Němců deportovaných v rámci odsunu za hranice.
1: V době záboru našeho pohraničí, okupace a války se pro mě Němci v úvozovkách rovnali nacistům v úvozovkách. Prostě to byla totální válka proti totálnímu zlu. A když se v Londýně někdy kolem roku 1942 přišlo s myšlenkou odsunu, byli jsme my mladí velice pro. Němci se provinili, republiku zradili, vyhnat.
0: Podle Tigridových slov o tom mladí exulanti vlastně moc nepřemýšleli. Co řekl prezident Beneš, to platilo a on měl přece vždycky pravdu.
1: Ovšem po návratu, když jsem viděl, co se děje v lágrech, například v Hagiboru, kde bylo soustředěno několik tisíc Němců z Prahy určených k odsunu, pochopil jsem, jaká nehoráznost a nespravedlnost je kolektivní vina. A tam jsem začal o odsunu pochybovat.
0: Jak mnohokrát upozorňoval, neprotestoval tehdy proti odsunu jako takovému, ale proti podmínkám, kterým byli Němci vystavováni. Kritizoval útrapy, kvůli nimž tehdy mnoho lidí, včetně dětí, umíralo. Nezabijíme děti, ať jsou kterékoliv národnosti, napsal tehdy Tigrid. Podobnými názory si ovšem mladý novinář rychle nadělal spoustu nepřátel.
1: Postupně jsem svůj názor na odsun nebo na vyhnání Němců, nevím, jak to nazvat, měnil. Ale přitom ne zas nějak zvlášť vehementně. Vždyť já jsem měl rodinu vyvražděnou nacisty, včetně vlastní i nevlastní matky, včetně dětí, bratranců a sestřenic poslaných do plynu. Takže jsem se ocitl v podivné situaci, jako už několikrát v životě. Že jsem bránil něco, nebo aspoň pochyboval o něčem, o čem bych vlastně z hlediska přísně morálního pochybovat neměl. Ale jinak to asi nešlo.
0: Byla to zkrátka špatná doba pro lidi s diferencovanějšími názory. A na poli tehdejší politiky vůči Němcům to zřejmě platilo zvlášť. Možná proto stojí za to připomenout na tomto místě charakteristiku francouzského politologa Jacquesa Rupnika. Pavel Tigrid byl jedním z mála symbolů kontinuity s českou demokracií před druhou světovou válkou a velký patriot, který nastavoval české společnosti zrcadlo.
1: Jestli na něco vzpomínám s jistou hrdostí, tak na tohle období. Bylo nás totiž mezi novináři jen pár, kteří jsme bojovali proti hrozbě, jež se v únoru 1948 bohužel vyplnila.

0: Tigridův přítel z britské ambasády Cecil B. Parrott mu nabízel novinářský výjezd, když Rudé právo napsalo, že v britské zóně v Německu uprchlí a odsunutí Němci trpí v koncentračních táborech. Tigrid měl zjistit, jak to opravdu vypadá. Nejprve cestu odřekl, kolem 19. února 1948 pak přišla opakovaná nabídka.
1: Jel jsem nechav doma ženu, kterou pak, naštěstí jen na krátký čas, dokonce zavřeli, aby mě vydíráním donutili k návratu. Komunistická policie mě přišla domů zatknout. Nevěděla totiž o mém výjezdu. Já měl ještě schovaný diplomatický pas, který jsem si nechal z dob úřadování na zaminy.
0: Nakonec se oba po mnoha peripetích a ilegálním manželčině přechodu hranic zorganizovaném Brity šťastně sešli v uprchlickém táboře. Nějaký čas žili ve Frankfurtu nad Mohanem a v rámci Mezinárodní organizace na pomoc uprchlíkům pomáhali zejména českým letcům z Británie, kteří z Československa utíkali bez papírů.
1: Pomohli jsme stovkám z nich dostat se zpátky do Anglie. Výbor české sekce té uprchlické organizace přitom působil v jedné místnosti kolem jediného psacího stroje. Ale byla to dobrá akce, při které vznikl i vtip. Nemáte tu, prosím vás, nějaké občerstvení? Ptali se čekatelé na pas. No, můžeme ti otevřít okno. Byli jsme bez peněz.

0: Politická emigrace je vysoce riskantní záležitostí. Její cíle daleké, její výhledy nejisté. Nemá zázemí, k němuž by se mohla odvolat, demokraticky vytvořených institucí, jimž by mohla předkládat své plány a své sváry. Přitom o obojí není nouze.
1: Píše Pavel Tigrit ve své knížce nazvané Politická emigrace v atomovém věku a dodává se sobě vlastním smyslem pro humor.
0: Bůh nás chraň od exilových spolků a exilových sporů, píše své matce ze sibiřského exilu Lenin, který důsledně odmítal hrát šachy a utrácet čas v nekonečných debatách s ruskými exulanty.
1: Pavel Tigrit po odchodu z Československa nad šachovnicí čas rozhodně neutrácel. Živil se jako novinář na volné noze, psal například pro Irish Times a jiné noviny a s manželkou žili v Mnichově. Právě tam se chystal vznik velké rozhlasové stanice s podstatně rozšířeným vysíláním Svobodné Evropy. Pavel Tigrit přijal oficiální nabídku, aby stanici rozjel jako šéf.
0: Každý novinář by v té chvíli zíral a já nebyl výjimkou. Měl jsem před sebou neuvěřitelný projekt vysílání v různých řečech určeného pro komunistické státy. Čechoslováci měli být první. Vysílání mělo začít na středních vlnách 18 hodin denně ve třech blocích. Bez váhání jsem souhlasil a tam byl zřejmě prvopočátek mého sporu s Ferdinandem Peroutkou. Američani si ho hrozně vážili, ale o tomhle mu nic neřekli, protože věděli, že není radioman. A on si zřejmě myslel, že jde o nějaký Tigridův trucpodnik.
1: Tigrid Mnichovskou Svobodku rozjel, pak si však dal mladicky nerozvážné podmínky pro její pokračování a když mu je Američané nesplnili, rozhodl se v Mnichově skončit.
0: Rozhodli jsme se pro Ameriku. Konec konců byl jsem zaměstnancem americké společnosti, ale mimochodem, ani my šéfové jsme tenkrát nevěděli, že celý projekt Svobodné Evropy platí CIA. Opravdu nám to neřekli.
1: Pak nastal problém s americkým vízem. Při pohovoru na americkém konzulátu v Mnichově přivezli před Tigrida celý štos udání, že je komunistický kolaborant.

0: Potvrďte mi tuto informaci, že jste za války v BBC vítězoslavně mluvil o vítězství u Stalingradu a tedy i o Stalinovi. Jste levičák nebo pravičák? Věříte v Boha?
1: Vízum jsem nakonec dostal, ale chci jen dokumentovat, že i ředitel podniku, který tajně financovala CIA, dostal potřebné doklady s velkými problémy. Taková byla doba.

0: tak či onak, ukázalo se, že Amerika na pana ředitele Tigrida vlastně ani moc nečekala. Jak se dozvěděl mnohem později, příčinou byl incident ještě ve svobodné Evropě se slovenskými kontrolory, které chtěl opít, aby se jich snadněji zbavil.
1: Zkrátka mě ocejchovali jako člověka, který se špatně snáší s minoritami. A v Americe, když se špatně snášíte s minoritami, tak vás nikde nevezmou. Nakonec jsem tedy zase skoro 3 roky pingloval, jako kdysi v Londýně.
0: Počátkem 50. let ve Spojených státech amerických republikánská administrativa vystřídala demokratickou, zatímco v zemích komunistického bloku vládl nejtužší stalinismus. Politika osvobození podmaněných evropských zemí, formulovaná republikány před prezidentskými volbami 1952, byla plná kategorických imperativů.
1: A politická emigrace byla u vytržení. Vždyť tu vrcholní představitelé největší velmoci konečně hovořili o pojmech práva a bezpráví, mravnosti a nemravnosti, svobody a otroctví. Naděje politických exilů však opadly stejně rychle, jak vznikly. Ukázalo se, že tu asi nešlo o víc, než o předvolební heslo, jež mělo ovlivnit americké voliče polského či maďarského původu.
0: Schizofrenická situace politických exilů je tu na snadě. Emigrace musí být, anebo aspoň předstírat, že je, na straně dobra proti zlu. Může bojovat o svou věc vesměs jenom v relacích mravních, které však v prostředí, v němž jsou aplikovatelné, mohou být platné jenom částečně. A nebo vůbec, což jsou mimochodem opět Tigridova slova z jeho politické emigrace v atomovém věku. Pavel Tigrid se postupně probojoval zpátky do svobodné Evropy, redigoval knihy v publikačním oddělení a pak působil i ve společnosti Walker and Company, což bylo vlastně nakladatelství předchozího prezidenta svobodné Evropy, sama Walkera. Pendlování mezi irským barem, redakcí a nakladatelstvím ovšem nebylo žádnou zlatou klecí, jak tvrdila česká média.
1: Emigrace a exulantství jako společenský jev je v zásadě mravní protest proti nespravedlnosti, surové moci, nesvobodě, korupci. Žádá si tudíž především etických měřítek. A před nimi emigrant obvykle neobstojí, aspoň pokud na místo pravdy nenastoupí legenda.
0: Píše Pavel Tigrid v knize Politická emigrace v atomovém věku a připomíná i závist.
1: V centroklepu, čili centrální drbárně, bydlel například Ferdinand Peroutka i my a mnozí jiní, protože majitel domů byl Čech. Když jsme nezaplatili činži, neřval a odepsal ji. Ale směšná emigrantština už propukala. Říkalo se, u Peroutků mají v tomto týdnu podruhé guláš, kde na to berou?

1956 je rokem zrození nepochybně nejvěhlasnějšího, nejúčinnějšího a komunistickým režimem nejnenáviděnějšího exulanského periodika – Svědectví. U jeho zrodu stály podle Pavla Tigrida dvě základní myšlenky. První, že skupina soustředila

0: Na kolem vznikající redakce vlastně nechce dělat časopis emigrantský, ale časopis pro domov. Ačkoliv nebylo ještě jasné, jak se bude do Československa šířit. A druhou myšlenkou bylo pokusit se o dialog s reformními komunisty.
1: Vzpomínám si, jak jsme šli za naším bývalým velvyslancem u OSN Jánem Papánkem, který nám dal $1,000. V tiskárně Sokol nám pak vytiskli první číslo, a to včetně provolání o komunikaci s domovem. Spolutvůrci Jiří Horák a Radomír Luža byli sociální demokrati, kterým se ta strategie líbila spíš z nějakých poloideologických důvodů, kdežto já jsem cítil, že se tady vytváří přelomová situace, když už komunisté veřejně pochybují o svém díle.
0: V 50. letech ovšem naši exulanti v New Yorku nepotkali živého Čecha z českých zemí. Asi i to bylo jedním z důvodů, proč Pavel Tigrid stále silněji toužil po návratu do Evropy.
1: Newyorské nakladatelství, kde jsem pracoval, potřebovalo svého evropského člověka, protože v Brugách výhodně tiskly umělecké publikace. Nakonec jsme se rozhodli pro Paříž, odkud jsem do tiskárny v Brugách pravidelně dojížděl.
0: Menší vzdálenost k domovu ovšem ani v době přesídlení redakce do Paříže neposílila iluzi brzkého návratu. Cesta domů zůstávala zavřená, nikoli pro svědectví, ale pro jeho tvůrce.
1: Nelze sedět na plotě, trochu doma, trochu venku. Když se člověk stane emigrantem a trvá to desítky let, je nutno přijmout tu zemi, kde se usadil. Přijmout ji se všemi chybami. Lidé, kteří tu svou novou zem přijali i se všemi chybami a nedostatky, které se najdou všude, nejlépe přežili a zpravidla byli zároveň nejlepšími českými a slovenskými vlastenci, uplatnili se ve svém oboru a tím Čechům venku dodali lesku.

0: Politika v klasickém pojetí je především zápas o moc, do něhož ovšem patří i právo poslat vládu k čertu, když tuto vládu už nikdo nechce.
1: Můj bože, jak nadčasové, vidíte. Těmito zkušenostmi častuje starší vypravěč někdy v 70. letech svou mladou posluchačku, aby jí pomohl orientovat se v dilematu, zda zvolit odchod do exilu nebo zůstat v normalizované československé realitě. Ano, je to snad nejpopulárnější z knih Pavla Tigrida, vydaných u nás po roce 1989. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, která vznikala už mezi lety 1965 až 1975.
0: Ostatně právě takový koncept není u Tigrida nikterak náhodný. Když v Americe a potom v Paříži redigoval a psal své svědectví, pozorně vždy hledal zpětnou vazbu a naslouchal tomu, co si lidé doma myslí.
1: A přes tu dálku a skrze železnou oponu si čím dál tím víc rozuměl především s mladými lidmi.
0: Jestli v něco věřím, tak na generační směnu. Prostě musí dorůst nová generace, která je dějně nepopsaný list. Poněvadž já představuji generaci, která v podstatě všechno prohrála, ale zároveň ne s ostudou. My jsme prohrávali, jak to šlo.
1: Říká Pavel Tigrid v knižním rozhovoru pod názvem Mně se nestýskalo. Mimochodem, soudíte, že se mu mělo stýskat? A po čem? Po rodině, kterou mu nenávratně vzali nacisté? Po komunistech, kteří jej zbavili občanství a máchali v tendenčním tisku a, co je snad ještě horší, v primitivně rasistických karikaturách?
0: Zemědělské noviny z 48. roku veršovaly. Odešel Tigrid za hory tajně a podle plánu hledat si nové obzory do země SS-manů. A Mladá fronta zase pojednala vítání nových emigrantů starými. U břehů Spojených států přistává loď, na přídi stojím já, Pavel Tigrid, s pitvorně zdůrazněným semickým původem. Kaftan, pejzy, bratka, náušnice.
1: Ale zůstaňme ještě u dominantního tématu Tigridova druhého exilu. Byla jim samozřejmě reví svědectví. Její fenomén jako neoficiálního emigračního centra vznikl ovšem až po přestěhování do Paříže.
0: Teprve tam se do svědectví začalo regulérně chodit. Redakce sídlila v domě, kde dole bylo koňské řeznictví. V prvním patře čítárna a redakční místnosti, kde se vařilo kafe a občas se nalévalo i víno. Návštěvníci z domova ale začali opravdu chodit až od konce 60. let.
1: Reví dosahovala v té době až 20-tisícového nákladu, z něhož se většina pašovala do Československa. Za pražského jara se ovšem svědectví odmlčelo. Oficiálně proto, že Tigrid nechtěl komplikovat situaci československým reformátorům. Ale souviselo to do jisté míry i s dalším Tigridovým tehdejším projektem. Koncem roku 1967 ho požádalo nakladatelství SOI o knihu o politice v Československu. Mezitím přišlo pražské jaro a po něm okupace, a to celé téma mimořádně spopularizovalo. Bestseller vyšel v mnoha jazycích nákladem 80 000 výtisků.

0: Uplynuly celé dvě další dekády a přišlo to, co čekal málo kdo. Rok 1989. Takhle na něj vzpomíná novinář, jeden z našich předních mediálních analytiků a tehdy rovněž emigrant Karel Hvízdala. Jedna z častých otázek, kterou jsem po roce 1989 dostával, zněla: kdy ti došlo, že komunistický režim se hroutí? Na ten moment si pamatuju docela přesně. Někdy během roku 1989 mi z Paříže volal Pavel Tigrit a zeptal se mě:
1: co bys tomu říkal, kdyby byl prezidentem Václav Havel?
0: Odpověděl jsem: počkej, na to si musím sednout. A řekl jsem něco v tom smyslu, že by to bylo dobře a že to bychom se asi oba jistě vrátili. Na tohle téma, a to už samozřejmě necitujeme Karla Hvízdalu, máme ovšem pro změnu jednu repliku typicky tigridovskou.
1: Nakladatel Aleš Lederer, syn dlouholetého Tigridova přítele Jiřího Lederera, totiž zase vzpomíná, jak chtěl, aby Tigrid kandidoval na prezidentskou funkci v době, kdy ještě nebylo jasné, zda Václav Havel bude o prezidentství usilovat po svobodných volbách. A Pavel mu řekl: žid a emigrant na Hradě, to by Češi neskousli.
0: Vydávání svědectví bylo po převratu přeneseno do Prahy, ale Tigrid v 91. roce, tehdy jako člen prezidia poradců prezidenta Václava Havla, přenechal sestavování časopisu jiným. Vyšla pak ještě dvě svědectví, poslední s pořadovým číslem 93 si na podzim roku 1992 zvolilo téma Nacionalismus, novodobá droga. Vzadu na obálce stálo věcné redakční sdělení: všechno má svůj čas, i tato reví. Přijdou jiné, jinak pojaté, jinak zacílené. Typická Tigridova dikce.
1: Stělesnění odporu proti jakékoliv totalitě, vzor tolerantního politika, gentleman, výjimečný publicista. Přestože většinu života prožil za hranicemi své vlasti, nikdy pro ní nepřestal pracovat, přemýšlet o ní a komentovat události, které se v ní odehrávaly. Na sklonku kariéry byl poradcem prezidenta Havla.
0: V letech 1992 až 1994 dokonce českým ministrem kultury. Patrně prvním, kdo připustil, že by bylo nejlepší takové ministerstvo zrušit. A až do své smrti 31. srpna 2003 váženým komentátorem politického dění u nás. Vzdor tomu, anebo možná právě proto, je v běhu Tigridova života a v jeho postojích řada momentů, z nichž některé občas vyvolávaly v Čechách a na Moravě spíše nechuť a odmítání. Leč on takto smířeně promlouvá ke své mladé posluchačce v kapesním průvodci Inteligentní ženy.
1: Dnes už je to jinak. Je to všechno za mnou. Na nepřízeň osudu si stěžovat nemohu, spíš naopak. Mohl jsem už aspoň dvakrát být na onom světě, poprvé rukou nacistů, po druhé rukou komunistů, a opravdu už nemám žádnou ctižádost. A nemám také co skrývat. Laskavý osud mi umožnil vyhnout se moc velkým omylům, ideologickým izmům jsem se vyhýbal a oni mě. K velkým lumpárnám či neúměrným hmotným statkům jsem nebyl připuštěn. A navíc mezi námi jsem na stará kolena zjistil, že absolutní pravdy jsou ošemetné a patrně vůbec neexistují. Mám podezření, že za každou pravdou vykukuje jiná, při bližším ohledání neméně závažná.

0: Jeho život byl samý paradox, ale nejsou to bizarní postmoderní paradoxy svévolných koláží, řekl nad Tigridovou rakví na hřbitůvku ve francouzské Mérisy Petr Pithart. Všechny ty paradoxy mají jeden společný jmenovatel. Věrnost sobě samému. To doba šílela. Pavel stál klidně na svém místě. Nepanikařil, jasně myslel a usmíval se. Trošku posmutněle, chápavě, ale nebylo to nikdy přezíravé pousmání vševědoucího. Vždyť se také usmíval i sám nad sebou. To bylo tajemství člověka, který prožil polovinu života v nuceném exilu a pak se vrátil domů s jistotou toho, kdo se vrací jenom z víkendu a poslepu nahmátne v ještě temné chodbě vypínač.
1: Mérisy je francouzská vesnice, kde žijí a o které v Praze říkám, že jedu domů. V Mérisy jsem skutečně doma, poněvadž ve Francii žijeme víc jak 32 let a protože jsem tady přesně to, co jsem. Nemusím nic předstírat nebo spíš někoho zaskakovat jako v Praze, kde lidé ode mne chtějí vědět víc, než vím, než mohu dát. Co bude, co se stane, co udělám já, abych něco zachránil. Místo, aby se ptali sebe, co zachrání oni. Přístup dosti český. V Čechách jsem taky pořád ve střehu, abych nebyl fouňa, co přijel ze světa, co všechno ví lépe, poněvadž byl na západě. Houbec. My na západě jsme 40 let žili v emigraci, žili jsme jenom jinak, měli jiné možnosti, jiné šance. Neříkám, že vždycky lepší než moje generace doma. Ta pochopitelně buď zahynula na nacisty nebo komunisty, kolaborovala, nebo prostě přežila a umřela, a to většinou. Takže v Mérisy jsem doma, protože tu mám rodinu a sebe tu znám daleko víc než v Praze. Tady jsem prostě děda na venkově s fajfkou a se psem.

0: V cyklu Životopisy jsme vám dnes představili novináře, spisovatele a politika Pavla Tigrida. Účinkovali režisér pořadu Petr Horák a Michal Mašek, který celý pořad připravil.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
0: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Pentle splihly, klaxony utichly. Zilvarová Božena se vřítila do stavení, za ní i dvě, tři další činorodé matrony. V cukuletu byly zpátky, přepásány zástěrami, přezuty do pantoflí a nabity energií jako akumulátory. A začal čurbes. Zilvar Antonín, ve kterém opětně vzkypila krev smísená s rumem a borovičkou, z trucu vběhl do starobylého nádvorního přístřešku, kdy si to býval zřejmě reterát, a zevnitř se zarýgloval. Zilvarová Božena, očividně též osoba prudší povahy, nemohouc se na něho dobít, mstivě ho zarýglovala i zvenčí. Majitel lidové limuzíny ve snaze co nejpečlivěji zaparkovat uvízl v bahně. Přistoupili čtyři statní svatebčané, zvedli Traboška a jak už ho drželi v rukou, z bujnosti ho nesli přes dvůr i s řidičem. Dívám se, kdože je ten nesený, a byl to Komíník, referent ministerstva školství, a oni s ním klidně přes dvůr do stodoly a tam Traboše vysadili na valník. Komíník bez pochyby vřískal, ale zapomněl stáhnout okénko, nebylo ho slyšet. Z reterátu se ozývaly dunivé rány. To bez pochyby Zilvar byl vzteklou pěstí do starožitného prkna. My ostatní jsme byli zahnáni na humna, kde stál další památní objekt, kdysi snad ceník nebo co. Toho času zřejmě skladiště všeho překážejícího, žebříků, roští, kusů zrezlé karosérie, předpotopního zemědělského a mlýnského nářadí. Vše překážející však bylo vyházeno opodál do kopřiv. Seník vysmíčen, z krovních trámů visely girlandy umělého chvojí a vánoční ozdoby a koketní lampiony. Na zemi bylo tlustě nasypáno pilin, nad pilinami slavnostní tabule, stůl nejmíň 15 metrů z dély, stlučený patrně z nehoblovaných prken, ale přikrytý bělostnými laňtuchy a okrášlený kvítím pozdního léta. Kol stolu židle nejrůznějších tvarů, štokrlata, lavice, co dům dal a co sousedé půjčili. Bylo již prostřeno, jídelní náčiní rovněž rozdílné provenience. U nás v kraji se přemrštěně nestaráme o to, z čeho a čím se jí, u nás je důležité, co se jí. Ponořili jsme lžíce do polívky a v tom se ozval rachot. Něco padalo, něco se sypalo. A za rachotem mužské klení, po lexikální stránce velmi razantní. Matka Zilvarová se vyřítila tím směrem a co by dub se odtamtud rozlehlo, i její klení, též razantní. Pak naráz bylo ticho. Pak se objevil Antonín Zilvar, uprášený, s rukávem ponatrženým, na tváři čerstvý šrám. Antonín Zilvar i ve své odlehlé samotě musel vytušit, že věci nejsou v pořádku, že někteří z hostů nenadarmo se nespokojeně rozlížejí. Svatební hostina se zahajuje polívkou, proto tu žijem, ořem a sijem, potomky plodíme už tisíc let. I napřel svých 110 kilo živé váhy, aby vylomil dveře. Dveře nápor vydržely, nevydržel reterát. Sesul se jako domeček z karet v oblíbené dětské hře spadl do záchoda. Zilvar se otřepal, rozhrnul trosky, absolvoval manželský slovní souboj, a to výjimečně s úspěchem. Jeho zlá předtuha ho neklamala, věci byly vinou ženského plemene v naprostém nepořádku, svatební hostina se zahajuje přípitkem. Na tváři heroický šrám vešel do hodovní síně, tak jako vchází sebejistou chůzí do manéže krotitel, ačkoliv tuší, že jeho výstup se ani tentokrát plně nezdaří a někdo bude rozsápán. Všichni jsme byli pěkně pohromadě, na stoličkách s drápky zataženými. Cůňa i Pingl, předseda místního národního výboru i farář, pán s prouškovaným motýlkem, spolou obchodní ataše, spolou od kolotoče, jistě hotelier Mareš, řečený Pupenec. Zilvarovi kamarádi postu 10 kilo živé váhy kus, se soumrakem si v sedě zdřímnou, s večerním chládkem se rozespívají, o půlnoci se budou prát. Tetičky Horákyně ze vsí od Nasavrk z manželčiny přízně, i ty se umějí prát. Dceru každý den nevdáváš. Vešel a jemu v patách skrotla a provinila Božena Zilvarová a matrony s basami štíhlých lahví. Stoličná vodka. Žaludek neprotestoval.
jednu snesu. Rád. Pan Doubek odšroubovával závěry, matróny obíhali stůl a nalévali. Zilvar si nás po pořádku prohlížel, kdo bude rozsápán. Zilvarův zrak spočinul na mé sivé hlavičce. Ale já jsem tu, prosím, kompars najíst a napít šelmám jiným rozhaněvaným živlům lhostejný a neumím se prát. Proslov, řekl a ukázal na mne. Mít bič, práskl by bičem. Straší mu ve věži vychladne polívka. Proslov, toužebně vydýchla matka Zilvarová, s láskou objela manžela kolem krku a políbila ho na tvář, na tu neskrvavenou. Muž je muž, muž ví, čeho je třeba, aby svatba byla nepřestajně mustrovní. Rukáv se přišije. A hajzlík dávno potřeboval zbořit. Políbila ho i na tu skrvavenou. Co pak tu není farář? No pravda, to se nehodí, když je tu předseda Národního výboru. Proslov, skandovali nedočkaví kamarádi. Ať je to Ježíš Maria odbyto. Co pak tu není předseda Národního výboru? No pravda, to se nehodí, když je tu farář. Nejvhodnější je neutrální cizinec. Muž se vyzná, muž ví. Zilvarová, rozumí se, svého muže přeceňovala. Muž, uznamenav moje rozpaky i její nadšení, už uznával, že jako obvykle střelil kozla, k čemu jakési, kde si kňafání, jenomže rýbr coul mě z nenadání popadl pod paží a postavil mě na židli. Ze zdola mi podali skleničku s vodkou, cůňa zatleskala, Vicky si přihladil knír, zkontroloval si na hodinkách přesný čas a zívl. Pan Doubek naložil na ještěrku basy s prázdnými lahvemi, naložil i své hýždě a odjížděje zamával na mne, leskl se a svítilo na něho sluníčko. Židle stála v pilinách dost vratce. Vodku jsem pro jistotu vypil, abych ji nevybrindal. Z důly mě okamžitě podali flašku. Cůňa si podepřela bradu jako při výkladu o větách podmiňovacích neboli kondicionálních. Přítel by mi poskytl pomoci a přacích neboli optativních. Kéž mi přítel poskytne pomoci, co vám mám povídat? Proslov, který jsem nepronesl. Kéž byste byli blázni, buďte blázni a mějte zájem, zapřísahám vás. Mořte se s historickou mluvnicí a s podobnými disciplínami, jež množí radost, nesou užitek, sloužíce obecnému blahu. Latinsky bono publico, citováno dle Cornelia Tacita. Mořte se i za 1500 měsíčně, mořte se, stůj to oko nebo zub, jestli to stojí díry v podrážkách, co je prostšího, než chodit v děravých. Ten Kyjev hořel, až jsme brečeli a nabíjeli protitankový kanónek ráže 45 a Emil Sojka tiskl knoflík z pouště. V Solovence jsme našli na krovním trámu oběšené děti. Život je jenom jeden, nevyměňte ho za krmené prase a za hodinky s vodotryskem. Proslov, který jsem proslovil. Ať žijí novomanžele, štěstí, zdraví, dlouhá léta. My jsme sem přišli zdáleka, zpěvem doplnil má debilní slova Krakonoš. Moje poslední věta byl totiž mimoděčný citát, ne z klasika dějepisu, z Tříkrálové koledy. Lesní duch mě opatrně sundal a vlepil mě hubičku, obecenstvo odměnilo potleskem naši produkci, dopilo vodku a přespívalo ještě dvě sloky, když už byla ta píseň načata. Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše, do Betléma pospícháme, jenže málo peněz máme. Peněz milion, oponoval Zilvar koledě. Nijak mě to k němu nepasovalo, ta barštipánská suverenita, ale on neměl na mysli stav svého majetku. Že jo, mladej, otočil se náhle na pupencoj Cvikyho. I v dolarech. Ouha. Šláplo se jaksi do porculánu a šláplo se na schvál.
Zasvěcenějším svatebčanům zmrzl smích, cůňa se zavěsila do svého zánovního chotě a otec neotec hotovila se vstát. Pojď, tady nebudem. Viktor Mareš se však přívětivě usmál nad chána, nad drnat chána z dřevákové lhoty, pomalonku sáhl do náprsní kapsy, vytáhl šrajtofly, rozevřel ji, po pinglovsku si naslinil ukazovák a vyňal bankovku. I na dálku jsem poznal portrét George Washingtona. Je váš, napřáhl ručku Ptchánovi a nezištně mu podával ten $1. Několik svatebčanů nedokázalo utajit obdiv. Utřel ho. Zootechnika. Hotelier Mareš, řečený pupenec, se láskyplně tlemil na bankovku i na syna. Skoprnělý Zilvar supil a nehýbal se. Vicky se přívětivě usmál a škrtl zapalovačem. Dolarovka vzplála. Blbouné, řekla Božena Zilvarová a otáhla muže od ohně. A tak jsme družně snědli polévku, lepšího nás momentálně nic nenapadalo.

Šikmé slunce se opíralo o komín nad mlýnicí, ve stínu hrušně, na ohrabaném trávničku vyšívaném chudobkami. Při hudbě z magnetofonu tančili Cůně a Vicky, byli bosy, byli nádherní, mladí a pružní a v stavu bez tíže. Ona se zavřenýma očima, on s dlaněmi kroužícími kol jejich boků a vlasů a kotníků, ale nedotýkal se jí. Vypadali jako modří exotiční ptáci. Kousíček stranou tančil Petr Zilvar s jednou z matron. Ta nebyla bose, byla v punčochách. Pantofle se válely pod stromem, na nich zástěra. A Zilvar Petr se své partnerky dotýkal přičinlivě a po staročesku. Odskočila a zapířila se mezi tím, co jsme je míjeli, nazula pantofle, ovinula dotčené partie zástěru a cudně se přitulila k předsedovi JZD. Předseda jí chlácholivě plácel po zadku, to je radost věrná, když se česká žínka cudně přitulí. V čítankách pro školy obecné to bývalo i vymalováno. Teď už nejspíš ne. V seníku bylo poklizeno, na stole v zákrytu lahve, litrové, bez vinět. V lahvích průzračná kapalina, lehince nažloutlá. Lurdská voda, konejšil můj anděl strážný moje zažívací ústrojí. Tergelice, pravil Krakonoš, Zilvar má v Mikulově švagra, ta s námi svinsky zacvičí. Vyrozuměl jsem, že se na to těší, jak s náma Tergelice svinsky zacvičí. Přestože se prohřešil hrubým vyšinutím zvětné vazby neboli anakolutem, nezdálo se mi vhodné vyvolávat diskusy. Připili jsme si, proslov jsme vynechali, pili jsme na ex, jak jinak. Tergelice nalita smrdí, smrdí hnojem. Vypita hoří, hoří až v palci u nohy. Zalapal jsem po dechu. Je něčím malým zajíst, velel mi Krakonoš. Sám si naléval repete, aniž se zajídáním zdržoval. Kde tady splašíš něco malého? Na stůl přibyly mísy vepřové pečeně, mísy huskových knedlíků, mísy zelí, kusy masa zvící polobotky, knedlíky, kola od trakaře. Čtyři jsou povinnost. Mrskl mi Krakonoš na talíř knedlíček, an jsem si vzal jen tři. A dolil mi tergelici a o zátýlek se mi otřelo kypré ňadro a odzadu vyplula kyprá ručka se džbánem a nalila mi pivo. Všechny dostupné rozkoše se hlásily mně na povel. Nejsem Nero, jedna rozkoš mi postačí. Říhl jsem, můj dech hořel i smrděl zároveň. Ramenem odsunuv ňadro malíčkem tergelici, zakrojil jsem do masa. Labyrint světa a ráj srdce, vzdychla sesle po mé pravici. Zděšen jsem schlédl dolů na sesli, rejdili po ní bílé myšky, nerejdili. Byl na ní kominík. Vepřovou pečení ho v kuchyni nepočastovali. Nezbývalo mu, než jí dohonit. Splynout s davem, který ho zhanobil. Splýval statečně. Nakládal si pátý knedlík. Potopil ho do omastku. Třásně kysaného zelí visely přes okraj jeho talíře, kde se skvěl nápis jednota. Talíře byly vypůjčené z hospody. Psáno v Brandýse roku 1623 na panství Karla ze Žerotína, původní název Labyrint světa a Luzdau srdce. Vytištěno teprve 1631. Obžerství. Jan Amos ostře odmítá. Stručně explikoval a žvíkal masíčko. Polkl a zatopil žvanec pivem. Třetí, vychloubal se. První jsem pokropil borovičkou. Po třetím pivě z pravidla Komenského opouštím. Přecházím na anekdoty. Židovské, skotské, o bláznech, o lordech. Komenský je nuda. Přednáším o něm kvůli lidem. No, už si zvykli. Dopil třetí a pokropil je tergelicí. Z dálky ho starostlivě sledoval pan Doubek, oděn v černé sako. Bylo mu volné v ramenou a těsné v pase, Zilvarovo. Pleš mu kryl černý klobouk a pod bradou se mu plandela široká černá mašle podezřelého původu. Hádal bych na stuhu z pohřebního věnce. Bůh ví, proč se mi vybavila zmínka o filharmonii. S
Sledoval kominíka a zlobně na něho gestikuloval. Kominík tu pantomimu nechápal. Já ano. Pan Doubek vzkazoval kominíkovi přes horu vepřoviny a přes žvíkající dav, ať už pro všecky svaté nepije. A co by nepil, i neropil. A osahával přitom různá ňadra a vdechoval omamné arabské vůně. Ave Nero, moriturite salutant. Kopl jsem do sebe decák ohně skvašených a po domácku destilovaných vinných slupek. Kominík přešel na anekdoty. Nebyly ani krapec kocké, byly lascivní, takže každý je znal. Netrvalo to ale dlouho. Vyzunkl ještě panáka, pokusil se ještě o anekdotu, zmlkl, povstal a ve vší ctihodnosti odkvačil. Pan Doubek diskrétně za ním. Škoda panáčka, poznamenal praporčík od SNB.

Jelo se do hospody pro sud piva Choceňského. Plzeň jsme zmarnili. Po Tergelici rukoval na plac rozmanitý výběr. Pradět, Becherovka, Hruškovice, Jabkovice i Třešňovice, Gruziňák, Fernet. Bohové olympští by žasli, jakou spirálou vývoje prolétlo lidstvo od jejich hřidionkého nektaru. Tetičky pily všechno, jen já už nepil. Seník se se mnou točil, girlandy, farář, snad i ryby plavaly otvorem po vysazených vratech a ty menší škvírami v prkené stěně, za kterou zapadalo slunce. Třpitily se jim šupiny. Je na místě přiznat, bez urážky či s pánem Bohem s urážkou, že na tetičky od nasavrch jsme byli krátcí, my muži. Tím nemíním jen sebe. U mne se to dalo předpokládat. Předseda ku příkladu krom o něch významových odstínů neuvědomoval si také fakt, že z jeho talíře jí spolu s ním kočka. Zilvar na to chvíli civěl, jako by se rozhodoval, na čí straně je právo. Potom se nahnul přes stůl a kočku vyhodil ven do zahrady. Předsedu by byl neuzdvihl. Farář Zilvara pokáral, farář stranil kočce. Připouštěl však i kompromis a mluvil o ekologické rovnováze. Jedna kočka, jeden předseda. Mluvil obšírně a opakoval se. Neposlouchali jsme ho. Krakonoš se sesul pod stůl. V zápětí se však vynořil a předstíral, že se mu zakutálela pětikoruna. A tak podobně. Cuňa? Cuňa s námi už nebyla. Trávníček osiřil. Upřímně pověděno, nepostřehl jsem, kdy a kam se vytratili. Všude bylo přes příliš mnoho ryb. Zapadá, halekal pan Doubek na Zilvara. Zjevil se tam na syrém trávníčku věstonická Venuše ve dvouřadovém saku a smašlí pod bradou. Netančil, strkal před sebou pobledlého kominíka. Ryby zhnuseně prchaly do rákosí. Zapadá, obřadně vztahl Zilvar paže, jako když Libuše věští slávu Prahy, a utíkal za nimi. Zilvarová, neboť ženy na dálku větří neštěstí, s tichým klením pádila tamtéž. Mžikem jsme pookřáli, v povětří houstlo nové zilvarovské drama. Doupíchnout druhý prase, ujišťovala nejstarší teta své nasavrcké rodačky. Aby bylo co jíst. Prase jim uteče, jsou ožralí, seďte holky. Tetičky ostatně ani nenapadlo hnout se od stolu. Nebylo dopito. My ostatní jsme se chtivě trousili k dějišti dramatu simulujíce zájem o hrabající drůbež a o holuby. Dějiště bylo na dvoře. Uprostřed dvora stálo na fošnách pianíno. Jak je sem Doubek přivlekl, o tom jsme neuvažovali. Po boku pianina se naparoval velký buben, u bubnu mistr Řeznický. Za pianinem na židličce kominík. I on v zánovním černém klobouku. Nehráli, čekali, jakoby na inspiraci. Hleděli kamsi vzhůru. Všichni jsme se mimo děk zahleděli vzhůru. Po nebi byly rozvěšeny nachové drapérie. Západ slunce je u nás velebný. Vzdělanec by se pozastavil, není-li to kýč. My naštěstí jsme byli spíše vzděláni. Kde je? V neblahém tušení vyslýchala Zilvarová pana Doubka. Pan Doubek jí neodpovídal, hleděl vzhůru. Zilvarová vydala tichý sten a pádila do přilehlého třípatrového stavení bývalé mlínice. Už bylo pozdě. Dírou ve střeše se vysunula hasičská přilba a zazářila v paprscích hrubnoucího slunce. Za přilbou se sunul Zilvar. Hlavu prostrčil, tělo uvázlo mezi dvěma latěmi, škubl sebou, lať praskla, vzepřel se o tu neprasklou, vysoukal se ke komínu a rozkročmo se usadil. Tašky se rachotem sjížděly, dole už bylo jak při bouračce. Zilvar si přitáhl prádelní šňůru, kterou při tom tělocviku svíral v zubech. Na konci šňůry se zablištěla trubka Fliegorna. Oskusil klapky, olízl si pisky, nadýchl se, nasadil křídlovku kartům, Doubek a kominík chřípí vzduté vzrušením, od něho odtrhli zraky a soustředili se na své nástroje. Filharmonie zahajuje podzimní sezónu. Kominík vysoko zvedl lokty a dal
auftakt. Doubek pěstí udeřil do bubnu. Penzionovaný referent z ministerstva školství hmátl do kláves a hráli. Těžko říct, zda úmyslně nebo zda se v tom kvaltu kloudně nedohodli. Zilvar hrál. Zasviť mi ty slunko zlaté. Doubek s kominíkem hráli zelení hájové. Ale nešť. Byla to krása, byla to veliká opravdovská radost. Buben duněl a teskný zvuk křídlovky se táhl údolím až někam bůh ví kam, až do Kyjeva, až do oblasti Čerkaské. Půjdeme znovu, kamaráde, hrstička hlíny, ta se střese. Půjdeme na 100 000krát, půjdeme přes Perzii, přes Astrachaň a přes Voroněž, Kersk. Pošleme domů vagon uhlí, antracit, rozboří se kasárny a postaví se škola. Já v ní budu učit češtinu a dějepis s plnicím perem v kapsičce. Všecko se změní brzo. Po válce. Bylo po válce. Bylo už 35 roků po válce. Zilvar hrál Nezazli mi drahá máti s Trilkem. Kominík hrál Z rozmaríny pěkný věneček a já brečel a to je prosím vše. Čímž slavnost vyvrcholila. Co bylo pak, byly jen paběrky. Rozhostila se všeobecná malátnost, i psi leželi v boudě, funěli a mžourali po nás.

Rozptýlili jsme se po usedlosti, ten do sadu, ten do záhonu zelí, ten do Zilvarovic obýváku odespat si verš u řvoucího televizoru, ten vymáhat na šoférovi kolchozního nákladňáku nelegální odvoz písku za půl kopu vajec, nebuď labuť, bobši, trhneme na tom ty i já. Ukradli by mě i kšandy, kdyby byli kolchozní, postěžoval si mi předseda, který tu obchodní transakci maně vyslechl. Není vám smutno v důchodu? Scháníme účetního. Na poloviční úvazek. Učil jste počty, ne? Utěl Bobšovi jednu malou předsednickou a odkymácel se do vejměnku. Pozvala ho babička. Babička proměnila vejměniční světničku v hernu. Už byla zase jako mníšek, dubový stůl byl vydrhnut, na kamnech vonělo kafe, z vyřizávaného rámu Kristus Pán žehnal mariášníkům. Kafe mi bodlo, mariáš neumím. Když jsme s maminkou rajzovali mezi Rychnovem a Pelhřimovem a Třeboní a zpět, herci všetně mastívali kaufcvika. Ani kaufcvika neumím. Kominík ještě preludoval na melodii Až nás na Volšana povezou, pan Doubek uklízel buben do kůlny, i Zilvara už stáhla zákonitá choť do bezpečí, byl odpavučin a byl jakýsi skřísnutý, něco se ve mlynici pravděpodobně odehrálo, hudba to nebyla, tak všechno všudy v světě pomíjí. Není mě smutno, veselím se a hoduji, tlučeme na buben. Počty jsem neučil a kašlu tě na účetního. Učil jsem dějepis a českou mluvnici. Láskosloví, jmenosloví a tvarosloví. Skladbu větnou, souvětí souřadná a podřadná. Věty podmětné, předmětné i doplňkové. Interpunkci. Na černo i genitiv záporový, ten v osnovách není. Na ministerstvu školství o něm nevědí. Ale vraťme se k masu. Servírovalo se maso uzené, k němu vínko červené, zažhly se svíčky v lampionech, dav hodovníku prořídl, někteří byli svými perchtami odtaženi domů, nazráli ke stropení ostudy. Někteří se zatoulali v okolní přírodě a hospodářských objektech, namnoze s úmyslem bezúhonným spát. S uzeným masem zápolili sami samotinké tetičky. Část zvládli, zbytek si hlídali. Zabalíš nám to na cestu, přikázali neteři boženě provdané Zilvarové. Provdané šťastně, do majetku, do mlejna. A co je nyníčko z mlejna?

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Milí přátelé, jsme rádi, že vás můžeme přivítat při další schůzce pod světly ramp. Na jejímž začátku vás zdraví její autor Jiří Kasal. V té dnešní budeme pokračovat v galerii velkých a výrazných hlasů, které ozdobily leckterý muzikál, film nebo koncertní arénu. Tentokrát mám na mysli velmi kultivovaného zpěváka, jehož vliv přiznává i náš Karel Gott. Tím je Johnny Mathis.
1: Teacher, teacher, there's so much I'm longing to know, 'cause my heart has

Zahajovací vizitka Johnnyho Mathise, jeden z jeho největších hitů, v jehož názvu stojí učitel, Teacher, Teacher, naznačila nejzřetelnější rysy zpěvu tohoto muže. Vynikající techniku a vkusnou uhlazenost, jimiž bez nesnází přecházel přes několikery žánrové hranice. Ovšem, to jsou hodnotící slova spíše typická pro běložské zpěváky než pro ty vyšlé z černošského etnika. A z tohoto důvodu byl Johnny Mathis, jenž si nejvíce liboval v melancholických baladách, od počátku své dráhy s mnohem větším nadšením přijímán běložským publikem.

Když se barva slunce mění v modrou, o tom zpíval Johnny Mathis. Jeho život se začal odvíjet ve městě Gilmer ve státě Texas od data 30. září roku 1935. Zakrátko se jeho rodina přestěhovala do pověstné poštovní ulice v San Francisku. Když mu bylo 8, koupil mu otec laciné piano za $25. Ale aby tento nástroj dostal do dveří bytu, musel jej nejdříve rozebrat a pak zase složit. Dlouhou dobu se Johnny Mathis nemohl rozhodnout, zda hlavním smyslem jeho života bude hudba nebo sport. Na střední škole hrál basketbal, ovšem nejvíce vynikal v atletice. Běhal přes překážky a skákal do výšky. Dokonce se v roce 1956 zúčastnil v posledně jmenované disciplíně národní kvalifikace na letní olympijské hry v australském Melbourne. Johnny ani nenastoupil dráhu učitele angličtiny a tělocviku, k čemuž získal plné vzdělání. Shoda okolností jej zpátky dovedla k muzice.

Very much in love, v skutku zamilován, byl Johnny Mathis v minulé písničce. Počátky hvězdné kariéry tohoto zpěváka spadají do roku 1956. Vedení úctyhodné nahrávací společnosti CBS si původně myslelo, že v něm nalezlo novou jazzovou hvězdu, ale po prvních nahrávkách, které s Mathisem pořídilo, změnilo názor a přisoudilo mu jemně nasládlý baladický repertoár. A na Vavříny nemuseli šéfové dlouho čekat. V roce 1957, tedy přesně před 50 roky, slavil Johnny Mathis obrovské úspěchy s písničkou, která ostatně náleží k těm nejvydařenějším svého druhu v 50. letech. Její název je vskutku vzletný Wonderful, Wonderful, tudíž nádherné, nádherné. Někdy se procházíme při pobřeží a dýcháme ten chladný, slaný vzduch. Ty se na mě otočíš s polibkem v očích a já cítím s ničím neporovnatelné vzrušení v srdci. Je to nádherné, nádherné, malé.

Zazněla vůbec nejznámější píseň Johnnyho Mathise, která byla také umístěna na album jeho největší hitu Johnny Mathis Greatest Hits. I když tato deska vyšla už v závěru 50. let minulého století a mohla proto mapovat jenom rané Mathisovo období v roli zpěváka, dočkala se až neuvěřitelně dlouhodobého ohlasu u posluchačů. Na americkém žebříčku dlouhohrajících desek se držela plných 490 týdnů, za což si vysloužila zápis do Guinnessovy knihy rekordů. V tomto ohledu Johnnyho Mathise překonala v 70. letech anglická rocková skupina Pink Floyd. Z rekordního Mathisova alba si ještě zahrajeme jednu v 50. letech oblíbenou skladbu It's Not For Me To Say.

Johnny Mathis se svému publiku od konce 50. let ještě mnohokrát svými nahrávkami připomněl. Mezi jinými jmenujme alespoň Misty. Avšak na piedestál hitparádové slávy vystoupil znovu až po téměř 20 letech. Stalo se tak spíše překvapivě. Mathis se radil se svým producentem Jackem Goldem, jak se vzepřít řadě slušných na vysoké úrovni daného žánru stojících písniček, jimž ale chybělo kouzlo všeobecné přitažlivosti. A hle, zrodil se nápad naspívat duet se zpěvačkou Denise Williamsovou, do té doby působící v podpůrném sboru i u nás známého Stevieho Wondera. Denise byla nabídkou ohromena a to se mělo ještě opakovat. Po druhé, ležíc na hotelové pohovce, slyšela píseň, která byla jejím a Mathisovým společným dílem. Tento zajímavý duet z roku 1978 nesl částečně protimluvný název Too Much, Too Little, Too Late, což znamená příliš mnoho, příliš málo, příliš pozdě.

Zahrali jsme vám další z velkých Mathisových hitů, který tak zároveň uzavřel připomenutí této salóně vyhlížející osobnosti historie pop music. Přáli bychom si, kdybychom vám tím udělali alespoň malou radost. Přátelé, autor půlhodinky Světla Ram, Jiří Kasal vám děkuje za poslech a přeje Kupu tolik potřebného štěstí. Mějte se hezky.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední.

0: den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky.

zpívá si jeho jméno a tribuny vstávají, tam teď nesmíš uzavřeno, přesto všichni čekají, pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej, vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

0: Noční linka.
1: Dnes ještě stále pondělí 18. května se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Rozhlas a vy. A já se vás budu vyptávat, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? Jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? To vše mě bude zajímat na telefonní lince, tedy vaše odpovědi, na čísle 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete posílat příběh samozřejmě k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba někdy příště. Využít můžete i webový portál www.rozhlas.cz/linka. Příjemný a nerušený večer i poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní rozhlas a vy, také jak jinak. Český rozhlas slaví své narozeniny každoročně v polovině května, připomínající zahájení pravidelného vysílání 18. května 1923 ve Kbelích. V roce 2023 oslavil významné sté výročí. No a kdo dnes v noci promluví jako první? Tou první volající je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás taky zdravím a jsem ráda, že jsem se dovolala jako první. A tak řeknu vám, jak mě provází rozhlas.
0: Ano.
1: Takže jako první mě provázel, když byla jsem malá a poslouchala jsem každý večer pana Vlastimila Brodského Hajaje.
0: Ano.
1: Hajaja byl, potom jsem byla starší a poslouchala jsem pohádky po obědě, celá hodina po obědě jsme si lehli, pustili jsme rádio a poslouchali jsme odpolední pohádku. Až jsem byla větší, to už mi bylo přes 15,
0: ano.
1: Tak začalo Mikroforum, Pozor zákrusa.
0: Přesně tak.
1: Jo, takový. No a teďka já rádio přes den nepustím, a protože já to pustím až teďka o 10.
0: Ano.
1: To poslouchám Divadlo na vlastní uši, potom poslouchám vás. Každý den to tak mám. Mm-hmm. Já to mám přeorientovaný ten den. Potom mám znovu Divadlo na vlastní uši od 1 do 2. A potom mám puštěný rádio až do rána. A to poslouchám ze záznamu Humoriádu. A písničky, teda mám strašně ráda české písničky, tak poslouchám písničky.
0: No to budou mít kolegové velkou radost, paní Ludmilo, jak Patrik rozehnal, tak Robert Tamchina, že máte ráda jejich pořady, to jim ráda vyřídím.
1: No a potom ráno, tak potom poslouchám, kolik je počasí, jak je počasí, kde kolem Brna, a potom poslouchám pana Junáka.
0: Ano.
1: Taky, no a pak už to vypnu teda.
0: Tak máte takovou noční s Českým rozhlasem a za to jsme samozřejmě moc rádi.
1: Ano. No ano, protože já ve dne zase dělám něco jiného, musím taky něco dělat, nemůžu jenom.
0: Poslouchat, ano, ano.
1: Že já jsem švadlena, teda pánská.
0: Ano.
1: Takže u toho se dá šít, ale už mě neposlouchají ruce. A oči, taky oči. Černý špatně vidím. Takže já vás nebudu zdržovat.
0: Nezdržujete, Janičko. Paní Ludmilo, moc děkuji za příspěvek a přeji krásnou dobrou noc do Brna.
1: Vám taky. Moc děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Dobrou noc. Přidám, ano, taky. Přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Anička. Nedovedu si představit, že by rozhlas přestal vysílat. To není možné. Budu platit i nadále těch pár korun. Přece člověka nezničí. V mém životě rozhlasové vysílání představuje vše, co člověk potřebuje vědět, slyšet. Moc vás zdravím a držím palce. Napsala paní Anička. A já za všechny kolegy Českého rozhlasu samozřejmě děkuju, paní Aničko, že nás podporujete. Teď už Arakain, Slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: sobotu byl den otevřených dveří Českého rozhlasu. Já jsem byla na Vinohradech, podepisovala jsem se svými kolegy za Český rozhlas Pohoda, kde vysílám pořad Kolotoč i noční linku, kterou můžete slyšet nejenom na regionálních stanicích Českého rozhlasu, ale také na Českém rozhlase Pohoda. A mám radost, že se dovolal František, protože jsme se viděli, jak mi připomněl právě na dni otevřených dveří na Vinohradech. Zdravím, Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer všichni, tady posluchači Českého rozhlasu Region a Český rozhlas Zlín a i celé České republice posluchači. Chtěl bych se vás zkázat, že já jsem jako malý poslouchal Srdcovky Zdeňka Junáka anebo Noční linku s paní Marcelou Vandrovou anebo Morava krásná zem, která uvádí Ivanka Slabáková anebo Jiřina Ostra s babičkou.
0: Ano,
1: A teda babička už nežije mezi náma, už bude to v prosinci 3. prosince rok a na ňu vždycky jsem vzpomínal, tak vždycky si pustím noční linku teďka.
0: A připomíná vám to, že jste poslouchali s babičkou, že jo?
1: Ano, a babička, jak byla v Lázních v Jevíčku, tak tam chytila Český rozhlas Brno.
0: No, Františku, a promiňte, že vám skáču do řeči, ale připomíná mi to, že jsem to slyšela od hodně posluchačů, že vlastně babičky, když hlídali své vnuky, vnučky, takže třeba poslouchali ať už tu nedělní pohádku, nebo třeba písničky, a že vlastně takhle přivedli i své vnuky k poslechu Českého rozhlasu, tak to mám radost.
1: A jak byl den otevřený na Vinohradech, tak to bylo super, došlo tam milion lidí a tam byla ta jednička Chladková a bylo tam hodně a i Maruška Formáčková.
0: Ano. Moc ráda jsem se s ní potkala.
1: A srdečně vás všichni zvu na 14. června já a Maruška Formáčková vás všichni zveme na narozeniny Heleny Růžičkové 90. Je to, probíhá to sobotu a nedělu a 13. už je vyprodané a ještě možná jsou vstupenky na 14. června. Dorážte do Hoštic.
0: No to bude úžasné. Moc děkuju. Děkuju, Františku, a přeju krásnou dobrou noc.
1: Patru jedničko, tak se zase uvidíme zase někdy na den.
0: Doufám. Naslyšenou.
1: Já jezdím každý rok. Tak ahoj.
0: Tak k Františkovi přidám zprávu od Marka. Ten napsal, když ještě neexistovaly internetové přímé fotbalové a hokejové přenosy, poslouchal jsem pořad s mikrofonem za hokejem, fotbalem, sportem, kde byly živé vstupy ze všech stadionů. Zanedlouho to bude rok, co byl ukončen pořad Oldies jako Na dlani a neb historie z Černých drážek. Tam jsem si pravidelně psal o nějaké méně známé hity. Na dvojce poslouchám kriminálku Mirka Vaňury, historii českého zločinu nebo toulky první republikou. Na Vltavě poslouchám rozhlasové hry, na Plusu Archiv Plus portréty, jak to bylo doopravdy nebo příběhy 20. století. Na společném vysílání regionálních studií poslouchám Slavíky v krabici, Humoriádu, Hvězdné návraty, Zlatou lásku a Noční linku. Na Českém rozhlase Ostrava poslouchám Harendu, hudební přístav a rozhlasové listování. V olomouckém studiu, kdy si běžel pořad Galerie zločinu, na brněnském studiu poslouchám Srdcovky Zdeňka Junáka, napsal Marek. Marku, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, který přistál na adrese www.rozhlas.cz/linka. Využít samozřejmě adresu můžete i vy ostatní, také adresu linka@rozhlas.cz, případně telefonní číslo 731 800 900. Ale to až po písničce, kterou vám zaspívá Petra Janů. S láskou má svět naději. A to si myslím, že je svatá pravda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme na rozhlasové téma také jak jinak a já se vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Zajímat mě to bude i od pana Luboše, který nám volá ze Dvora Králové. Dobrý večer.
1: Zdravím Janu Chláskovou, vaše kolegy do rádia a posluchače.
0: Děkujeme.
1: Tak u mě to začalo tím, že jsem poslouchal rozhlas po drátě.
0: Ano.
1: To byl Kolotoč, magazín Zajímavosti a kuriozit, pak rozhlasový Domino. Potom jsem si koupil stavebnici tranzistorového rádia a trafopájkou, jak jsem si sestavil desku a různý takový tyty, tak pak jsem poslouchal z malého tranzistoráčku. Všude možně, kde jsem chodil, tak jsem poslouchal Domino, Kolotoč a různý takový ty pořady. A furt to se mnou rostlo, takže když jsem jel třeba na skládačce na kole někam, tak jsem měl tranzistoráček a nějaký časopisy na čtení a takhle. Teďka poslouchám ČR Plus, ty dokumenty, jak ano, to bylo zmiňovaný ano, panem posluchačem. Takže potom, co to je, já poslouchám 4 stanice, takže tam jsou zajímavý, jo, magazín Techno, to je na Hradeckém rádiu, hlavně poslouchám Hradecký rádio a když jdou písničky, já to dělám tak, že když jdou písničky, tak si čtu a když jde něco kuriozního, tak se zaposloucháte. To zesílím. A taky na ČR 2 je docela hodně starý pořad, který mě nesmí utíct. A když mě uteče kus pořadu, magazín Meteor.
0: Ano, ano, ano.
1: Meteor, to je taky stálice, která je v rozhlase už hodně dlouho. A teďka je výhoda, že když zmeškám Meteor magazín, tak buď to si ho pustím opakování v neděli ve 3 hodiny, anebo když mě to uteče i v neděli, tak si to pustím z audioarchivu.
0: Přesně
1: to je výhoda,
0: tak,
1: že když člověk si nemůže někde pustit rádio třeba, tak si to zase zpětně pustí na mobilním telefonu.
0: Je to teď výhoda, technika přece jenom pokročila, máte pravdu.
1: Jsem takovej rozhlasový maniák, protože když v humoriádě, nevolám do humoriády často, abych taky dal šanci ostatním, ano, jednou za čas zavolám do hlasování a párkrát tam zažartuju s Patrikem Rozehnalem, ano, a s jeho hostem, taková recese, že jo. A když jsou o víkendu písničky na přání, tak Pavla Kindernajová, anebo je její kolegové. Takže teďka, jak byl den otevřených dveří v Hradeckém rádiu.
0: Byl jste?
1: Tak jel jsem do Hradce vlakem, myslel jsem, že přestane pršet, ale že u Hradeckého rádia u vchodu není markýza, pod kterou bych si schoval psa, abych mohl jít dovnitř. Tak jsme byli schovaní pod stromem naproti rádiu, protože já jsem měl rozmáčený boty, že bych jim tam nechával kaluže na podlaze. Tak jsem jenom... ale víte, co je docela dobrý for? Já jsem se koukal do Androidu, do telefonu, našel jsem si webkameru v Hradeckém rádiu do vysílacího studia a teďka jsem koukal tou kamerou, která míří směrem oknem k tomu stromu.
0: Ano.
1: A Jakub Šmit tam měl na okně batoh, že jo?
0: No.
1: A zrovna, když jsem koukal do telefonu a viděl jsem ho, že kouká oknem a něco si bere z batohu, tak jsem na něj do okna zamával.
0: Viděl vás?
1: No viděl mě, ale nemával, ale viděl jsem, že koukal. Takže takový nenápadný vzkazy zamáváním do Hradeckého rádia. Docela mě naštvalo to počasí. Přišlo to, jak bylo v Praze v sobotu?
0: Určitě nepršelo, teda aspoň si nepamatuju, že by pršelo.
1: V Hradci pršelo drobně a pes by byl rozmáchaný. Sice bylo teplo, že jo, ale já jsem ji nechtěl, aby byla promáčená vodou, aby nevystydla, tak jsem s ní pendloval mezi rádiem a na nábřeží v Hradci ještě byla nějaká akce. Já nevím, co to bylo.
0: Hlavně, že jste si to tam společně, Luboši, užili. A já vám moc děkuju za příspěvek. Dáme zase prostor dalším, dáme si písničku. Já vám moc děkuju a přeju krásný večer. Naslyšenou.
1: Díky vám taky, díky, naschle.
0: Přidám ještě zprávu, kterou poslal Sváťa. Dobrý a prima večer všem linkařům a přání vám, paní Jeno, k blížícímu se svátku. Moc děkuju. S rozhlasem jsem spojen celý život. Už ve škole jsem si sestrojil krystalku. Potřebovala sluchátka, později jednolampovku jako školní pomůcku. Byly nutná sluchátka, zvlášť baterie pro žhavení a anodová baterie pro napětí. No a co dál? Vlastnil jsem gramorádia, přenosné přijímače, některá i s časem. Nejraději mám rádio Brno. Využil jsem sobotního dne otevřených dveří Českého rozhlasu Brno a měl jsem tak možnost poznat hodně zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Zaujala mne i historie s různými exponáty. Opět jsem se setkal s Borkem Kapitánčikem i dalšími redaktory, od kterých jsem získal podepsané fotografie. Byl jsem svědkem i živého vysílání. Vše jsem točil kamerou a tak mám zase něco bezva do svého archivu. Držím vám všem palce. Váš Sváťa. Děkuju samozřejmě, Sváťo, i za váš příspěvek a teď už Petr Rezek nám všem bude zpívat píseň Modrá zem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I paní Veroniky z Rakovníka se budu ptát, jaké pořady patří, tedy rozhlasové pořady, patří k jejím oblíbeným. A jestli si dovede představit, že by rozhlas přestal vysílat. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Děkuji vám moc. Já jsem už od malička abych to upřesnila, 16 let poslouchám vaší stanici Region, potom Střední Čechy 16 let, ale rádio poslouchám od malička Meteor. Vzpomínám si, pan Grigar, ještě rodiče mě vedli, poslouchali rádio a televizi a já jsem si prostě jednou jsem řekla, že prostě mám rádio radši než televizi a prostě poslouchala jsem od malička pohádky, které byly v sobotu nebo v neděli. Vlastně rodiče poslouchali, taky jsme poslouchali rádio. Potom třeba Zákrutu,
0: ano.
1: I v práci jsem poslouchala stanici Hvězda, stanici Radiožurnál,
0: ano.
1: Potom my jsme poslouchali i cizí různý, já jsem byla na soukromém, vyhrávala jsem, já mám od vás takových dárků, vyhrávala jsem, no to mám od Marka Čiháka,
0: ano.
1: Já jsem, Ježíš, knížek, já tady mám a kamarády, já to tady mám vyvěšený samý, já jsem hrozně vděčná za Ivetku Chlumskou,
0: ano.
1: To je svatý člověk,
0: ano.
1: Která mě seznámila vlastně s vašimi posluchači, kteří jsou moji přátelé a už těch 16 se známe a píšeme si a voláme si a jsme prostě pořád v písničkách na přání. A
0: musím jenom ostatním prostě posluchačům, protože nás poslouchají posluchači ze celé republiky, vysvětlit, že kolegyně Iveta Chlumská je moderátorka dopoledního pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy, jenom radši to upřesňuje, aby posluchači tušili a věděli. Děkuji moc, paní Veroniko.
1: Ano. A jistě potom je písničkách na přání v sobotu, v neděli a až do večera vysílá taky v sobotu, v neděli. Potom mám, ale oni jsou, poslouchám hrozně ráda country dostavník Mirka Černého.
0: Ano.
1: A mám i ráda zprávaře, poslouchám ráda zprávy, všechny bych je dokázala vyjmenovat.
0: Asi. Úžasné.
1: A prostě mám ráda hrozně písničky, poslouchám všechny písničky, mě prostě dělají mi dobrou náladu. No a i vlastně tam ještě Petra Procházková a Pavel Kučera.
0: Ano.
1: A na počítači si vždycky najdu, aby tam se také, vlastně já musím Patrika Rozehnala jmenovat, že Zlatou lásku jsme poslouchali, to poslouchali snad celá
0: Je to je pravda a byl to krásný a je to krásný opravdu pořád. Dojemné příběhy.
1: To bylo opravdu, mám to tady vypsané, všechny tři roky, která si Zlatá láska, mám všechny jména všech manželů a všech, co se příhody, všechny mám vypsané. Humoriáda a vlastně Pochoutkový rok jsem vyhrávala v těch soukromých rádích, nevím, jestli můžu jmenovat, ale...
0: Není potřeba, proto, paní Veroniko, protože se bavíme o Českém rozhlase. Děkuju.
1: Teď poslouchám teda rádio Střední Čechy a to již těch 16 let a děkuju, nedovedu si bez rádia, prostě teďkon jsem v takový, jsem jakoby nemocná, takže prostě už si bez rádia nedovedu svůj život představit a jsem vám za hrozně vděčná a nevím.
0: Paní Veroniko, my vám moc děkujeme, že nás posloucháte. Ano.
1: Ještě říct, že jsem byla v Poděbradech, že jsem byla u vás v Karlíně s pejskama, když jsem ještě měla pejska, měla jsem dalmatinku, tak jsme byli na vašich oslavách rádia a to prostě nedovedu si bez přátel a bez vašich moderátorů a všech pracovníků. A hrozně vám moc děkuju a přeju všem krásný večer. A
0: děkujeme.
1: Děkuju moc. Jsem opravdu hrozně vděčná a jsem šťastná s vámi.
0: A přeju hodně zdraví, paní Veroniko. Dobrou noc.
1: Ano, děkuju.
0: Naslyšenou. Taky.
1: Naschledanou.
0: Paní Veronika mi připomněla, že moje maminka už mi říkala, že vlastně se svým tatínkem, tedy mým dědečkem, poslouchali rádio a hlavně přenosy sportovní. A já jsem se vždycky musela smát, protože u nás v rodině to bylo úplně opačně. Většinou je to tak, že muži se dívají na sportovní utkání a manželky v uvozovkách brblají, protože se chtějí dívat na nějaký romantický film. A my s tatínkem jsme se chtěli dívat na film a moje mamka sledovala všechna sportovní utkání. Milovala hokej, fotbal, no ale všechny možný sporty, znala pravidla a tak dále. A my jsme vždycky říkali, to snad není možný. A máma mi říkala, víš, to je prostě proto, že mi s tatínkem už odmala vlastně mě vedl ke sportu. Mamka byla sportovně založená na rozdíl ode mě a mého otce. My jsme byli úplně s tatínkem prostě jiní. A tak na to tak ráda vzpomínám, že vlastně rozhlas přivedl moji mamku právě k těm sportovním utkáním. No a já zase, když se tak jako zamyslím, tak mi maminka říkala, že už od malička, že nade mnou byl dráťák a já vlastně už jako mimino pod tím dráťákem jsem poslouchala prostě muziku a říkala, já jsem si tak přemýšlela, po kom ty to máš tak jako, že miluješ hudbu a muziku, no teď my jsme ti to vlastně už od miminkovských let tloukli do hlavy, tak jsem se musela smát, tak něco na tom možná bude. Ale Julča napsala, dobrý večer, rádio, to moje je velká láska, poslouchám ho od rána někdy až do 2 hodin do 2. dne. Přeji všem krásný večer a hezké poslouchání. Děkuji i Julčo vám. Pavol Habera bude zpívat Jediná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam sahají první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, případně československého pana Ivana z Nové Paky, se dozvíme právě teď. Dobrý večer, pane Ivane.
1: Přeju dobrý večer, pojďte se, předesílám to, že jsem nevidomý. Ano. A že od malinka, už jak to bylo možné, jsem poslouchal rozhlas. A to tedy nejenom doma, ale ve škole, kdy jsme měli po škole dráťáky, takže my jsme vlastně byli neustále v kontaktu. Pamatuju ty pořady, které jako třeba Nashledanou v sobotu, to bylo v polovině 60. let, pamatuju rozcvičky pro školy, ranní rozcvičky a přes den rozcvičky a tak dále. Pamatuju začátky pořadu Mikroforum, Houpačky a tak dále. To je bylo mnoho pořadů, které rozhlasové hry. Linka důvěry například, jedna, kterou dokonce někde mám na CDčku nahranou, i na kazetách jsem to potom někde namnožil. V podstatě Hrabě Monte Cristo taky někde mám. To byly ty dnešní hry, už nějak nevím, buď už jsem na to starý, nebo prostě už, ale...
0: Prostě ta nevím. Klasika, že jo, vás zaujala.
1: Ta klasika, ano, to byly krásné hry, na které si opravdu člověk vzpomíná. A jako děcka ve škole jsme se vždycky kolem dráťáků právě nahrnuli, když byly takovéhle hry, nebo třeba Quo Vadis, jo. To o Vánocích, to je už nejistě, to bylo 67, 68, ale hlavně, co prosím vás, to je v roce 1968, v srpnu, kdy jsme u rádia seděli v podstatě ve dne v noci, že už člověk padal únavou a opravdu už jsme teda navíc, jako já jsem vždycky lovil po škále všechno možný, jak teda na středních, tak na krátkých vlnách. Pamatuju si strukturu československého rozhlasu, to už málo kdo dneska asi ví, že bylo Československo 1, později bohužel Hvězda, a pak bylo Československo 2, to je dnešní Vltava, jo. To byl jako teda program pro náročného posluchače. Mm-hmm. Ale hlavně, o co mi jde, prosím vás, zachovat nezávislost rozhlasu. Nezávislost prostě všech médií, protože to, co se dneska kolem toho děje, já se obávám, aby to nedopadlo jako v roce 1969, kdy museli odejít někteří dobří hlasatelé z rozhlasu jako pan Šmehil a podobní, protože prostě nechtěli a neuznávali okupaci jako bratrskou a přátelskou pomoc.
0: Rozumím.
1: Já to CDčko někde mám a je to teda... A právě ono potom to hrozí to, že by se tu jednalo o systém, kdo platí, poroučí. Jo? A tedy co se bude vysílat, kdo bude vysílat a tak dál. Nehledě k tomu, že já se dneska zabývám a zaměřuju se speciálně na DAB.
0: Ano, jo? Ano.
1: Speciálně na DAB, který mě zajímá, jak teda jako rozhlas, že jo, i dneska jsou i soukromí stanice, že jo,
0: věte. Ano, ano.
1: Těch je dneska hodně a sleduju neustále vývoj, prostě sleduju neustále ty, hlavně teda kvalitu toho signálu. Mám teda jenom obyčejný malý rádio a chodím tady po městě, že jo. Bohužel zdravotní stav mi už nedovoluje cestovat. Byl jsem v Praze několikrát, byl jsem i v Liberci.

0: srdci, ale bohužel současný stav mi to nedovoluje. Ale v každém případě rozhlas, prosím vás, teď je to nesmysl, kdyby přestal vysílat, teď jsou různé krizové situace, jsou povodně, jsou prostě opravdu živelné katastrofy, které a ten rozhlas prostě, nemám nic proti divákům televizi, já sám televizi nemám, proč bych ji taky měl, když ji na ní nevidím, ale pravda je, že některé ty pořady, nevím, mám docela pochybu o jejich úrovni, ale to je jiná věc. V každém případě je potřeba ten rozhlas zachovat, i když dneska třeba ti mladí spíš koukají na televizi a já nevím, na všechno možný videa, já nevím, ale prostě rozhlas je prostě nepostradatelný už od roku 1923.
1: Přesně prostě. Tak, pane Ivane. A my vám za to moc děkujeme.
0: Ano, no, já Rakou třeba mám tu nahrávku, já nevím, tenkrát to bylo k 90 letům a tam jsou ukázky třeba právě, a to je zajímavý, starosta Čermák, jak navštívil Prahu, že jo, ta přednáška Jára Kohout a tak dále, jsou tam ty původní rozcvičky, že jo, to je velmi zajímavý CDčko už jako od toho začátku rozhlasu a tak. Takže opravdu, já si myslím, hlavně prosím vás všechno pro to, aby zůstala zachovaná nezávislost, jo, dnes, abyste se prostě mohli vysílat pravdivě a ne podle toho, jak to kdo.
1: Naprosto to rozumím, nařídí, pane Ivane, rozumím, jo, a to je, věřím v to.
0: Ano, prosím, poslouchám vás, vypadá vás.
1: Říkám, pane Ivane, že rozumím a že v to věřím, musíme v to věřit. Moc děkuju.
0: Musíme. Tak já taky děkuji a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc. Přidám zprávu od pana Bohumíra. Už v 17 letech jsem poslouchal stanici VKV, pořad Jiřího Suchého s Jiřím Šlitrem. Bylo to kolem roku 1963 na krátkých vlnách. Jinak to byla doba začínající hudby Beatles a to se poslouchalo na kanále rozhlasu Donekonečna. Další píseň Karel Gott a jeho dcera Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: Jaká je nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání pana Hynka z Vysočiny? To se dozvíme právě teď. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům přeji. Já jsem posluchač rozhlasu úplně, netroufám si říct, jak dlouho zpátky, ale dneska už vím, že dneska v 71 letech je pro mě rozhlas věrný kamarád, protože jsem přišel o manželku, takže jsem tady z baráku sám a můžu vám říct, jak se skládá můj den. Ráno vstávám a první, co je, zvakne vypínač a pouštím si dobré ráno. Já poslouchám rozhlas Brno.
0: Ano.
1: Pak si přejdu do kuchyně a hádejte, co tam mám naladěný za stanici. Samozřejmě rozhlas Brno. Až jsem připravený, tak vyjdu na dvůr a na tom dvoře mám další rádio. A tam je co? No samozřejmě rozhlas Brno.
0: Ano. Takže jste věrný posluchač. Ano, ano.
1: Náhodou zabloudím do dílny, tak tam mám další přístroj a tam je naladěný to Brno zrovna tak, aby se to náhodou nevýchalo.
0: Pane Hynku, to by měli kolegové velkou radost. Ano.
1: A pro mě prostě začíná ráno, dobré ráno s Pavlem a potom následně to končí s noční linkou, kdy uléhám do postele, tak jako dneska. No a samozřejmě, když byla tady řeč o rádio a já, nemohl jsem odolat a zavolal jsem. A je to zajímavé, třetí noční linka za sebou a já jsem se po třetí dovolal. No. Za to vám děkuji.
0: Tak štěstí, pane Hynku, tak to mám rado za vás. Protože si posluchači často stěžují, že se nemohou dovolat, tak jsem ráda, že někomu se to stále daří.
1: Je to pravda, že ne vždycky. Je doba, kdy se půl roku nedovolám. To se poštěstilo opravdu stále u mě rozhlasový pámu.
0: Moc děkuju, Hynku, za váš příspěvek do noční linky. Zdravím a dobrou noc. Ano?
1: Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat vám, rozhlasákům, za to vysílání, protože tak, jak to říkal můj předřečník, povídá, že v té televizi, nejenom, že on se chudák nemůže dívat, ale v té televizi kolikrát, já vím, tady mě funguje 30 kanálů, ale na těch 30 kanálech já nenajdu, co bych si zvolil. A tak cvaknu na vypínač a pustím si rádio.
0: A to je pro nás dobře. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Hezkou dobrou noc vám přeji i všem posluchačům.
0: Přidám zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka Monika. Rozhlas poslouchám od narození. Maminka mi ještě co by batoleti pouštěla písničky Karla Gotta. Potom jsem rozhlas poslouchala s babičkou, Jak se máte, Vondrovi a podobně. Československý a později český rozhlas mě provází celým životem. Vážím si všech moderátorů, kteří používají spisovný jazyk v jeho nejčistší podobě. Byť se v českém rozhlase prý smí používat hovorová čeština. Ale pokud se nebude hezky mluvit v rádiu veřejné služby, kde potom. Všem přeji nádherné májové dny, napsala Monika. Moniko, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za chvíli, konkrétně za půl minuty, bude půlnoc a my se přesuneme do úterý 19. května. A dnes v noci si stále budeme povídat o rozhlase. Zajímá mě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? A jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? Tak a pan Aleš mi napsal a já jsem samozřejmě vybrala jeho příspěvek, který napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Já a rozhlas, to by bylo na celovečerní vysílání. Od Hajaji přes rozhlasové pohádky v dětství až po čím dál tím náročnější pořady. Četby na pokračování, rozhlasové dramatizace a hry, speciální pořady. Jsou to téměř 3/4 století, co mne rozhlasové vysílání životem provází. Názvy některých pořadů si už vybavuji jen a pouze proto, že jako odkazy na ně existují v mém fotografickém albu. Stárneme a přitom se smějeme 3x60 a to stereo a tak dále. A což teprve, když jsem jako středoškolský student obdržel od rodičů první vlastní rozhlasový přijímač Song. Stal se mým nejvěrnějším kamarádem a souputníkem. Nyní už užívám si důchodu a všude uvádím, že život bez rozhlasu si představit nedovedu. Ale zároveň v této souvislosti připomínám, že rozhlasové vysílání mi slouží k únikům do minulosti. Za absolutně nejlepší pořad považuji Tamchinovo divadlo pro vaše uši. Jenže ouha, několikrát jsem žádal Český rozhlas o příznivější termín vysílání nebo aspoň reprízování. Tou dobou už většinou spím a pakliže tomu tak není, umluveného slova spolehlivě usínám. Je to balzám na duši, naslouchat generaci titánů, čímž mám na mysli herce, kteří baví publikum v Pravdě andělské. A na závěr, měl jsem jeden nesplněný sen, být archivářem Českého rozhlasu. Jenže to už bych asi nikdy nespatřil slunce na obloze a pravděpodobně bych zahynul i žízní a hladem, napsal Aleš. Aleši, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Teď už nám bude všem zpívat Hana Zagorová. Maluj zase obrázky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: I ve druhé hodině dnešní noční linky si budeme povídat o rozhlase. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Vyptávat se budu i na paní Petry z Kladna, která nám volá na linku 731 800 900.
1: Dobrý večer.
2: Tak já si vzpomínám, že můj první pořad byl asi Toulky českou minulostí.
0: Mm-hmm.
2: To jsem tak zaregistrovala. Potom to byl Kolotoč. No a potom, když jsem se přestěhovala do Pardubic, tak to byla Noční linka a Písničky na přání. No a poslouchám ráda vlastně všechny pořady, jako co jdou.
0: Paní Petro, jestli pak posloucháte, když jste říkal, že Kolotoč, tak jestli posloucháte i Kolotoč na Českém rozhlase Pohoda, když se přestěhoval z té dvojky.
2: Ne. Bohužel už ne, no.
0: No tak, ale v každém případě jsem ráda, že posloucháte teď Noční linku a já vám přeji krásnou dobrou noc a děkuji, že jste zavolala do Noční linky.
2: A já děkuji za vaše písničky.
0: Děkuji moc. Dobrou noc.
2: Dobrou noc.
0: Já přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan František. Dobrý večer. Moje vzpomínky na poslech vysílání z rozhlasu sahají až do roku 1948. To k nám přinesl kamarád našeho taťky Krystalku. To proto, že u nás ještě nebyl zavedený elektrický proud. Taky mě dali sluchátka na uši, no a já jsem poprvé slyšel hrát něco z rozhlasu. Potom, když byl u nás zavedený elektrický proud, tak naši koupili rádio. Od toho rádia bylo zavedeno uzemnění a taky na dvoře anténa. Bylo zajímavé toto rádio ladit, to všelijak pískalo, až se to vyladilo. Naši strašně rádi poslouchali muziku a tatínek hokejové zápasy a já s ním. V současnosti máme už několikáté rádio i televizor. Taky jsem měl možnost vysílat s paní Rapáčovou v rádiu její hudební pořad. S rádiem mám dobré zážitky. Bral jsem si rádio na stavby, kde jsem pracoval. Dokonce jedno rádio se mnou absolvovalo i pád ve výtahu. Já jsem nemohl na nohy, ale rádio hrálo. Rádio využívám až do konce Noční linky. Napsal František. Děkuju, pane Františku, i za váš příspěvek do Noční linky. Helena ze Náchodska napsala: dobrý večer všem. První, co se vybavím, je neděle po obědě. My tři sedíme s rodiči v kuchyni a posloucháme pohádku z velkého gramorádia. Pak první tranzistorové rádio, které jsem dostala pod stromeček a nosila ho všude sebou. Usínala jsem u něj. Ráno nás před odchodem do školy provázela ranní rozcvička a časové znamení. Rozhlas mám ráda, televizi skoro nesleduji. Nejradši mám mluvené slovo, rozhlasové hry, četbu, knih, usínám při poslechu Noční linky a následujících pořadů, napsala paní Helena. A do třetice všeho dobrého pan Michal napsal: u nás doma nebylo zvykem mít zapnuté rádio. Rozhlas jsem začal poslouchat až po smrti mámy, a to skoro výlučně Noční linku. Tento pořad se tedy počínaje rokem 2022 stal součástí mého života. Vlastně mi slouží jako takový zápisníček. Psané příspěvky si archivuji a jejich počet už přesáhl číslo 500. Kdybych je nechal zpracovat umělou inteligencí, vznikl by docela věrný obraz mé osoby a mého života. Ani moji známí mě neznají tak dobře jako ten, kdo si přečetl každý můj příspěvek. Je to velice zvláštní pocit. Ať má Noční linka své místo v rozhlase i nadále. Za celou dobu jsem se zatím dovolal asi jenom 7krát, ale je pravda, že jsem se o to moc často nepokoušel, napsal Michal. Děkuji za vaše příspěvky do Noční linky. Můžete stále ještě psát, zbývá nám necelá hodina. A já v tuto chvíli přivítám alespoň k nám, teď do studia, ale i k vám domů, Jitku Zelenkovou, která nám bude zpívat píseň Mít svůj kout.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pana Vladimíra Střeboně se budu ptát na jeho vzpomínky na rozhlas, kdy tedy poprvé poslouchal rozhlas, jaký pořad má v oblibě a jaký význam v jeho životě rozhlasové vysílání představuje. Krásný dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Tak já nějak jsem se stal posluchačem rádia někdy v letech 67-68, když jsem teda jako vycházel z základní školy, teda běhal takový pořad v rádiu, kde už si nepamatuju, na které stanici ani jak se přesně jmenoval, ale byl to písničkový pořad a začínal takovou hláškou, je právě tolik hodin, kolik právě je, jestli máte na svých hodinkách více nebo méně, není to naše vina. Nepamatujete si někdo, kdo to, co to bylo za pořad? Takhle to začínalo a pak začínaly písničky. Hrálo se jako v těch 60. letech takový pěkná muzika. Taky jsme si s bráchou brávali tajně transistorový rádio do postele. My jsme už dělali jako, že spíme. A tam jsme si ladili zahraniční rozhlas to Radio Luxemburg, kde taky dávali pěkné písničky. My jsme spávali s bráchou na takovým, jak se říkalo, v sednici, na takovém roztahovacím gauči vedle sebe. Neměli žádný komfort, byli jsme na vesnici.
0: Ano.
1: Moji rodiče byli takový ty soukromě hospodařící rolníci, ty kulaci. A taky se nám stalo, že děda, jako náš děda, který spal s náma v té sednici na protějším rohu, tak když si myslel, že už my jako kluci s bráchou spíme,
0: ano,
1: tak se odpížil k rádiu normálně, k klasickému Tesle, a tam si ladil svou Evropu.
0: Aha.
1: Když si to pak měl jako přeladit zase normálně. A stalo se nám, že on k nám chodil, k nám do chalupy chodil takový jeden člověk, který se tvářil do zepsty a tvářil se jako velký kamarád, tykal otci, tykal matce, samozřejmě nám dětem taky, ale my jsme o něm viděli, bo otec o něm viděl, že na nás má jako donášet, někam psal o nás nějaký zprávy, jak se chováme. A jednou si jednou nám tak utáž byl a tak jako matka měla nádobí takovým březu a on takový zase nějaký ty vtipy a furt mu to jako vyzvídal a pak jako stál a pustil to rádio, který děda zapomněl
0: přeladit.
1: A ono se ozvalo právě to
0: změna Svobodná Evropa.
1: Svobodní Evropy. Matka skočila, vytrhla to ze sítě, no a vlastně na nás, na mě, na bráchu, že my jsme to, i když věděla, ale aby odvedla pozornost, tak nás tam začala mlátit nějakým mokrým haderem.
0: Rozumím, aby zachránila situaci.
1: Situaci, no a takhle to dopadlo a potom se musela dávat pozor. No, no tak rádio mě provází celý život, jezdil jsem hodně do dodávku autama v zaměstnání, všude autorádio, všechno okamžitě, když na startu auto se mi spouští autorádio. Nejraději poslouchám, teď z důchodu posloucháme tady Český Budějovice, tam jsou krásné pořady a ty Budějice u nás běží vlastně nepřetržitě. My si je pouštíme i v ložnici, máme rádio a posloucháme potichonku. To rádio vlastně běží celou noc a se přitom krásně usíná. A takhle to u nás rádio vlastně Český Budějovice běží vlastně nepřetržitě.
0: No a my jsme za to, pane Vladimíre, samozřejmě rádi, že posloucháte Český rozhlas, protože tím pádem budeme žít, jak se říká. Bylo by to smutné, kdybychom neměli posluchače. Pro koho bychom vysílali? Sami pro sebe, to by byla hloupost.
1: Poslouchám taky vás, Noční rynku, každý den poslouchám Noční rynku, pak teprve odcházím spát. Občas se dovolám, no, když chci něco říct. Je to úžasný pořád, tahle Noční rynka a jsou tam témata někdy opravdu jako silný. Tak to je všechno.
0: Děkuju, pane Vladimíre, zdravím do Třeboně. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu od paní Jany, která napsala: dobrý večer všem linkařům a dnes hlavně zdravím vás, paní Jano. Pamatuji si, jak jsme společně s prarodiči poslouchali rádio a je tomu už 65 let. Pro babičku a dědu byl poslech rádia svátkem. Jejich oblíbeným pořadem bylo Na pěknou notečku. Jak se na to těšili. Práce kolem domu už byla hotová a oni si sedli ke stolu a nikdo nemluvil, aby ty lidové písničky bylo hezky slyšet. Pamatuji si na zpěváky pana Jošku Severina nebo Boženu Šebetovskou. To byly doby, kdy jsme ještě neměli televizor, takže i Vánoce byly spojeny s poslechem rádia. A co teprve na Silvestra? To byly několika hodinové pořady plné vtipů pana Jiřího Štuchala, Jaroslava Štercla nebo Josefa Kobra. Vše bylo prokládáno hudbou a písničkami Ljuby Hermanové, Jiřího Vašíčka nebo Josefa Zímy. Tehdy byly velkými hity Zlaté střevíčky nebo Má malý stan v podání Karla Štědrého a Valdemara Matušky. Byla to krásná doba, protože žili moji prarodiče a samozřejmě rodiče. Žili jsme spokojeně v domě, který už několik desetiletí nestojí. Českému rozhlasu děkuji za krásné chvíle, které jsem strávila v jeho společnosti. Dnes kromě noční linky mám ráda toulky českou minulostí, napsala paní Jana. Paní Jano, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek. Teď už skupina Elán bude nám zpívat píseň Že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě půl hodiny můžete volat do noční linky na téma, tedy na rozhlasové téma, kdy se vás vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého. Vyptávat se budu i pana Václava z Plzně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem kvůli tomu tématu zůstal vzhůru, protože mě to zajímá.
0: Ano.
1: Hodně, protože v 90. letech jsem dělal v Českém rozhlasu externistu.
0: Ano.
1: Dělal jsem křesťanský pořad a k tomu ještě jsme upravovali Čelby na pokračování.
0: Aha.
1: Upravil jsem pro rozhlas 12 knížek, no, žádný škváry.
0: Ano.
1: Solženicin, Valtár, Jindřich Šimon Bár a takový podobný. Mm-hmm. Takže jako docela pěkný věci. A tenkrát to režíroval Miroslav Buriánek.
0: Pamatuju si ho.
1: Úžasný umělec plzeňský a plzeňský herci tam chodili to namlouvat. My jsme s nimi samozřejmě spolupracovali, takže nějaký ty herce taky jsem poznal. A teď byl den otevřený dveří v sobotu.
0: Ano.
1: Tak jsem vzal i syna a šli jsme se podívat. Chtěl jsem nějaký starý kamarády, ještě známý z rozhlasu potkat. A bohužel samozřejmě v těch více jak 30 let tak to prořídlo. A i ty vysílací pracoviště, které byly dřív ohromný, prostě ten mixážní pult, tam je technik, vedle je prostě pomocník technika.
0: Ano, ano.
1: Tam 4 magnetofony, které šly pásky. Jo.
0: Ano.
1: Nákupní košík s páskama, který musel ten pomocník toho technika přivez ze sklepa prostě z toho archivu. No, v té době začaly CDčka a v těch 90. letech, tak se potom postupně modernizoval. Ale chci se vrátit k těm vašim otázkám. Já si myslím, že rozhlas je potřeba, aby zůstal a musí být odlišnej od soukromých rádií.
0: Ano.
1: Na první pohled, když jdete po té stupnici, na první pohled musíte poznat, že ten rozhlas je profesionální. Já pamatuju, pan ředitel Jakob Plzeňský.
0: Pane Václave, promiňte, že vám teď skočím do řeči. Jenom jste asi se někde uhnul, protože přerušovaný je signál. Tak aby vás posluchači... Tak, teď už je to lepší. Tak.
1: Takže tím je zavolal pan ředitel, udělali jsme si kafe a pustil si ten hodinový pořad a udělal, tak co tomu říkáš? Já jsem se to nemůžu nějak hodit. On říkal, není to špatný, ale ještě si to buď celý napiš, nebo to technikovi, ať to vystřihá. Já jsem tam během hodiny, a mě tohle to dneska tak strašně bolí. Já když poslouchám pořady, ať už České rozhlas nebo soukromý, ale tam je i televizi. A když ti redaktoři, to je za každým třetím stolem,
0: ano.
1: To je tak naprosto profesionální. Prostě mluvme pomaleji, zrychlá se mluva, to je jasný. A proto oni mluví rychleji, než jim běží mozek. Proto tam jsou ty mezery.
0: Rozumím.
1: Jo. Mluvme pomaleji, bude to zřetelnější. A všichni ti staří to prostě tomu budou rozumět. Potom by jsem si moc přál, kdyby víc té tvorby, té četby. Já vím, že to je stahý, ale v těch archivech jsou ohromné množství prostě starých záznamů.
0: To máte pravdu.
1: Čas od času vrátit, jo. To je další věc a potom si říct o posluchače. Vy jste říkali, nebo jen do toho, jestli se dovedeme představit život bez rozhlasu, no a těžko, ale samozřejmě, že ještě v komerční době se financuje to, co má nějaký smysl, anebo co prostě dává peníze. A tady jde o ty posluchače. Ty mladí, tady jsem tam byl v tom sobotu, tak já, i když jsem 65, tak s mým synem jsme to byli nejmladší.
0: Rozumím.
1: Všichni ti zájemci o rozhlas byli 70+, jo. Takže ti mladí těm to no, ty mají v uších vražení sluchátka, jdou po ulici, spadnou klidně pod auto, jo. A neužijou o tom, co poslouchají.
0: Ano, pane Václave. Jste tam? Slyšíme se, pane Václave? Moc se omlouvám, ale ten signál byl opravdu přerušovaný. Doufám, že nám posluchači alespoň z části rozuměli, protože váš příspěvek byl samozřejmě velmi na místě, jako když jste v Českém rozhlase Plzeň spolupracoval a pracoval. Tak mě to moc mrzí, ale asi nebyl úplně ideální signál. Paní Jana z Poděbrad napsala: Milá paní Jano, miluji všechny pořady s Karlem Sladkým z Hradce Králové. Písničky Od srdce s ním jsou balzámem. Pan Karel má nádherný hlas a krásnou češtinu. Navíc je to, jak jsem se přesvědčila, přední otevřených dveří velký fešák s šarmem. Je radost ho poslouchat a také Noční linka s ním měla úroveň. Mirek napsal: Dobrý večer, je mi 57 let a rozhlas poslouchám od malička. Počínaje stanicí Hvězda, soukromými stanicemi konče. Díky stanici Vltava a pořadu Větrník, na který jsem se těšil každý pátek ve 20:30, jsem byl v kontaktu s rockovou muzikou. Byly to 70. a 80. roky minulého století, kdy tohoto hudebního žánru bylo v éteru velmi málo. Zvláště hudební redaktor Jaromír Tůma, který doposud má tento pořad na jednom soukromém rádiu, měl na tu dobu velký přehled o muzice. Recenzoval nová hudební alba a díky němu jsem poznal spoustu nových kapel. Tenkrát jsme je nahrávali přes mikrofon na magnetové kazety. Dnešní mladí by to asi nepochopili, ale byli jsme za to hodně vděční. Přeji všem posluchačům pohodové jarní dny, napsal Mirek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý den. Dnešní noční linka s vámi mi velmi rychle utíká. Bavíme se o mé vášni, o rozhlase a já jsem moc ráda, že voláte, že píšete a že máte Český rozhlas rádi, protože samozřejmě mě i mým kolegům to dělá velkou radost. Co bude povídat pan Miloslav, který nám volá spod Krkonoší? To se dozvím právě teď. Dobrý večer, pane Miloslave.
1: Dobrý večer.
0: Bavíme se na téma rozhlasu. Vyptávám se samozřejmě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu, jaké máte rád pořady, tedy, které patří mezi vaše oblíbené a tak dále a tak dále.
1: Já jsem ročník 49 a už tak od nějakých 4-5 roků bylo to, že já jsem byl s matkou přechodně doma sám, táta byl s přeraženou páteří v nemocnici a máma večer šla třeba do chlíva a mě posadila k rádiu. A to bylo perfektní. To slítila stupnice. Já jen si pamatuju třeba hru Radusa Mahule na to. Na to pamatuju jako dneska. A pak se to... Pak máma neměla moc času, ale každý sobotu jsme, každou sobotu jsme poslouchali Meteor, protože jí to zajímalo taky. No a potom v 60. letech, že bylo, já jsem poslouchal Houpačku a
0: ano.
1: Vím, že se tam objevil už Karel Kryl a Bratříčku Zavírej Vrátka a když jsem to zavolal kámošovi, který moc neposlouchal, tak si to poslech a říkal, je to parádní dob, ten pořad. No, to byly ještě takový odevřený ty, že jo. Já teď byla, předevčírem bylo tablo a tak jsem chtěl volat, taky nedovolal jsem se, ale třeba teďka řeknu, že jedna maturitní otázka byla taky v souženici jeden den Ivana Denisoviče, že jo. Tenkrát to bylo v maturitních otázkách z ruštiny. No a jinak teďka rádio poslouchám, mám teda už i digitální.
0: Tedy dabové, ano.
1: Ano. A Hradec teda poslouchám hodně, hlavně odpoledne poslouchám Radio Bazar. To co? A tak celkově přes den. Někdy to přehodím také třeba i na Prahu na dvojku.
0: Jo? Ano, ano.
1: A nebo hnedka vedle mám radiožurnál, jen malinko povotočím a je radiožurnál, ale převáží to Hradecký vysílání.
0: Tak to budou mít kolegové taky velkou radost. Moc děkuju, pane Miloslave, i za váš příspěvek do noční ligy. Ano.
1: Karel, ten pan Karel, to je
0: myslíte Karel Sladký?
1: Sladký, ano. Toho poznám, člověk on pozná po... Jo, ještě jsem chtěl říct, jak jsem poslouchal ty pohádky, když jsem byl malý ještě v těch 5 letech.
0: Ano.
1: Jak člověk pod mě a jen jsem viděl svítit tu stupnici a já jsem si představoval celý ten děj, víte? Že to strašně pomáhalo jako budovat...
0: Fantazii, tady. Ano.
1: A to jsme se takhle s posledním kolegou jako to mluvili, že člověk všechno si měl představit a bylo to jako, když jsem zavřel oči, tak jsem to měl jako televizi. A pak přišel ten špatný okamžik, kdy jsem viděl poprvé zapnutou televizi, poprvé to nebylo barevný a za druhý to bylo se to vidět, to byla ta 4001, taková velká bedna s malou obrazovkou vlevo nahoře a ještě to šlo bídně, no. Bylo to velký zklamání tenkrát, to už jsem možná tenkrát říkal v tom vstupu.
0: No moc děkuju, pane Miloslave. Přeju krásnou dobrou noc.
1: Minulo jsem mluvil taky s váma. Je to
0: ano,
1: dobrý.
0: Ano, říkal jste mi, a to je, že už je to rok a půl, čas strašně letí a já mám radost, že se vám podařilo dovolat zrovna mě.
1: Já jsem předevčírem jsem se strašně chtěl dovolat na to, jak bylo to tablo.
0: Ano, ano.
1: v Brně. A my jsme měli pěkný tabl v Pardubicích, že si mohlo děvče přiložením ruky k nějakému kapacitnímu snímači, se rozběhly světýlka pod našima fotkama a mohl si vybrat studenta.
0: Mm-hmm.
1: Že se to zastavilo po nějakých chvilce a to, když tak to panu vyběřte, ten je dobrý, ten z Brna. Ten
0: myslíte Boris Kapitánčík?
1: Kapitánčík, ano.
0: Moc děkuju, pane Miloslave. Dáme zase šanci dalším. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jsem rád, že jsem vás slyšel a že jsem vás poznal hned.
0: Taky. Děkuju.
1: Tak jsem si říkal, že to je znamení, že musím zkusit dovolat.
0: Tak fajn. Tak to jsem moc ráda. Naslyšenou. Panu Miloslavi přidám zprávu, kterou napsala paní Zdena a Josef, tedy manželé z Berouna. Nechápu tu směšnou diskuzi ohledně rozhlasového poplatku. Když to půjde ze státního rozpočtu, stejně to zaplatí všichni a někde se na to bude muset vzít, takže třeba zvýší daň z nemovitosti. Myslím, že v dnešní době nikoho těch 200 korun měsíčně nezabije. A tato máme krásné pořady v Českém rozhlase a hlasy vybírám podle hlasů. Takže máme s manželem rádi Roberta Tamchinu, Karla Sladkého, vás Jano a ještě pana Kučeru. Navíc jmenovaní máte kultivovaný projev a mluvíte přirozeně příjemně. Tak, jak se má. Děkuji manželé z Beruna, Zdena a Josef. Moc děkujeme. Ráda kolegům vyřídím, budou rádi a máte pravdu. Myslím si to taky, ale to víte. Tak to prostě někdy na tom světě chodí. A já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, protože jsem zúčastněný člověk. Takže mám radost, že i úplně ty nezúčastnění to chápou stejně. Teď už ale další písnička. Kateřina Marie Tichá nám bude zpívat Plamen.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které si povídáme o rozhlase, o vaší lásce, vášni k rozhlasu. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na první poslech pořadu československého, nyní Českého rozhlasu. Vyptávat se budu i paní Dany, která nám volá z Blatné. Dobrý večer, paní Dano.
1: Krásný dobrý večer vám, všem posluchačům, vám Janičko. A já jsem spojená s tím Českým rozhlasem opravdu od malinka, co si pamatuju, tak já nějaký v 4-5 letech, a to už je hodně dávno, abych se přiznala. No a vzpomínám si vždycky na ty nedělní pohádky.
0: Ano.
1: A si vzpomínám i na rosičky raní, jak byla taková znělka byla, a pak se cvičilo. Jo? To já jsem kvůli tomu i vstávala brzy ráno. Ale víte, co pro mě bylo nejdojemnější? Českém rozhlase,
0: ne.
1: Spojení s Českým rozhlasem. Mě bylo 17 roku a přijela jsem domů z Ústí nad Labem na prázdniny. A přišel 21. srpen a úplně do dneška slyším, jak mě tatínek zbudil.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně vysílal tenkrát rozhlas. Ona vlastně televize vždycky končila o půlnoci a on mě prostě zbudil. A říká, prosím tě, co se to děje? A já hrozně plakala, že bude válka prostě. A ta okupace prostě toho 21. srpna, která začala.
0: Ano.
1: To mě do dneška prostě z toho mrazí, když vám to jenom vyprávím. A pak jak ten rozhlas vlastně volal i o pomoc.
0: Ano.
1: Prostě, ano. Protože to bylo tak velice dojemné, že já to prostě do dneška mám v těch uších.
0: Že se to vrylo do paměti, že jo?
1: Ano. No a protože už mám nějaký ten pátek za sebou, tenkrát mi bylo 17, jo, vlastně v tom srpnu. A tam ty prázdniny byly takové bouřlivé, tady jezdily vlastně německý tanky potom a ten rozhlas byl jediný spojení vlastně. Mě už pak televize ani nezajímala, protože ona v podstatě taky tak nějak nevysílala, bylo to. A já jsem viděla ten film Vlny, takže si to zase znovu připomínám, ale fakt je, že Český rozhlas mě dal do vínku mnoho zážitků. Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Já jsem myslela, že už mě neslyšíte,
0: ne.
1: Že mě tam něco zapípalo.
0: Ne, ne.
1: No, prostě příjemný zážitků i těch, které mrazí do dneška. A je to prostě krásná vzpomínka. Taky rozhlas po drátě jsem se... A dneska mám doma ve svém bytě 3 rádia, kde se ladím. Já tady ladím Plzeň, protože
0: ano.
1: Plzeňsko o tom mluvil jeden

0: Pan posluchač přede mnou. Plzeňsko je
1: pan Václav, ano, ano.
0: Ano. A pak teda Budějce, ale jinak teda si to přelaďuju. Samozřejmě, jak potřebuju, nemám DAF. Ale když přijedu do zahrady, tak tam si pouštím taky rádio. Taky Český rozhlas vlastně. A prostě poslouchám tam, co tam naladí bylo. To může to problematický. A vzpomínám si, jak svítila fakt ta obrazovka na tom starém rádiu, jak jsme to poslouchávali, jak jsem měla i gramofon. A víte, co mě nejvíc baví? Hudba.
1: já vím, paní Dano. A za ty roky už se známe. Ano.
0: Písničky, protože které všechny jsou krásné. A vůbec za české písničky, protože ta naše písnička česká, ta je tak hezká.
1: Máte pravdu, paní Dano.
0: Mějte se moc krásně.
1: Děkuju za příspěvek do noční linky.
0: A zdravíčko všem a krásné jaro. Krásné.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Přidám zprávu, kterou napsal na adresu linka@rozhlas.cz pan Mojmír ze Svitav. Nemám televizi, trvale mám naladěný Český rozhlas Pardubice od rána do noci. Pokud můžu, nevynechám folkové pohlazení, také dostavník. Býval jsem tramp a moc rád bych jezdil na vandry i teď, ale zestárl jsem a sotva chodím. Celý život jsem sbíral pohlednice, teď mi posílají přátelé fotky přes Facebook. Jsem pravoslavný kněz, nyní už kaplan důchodce, ale občas můžu při liturgii pomáhat. Zdravím všechny, kdo poslouchají noční linku a přeju jim štěstí, zdraví, splnění všech dobrých přání a požehnání boží. Děkuji, pane Mojmíre, i vám. Paní Johanka napsala, všechno, co tu bylo jmenováno, jsem měla a mám ráda. Ale chci vám napsat, co měla nemocnice v Praze v Londýnské ulici, dnes už neexistuje, za výborný nápad pro pacienty. V polštáři byl zabudovaný rozhlas po drátě, který jsme si mohli libovolně pouštět celé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

paní Daniela napsala: Dobrou noc všem posluchačům, kteří se celý večer vyznávají ze své lásky k tomuto médiu. Za války se u nás scházeli tatínkovi přátelé a poslouchali Londýn. Mě pokaždé odnesli do postele, kde se musela být v 7:30. Naučila jsem se poslouchat rozhlasové hry. Nedělní pohádka byla doma samozřejmostí a taky koncert posádkové hudby. A pak i všelijaké sportovní reportáže. U dědy, kam jsem jezdila na prázdniny, se denně večeřilo za doprovodu rozhlasových zpráv a znělky ku předu levá, zpátkyní krok. Když mě pak vybrali při konkurzu na hlasatelku dětského vysílání 7 hlásek, byla jsem štěstí bez sebe. V roce 1960 jsem do rádia nastoupila a domnívala se, že tady na tom vysněném pracovišti budu až do důchodu. Proto jsem si vybrala na vysoké škole specializaci rozhlas. Přišel srpen 1968 a zatímco jeden z předchozích posluchačů vzpomínal, jak už unavený seděl v té době u rádia a poslouchal, já byla celý týden v rozhlase za mikrofonem. Celá republika oceňovala naši práci, všichni nám fandili. Možná to trochu připomíná současné nadšení. Pak přišly komise, přišlo vystřízlivění. Většina nás byla odejita. To všichni vědí, ale nevím, zda si poctivě ti starší připomenou, jak rychle nechtěli mít se svými rozhlasáky nic společného a velmi rychle přijala posluchačská obec prověřené pracovníky. Je mi to trochu líto, ten rychlý obrat společnosti, a přeju si jediné, aby se to už neopakovalo, napsala paní Daniela. Paní Danielo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky ve čtvrtek 28. května. Téma jsem pro vás vybrala o vaší oblíbené knize. A tak mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili. Dnes už se můžete těšit na Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat, co se učíme od mladých. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, právě teď se můžete spolu s námi vydat na toulky českou minulostí. Vracíme se do doby, které se už neříká poděbradská, ale protože na trůn usedl Polák Jagellonec Vladislav, tak jí historici dali jméno Jagellonská. Počínaje rokem 1471, bude trvat 55 let.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý jsou připraveni dělat na té cestě časem na zpátek průvodce.
4: Jaromír Ostrý,
1: právě ten má na starosti režii tohoto 276. dílu, připraveného v Českém rozhlase Brno na motivy knihy Petra Hory Hořejše.

0: Ti čeští páni, kterým nelíbil se Jiří, těžko se i s novým králem smíří. Stále vedli válku proti němu, která byla celé zemi k zlému. Nový král byl ještě mladý, neměl žádné peníze, o válce neměl ani zdání a královské statky, hrady měli pevně v rukou čeští páni, kteří byli jeho přívrženci. Dlužní úpisy na ta panství měli a vzdáti se jich to nechtěli. Proto se ta válka táhla skoro celý rok, než podniknut byl rozhodující krok a obě strany uzavřely příměří, a to ještě roku 1472, příměří, jež do roka a do dne trvat má. Toho roku na nebi se objevila veliká kometa, která zvláštní byla tím, že každého večera se na obloze stěhovala a byla jinde než noci včerejší. Ta hvězda měla dlouhý ohon, který byl na konci světlejší.
1: S chudírami kometami byla v našich dějinách vždycky svízel.
2: Jako na potvoru se objevovali vždycky, když se na obzoru rýsoval nějaký malér.
1: A nějaký ten malér se v našich dějinách rýsoval takřka permanentně.
3: Po roce 1471 vězel hlavní problém zemí koruny české v tom, že na jednu korunu a jeden trůn byli hned dva muži.
2: Jedním z nich byl 15-letý Vladislav z rodu polských Jagellonců.
3: Druhým 28-letý Matyáš z rodu Hunádiovců, toho jména první zvaný Korvín.
1: Neboli Havran.
3: A ještě jinak Matyáš Uherský.
1: Ale když nahlédneme do jakýchkoliv slovníků, do učebnic, tabulek či soupisů českých králů, tak tam s překvapením zjistíme, že pro období 1471 až 1516 měl náš stát pouze jednoho krále, a to Vladislava.
2: Přesto v něm po celou tuto dobu byli králové dva.
3: Pomalu 20 let,
2: až do Matyášovy smrti v roce 1490,
3: patřila polovina státu,
2: totiž Morava, Slezsko a obě Lužice, horní i dolní,
3: jemu, tedy Matyášovi.
1: Tak byl ten uherský Havran českým králem, nebo nebyl?
2: Z hlediska práva a legitimity králem nebyl.
1: No proto.
2: Takže v žádných tabulkách nefiguruje.
3: Na tomto tvrzení nic nemění tehdejší postoj papežského Říma, který Matyáše jako českého krále formálně uznal a protežoval.
0: Na jednom ze sněmů českých, které byly za té doby držány,
1: dozvídáme se od Františka Palackého,
0: měl král Matyáš i posla svého nejmenovaného biskupa, jak poznáváme z odpovědi, která dána byla odstavů na jeho poselství. Byly totiž opakovány návrhy již známé, aby rozeznání o právu ke koruně české náleželi Vladislavovi neb Matyáši bylo dáno do rukou papežových, aby Matyáš uznán byl za poručníka Vladislavova, tento pak za nápadníka v Čechách po smrti onoho a tak dále.
1: Co pak o tom, čí pozadí usedne na český trůn, se tehdy rozhodovalo v Římě tak, jak se o tom rozhodovalo mnohem později v jiných metropolích?
3: Samozřejmě, že to vůbec nebylo na papežích, aby vybírali Čechům vládce.
2: V našem státě odedávna platilo, že Češi si své panovníky vybírají sami, a to volbou na stavovském sněmu.
3: Ani velmi volná příslušnost do svazku křesťanských zemí říše římské toto právo svobodné volby nekrátila.
2: Římským císařům náležela pouze kompetence vzít volbu na vědomí a formálním aktem ji schválit.
1: Takže pokud jde o Matyáše Korvína,
2: ten nebyl nikdy žádným domácím sněmem zvolen.
0: Odpověď stavů českých Matyášovi na sněmu byla, že pokoje jak vůbec, tak i s královstvím uherským zvláště sobě přejí, ale násilí každému také násilím opříti se dovedou, jak o tom prý svědčí vítězné boje ještě nedávno pod chrabrým králem Jiřím i proti Matyášovi samému, i proti celému takřka světu vedené. O právu Matyášovu ke koruně české, že jim není nic vědomo, to, že přísluší králi Vladislavovi v každém ohledu celé a nedá se děliti. O Matyášově lásce k pokoji, že vydávají trpká svědectví města, hrady a vsi v Čechách popleněné a chudina od jeho vojáků odrancovaná. Ať prý jen on sám dá pokoj Čechům, pakže toho pokoje bude ve vlasti jejich dosti. Soudu papežovu ve věcech křesťanské víry král Vladislav vyhýbati se nebude, ale království jeho české, že je svobodné, o tom s nikým, že souditi se nebude. Dvou králů Čechy tak málo prý snesou jako nebe dvou sluncí, aniž je potřebí Vladislavovi jakéhokoliv poručníka. Stavům českým, že přísluší vynésti výrok o zletilosti panovníků svých a dobrých rádců, že mladému králi nedostávati se nebude.

0: Ve světle českého středověkého právního řádu byl Matyáš samozvancem.
1: Ke královskému titulu mu dopomohla hrstka opozičních katolických šlechticů ze Zelenohorské jednoty.
2: Ale ta volba v Olomouci...
1: Ta nebyla v žádném případě regulérní.
2: Jak to? Přece se hlasovalo.
1: Jenomže Češi v té chvíli jednoho legitimního panovníka měli. Byl to Jiří z Poděbrad. Ten nebyl ani sesazen, ani nezemřel.
0: Tehdejší papež Pavel a jeho stoupenci sice na Jiříkovu suverenitu útočili.
1: Ale to všechno byly akty násilného zasahování do vnitřních věcí nezávislého státu.
2: Ano, jestli si dobře vzpomínám, tak Jiří z Poděbrad reagoval na tu pokoutní Matyášovu volbu prohlášením, že...
3: Udělají-li v Olomouci jednoho krále českého, uděláme jich v Praze 4 a bude jich pak 6. Však víme, že také více jest králů uherských a známe lidi, jež se píší králi jeruzalémskými, nemající ani hrstky země v Jeruzalémě.
0: Prostě Matyášovo uzurpátorství bylo neudržitelné.
1: Jestliže se 2 měsíce po Jiříkově smrti dal Korvín i korunovat,
2: aniž měl v moci skutečnou českou korunu,
1: tak pouze navázal na bezprávný akt z roku 1469, ale jeho nároky na českou korunu tím nikterak neporostly.
2: Matyáš tedy legitimním českým králem nebyl.
0: Za to Vladislav Jagiellonský ano.
1: Stal se jím regulérní volbou.
0: Dokonce jednomyslnou.
1: Na početně zastoupeném kutnohorském sněmu.
2: Ti, kdož nesouhlasili?
1: No tak ti se buď nedostavili, nebo sněm opustili, ale každopádně jich byla menšina.
0: Na rozdíl od Matyáše byl Vladislav právoplatně zvolen a přijat.
1: Proto také na seznamech historických panovníků figuruje pouze on.

0: Kníže Viktorin, krále Matyáše vězeň, přijel z nenadání do Prahy osobně a příjezd jeho měl pro Čechy důležité, avšak ne veskrz blahodárné důsledky. Učinil, jak později najevo vyšlo, tajnou úmluvu s Matyášem, že nebude-li vykoupen 100 000 dukáty, které za jeho propuštění požadovány byly kategoricky, přičiní se, aby zjednal vězniteli svému volný přístup do království českého. Zdá se, že zbaven by v naděje na český trůn, nedopřával ho ani Vladislavovi, šťastnějšímu soupeři svému. V Uhřích složil do rukou legáta Vavřince Rovarely vyznání víry katolické, což ovšem u Čechů posavat zůstávalo tajemstvím. Sešel se však s bratry svými a neopomněl je pobízeti ke kroku podobnému a podporován v tom byl i od manželek jejich. Bratří všichni by vše pospolu na Poděbradech, sídle praotců svých, rozdělili se mezi sebou o dědictví své jak spupné, tak i zápisné.
1: Spupné dědictví neznamená, že by se snad dědicové koukali na ostatní spatra, ale že z něj nevyplývaly lenní závazky. Na rozdíl od dědictví zápisného, u kterého ony závazky byly přímo písemně zaznamenány.
0: Knížeti Viktorinovi připadlo ve Slezsku knížectví opavské a hrad řečený Hradec s příslušenstvím. V Čechách, kde po první manželce své Markétě z Pirkštejna, páně Ptáčkově dceři, držel Polnou i Rataje, obdržel jen město a panství Kolín nad Labem. Knížeti Jindřichovi dostali se ve Slezsku knížectví Minsterberské a Frankštejn, v Čechách pak hrabství Kladské a panství Náchod i Kunětická hora se všemi jejich příslušnostmi. Knížeti Bočkovi přičteno rozsáhlé panství Litické a zápisné hrady Veliš s Jičínem i hrad a město Most a knížeti Hinkovi nyní patřili Poděbrady a Kostomlaty.
1: Pěkně se nám bratříčci podělili jako v rozpočítadle. Eniky, beniky.
2: Tím ovšem jejich starosti neskončily.
3: Uzavřeli totiž závazek, že svého krále ožení.
0: Když se slavila v Berlíně svatba braniborského markraběte, umluveno tam bylo přičiněním Jindřicha Minsterberského i zasnoubení sestry jeho, ovdovělé kněžny Hlohovské Barbory s králem Vladislavem. Tato vdova se po smrti manžela svého, posledního knížete Hlohovského, stala dědičkou jeho i dávána byla budoucímu choti naděje, že s rukou její obdrží také knížectví, které otec její nemeškal osaditi mocí branou k její ruce.
1: Bylo vskutku Hlohovské knížectví takovou dobrou partií, myslím, pro českého krále?
3: Bylo.
1: Jak se to zjistilo?
3: Ověřením na místě.
1: Něčím, jako je audit?
3: Dá se to tak říct. Polští diplomaté zjistili, že v knížectví leží 6 kvetoucích měst a 6 pevných hradů.
2: Země je hojně zalidněna a přináší knížeti ročně 3 až 4 000 zlatých příjmů.
3: Barbora byla tudíž bohatou nevěstou.
2: A české království mohlo s novou královnou jenom získat.
1: A co jako?
2: Peníze a moc.
1: Aha. A odpovídalo to ohodnocení Barbořina věna pravdě?
3: No tak, trošku bylo nadsazené.
2: Ovšem královi rádci i Vladislav sám takové řeči rádi slyšeli.
3: A i když pochybovali o výši knížecích příjmů, tak se jim zdálo, že Barbora je opravdu v dané chvíli mezi všemi nevěstami tou nejvhodnější.
2: Na druhé straně nevěstin otec, braniborský markrabě, vítal český zájem o svou dceru a popoháněl členy delegace k rychlé dohodě.
3: Nešetřil přitom úplatky.
1: Čím?
3: Tehdy se tomu ovšem tak neříkalo. Byly to čestné dary.
1: Čestné dary? Hezký termín. Mohl by se používat i dnes. No, to se potom dělal audit.
3: Záleželo mu prostě na tom, aby svatba byla co nejdřív.
1: Moment, nepadla tu jen tak mimochodem zmínka, že Barbora byla vdova?
2: Nepadla.
1: Ale padla.
2: Nepadla mimochodem. Ona padla záměrně.
1: Takže Vladislav, kterému bylo, kolik vlastně v té době?
3: 20.
1: Vladislav si měl brát vdovu? O kolik byla dotyčná starší?
2: Byla mladší.
1: A kolik jí bylo?
2: 12.
1: Prosím?
2: 12. Právě ovdověla.
1: A kdy se vdávala?
2: V 8.
1: V 8. A to bylo normální?
3: Tak úplně normální to nebylo ani v těch 12, protože i nejrozšířenější lékařské příručky tehdy považovaly teprve 13. rok života u děvčat za věk počínající dospělosti.
2: Podle českého zemského práva se zjišťovala dospělost u urozených chlapců a děvčat takzvaným ohledáním.
1: Ohledáním? Co se ohledávalo?
2: Intimní místa. Zkoumalo se, zda už se jim ochlupila stydká místa, jako rozkrok a podpaží. A zda se už děvčatům nalévají prsa.
1: No, to teda měli starosti.
3: Znaky dospělosti byly důležitou součástí zemského práva. Jenom dospělý šlechtický chlapec nebo dívka se mohli v právním životě země ucházet například o majetek, anebo směli vznášet požadavky na účast ve veřejném životě.
1: Barbora se ale stala předmětem sňatkové politiky nějak záhy.
3: Ano, a to nasvědčuje, že s ní organizátoři sňatku spojovali mimořádné naděje a plány.
2: Jejím prvním manželem byl jeden z posledních z rodu Piastovců, který vládl v Polsku od 10. století.
3: A druhým se měl stát nový český král.
4: Není pochyby, že Vladislav souhlasil úplně s námluvou touto.
1: Asi mu nic jiného nezbývalo.
2: Vždyť já nejsem vůbec hezká.
1: Kdo to řekl?
3: Barborka. V jednom ze svých dopisů tatínkovi.
1: A skutečně nebyla? Nepodceňovala se?
3: Tak ani ne.
1: Jak to bylo s jejím půvabem?
3: Když o tom se těžko mluví, mohlo by se říct, že tělesným půvabem právě nevynikala, no.
2: Byla si toho vědoma a obávala se, že i její ženich si to myslí.
1: Ale Vladislav svou snoubenku přece nikdy neviděl, nebo ano?
2: Na vlastní oči neviděl, ale obrázek ano.
1: No, a co?
2: Inu, že by ho nadchl, to se říct nedá.
3: A to ještě můžeme předpokládat, že malíř portrétované děvče trošku vylepšil, prostě ji zidealizoval.
1: Tím hůř pro Vladislava.
3: Český král neměl moc času se nad takovými otázkami trápit.
2: On byl do manželství spíš postrkován, než aby sám po manželce toužil.
4: Vladislav dal plnomocenství k té věci od sebe a sám uzavřel v Praze smlouvu svatební, která se v únoru příštího roku v Praze slavit měla.
1: Měla, jakože se nakonec neslavila.
3: S přípravami se začalo, to ano.
2: Ku příkladu výbavu měla mít nevěsta přímo dokonalou.
3: Vladislav měl být uchvácen nevěstinným svatebním rouchem.
1: Když ho nemohl uchvátit její půvab.
2: Tatínek nelitoval peněz a dal dceři šít šaty až v Benátkách.
3: Nejjemnější hedvábí a nejdražší samet a krajky měli okrášlit novou českou královnu.
2: Skutečně ji takto nazývá.
4: Barbora, česká královna.
3: A taky snoubenka se tak podepisuje.
2: Po Barboře manželce císaře Zikmunda měli dostat Čechové opět panovnici Barboru.
3: Zbývalo už jenom dohodnout se na přesném datu příchodu nové královny do svého království.
2: Jenomže to se nedohodlo.
1: Proč?
2: Nějak se to nestihlo.
3: Do věci se totiž vložil uherský král Matyáš.
4: Ten nedopřál soupeři svému tohoto přírůstku moci. Divoký kníže Jan Zaháňský osoboval sobě právo dědičné po strýci svém na města Hlohovská. Toho využil Matyáš a poskytnul mu válečné pomoci v penězích i lidech braných, jimiž on porazil slabé braniborské posádky a zmocnil se většího dílu knížectví bez veliké nesnáze. Jen Krosno se ubránilo.
1: Jak pak se zachoval Vladislav?
4: Nedal v tom důkazu mysli ušlechtilé, když zasnoubenou choť svou po ztrátě jejího jmění za manželku vzíti si již rozmýšlel.
1: Opravdu se tak zachoval?
3: Na jedné straně se Vladislav cítil vázán slibem daným jeho posly kněžně Barboře a byl si vědom toho, že ve světě i doma utrpí újmu jeho dobrá pověst.
2: Na straně druhé se krčil pod tlakem stavovské obce, která přestala mít zájem o tu kněžnu z Nemanic.
4: Nepřinese-li Barbora české koruně věnem Slezské knížectví, jaký smysl bude mít uzavřené manželství?
3: Přátelé a rádci se už začali porozhlížet po nových nevěstách a zahajovali předběžné námluvy.
1: A co se stalo s českou královnou Barborou?
2: Česká královna Barbora Čechy nikdy nenavštívila a českou královnou se nikdy nestala.
3: Provdala se za jakéhosi nevýznamného knížete a zemřela v 50 letech.

0: Bene, bene.
1: Čili?
0: Dobře, dobře.
2: Tak odpovídal český král skoro na všecko, s čím k němu přišli.
3: Pravdu měl nakonec ten, kdo přišel jako poslední.
2: A kromě toho?
0: Jeho milost má ten obyčej, že kterou stranu silnější vidí, s tou drží.
2: Osvojil si pózu přívětivého vladaře, který vyhoví každému a nikomu neublíží.
3: S takovými postoji se ale nedá daleko dojít.
1: Ani v době krále Vladislava, ani v té dnešní.
2: Co bylo docela sympatické na začátku, to přestalo být brzy funkční.
3: A jak králi přibývala léta, tak se stále víc měnil ve figurku spíše politováníhodnou.
0: Bene, bene.
2: Brali ho vážně jenom na oko.
3: Po straně se mu posmívali.
2: Byl to populární král dobře.
0: Mlčel jako sen.
1: Toto je další svědectví, taky od současníka.
0: Král zobal jako holub vše, co se před něj sypalo. A co dnes slíbí, to na zítří nedodrží. Je to člověk nestálý, který dá sebou hnout ledaskomu.
1: Jaký byl ještě?
3: Nerad se zlobil.
2: Nerad se přemysťoval.
3: Nerad cestoval.
1: Ku příkladu na svou vlastní svatbu.
2: Se svatbami měl vůbec problém.
3: A nejenom těmi svými.
2: Když se vdávala jeho sestra Hedvika, tak prostě nedokázal zmobilizovat své síly a na tu svatbu jet.
3: Všichni ostatní,
2: i ti daleko méně významnější,
3: tam byli.
2: Když se po Korvinově smrti stal uherským králem a přestěhoval se do Budína, tak zase nenašel dostatek energie k tomu, aby se bezprostředně účastnil řízení českých záležitostí.
3: Praha jako by ležela někde na druhém konci světa.
2: Za víc než 25 let zavítal do Prahy všeho všudy třikrát, s výjimkou poslední návštěvy vždy jenom krátce.
3: Naskok.
2: Jeho ospalé povaze vlastně vyhovovalo, když v Čechách za něho vládli páni.
0: Dobře, dobře.
1: Tak znělo úsloví, které se stalo doslova okřídleným. A pak ještě jedno. Jeho autorem byla česká šlechta.
0: Ty jsi náš pán a my jsme tvoji páni.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.
2: Posloucháte Zálety, pěkné dopoledne, přeje Alena Zárybnická. Přemýšlím, co bych měla říct o muži, se kterým teď sedím ve studiu. Napsáno o něm bylo v poslední době hodně, jeho příběh táhne, o tom není pochyb.
3: Nejhorší den ve skalách je pořád lepší než nejlepší den v kanceláři.
2: Vůbec nepřeháním, když řeknu, že Marek Holeček je jedním z nejlepších českých horolezců ve svém deníčku, tedy pokud si vůbec nějaký vede, má víc než 10 prvovýstupů i celou řadu ocenění nejen Českého horolezeckého svazu, ale taky ze zahraničí. A předpokládám, že další ocenění přibydou. To díky jeho poslednímu kousku. Spolu se Zdeňkem Hákem totiž vylezli v loni v létě na 8000 Kašerbrum 1, a to novou cestou. Po 27 letech tak navázali na Josefa Rakonceje, který z Čechů jako poslední udělal prvovýstup na 8000 kopec. Řečeno terminologií Roberta Záruby, je to skutečně výkon, který přepisuje dějiny. Řeč bude ale nejenom o lezení, mluvit budu s Márou, nejenom o Márovi, ale taky o lidech, kteří mu i přes jeho, řekněme, hodně pestrý život zůstávají pořád na blízku. A taky o těch, kteří ho tady na zemi teď nechali chvíli samotného a čekají, než si další pivko s nimi dá tam nahoře v tom nebeském horolezeckém baru.
0: Zálety Aleny Zárybnické.